0: A já se hrozně nerada vzdávám. A já jsem říkala, jasně, určitě. Tak s náma pojedeš do Bratislavy a natočíme tam tu reklamu. Strašně jsem se bála. Měla jsem tam jednu větu, podotýkám. Kdyby toho bylo víc, tak asi ne. Ale zvládla jsem to. A už potom jako říkali, hele, ty už si točila někde v Bratislavě, pojď, ještě potřebujeme tady pomoct a tady pomoct. A vlastně sama jsem se do toho dostala a měla jsem výhodu, že jsem měla relativně dětský hlas a začínala jsem na dětských rolích. Na dětských rolích, na sborech, tam jsem se potkávala s kolegy, protože jsme dřív ještě dabovali všichni společně a od každého jsem si něco vzala. A bavilo mě to, moc mě to bavilo. No a zůstala jsem u toho.
1: Dabování obecně jako profese je úžasná věc. Co je na tom nejsložitější? Trefit se samozřejmě do toho synchronu, tak aby to všechno pasovalo, nebo se vžít do postavy, mít jí jako detailně nastudovanou. Co je na tom to nejsložitější?
0: On je to komplex všeho, co jste teď řekl. On musí člověk být technicky připravený, protože ano, laicky řečeno, musí se strefit. Musí tomu dát výraz. A musí tomu dát ještě nějakou nadstavbu. A musí mít talent, pochopitelně. A to všechno dohromady dělá dobrý dabing. A musí s tím hlasem umět pracovat. Kolikrát, když se řekne, hele, já jsem slyšel tamhle toho člověka, on má moc dobrý hlas, mohla by si ho vyzkoušet? Říkám, můžu, ale dobrý hlas ještě neznamená, že ten člověk může dabovat, protože je to opravdu několik věcí najednou a všecko to musí obsáhnout. A bohužel nestává se často, že teď z hereckých škol přijdou studenti, kteří umí dabovat. Neumí, mikrofonu se bojí, odmítají se přizpůsobit, ale jak jsem řekla, dabing je o tom, že my vlastně se snažíme maximálně přizpůsobit originálu. Tam není moc prostoru na to, aby tam člověk vnášel svoji vlastní iniciativu.
1: Sehrává někdy roli i vizuální podoba toho herce, že se hledá vlastně někdo, kdo je podobný tomu původnímu herci?
0: Je to spíš náhoda, ale když se to povede a ty lidi si takhle sednou, tak je to naprosto geniální.

0: Hostem dnešní pravidelné rubriky je herečka a daberka Klára Sochorová, se kterou jsme se potkali na mimořádném večeru v základní umělecké škole Jana Nepomuka Filcíka v Chrasti u Chrudimi, kde jste vyrůstala. Hovořili jsme o tom, že je málo mladých lidí, které by dabing lákal a že občas při obsazování rolí může být inspirací vizuální podobnost toho původního herce a dabéra. Není to o tom, že pak vlastně i ten český divák si tam vytváří tu asociaci, jakože si řekne, tahle zahraniční herečka je vlastně podobná té naší, kterou známe?
1: Myslím si, že se to divákovi tohle nepropojí. Mm-hmm. Že divák se kouká na obrázek a poslouchá český hlas. Ale aby si spojoval vizuál českého herce, českého dabéra a toho originálního herce, které je v tom filmu, tak se to, myslím si, že se to nestává.
0: Vy jste říkala, že mladí herci se bojí mikrofonu. Jak je to možné, jak potom můžou dělat dabéry?
1: No nemůžou. Nemůžou. Tak s češtinou všeobecně je v současné době velký problém. Děti neumějí mluvit. A když mluví, tak je to katastrofa. To znamená, že třeba do dabingu se dostanou děti, které jdou třeba z Dismanova dětského sboru, který už mají nějakou průpravu. Ale na to, aby někdo začal jen tak dabovat, tak to se bohužel nestává teďka.
0: Je tam podle vás zásadní rozdíl v tom, jak vypadal dabing v éře, řekněme tedy, Františka Filipovského a jak vypadá dnes, protože do toho hodně promlouvá i moderní technologie?
1: Je v tom rozdíl, protože dřív na to bylo mnohem víc času. Všechno se zkoušelo, dělali se různé varianty, točilo se pomalu, herci spolu byli dva za mikrofonem a vedli spolu reálný dialog, mohli se poslouchat. Teď už to tak není. Každý jsme za mikrofonem sám a soustředíme se jenom na svůj text. Takže to má v ruce režisér, aby řekl, hele, špatný důraz, musíš dávat pozor, tamhle by si měl ještě přidat, protože on ti na to bude něco takového odpovídat. Takže já si myslím, že je to jiný, ale pokud si s tím režisér dá čas, tak ta kvalita je pořád dobrá, pořád máme výborný český dabing, jen někdy se na to hodně spěchá.

0: Herečka a dabérka Klára Sochorová v dnešním pořadu Návštěva popisuje nejen svoji profesní dráhu, ale také to, jak lidé vnímají výsledky dabérského umění. Napadá mě otázka, jestli v tom dabingu hraje roli i to, že mám-li předlohu, mám-li originál herce a budu ho dabovat, tak se budu snažit tu jeho osobnost, ten šarm, který třeba vyzařuje, nějakým způsobem napodobit nebo kopírovat a převést to vlastně do té podoby českého jazyka.
1: Ano, a v tomhle je úžasná paní Táňa Medvecká. To já jsem měla tu čest s ní pracovat asi dvakrát nebo třikrát. A to je žena, to je šarm sám o sobě v tom projevu, v té lásce k tomu jazyku. Tam je cítit opravdu pokora, ale šarm. A to je hrozně hezký. To je potom radost s takovou dámou pracovat.
0: Vy jste z toho dabování, herectví dabování se pak dostala i k režírování, takže vlastně dneska jste autorkou mnoha, řekněme, dokumentů, filmů, seriálů, které prošly vašima rukama. Baví vás to víc než to dabování? Řídit dabéry?
1: No, jak se to vezme? Kdyby to bylo vyvážený, tak by to bylo samozřejmě ideální, jako všechno. Ve chvíli, kdy jsem si sedla do režie, tak v tu ránu jsem přestala dabovat. Asi tak na 3 měsíce. A hrozně mě to štvalo, protože dabing mě baví. Baví mě to moc, je to úžasný. A zase na druhou stranu v té režii je krásně, jak vám to všechno vzniká pod rukama, jak se to propojuje, ty postavičky, jak spolu potom mluvěj, je to bezvadný. Teďka už je to vyvážený a zase hodně dabuju i hodně režíruju, ale je to něco jiného. Když jsem jako herec, tak se striktně držím připomínek, který mě řekne režisér. Snažím se mu do toho nekecat. Snažím se. A zase jako režisér vím, co potom herci můžu chtít a co by bylo dobře, aby on splnil moje požadavky. A nejsou to jenom jako moje požadavky, ale jsou to požadavky vůči tomu filmu. A myslím si, že se to zaplať pánbu daří.
0: Umíte se s herci, s dabéry v dobrém pohádat?
1: Ano, a dělám to velmi často. Ano, mám mezi herci spoustu blízkých přátel, takový mladší, kteří si mě dobírají prostě, ale je to práce mezi lidmi. Když je tam dabér za tím mikrofonem sám, je tam pořád sám, ale já jako režisér jsem pořád mezi lidma a to je prostě úžasný.
0: Co říká herečka, dabérka, režisérka Klára Sochorová na současný trend umělé inteligence, který se objevuje ve všech profesích? Je důvod, aby se dabéři obávali o svoji práci?
1: Klára Sochorová a nejen ona se toho velmi bojí, protože už to klepe na dveře. Myslím si, že to přijde. A ačkoliv si všichni říkáme, český dabing je nenahraditelný, nenapodobitelný, je krásný, tak bohužel už kolikrát k nám umělá inteligence promlouvá z reklam a člověk si to ani nevšimne. Nemyslím si, že je to úplně dobře, ale bohužel si myslím, že nás to čeká.
0: Já, když jsem experimentoval s umělou inteligencí, tak se mi dost často stávalo, že třeba neuměla správně intonovat. Dneska už tedy je ta umělá inteligence třeba v oblasti dabingu na takové úrovni, že to běžný divák, posluchač nepozná?
1: Já si myslím, že ještě teď to pozná. Jedna věc je intonace a druhá věc jsou emoce. Umělá inteligence si myslím, že se intonovat naučí, ale co se týká emocí, tak tam doufám, že ještě to se jen tak nenaučí, že to bude ještě chvíli trvat. A zase na druhou stranu český divák je náročný, jo? Takže když mu budeme pořád podsouvat něco z AI, tak on si řekne jako, to se mi nelíbí, jo? Nebo si zvykne, což je ten horší problém.

0: O fantastickém světě dabingu hovořím s herečkou a režisérkou Klárou Sochorovou. Pochopitelně jsme narazili i na téma umělé inteligence, které proniká také do této profese. Český rozhlas udělal takový experiment, že vlastně vypomohl hlasu zpěváka Ladi Kerndla, kterému v důsledku onemocnění nebylo příliš rozumět, a umělá inteligence jeho rozhovor převedla do autentického hlasu. V tomto případě se to dá asi pochopit, stává se nebo může se stávat v dabingu, že se skutečně napodobí hlas třeba Kláry Sochorové a do budoucna se třeba celý film nebo seriál nechá načíst jejím hlasem. Je to vůbec možné?
1: No, asi by to šlo, ale já si myslím, že tohle není úplně ten záměr. Já si totiž myslím, což jsme o tom i s kolegy mluvili, že třeba Brad Pitt nebude mluvit hlasem Míši Jagelky, ale bude mluvit svým originálním hlasem a bude mluvit česky. To si myslím, že je ještě větší problém.
0: Tím ale trošku převracíme ten svět na ruby.
1: Ale ten se převrací v poslední době jako všude na ruby. Je to tak? Bohužel.
0: Jeden z vašich filmů se dostal do nominace na cenu Františka Filipovského. Je to právě to vyznamenání pro režiséra, že se jeho dílu dostalo uznání, nebo vám záleží hlavně na reakcích, spokojenosti samotných diváků bez ohledu na diplomy nebo nějaké ceny?
1: Je to vyznamenání, je to určitě podsta, ale nejsou to dostihy. Samozřejmě je spousta výborných filmů, které jsou výborně nadabovaný, výborně režijně zvládnutý a taky si tu cenu zasloužej. Já jsem hrozně poctěna, ale není to jenom moje práce. Je to práce celého týmu. Je to práce překladatele, upravce, zvukaře, všech herců, kteří se na tom podíleli. A to, že já jsem to nějak jakože dala dokupy, tak to je báječný, ale je to podsta, to určitě jo. Na druhou stranu je pro mě taky podsta, když se dozvím, nebo na netu se to někde objeví a pod tím je nějaký titulek, nebo že tam někdo napsal, ten film jsem s českým dabingem viděl a moc se mi líbil. A to je taky úžasný.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Na co se Klára Sochorová teď nejvíc těší v té svojí profesní branži?
2: Na dovolenou. Na dovolenou, ale já teď za poslední 3 měsíce jsem hodně pracovala a pracovala jsem na 2 různých místech, na 2 jako projektech. Jednak jsou to Čarodějky, které se tady u nás vysílaly v 90. letech a teďka se přetáčejí. A to teď už naštěstí bude končit a pravidelně režíruju různé věci. A už bych si potřebovala trošku odpočinout. Už se na to opravdu hrozně těším.
1: A vy jste říkala, že ale ještě mezi tím přijde do kin nějaký film, který bude z říše podmořský svět?
2: Ano. Jmenuje se to Mrzutá rybka. Na tom jsme pracovali, myslím si, že v lednu se dělal dabing. A byla to krásná práce, protože já mám podvodní svět moc ráda. A obsadila jsem si do hlavní role pana Bohdana Tůmu, který je naprosto fenomenální. A mám ho ráda i jako člověka. Je to fajn parťák při práci a těším se na to, co řeknou na to malí diváci, protože pro ně to je hlavně. Je to pohádka, je to krásný, je to rozkošný.
1: Vy jste zmiňovala spoustu zvučných jmen z oblasti dabingu a zároveň jsme se dotkli té mladé generace, která dneska vyrůstá, která chodí do školy a učí se třeba herectví. Vnímáte jako problém do budoucna sehnat kvalitní, dobré dabéry, mladé lidi, které by to chytlo, byla by to pro ně srdeční záležitost, aby to nebylo jenom o těch penězích?
2: Mm-hmm. Ano, vnímám to jako velký problém, protože my zůstáváme, my držáci, my jenom stárnem, ale ty mladí, oni by to chtěli dělat, ale oni sami pořádně neumí ještě mluvit. Ale není čas na to je to učit. Oni na škole mají třeba kurz, ale bohužel my nemáme ve studiích čas je brát, aby jsme je to naučili. A nejlíp se to naučí v procesu. Nejlíp se to naučí tím, že já řeknu, otvírej pusu. Usměj se, dostaneš jiný výraz, poslouchej kolegu, oni na to nemají čas. Oni šup, tohle, tamto, tamhle musím být, tamhle točím, tamhle musím být v divadle na zkoušce. Vidím to jako problém.
1: Je něco, co by tomu pomohlo, nebo jak tomu jít naproti, jak přimět, aby se tomu věnovali, jak je přesvědčit nebo podnítit k té fantastické práci u filmu a v dabingu?
2: Kdybych to věděla, tak bych asi tu příležitost čapa za palči si, ale já to nevím. Já to nevím, opravdu.
1: Já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Já děkuju vám.
1: Přeju, ať se vám vydaří ta dovolená.
2: Děkuju.
1: A budu se těšit u mikrofonu Českého rozhlasu zase někdy naslyšenou třeba u nějakých nových projektů.
2: Děkuju. Děkuju moc za pozvání, moc mě těšilo.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
5: Václav Hybš.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit...

0: Skvěle.
1: Tak přijdete zase pozítří, slečno.
2: Ne, maestro.
1: Tak ve středu.
2: Ne, maestro.
1: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
2: Ne, maestro.
1: Tak proč? Proč nepřijdete?
2: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: roky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo herckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: Jak výlet ech,
1: šertem neduhým,
0: páni chytnem druhej dech.
1: Budete koukat,
0: a až nám za pár let
1: staň se osude,
0: začnou říkat kmet,
1: toho nebude,
0: páni chytnem druhej dech. Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc,
1: duch par excellence a kostra paráda nostra.
2: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
1: Až obroste násmech,
0: chytnem druhej dech.

0: třeba OK to jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se,
1: skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani siest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani siest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.
3: Když jsem rozum brál,
4: když rozum brál,
3: hned jsem se ptal,
4: tak hned se ptal,
3: co je to gratis.
5: A víte, že bych to taky rád věděl.
3: A to řek mi strýc,
4: co řek ten strýc,
3: na světě nic
4: a vůbec nic,
3: nic není gratis.
5: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: sjezd.
1: Sjezd čí?
0: No sjezd z kopce dolů přece.
1: O,
0: dívku, co máš rád, když chceš si brát a řekneš má.

0: No to by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
1: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
1: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.
4: S celou kapelou hrajte pro skvělou Zuzi. Zuzi. Rytmus ocením

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si ji takhle můžeme připomenout. Že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli. Pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězí.
0: Tak jsem z

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle.
4: No ovšem.
5: A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
6: To je Suprafon.
5: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
6: Teď já dělám, co můžu.
5: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
6: No tak já teď začnu pořád.
5: No.
7: Lidé šlapou mi na boty, přesto

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z Prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase. František Filipovský a Valdemar Matuška. Tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.
2: Všemocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty jsi je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude
1: ne,
0: asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň.
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

ulici chodíval s ním mariňák s bílou čepicí. Už to nebyl námořník, nýbrž kapitán. Svaly měl jak her.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor Židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

Všichni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku, dám zaječit lap.

0: tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšeme.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Po týdnu vás opět zdraví Lada Klokočníková. Kdo ví, co by na letošní léto řekl majitel říčních lázní Antonín Důra, jedna z hlavních postav lyrické novely Vančurova Rozmarného léta. Zmiňuje ho proto, že právě tuto postavu hraje už řadu léta bravurně herec Miroslav Hanuš, který bude už za chvíli naší dnešní osobností Šarmu. Takže i na to jeho rozmarné léto dojde. A co dalšího magazín nabídne? Módní trendy podzimu probereme s Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. Taky se zeptáme, jak vypadají přípravy na letošní ročník Muže roku a s Pavlou Apostolaky se v našem letním cestovatelském seriálu podíváme do Rakouska. Tolik naše nabídka a teď už Helena Vondráčková, příjemný poslech.

0: Miroslav Hanuš je podle vlastního vyjádření herec lehce staromódního typu s romanticko-skautskými ideály. Ty se projevují i v běžném životě potřebou vnášet spravedlnost do okolního dění. Možná ho tak vidíte i vy, možná ho vidíte jinak. V každém případě je tenhle oblíbený herec další osobností, kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších. Miroslava Hanuše známe nejen z divadla a z filmu, ale také z televize, ať už to byl kriminalista Korej v seriálu Případy prvního oddělení, anebo postava politika Hložánka v seriálu Ulice. Bohatá je i jeho rozhlasová práce. Řadu let také hraje majitel říčních lázní Antonína Důru v adaptaci úsměvné lyrické novely Vladislava Vančury Rozmarné léto. No a tak jsem si říkala, proč nezačít náš rozhovor právě tady. Dnešní osobností šarmu, kterou jste vy, naši posluchači, nominovali v 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku, je herec a režisér Miroslav Hanuš. Pane Hanuši, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme v druhé polovině prázdnin, takže první otázka na vás. Jsou i u vás divadelní prázdniny?
1: No, skutečné prázdniny teprve začínají. Já jsem minulý týden hrál Rozmarné léto a jak v létě hraju nerad, protože já, když jsem nastoupil k divadlu, tak já jsem asi do 45 let netočil nic, jenom jsem žil divadlem a v té době jsem nastoupil na Kladno, jsme hodně hráli a pak byly prázdniny. O těch prázdninách jsem nic nedělal, jenom jsem byl s rodinou, moje žena učila na damu pohyb a děti měly prázdniny, takže já jsem mohl být vlastně celé léto s rodinou a tak jsem na ten rytmus tak nějak si zvykla a nerad hraju, ale to Rozmarné léto, na to se těším, ten Vančura, to je tak krásný text, když říkáte, tak když cucáte nějaký výborný bonbon, prostě.
0: Je to poezie.
1: Takže jsem cucal, takže jsem cucal bonbony a ještě to budeme hrát, to je v divadle v Celetné, to budeme hrát zase v září a v říjnu, to je jenom takový letní speciál a říjnem to končí až zase za rok.
0: Takže budeme se těšit na vaše Rozmarné léto. No, je to Rozmarné léto u vás i na té chalupě v Českém ráji, kterou máte rád a kam jezdíte s vaší ženou Janou?
1: Tak bohužel neprší, takže to není rozmarné, ale snažíme se mít co nejhezčí léto. My ho trávíme hodně s dětma, my máme 3 dcery a příští týden jedeme, na to se vždycky těšíme, na 14 dní někam k moři. A teď pojedeme na Rujánu, to jsem je ukecal loni, že já jsem byl jednou s rodiči na Rujáně, že to bylo za socíku. Když se někdo vypravil na Rujánu, tak jako jel k moři do NDR. Najmu nějaký hezký dům, tam jsou všichni se svými

0: Ještě se zastavím přece jenom u vaší práce, protože kromě té herecké režijní taky dabujete, jste autor divadelních her, textař. Co vás asi teď nejvíc zaměstnává, nebo co nejraději, na co si uděláte čas i v tom letním období? Je čas třeba na tu textařinu?
1: Já jsem prostě trochu línej, když to řeknu. A ty věci dělám ve chvíli, kdy chystám nějakou inscenaci, tak si je píšu jako pro sebe. A když jako já si sám sobě udělám tu objednávku. A protože příští rok nebudu režírovat, budu zkoušet jenom jako herec, tak teď ta objednávka není, tak se zrovna tomuhle nevěnuju, ale moje ucho poslechem rozhlasu, já hodně poslouchám rozhlas, ale vlastně poslouchám jenom ty veřejnoprávní média. A tak to moje ucho poslouchá texty písniček a nedá mi pokoj a někdy, když slyším takové blbosti v těch textech, tak se rozčiluju. A naopak, když slyším něco hezkého, tak jsem rád. No. Koncem srpna budu hrát rock and roll, což je taková věc, co jsem napsal o Mickey Walkovi. A v tom taky hraju, to je ve studiu 2, ale to se hraje na letní scéně na Vyšehradě. A tam jsem textoval nějaké věci a napsal jsem to, tak tam si když si to poslechnu a říkám si, no to jsem napsal docela hezky, takhle ten rým třeba, tak si to jako chodím pochválit.
0: Ano. No dostali jsme se tím i k té vaší rozhlasové práci. Já jsem ráda, že jste nám řekl, že ten rozhlas máte rád, my vás také máme rádi. Nakonec v letošním roce je toho dokladem to, že jste byl posluchači nominován mezi 10 nejšarmantnějších osobností za rok 2025. Takže budeme doufat, že se na těch rozhlasových vlnách budeme společně slýchat co nejčastěji.
1: Rozhlas, to je taková radostná práce. Tam se dělají věci, které se jako jinde nedělají, protože stojí moc peněz a třeba by se to nevyplatilo a tak, ale v rozhlase, který stojí na té imaginaci, že jo, to je vlastně nejlepší. Jo. Ta televize už to trochu zkazí, ona k tomu přidá ten obraz.
0: Takže budeme se těšit, pane Hanuši, že nad tou rozhlasovou prací se společně setkáme. V tuto chvíli vám přeji krásné prázdniny. Pozdravujte vaši ženu Janu, užijte si to v Českém ráji a také v té Praze, kde společně žijete. Mějte se moc a moc hezky. Děkujeme za rozhovor do magazínu Charm.
1: Všechny posluchače, mějte se krásně, naschledanou.
0: Krásné léto, děkuji a naschledanou.

0: trendy.
1: Přestože prožíváme horké letní dny, minulý týden jsme vám slíbili, že dnes už probereme v modních trendech podzimní módu, protože móda ta je vždy napřed, je to tak. Jitka Šedová, návrhářka, naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je to tak, takže pojďme se podívat, jaký bude ten podzim, protože já už jsem trošku naznačovala barvy. Ta čokoládově hnědá, béžová, zase půjdeme do toho podzimu.
2: Ono to asi k tomu podzimu zkrátka patří, ale zároveň tady ty podzimní tóny vypadají fantasticky. Vždycky, pokud je trošičku osladíme nebo prostě opepříme takovýma těma výraznýma barvama. Takže když už jako třeba lahově zelená nebo smrkově zelená, jak je komu libo, třeba taková ta limetková, ta to rozáří, když tam dáme oranžovou, nádherně to rozáří, tmavě hnědá, vypadá fantasticky, ať už jako s jemnější růžovou nebo s fuksiovou, takže nebát se tam sáhnout zároveň i do těch jakoby živých barev a vypadá to fantasticky.
1: Pojďme tedy i k těm střihům, jaké kalhoty se budou nosit. Četla jsem, že hodně půjdou ty široké s vysokým pasem, ale nejen ty.
2: Přesně tak, jdou ty široké, ty se nám už trošičku tady prolínají z minulých sezon, ale je to zkrátka ozvláštněné tím, že je to minimalistické. Jsou tam samozřejmě kapsy, může tam být sklad, je tam puk, aby ty kalhoty vypadají opticky užší, ale zároveň zase se říká, ta nohavice dole, čím širší, tím lepší.
1: Takže kostýmky se budou nosit?
2: Kostýmky, sako, kalhoty nebo sako,
1: to
2: sukně.
1: Je podzim.
2: To je k tomu podzimu a vypadá to, myslím si, že krásně. A pokud je podzimní sako, ať už třeba z vlny tenké, nebo z manžestru, nebo z hrubší bavlny, přehodíte ještě přes letní šaty, pokud jsou podzimní dny krásné, tak já myslím, že to bude vypadat krásně, ten kontrast se přitahuje a zkrátka plynule přejdeme do podzimní módy a ani vám to nepřijde, že najednou letní šaty vyměníte za ty podzimní.
1: Někdy byla velká saka v módě, někdy ta malá sáčka na šaty. Co je lepší právě třeba na ty šaty? Je to jedno?
2: Na ty šaty myslím si, že teďka víc užijete ty volnější. Neříkám, že úplně oversize, ono se to trošičku zase zeštíhluje. Ta silueta toho saka, ta silueta je ženštější, ale není vyloženě vypasované, že by bylo vyslimované. Ta linie pasuje tam trošičku víc projmutá a vypadá to pěkně a žensky. K tomu vlastně můžeme potom obléct i klasické nohavice, běžné klasické nadčasové šířce a nebo potom i klidně nějaké takové ty jako vyslimovanější. A milovnice barelových nebo volnějších džín v tomto směru nebo i džínů nebo kalhot v mrkvovém střihu, tak vlastně, když si vezmou takové sako k těmto vlastně střihům nohavic, tak to vypadá fantasticky.
1: Ty úzké kalhoty se ale asi také nosí, ty rovné.
2: Přesně tak.
1: To je elegance.
2: To je elegance, to je nadčasovost a to je kousek, který ve skříni musíte mít, protože když nevíte, co na sebe, tak tímhle nikdy nic neskazíte.
1: Ano, pojďme ještě krátce k sukním.
2: Sukně jdou úzké nebo užší, jdou mírně rozšířené nebo opravdu rovné, mají víc takový ten pánský kalhotový vypracovaný jakoby horní díl nebo horní část, takže je tam zipový rozparek vepředu, jsou tam zase kapsy, ať už klínové nebo sedlové a ta délka je do půl lítek, takže s rozparkem, takové to, co známe z těch 80. 90. let, zkrátka taky zase ta jednoduchost, minimalismus a záleží na tom, v jakém materiálu to použijeme, jde hodně kůže, jde samozřejmě i denim, ale denim jde v takové ten neseprané, té klasické barevnosti, ať už světle modrý, nebo víc ten tmavě modrý, nebo tmavě šedý, tam už záleží na nás, ale jsou tam potlačené ty efekty toho seprání.
1: Uh-huh. A šaty stále v módě? I ty podzimní?
2: Přesně tak, šaty stále v módě a můžou být pro ten podzim takové ty svetrové, ty úplety, zkrátka, takže ať už rozšířený, pokud je to vlastně třeba jemný úplet, jemná pletenina, anebo pokud je to hrubší pletenina, tak takové ty přiléhavé slim šaty trošičku tam musíme zapracovat ještě, když tak popřípadě na své figuře a nebo zvolit vhodné prádlo.
1: Ano, ano, ať chceme nebo ne, podzim klepe na dveře, přestože prožíváme, jak už jsem říkala, horké letní dny. Zdaleka všechno jsme neprobrali, takže za týden se opět budu těšit v modních trendech s Jitkou Šedovou a slíbili jsme si, protože brněnské veletrhy Styl a Kabo, to je hodně o botách, hodně o kabelkách, to Kabo, takže za týden bychom se podívali na podzimní kabelky a podzimní boty.
2: Budu se těšit.
1: Těším se, nashledanou.
2: Taky nashledanou. Každý

0: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A i dnes jsme si řekli s expertem na etiketu Danielem Šmídem, že se posadíme ke stolu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme probírat vaši domácí etiketu, je to tak?
2: Jistě, přece jenom je to způsob, jak získávat ty nejdůležitější návyky. Tam vznikají návyky, které si neseme do práce, do školy, právě doma.
1: Vy jste říkal, že jsou dobré ty společné večeře, obědy, kde si můžeme povídat. Zajímalo by mě, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu.
2: Tak dlouho, aby nebyla otravná pro ostatní. Pokud se rozhodnete vyprávět nějaký příběh, který se vám stal, nebo nějakou stížnost, tak zvažte, že ti ostatní jsou tam také a nejprve říkejte tu pointu, o co vlastně jde, a případně ji potom rozvádějte dál a dál. Obvykle lidé nejprve začnou ze široka mluvit a potom se dostanou k pointě. U stolu bych řekl, řekněte to nejdůležitější a cítíte-li, že někdo potřebuje další informace, doplňte je a potom dále.
1: Když někdy cítíme, že někdo vypráví a už nás to unavuje, dát to nějakým způsobem najevo?
2: Každopádně, protože i to patří k etiketě, k jakési osobní hygieně, než si myslet, no s tebou je to vždycky nadlouho, ty, než se vymluvíš, takové ty, řekněme, vnitřní nadávky malé, tak raději otevřeně říct, moment, ještě nemluvil Honzík o tom, co ho čeká zítra ve škole. Mm-hmm. Nebo toto musíme probrat třeba na rodinné poradě.
1: Pojďme se zaměřit na samotné jídlo a nápoje. Servírovat víno od hosta, i když se nehodí k menu.
2: To je jeden z mýtů v etiketě, že když nám přinesou hosté nějaké víno, že bychom ho měli hned otevřít a servírovat. Aby on byl, řekněme, přesvědčen o tom, že si vážíme toho jeho dárku. Já si myslím, že ne vždy to může být dobré, protože pokud jste připravili něco, co se k danému vínu nehodí, tak vlastně celé to menu pošlete, jak se říká, do kytek, protože to víno nebude snoubit s tím jídlem, které jste připravili.
1: Poslední otázka, kterou asi dnes stihneme, ptát se spolustolovníků, co mají na talíři? Nakukovat?
2: Bývá to relativně častá otázka, když si každý připravuje jídlo sám. To bývá třeba s dospělými dětmi nebo se staršími dětmi, kdy třeba pár rodiče si vezmou tu společnou večeři a další si vezmou každý po svém, co mu chutná. Já osobně si myslím, že to může působit jako přílišná zvědavost, než jenom zvídavost. Jestli je to zvídavost a zajímá mě to, tak ano, ale pokud je to zvědavost a spíš mu chtím tou svojí otázkou chci říct, co jsi zase naložil v předneseném slova smyslu, tak to bych určitě vynechal.
1: Teď trošku odběhnu od té domácí etikety do společnosti. Co takové nakukování, co mají lidé u druhého stolu, pokud přijdeme do restaurace?
2: Stává se to poměrně často a myslím, že je to jeden z přirozených jevů vůbec lidskosti, lidského rodu, podívat se, co si jiní objednávají, abych si případně zvážil, že si to dám také, když už si to dává někdo jiný a vidím vlastně, jak to vypadá. Můžete po očku, takzvaně nenápadně, ale někomu zírat do talíře není vhodné. Pokud ale třeba víte, že u druhého stolu sedí někdo známý, se kterým můžete pohodit pár slov a je to vhodné, tak vidím, že jsi se objednal, co jsi vybral. Je to zase ten zájem, zdravý zájem, ne zvědavost. Mm,
1: chutná ti to, možná si to dám taky.
2: Přesně tak.
1: Dobře, Daniel Šmíd a etiketa, nejen ta domácí, a za týden budeme pokračovat, protože čeká nás pizza, čeká nás ovoce a řada dobrůtek. Takže se zeptáme, jak jíst mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. Takže za týden těšíme se na vás.
2: Také já se těším. Naschledanou.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda živá, jsme prostě bratři.

0: 10 mladých mužů z České republiky bude soutěžit v náchodském hotelu Beránek o další titul muž roku. Je to už po 27. a jaké přináší tento ročník novinky, o tom si budu povídat právě teď s organizátorem soutěže Davidem Novotným. Davide, dobrý den.
1: Krásný den, dobrý den, přeji.
0: Pojďme tedy k letošnímu ročníku a novinkám. Jaké jsou?
1: Těch novinek pro ten letošní rok je několik. Bylo tradicí, že po dobu 26 let pánové absolvovali volnou disciplínu. V letošním roce je zrušena, což nahradí úplně novou takovou disciplínu, kdy každý vlastně finalista bude mít svého patrona, což třeba bude Saskia Burešová, bude to Míša Dolinová, Lucie Zedníčková, Jitka Sedláčková, řada dalších osobností, a budou muset hádat a dělat pantomimu, anebo ten finalista bude muset takzvaně okecávat různý předmět a ta daná celebrita bude muset hádat, co vlastně jako předvádí. Takže si myslím, že to bude velice zábavné. Vlastně je to takové, máte rádi Česko. A také vlastně je novinka taková, že v letošním roce jsou pánové až do 38 let.
0: Všimla jsem si, že tady ta věková hranice se opravdu posunula o takových těch několik let výš. Jaký je důvod?
1: Tak hlavně je to důvod mezinárodních soutěží, protože trendem je vlastně mít starší pány nebo starší prostě chlapy.
0: No starší to je těch 38 let. Je to tak.
1: Přesně tak, ale taky jsme byli, když to bylo 28, takže já si myslím, že to je velký pokrok právě o těch 10 let navíc. Ano. Už přece jenom je znát, že už to nejsou děti, ale jsou to opravdu pánové, kteří v životě vědí, co chtějí, mají rodinu, mají zázemí. Myslím si, že o to bude poutavější pro ženské publikum.
0: Ano, vy už jste vybírali v předkolech samozřejmě, těch mužů bylo daleko víc než těch 10, kolik vůbec mužů se letos přihlásilo do soutěže?
1: Tak v letošním roce se přihlásilo 717 pánů. My jsme jich viděli přibližně nějakých 150 fyzicky na castingcích, které jsem vlastně předvybral, a o tom rozhodovala třeba Jitka Sedláčková, Zuzana Bubilková nebo Bára Basiková nebo Jana Švandová, takže ty vlastně vybrali tu finálovou desítku, která se utká v Náchodě zpátek. Samozřejmě každoročně to uvádí Lenka Špilarová a Karel Voříšek a během toho večera vystoupí řada osobností, jako je Petra Janů, vystoupí tam Heidi Janků, Míša Tomešová, Jana Fabiánová, Honza Bendík, Standa Hložek, Tereza Mátlová a řada dalších vlastně osobností, takže si myslím, že to bude moc pěkný večer.
0: Obrovské množství osobností, které opět přijedou do náchodského hotelu Beránek, a znamená to tedy, že opět početná porota, která by se blízkla určitě zase v Guinnessovce?
1: Asi letos bych to nedal na Guinnessovku, ale samozřejmě, že ten zápis do Guinnessovy knihy rekordů, že mám největší porotu na světě, pořád platí. Myslím, že jsem to měl nějakých 96 porotců, tak myslím, že letos to nepřekonám.
0: Bude to o něco méně, no v každém případě to určitě bude zážitek, takže ještě jednou připomeňme, v kolik hodin začínáte?
1: Je to vlastně 21. srpna od 20 hodin, kdy celý ten večer vypukne a už pánové nacvičují právě choreografii a nacvičují chůzy a právě tyto aktivity, ale také třeba i mluvení a kurz řečnictví a rétoriky se Štěpánkou Duchkovou, aby se blejskli, a hlavně věřím, že zvítězí ti nejlepší samozřejmě.
0: Budeme jim to přát samozřejmě, ať zvítězí skutečně ten nejlepší muž roku, kterého také potom představíme v našem vysílání. Davide, přejeme hodně štěstí, pevné nervy, ať všechno klapne, protože víme, jak to před takovými soutěžemi a během nich je, tak ať všechno dopadne podle vašich představ, a těšíme se na brzké setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou a moc se těším a zdravím posluchače Českého rozhlasu.

0: života.
1: V dnešním díle našeho prázdninového putování po Evropě vás vezmeme do Rakouska. To nabízí mnoho krásných míst, která potěší milovníky přírody i kultury. Každá destinace má své charakteristické kouzlo od úchvatné horské krajiny až po historická města. A to ať už hledáte sportovní zážitky, kulturní zajímavosti a nebo odpočinek. A co z toho všeho pro vás vybrala cestovatelka a novinářka Pavla Apostolaky?
2: Navštívíme druhou největší spolkovou zemi Rakouska, to je Štýrsko, kde se od 16. století pěstují dýně. Ale teprve před 150 lety tam vyšlechtili speciální štýrskou variantu, která disponuje nejlepšími léčivými účinky. Sklizeň dýní probíhá v září, potom se semena orestují na velké pánvi, hodí se do lisu a vylisuje se velmi hustý olej, který má zelenou až červeno-hnědou barvu. Na 1 litr oleje se spotřebuje 2,5 až 3 kg semen, což je množství ze 30 kusů dýní. To znamená, že tento olej je samozřejmě i velmi ceněný, protože ta spotřeba materiálu je obrovská.
1: V čem je tedy ten jeho největší přínos v tom dýňovém oleji?
2: Dýňový olej je strašně zdravý, protože snižuje například vysoké hladiny krevního tlaku, potom ten škodlivý LDL cholesterol. Zároveň všechny ty vitamíny a minerály, které obsahuje, tak posilují srdeční sval. Potom zlepšuje stav kloubů, léčí záněty močových cest a je velmi také příznivý pro ženy, protože obsahuje fitoestrogeny. To znamená, že harmonizuje rozkolísanou hormonální hladinu, ať už třeba při premenstruačním syndromu, při nepravidelné menstruaci, anebo během klimakteria.
1: Můžeme říct, jak chutná, protože přiznám se, že tento olej až tak neznáme.
2: Chutná po oříškách, je malinko aromatický, ale příjemně aromatický, má velmi dobrou chuť. A v gastronomii se používá například svinným octem jako zálivka na hlávkové, ledové nebo kadeřavé saláty. Hodí se také do bramborového salátu, do míchaných vajíček, na pomazánky a dokonce také i na dezerty, protože třeba kombinace s vanilkovou zmrzlinou je velmi delikátní, anebo třeba se také dává ještě na palačinky.
1: No, když vás tak poslouchám, pokud má oříškovou chuť, tak na tu vanilku to může být docela lahodné. No, jak skladovat takový dýňový olej, protože přece jenom je to olej.
2: Ve tmě, v chladu a vždycky to balení by se mělo spotřebovat do toho jednoho roku, čili do té další sklizně. Zároveň ta spotřeba je velmi malá, protože ten olej je hustý, takže vždycky třeba na velkou mísu salátu nám stačí pouze jedna polévková lžíce, což je prakticky i denní dávka. Mm-hmm.
1: Takže pokud se vydáme do Štýrska právě do téhleté oblasti, tak je to ten suvenír, který si odvážejí všichni turisté z téhleté oblasti.
2: Každopádně, nicméně olej se dá koupit i tady v České republice. Jenom je potřeba se podívat na to, aby ten olej byl pravý, stoprocentně štýrský a zároveň se také podívat na lahev, zda je originální. Měla by tam být individuální šarže a označení G.G.A, což je vlastně zeměpisný původ, že olej tedy pochází ze Štýrska.
1: Pokud do toho Štýrska přijedeme, máme možnost tam vidět ty velké plantáže plné těch krásných dýní?
2: Jižní Štýrsko je rovinaté, takže tam jsou perfektní cyklistické výlety a právě ty trasy vedou mezi dýňovými poli, kde jak žluté špendlíky jsou umístěné dýně. To období je ideální na srpen, respektive první polovinu září, kdy právě se tam dá vidět i ta dýňová sklizeň. A pokud navštívíte i místního farmáře, tak vám velmi rád ukáže i lisování dýňového oleje.
1: Tak to bylo krásné dýňové pole, dýňový olej, který nám představila Pavla Apostolaky. A děkujeme za to, že jste nás opět provezla krásnou Evropou. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A jak jsem slíbila minulý týden, teď už přede mnou leží knížka publicisty a novináře Jana Štiftera Paví hody, kterou jednomu z vás věnujeme. Tak kdo to bude? Dobrý den, hlasuji pro Miroslava Hanuše, to nám napsal s pozdravem Radek Adamec, Brno Líšeň. Tak pane Radku, blahopřejeme, no a posíláme slíbenou knížku, určitě se bude líbit. Za týden vám také věnujeme knížku, tentokrát to bude knížka Michaela Metzlera Odvaha, což je emotivní román o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit, jak se tady v knížce píše. Takže ideální čtení na léto. Může být vaše, pokud budete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a touto výzvou končí dnešní magazín i o tom vašem životním stylu. Přeji vám, abyste se měli podle vašich představ, mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Za týden se na vás opět těší Lada Klokočníková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Meteorologové varují, většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Následující dvě noci bude zavřená dálnice D1 u mostu Šmejkalka a počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 4 odpoledne pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
2: Bouřky budou přicházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Řidiči dnes v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru z Prahy totiž budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí nájezdem u Ostředku. Omezení bude platit od 8 večer až do zítřejších 8 ráno a stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si ji později odvezl, když s rodinou emigroval.
3: To je 7 hodin 45 minut.
4: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
5: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
6: Slyšíte střelbu?
4: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
7: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
4: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Češky dnes vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 večer nastoupí v Brně proti Řecku. Češky postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále a čtvrtfinále by hrály opět v Brně. Na semifinále a zápasy o medaile se šampionát přesune do Istanbulu.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu. Poslední volný sjezd je na 21. kilometru. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem pracují silničáři. Jsou na 10. kilometru, zabrali tam levý pruh. A dálnice D52 ve směru z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta, na místě jsou hasiči a policie. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
9: Hezký dobrý den všem, kteří posloucháte 21. srpna v pátek. Johanám speciálně taky k dnešnímu svátku. No a Jarek Nohavica tu bude mít písničku těšínskou. Za chvíli se podíváme také do dnešních českých novin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
10: Kdy kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

tom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jedna

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: To byl Jarek Nohavica v 5 hodin a 8 minut. Posloucháte Dvojku. Letošní červen byl třetí nejteplejší za posledních 65 let. Meteorologové naměřili v Česku rekordních 41,9 stupně. Vedra pokračovala i v červenci a srpnu. Extrémní sucho dopadá na pole i lesy. Horko komplikuje dopravu, klimatizace zatěžují elektrickou síť. Nemocnice ošetřují více pacientů. Kolik budou vedra Česko stát, zatím není jisté. Ztráty ale rychle rostou, píše Dnešní právo. Doba se mění a s ní i nabídka aktivit pro děti ve volném čase. Klasické trojici sport, hudebka, výtvarka často konkurují nové kroužky zaměřené na moderní technologie a nebo ekologii. Redakce Mladé fronty Dnes oslovila před začátkem školního roku největší domy dětí a mládeže a střediska volného času ve všech krajských městech. Většina z nich má podle odpovědí a informací na webu v nabídce alespoň jeden kroužek, který se věnuje využití umělé inteligence. Podle školní psycholožky pak musí rodiče dohlížet, aby podobné aktivity nepřerostly v závislost. No a deník N pak zmiňuje fakt,

Je postavy žena a muž. Ona je malá, poodhalená, s velkýma nevinnýma očima. On je vysoký, svalnatý a ve tváři má ostré rysy. Dlouhé příběhy jsou rozdělené do krátkých, několika minutových úseků. Prvních pár dílů může divák shlédnout zdarma, aby věděl, do čeho jde. Za každý další už ale platí malý finanční obnost. Zjistit, jestli muž dívku zachrání, ho bude stát 50 korun. Seriály mají od 20 do 100 dílů. Píše o nich Deník N.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dobré ráno, dnes má být oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.

0: let.
1: To byl Xindl X ve vysílání dvojky a teď historické události pro dnešní den, třeba z roku 1791, kdy při příležitosti korunovace Leopolda II. Českým králem byla v pražském Klementinu zahájena výstava průmyslových výrobků, vůbec první na evropském kontinentě. Pozornost budilo například 13 druhů plátna a zboží z porcelánu. Výstava skončila 14. září téhož roku. Z pařížského Louvru byl ukraden obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho, a to po 27 měsících by pak nalezen zpátky v Itálii. A bylo to v roce 1911. Od roku 1959 mají Američané Havaj a na vlajce o jednu hvězdičku navíc. Havajské ostrovy se staly 50. státem USA. V roce 1968 v noci na 21. srpna překročila hranice Československa vojska 5 států Varšavské smlouvy. Horkovzdušný balon poprvé přeletěl Alpy v roce 1972. V 80. při Vichřici padla památná lípa Kongresovka v Plasích a v roce 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Stále dál posloucháte dvojku.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 dopoledne věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky například z Německa. Podle institutu Roberta Kocha se jedná o nejméně 14 tisíc lidí. Podle českého statistického úřadu zemřelo od dubna do června kvůli vedrům zhruba 2300 lidí. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice, který má 2700 kusů skotu, má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Do ulic Prahy vyjedou zítra dvě nové zrenomované historické tramvaje T3. Potkat je budete moci na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit pražský dopravní podnik. Vozy imitují tramvaje ze 70. let minulého století. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze do Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu. Tam ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
0: Doprava.
2: Dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. Poslední volný sjezd je na 21. kilometru. A u Mikulova opatrně na silnici 52 ve směru do Rakouska v křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 auta s nadměrným nákladem. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
3: Krásný dobrý den. Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Jak přesně ho ale naši předci využívali, zůstává částečně záhadou. Archeologové z Akademie věd ji teď zkoušejí rozluštit. Tak víc o tom si povíme už za chviličku ve vysílání Dvojky v pátek 21. srpna. A Johankám přejeme všechno nej k dnešnímu svátku. Teď si dáme pátou a Zuzku Norrisovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: To byla pátá a Zuzka Norisová ve vysílání dvojky. 5.36 aktuální čas a teď reportáž pro vás na dvojce. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologii je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Ano, jeden je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou jako aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No, to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím. ID 205. Výška 216,73.
3: Super, díky.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá se zjistit například, či tam varidli alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být oblačno, zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Tak pozor na to, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů Celsia.
2: Vláďa Slezák a vaše ráno
0: na Dvojce.

0: Bára Basiková na dvojce a teď také vzkaz Milana Steindlera.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Přesně před 58 lety, 21. srpna 1968, mi bylo 11. Někteří dospělí říkali, že přijela bratrská pomoc. No ale mně se později narodil bratr a já věděl jedno. Nepřijel tankem. Tak jsem začal mít podezření. Začínal jsem chápat, že když vám někdo tvrdí, že vás přijel osvobodit a pomoct vám a vy přitom svobodně nesmíte říct, že má odjet, bývá v definici nějaká drobná chyba. Armády Varšavské smlouvy tehdy přijeli, aby prý situaci uklidnili, což je podobné jako hasit svíčku plamenometem. Říkal jsem si, že když nám přijeli takhle pomoct, a to mě tehdy docela děsilo, představoval jsem si, jak by vypadala návštěva, kdyby nám chtěli uškodit. Přišlo mi divné, že někdo přijde na návštěvu a ač ho nikdo nezval, nechce odejít a ještě vysvětluje domácím, že to je pro jejich dobro. Je to jako z kmotra. Nikdo o vaší nabídku nežádal, ale nejde ji odmítnout. Nejlépe to vystihl jeden žák druhé třídy, který tehdy napsal na ruský tank. Eto fuj.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: To byl dnes výstěžně Milan Steindler. Vládě Slezák se loučí, přeje krásný den a krásné ráno a teď posílá Hanku Zagorovou.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra zítra večer na ČT Art.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Senát zamítl novelu stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. Dnešní pietní akt u budovy Českého rozhlasu uzavře část pražské Vinohradské ulice. A počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO za návrhem dál stojí a věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
6: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslavy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
5: Pravěká ohniště, stará desítky tisíc let, zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
7: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
8: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adamiková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
7: My se snažíme získať informácie, čo napríklad ľudia používali ako palivo, či sa funkcia toho ohňa menila časom.
8: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
9: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovcov mamutov a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
8: Vědci nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
5: Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech. Tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
0: Doprava.
5: Dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je stále zavřená za sjezdem na Tuřice. Na 27. kilometru v noci hořel kamion. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce stojí porouchané auto, je za sjezdem na náměště na Hané. A ještě Jihlavsko, silnice 134, Batelov, Horní Dubenky. Tam havarovalo osobní auto a kolem se v obou směrech jezdí kyvadlově. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
10: Hezký dobrý den všem, milí posluchači. Dnes je pátek 21. srpna. Dobrý den, Regino, Jakube.
11: Dobré ráno, Dalibore.
10: 21. srpen, tak to je asi datum, který by nikdy neměl zmizet z našich myslí, z naší paměti. I dnes si celý tento tu historii připomeneme při pětním aktu před hlavní budovou Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Ale než k tomu dojde, tak se tady pokusíme probudit trošku jiným způsobem.
11: Pátý špiček nás čeká. A...
12: jo, to je pravda. Uzavírám tento týden a v 6:30 předávám žezlo Jakubovi.
11: Ale milí zlatí, já vám něco řeknu. Já jsem jezdím pravidelně metrem ve 4 hodiny a 50 minut a to metro, ta souprava byla úplně narvaná. Až jsem si říkal, fakt.
10: Dnes
11: ráno ve 4 hodiny 50 minut. Až jsem si říkal, že třeba Bruno Mars má od 6 od rána koncert v O2 Areně. To jsem to v životě nezažil. Přitom se zdálo, že všechno jezdí jako pravidelně i autobusy. Mm-hmm. Může se stát, že by třeba dva nepřijeli a pak se ty lidi nakupí, ale všechno v plynu.
10: A neptal se, z davu, kam jede?
11: To mě nenapadlo.
10: Jak je to? Jasně.
11: Když chci odpověď, musím se zeptat.
10: No ano, ano. Ale ten dnešní ranní špek je takový specifický tím, že o něm Regina Květoňová mluví už od pondělí.
11: Jo. Že bude šťavnatý.
12: No já jsem se na něj tak těšila, že jsem vás musela nalákat už na konci včerejšího vysílání. Bála jsem se, že když si k němu sednu teď s tím odstupem, že budu už zklamaná, že jsem to přehnala, ale ne, je to dobrý.
11: Jo?
12: No.
11: Počkej, já mám příští týden špeky, teď já jsem měl minulý týden, ne?
12: Fakt?
10: No já mám.
11: Teď má
12: Dalibor.
10: No.
12: Ne.
11: Jo.
12: Fakt.
11: To jenom si s tím moje nepamatovala.
12: Já v tom mám zmatek, jako vždycky.
0: Tak

0: To okraje, ty lemy.
1: Skválně, jestli pochopíte ten princip, na který opozit. Vás chci přivést. Tlustý?
0: Hubený.
1: Dlouhý?
0: Krátký.
1: Smutná?
0: Veselá.
1: Stará?
0: Starší?
2: Já.
3: Ne, mladá, jestli samozřejmě.
1: Tak už víte?
0: My víme, to je ten opozit.
2: Dobrý.
1: Tak zkusíme jinak, jo? Červenka?
2: To je nemoc prasat,
0: ne? Je to nemoc prasat.
2: No, tak... Zdravé prase.
1: Zelenka.
0: Zelenka se dneska narodil, tam je režisér. Počkej, schválně, jestli to najdu. Ano, ano, Petr Zelenka má dnes narozeniny. Tak
1: tohle taky... možná Černěnko, ne?
2: Ježišmarie, no.
0: Tak počkej, to je taky nápověda, Černěnko?
1: No tak máme tady ty barvy, tak jsem si tak vypůjčila. Tak jinak, jo. Kapr okoun štika. Ježek, kozel, liška.
2: To můžou být symboly měst, nějaký erb.
0: Ne? Já vím, co je ve špeku.
2: Jo.
0: Josef Lada.
1: Jakože to ladí?
2: Kreslil krásné ježky. Malou.
0: Počkej, to zatím to...
2: Ne, já tak já vůbec.
0: To nedává zatím vůbec smysl.
1: Borůvka, hruška, jahoda. Kroupa, mouka, polívka.
2: Počkej, tak to je nějaká říše zvířecí potraviny.
0: No ne, tak to předtím jsme byli ve Vizovicích.
2: To byly barvy, ne?
0: Barvy, velikosti.
2: Pak byly zvířátka.
0: Stará, mladá. Zvířátka. Všechno jsou to opozity, teda jakože protiklady.
2: To nemusí nějaký skupiny?
0: Vlastně ne, teď už ne, teď už jsou to skupiny.
1: No. Holub, hrdlička, sojka.
2: Jsou to ptáci, ne, poletavci. To je nějaká přírodověda. Co to je?
0: No, taky jsem, ne, ale přírodověda.
1: Já se podívám do e-mailu, jestli už tam něco není. Řekla bych, že je to příčka.
2: Ty máš pocit, že jsi nám napověděla, ale dostatečně, proto koukáš do e-mailu. Jo?
1: Protože Alena má správnou odpověď.
2: Cože?
1: Mm-hmm. Aleno, gratuluji.
2: To já teda...
0: To je nějaká školní osnova, nebo? To je něco po všechného, ne?
1: Vlastně ne. A vlastně ano. Tak ještě jinak, jo?
2: Tak už chápu, proč se stěšila.
1: Sklenička, soudek, talíř.
2: Jsme něco společného vždycky, že jo?
0: Ale víš, co je zvláštní, že předtím byly jenom dvě ty věci nebo nějaká, nevím co, a teď jsou tři.
2: Jo.
1: Jaromír zkouší slovo množina, tak dá se říct,
2: to
1: že
2: ne,
1: to celé množina.
2: Skupina nebo něco takového.
1: Ivča zkouší druh. Druh to taky není.
0: Světová skupina.
1: Martino, dobrý ročníku, 65 karty. Ne. Všechno jsou to trojice, Lenko. Jsou a taky nejsou. Možná je jich více, někdy jich je méně.
0: No, protože na začátku to nebyly trojice. Mm-hmm. Pojď to vzít od začátku, ty tvoje nápovědy.
1: Černý, bílý, tlustý, hubený, dlouhý, krátký. Smutná, veselá. Stará, mladá. Červenka, zelenka. Kapr, okoun, štika. Ježek, kozel, liška. Borůvka, hruška, jahoda. Kroupa, mouka, polívka. Holub, hrdlička, sojka. Sklenička, soudek, talíř. A podle mě, když řeknu dál, tak už budete vědět.
2: Vždycky nějaký jako druh, nebo jdeme správně tou jako skupinou, nebo něčím, co se týká pouze vyjmenovaných, ne?
1: Vy vtipálci, píše Pepíno, a správnou odpověď. A Dáša to má taky správně. A Josef Stejskal píše řád. Tak je v tom jistý řád, to je pravda. Má to svoje důvody, které samozřejmě v momentě odhalení pochopíte a dojdou vám. Tak já nevím, mám dát další, která vás třeba trkne blíž?
2: No podle toho ticha bych je klidně dal.
1: Tak jo, tak. A tady už budete vědět.
2: Pavle, ty nevíš? Pavel.
4: Já zatím teda určitě ne.
1: Mm-hmm. Paleček, stehno, zoubek. Hlaváček, hrbáček, chloupek.
0: Se to hodně, jako hodně to si jako vylepšila ty nápovědy.
2: Jo, spolužáci.
0: Paroubek, ne, ještě, nebo co jste tam měla?
2: Plnou parou, no.

0: Hlaváček, hrbáček, chloupek. Kostelka, mlejnek, stodůlka. Nic?
1: Jak vůbec. Tak ony ty nápovědy, bych řekl, že nejsou bližší než ty předchozí, nebo nápovědnější.
2: Já jsem se teda vzdálil.
0: Lenka Jaburková už taky ví.
2: Kostelka.
0: Mirek Bartl
1: chloupek,
0: taky.
1: Že jo, hrbáček.
2: Kostelka, chloupek, hrbáček, veverka, nebo co jsi to tam říkala, to je vlastně úplně jedno.
0: Táňa, letos významný ročník 66, to má správně.
1: Zkus to, Regi, jinak, když vidíš, že proti tobě sedí stádo tupců.
0: Baťa, Gajdůšek, Galuška.
1: Jo, tak jo. A zkus to jinak.
0: Friedman, Gebauer, Jungmann.
2: Mm-hmm. Tak to je dobrý, to je perfektní. To jsem úplně klidný.
1: V nějakým kalendáři, to už.
2: Jo, jo.
0: Krajkovič, Markovič, Pitič.
2: Jo, jo. Nagy, Babi.
0: Taky.
2: Rady, jo?
0: To ne. A komu není rady, to bude jí pomoct.
2: No to nejsou přísloví žádný, ne?
0: Černý, bílý.
1: Já už jsem v kalendáři.
0: Tlustý, hubený. No to si už jenom krůček ke správnému muzíšti.
1: Takže je to na P?
0: Je?
2: Ty jsi na to přišel.
1: No to ještě nevím, zatím mám písmeno P, ale
0: a to je
1: zkusím ho pošeptat.
0: Nejsprávnější cesta.
1: To je, ale...
2: To je.
3: A ono je to jako obecný název.
1: Jo.
0: Ano. Jakub to ví.
2: Já vím, že jsem pitomec.
0: Ne.
1: Nejseš.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 19 minut, milí posluchači, někdy vám říkáme, co se tady děje během písničky. Tak během písničky se tady nedělo nic. Jakub na to přišel, co je ve Špeku, a mě řekl ve snaze mě potěšit, ty seš na to moc chytrej. Tak si nejsem úplně jist.
2: No, řekl jsem, že to není úplně, nemusí být o inteligenci, že možná na to jdeš moc vědecky. A že jsi na to možná jo. Moc
1: no, jako opravdu ne.
3: Ale teď to přijde,
2: tak
3: jo?
2: Asi jsem ti nepomohl.
1: Ne, to si vůbec, naopak.
3: Černý, bílý, tlustý, hubený, dlouhý, krátký, smutná, veselá, stará, mladá, červenka, zelenka, kapr, okoun, štika, ježek, kozel, liška, borůvka, hruška, jahoda, kroupa, mouka, polívka, holub, hrdlička, sojka, sklenička, soudek, talíř, hlaváček, hrbáček, chloupek, paleček, stehno, zoubek, kostelka, mlejnek, stodůlka, Baťa, gajdůšek, galuška, Friedman, Gebauer, Jungmann, Krajkovič, Markovič, Pitič, Osol sobě, skoč do pole, vítám vás, Fojtů, Janů, Kovářů.
1: Já vím, co to je.
3: No vidíš, já jsem věděla, že na to přijdeš. 3, 2, 1... Každý má jméno a...
1: Gondík taky, že?
3: No. Taky.
1: Jo, Květoňová.
3: Taky.
1: Chour.
3: Taky.
1: Kaloč.
3: Taky. Beze mě jako bys nebyl.
2: Ale hezky ses řekl jako první. Takové kolegiální. Hele, totiž ty opozity nám odvedly skvěle, geniálně pozornost. To je jako to si vymyslela fakt dobře.
1: Novák! Ale...
3: Taky.
2: No, no jasně, to by bylo moc, viď? No.
1: Takže mají všichni, kdo nám napsali, aniž by napsali něco do e-mailu, tak mají pravdu, protože už jenom to, z jaké adresy píšou, je správná odpověď.
3: No, to
1: je prčo, to znamená, je to příjmení?
3: Je to příjmení. Neexistuje pan černý, pan bílý, pan tlustý, pan hubený, pan dlouhý, pan krátký, paní smutná, paní veselá.
1: Počkej, někdo se jmenuje Kroupa, a jo, vlastně Kroupa, jo. A polívka? A jo, taky.
2: No, právě malý, tenký.
1: Víš co, teď?
2: Tlustý, hubený.
1: Znáš jakýho polívku?
3: No, tomu už nevolej. Ten si tě teď vymaže.
1: Bolek.
3: Žádnýho neznám.
1: Pozor, já znám ještě jednou zvukaře a ten se jmenuje Polívka a je tam F.
2: Neříkej.
3: No, ten je náš člověk.
1: Z Kavčí hor.
2: Si z něj na Matrice udělali srandu, bych řekl.
1: Strašně známý zvukař, výborný chlap.
3: Já myslela, že už u Hlaváčka, Hrbáčka a Chloupka vám to docvakne, víš?
2: Tam si myslím, že...
1: Já jsem tam měl...
2: Chloupek mě polechtal.
1: Já měl... Když jsi řekla Chloupek, tak jsem si vzpomněl na Chňoupek. Ale no. Bohuslav, jak jsem jmenoval Chňoupek.
3: Jo.
1: Komu už. Ale...
2: Ty nápovědy jsou děsně... Děsný, divný, vůbec nedávají smysl. Tohle není dobře zadaný Špek. Dané, je naopak. To myslím si, že jste jediný.
1: Ale myslím, že tam bylo zdravé naštvání.
2: Jo, to je
1: což,
2: dobře.
1: Což je vlastně cíl,
2: je
1: probudit se trošku jiným způsobem, ano. Zdravě se naštvat.
2: Budit emoce.
3: A myslím, že pára bublá v Danovi stále, protože přišel ještě jeden e-mail od něj, tak bídný Špek se fakt dlouho neobjevil. Možná příjmení, ale hůř to snad zadat ani nešlo.
2: Právě, že to bylo fantasticky zadaný teda.
1: Fakt si nás teda dostala.
2: Květoňová, Kaloč, Gondík. Nešťastný, šťastný, píše Richard, šťastný. Myslím, že dneska se pomníjeme.
1: Příjmení, no. Josef napsal Grupa. To je dobrý, ale příjmení, no.
3: Tak jen příjmení, že jo, Standa. Jo, je to jenom příjmení.
1: Ale možná... bychom se mohli ještě zabývat tím, jaká nejrůznější příjmení existují, protože mnohdy člověk by vůbec neřekl, že něco takového někdo historicky vymyslel, viď?
3: No právě, já jsem se položila do toho historického základu, jak vznikala ta příjmení, a to právě vznikalo v souvislostech s nějakou vlastností nebo nějakou barvou nebo něčím, aby se lidé...
2: I pracovní pozici no, asi, že?
3: No.
2: Vlastně, no jo.
1: Tak třeba Květoňová, tomu rozumíme, ale Chour...
2: Kaloč.
1: My jsme totiž zjistili, že jste byl ve Špeku včera nebo kdy, že jo? Protože vy jste součástí chórové...
3: Chórová lavice. Chórová lavice.
1: Chórová lavice. My jsme zjistili, že to je vaše choroba.
4: Aha, tak děkuji, děkuji.
2: Ano. No, jste... na Moravě ti asi říká Pavel Chór.
1: Chór. Dobré ráno, důstyda, že by to byla skupina... Krásné ráno, Jana 72. Jano, stačilo napsat příjmení a už by to bylo...
2: Ale napsala Helenka, manžel říká, že nejsou netradiční. No.
3: No.
2: To znamená, že jsou obvyklá.
3: Martin mi připomněl vtip, vlastně, který byl někde na počátku toho mého uvažování o špeku. Malý zajíc vyskočil, tvrdý bobek vytlačil.
2: Tak jo.
3: To je totiž vtip, jak si paní učitelka opakuje zasedací pořádek.
1: Jo, jasně.
3: Tam sedí. A já znám teda, šedý zajíc vyskočil, tvrdý bobek vytlačil.
1: No jasně, je to tak, no. Stejně, jako myslím, že já nevím, jestli ta společnost, že existuje, ale prodávali, myslím, auta nebo co, bylo to Přerost a Švost.
3: Je to pravda.
2: Sakra existuje ještě, no.
4: Jo, jo, jo.
2: A tak je to vlastně taková mnemotechnická pomůcka, ne?
3: Přesně
1: že
3: tak.
1: To je fakt výborný. To je dobrý. Že mnohdy se spojí dvě příjmení, která až dohromady znící dávají smysl.
3: Já jsem se o to pokoušela, ale tam jsem nepochodila a nakonec jsem se rozhodla pro tuto cestu, těch opozit hlavně. A pak nějakých těch společných skupin.
2: No, to tady chodí hodně. Skupina, druh.
1: Jo, jo, jo.
2: Řád, viď?
1: Perfektní.
2: No, výborný.
1: Tak po zprávách, po zprávách.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Část Čech a západ Moravy zasáhnou odpoledne velmi silné bouřky. Meteorologové varují taky před přívalovým deštěm. Místy může spadnout až kolem 70 mm srážek. Hrozí proto zatopení sklepů a dalších níž položených míst. Výstraha platí od 4 odpoledne až do 2 ráno. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, naopak nejmíň na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání je to asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená až do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí v 8 večer zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou a 18-letou Bárou Rejmanovou.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na horách kolem 20.
0: Doprava.
2: Dálnice D10 je ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy i nadále neprůjezdná. Za sjezdem na Tuřice na 21. kilometru se musí sjíždět a pak pokračovat třeba na Kostelní Hlavno a Benátky. Silnice 13 mezi Chomutovem a Ostrovem, tam opatrně u Boči, jsou tam 2 auta po nehodě. A na D1 na trase z Prahy směrem do Vyškova se jede pomalu na průtahu Brnem. Od kilometru 194 od odbočky na Mikulov stojí kamiony v pravém pruhu a sunou se až na začátek omezení. Jeďte opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje ranní dvojka.
3: Je 6 hodin 33 minuty, posloucháte ranní dvojku a my jsme hledali příjmení, to byl špek, byl příjmení. Mm-hmm. To znamená, když já jsem řekl paroubek, tak jsem nakonec měl...
4: Taky jsi no, měl protože... za mladou, jsi měl pravdu.
3: Zelenka. A já ještě to zkusím jinak. Blažek.
4: No.
3: Filip. Že má dneska taky narozeniny, víš? Jo, tak jsem si našel, že jsem si říkal, že byste mohli doplňovat jména. Ještě Muchová, to budeš vědět ty.
5: Kristýna. No,
3: Karolína.
5: Karolína, tenistka. No.
3: Tenistka.
4: A Markéta, zpěvačka.
5: Já tady ano. Čtu. Předek pana Nademlínského bydlel někde proti proudu Náhonu. Předek pana Nárožného měl dům na rohu ulice.
4: Mhm, no.
5: Tak se vysvětlí historická.
3: Já jsem to nevěděl.
5: Jo, předek, jo.
3: Předek pana
5: Nemlínského je vepředu. No.
3: Co má Petr Nárožní vepředu? Knír, že jo?
4: Alice Ručník 74 napsala k těm příjmením, někdy se příjmení shodne s povoláním. Pan Václav Větvička, můj oblíbenec, botanik. S naším psem jsme chodili k veterináři vlkovi. Teď si rychle nevzpomenu, ale vím, že jich bylo víc.
3: Já, ano, byl jeden gynekolog, ale to se nedá říct, protože byste tomu nevěřili, že se takhle jmenoval, nebo jmenuje možná stále. Doufám, že nejsem úplně mimo příjmení Luboš, dobrý ročník 67. Luboš je naprosto perfektní.
5: Vážení, zadání jsou zcela výjimečně, jsem zcela výjimečně zaspala, ale pak jsem slyšela sestavu malý zajíc vyskočil a tak dále. Tohle mi dědeček vyprávěl před 60 lety, to byla totiž fotbalová sestava někde u Brna.
4: No, vidíte to, aha, jak se sešli.
5: Malý zajíc vyskočil.
4: Do věty.
3: A napsal ti Pavel, ročník 62, Regi, na ten nábytek hned tak nezapomenu.
4: No to bylo to včerejší, takové jako zavádějící místě velmi. A napsala taky Jana, vzpomínám na základku, měli jsme ve třídě takovou trojku zlobivých kluků. Malý mokrý Růžička. Ale dnes jsem neuhodla, nevadí, v pondělí se to dozajista povede. Krásný den, Jana z Ráje Českého.
5: Dobré ráno, u nás na chalupě máme souseda Šourka.
3: Mě by zajímalo, jak k tomu příjmení přišel
5: Pavel.
3: Tak to asi na to nepřijdeme, no.
4: Ale Standa, tady se asi na to dá přijít, proč se přejmenoval jeden z jeho učitelů. V roce 60 učil na jeho učilišti ruštinu příjmením Řečičář.
3: Chudá.
4: Tam jsou čtyři háčky. Řečičář. Pak se nechal přejmenovat na Jesenský. To je bezpečnější.
3: To vylepšil. Ale Řečičář.
4: To je složitý. Složitý život.
3: Tak, nám tady píšete, to jsou takový vtipy. No. Víte co, já pustím Karla Zicha, protože to musíme ještě tady rozkodovat.
4: A já jsem myslela, že to bude Vaby Daněk. Ale není.
3: Jak to?
4: Mně to připadalo, že to je takový to, jak jazyk pořád naráží.
3: Jo,
4: to tak začínalo podobně.
3: Jo, ta, da, da, da, no. Da, jazyk naráží.
4: A ono ne.

0: 6 hodin 39 minut, léto, jak má být, Karel Zich. Zich, to byla taky taková možnost správně odpovědět. Zdraví Radim z Podtrůby. Dobré ráno, můj přítel vyprávěl, že když chodil na základní školu, třídní učitelka četla ráno příjmení. Tak kdo chybí? Malý, černý, suchý, nechutný holub.
1: Napsal taky Petr. Přišel jsem až těsně před odhalením, protože jsem scháněl a natahoval pastičku na myši. Zahlédl jsem ji ve špajzu. Moje příjmení je jedno slovenské slovo. Vraj. Česky prý. Krásný den, Petr z Valašska. Vraj.
2: Vraj.
3: Pak tu jsou příjmení, o kterých píše Jana, ale u nás v paneláku v přízemí bydlela paní Píčová a vedle ní pan Šourek. Jako děti jsme se bavili. No, tak to se nedá nic dělat. My jsme měli profesora Píče.
0: Fakt.
3: Skvělej chlap. Mm.
0: Jako ten.
3: Zlej, ale skvělej, ano.
0: Antonín Kapek, to asi si pamatujeme, kdo to byl, tvrdil, že ho všichni znají. Když jde v hospodě na záchod, tak mu každý říká, uhni kapku. Uhni kapku.
1: A já mám známého z Levic, jmenuje se Hasič. A neuhodnete, co dělá, je Hasič. Doplňuje ještě Petr Vraj.
0: Pracovala jsem na finančním úřadu a na kontroly chodila s paní Svěcenou a panem Mikulášem. Já jsem Anděl a jmenuji se Andělová.
1: To je.
3: To je krásné.
1: Špek je zhajmeno, máme to za jménem, tedy příjmení. Havran.

0: Ještě z hodin 43 minuty zasypáváte nás nejrůznějšími opravdu šílenými příjmeními, ale přece jenom jsme tady také od toho, abychom vám poradili s třeba s věcí, která vás trápí, a jeden posluchač má problém. Dobrý den, od roku 1911 pracuji jako pradlena. A za celou svou dobu praxe si lámu hlavu s tím, jak je možné, že slunce odstraní skvrny od mrkve. Dokonce se stalo, že fotolabilní skvrny daleko lépe mizely z mokrých textilí než ze suchých. Může mi tuto záhadu profesor Dudloba vysvětlit? Vřelé díky, Zbiroch Bělidlo, který pracuje jako pradlena. Pane profesore, dobrý den.
1: Příjemné ráno.
0: A mohl byste pradlenovi poradit?
1: Mohl. No, to slunce je možná nejlepší pračka, to už věděli naše babičky. A možná to ví i tady paní Regina, která často asi věší prádlo ven, že?
2: To je pravda. Přes ulici ke škole. Ono taky hezky voní a tak se vybělí to. Ano. Je to barevné někdy.
1: No a navíc nepotřebuje elektřinu ani prací prášek a ta odpověď je vlastně jednoduchá, protože některá barviva jsou citlivá na světlo a když do jejich molekuly narazí foton ze slunečního záření, tak ta molekula dostane vlastně takovou energetickou facku a může se rozpadnout, nebo se rozpadne. No a když se rozpadne barvivo, rozpadne se logicky i ta skvrna. No a z vědeckého hlediska tu slunce skvrnu chemicky přesvědčí, že vlastně už nechce být i skvrnou. No a teď přichází zajímavější otázka, proč to funguje lépe na mokré látce. Voda totiž není jen něco, co nám zachraňuje život nebo ho bere, ale voda reaguje na paprsky úžasně. Protože to sluneční záření může ve vodě vytvářet takzvané reaktivní formy kyslíku. Tedy velmi čilé chemické potvůrky, které ochotně reagují s nejrůznějšími látkami. No a jednou z nich je například peroxid vodíku. A to jsou částice, které se vlastně vpustí do barviva a pomohou rozložit pomalinku. To je jako když si vypláchnete peroxidem ústa. Mě takhle rozložili už dva zuby. No a jinými slovy, to mokré tričko dostane od slunce nejen tu světelnou energii, ale zároveň si na místě vyrábí vlastní malou chemickou čističku nebo takovou úklidovou četu. No a to mě přivedlo nakonec k vlastnímu výzkumu. Já jsem schválně pověsil na slunce košili s plátkem rajčete. Za nějakou dobu to rajče zmizelo. Ten plátek zmizel, což mě překvapilo. Následně jsem pověsil na šňůru svetr zamatlaný od bramborové kaše a ubrus se skvrnou od jahodového pyré a zmizelo vše. Jak svetr, tak ten ubrus.
0: Mm-hmm. Já jsem jednou byl na takové akci, kde měli právě hodně mokrá trička a pak jsem radši zmizel.
1: Tak jo, tak to rozumím. No bohužel si ty sluneční paprsky vzali i mou sadu spodního prádla, takže ale nebojte se, omlouvám se, jak jsem oděn, nebo spíš neoděn, ale to nejhambatější mám dole.
0: My už jsme si zvykli.
1: Paní Regina má smůlu, že sedí z profilu, ale...
2: Já se špatně vidím.
1: No, podobně pak na slunci zmizelo i mé auto s Marunkou, ale zatím je to týden, tak zřejmě jela na nákup. No a já jsem dospěl k názoru, že ta voda vlastně může účinek slunečního záření při odstraňování některých skvrn i žen skutečně podpořit, protože ta mokrá textilie umožňuje, aby kolem barviva probíhaly chemické reakce, které napomáhají jeho rozkladu. To my starší známe, že? No a slunce tedy skvrnu nejen osvítí, ale za určitých podmínek i zároveň přivede na pomoc i tu reaktivní kyslíkovou částici. No, říkám si, kdo by nechtěl nosit osvícený textil, že? Mm-hmm. Osvícené šatstvo. No a právě tady vidím obrovský prostor pro další výzkum, že v současné době prověřuje, zda by se dal tím slunečním zářením odstranit také třeba účet za elektřinu. Mm-hmm. Že dáte ven složenku, že ji vymaží a vy se pak můžete vymlouvat na to, že na ní nebyl jediný údaj, ano, to, že bych měl něco platit.
2: A to máte teď v procesu právě?
1: To mám v procesu. Mm-hmm. Tak jestli chcete, máte od exekutorů nějaké zprávy, nějaké dopisy.
0: Jinak, pane profesore, my tady máme nejrůznější příspěvky, které se týkají různých příjmení a vy jste prý známý...
1: Genealog.
0: Ano.
1: Genealog.
0: Vy se zabýváte geniálně
1: logikou
0: a tím původem vlastně vaše příjmení vychází tedy z místa, kde vlastně celý váš rod.
1: Ano, Doudlebové, ano.
0: Tak to víme. Ale třeba v jedné kanceláři u Luboše na Českobudějovicku v jednom podniku seděli spolu v pánové Pulpitel a Čtvrtknedlík, tak
1: No, já si myslím, že to byli bývalí kuchaři, já nevím, co dělali v té kanceláři.
0: Tady sedí vedle v kanceláři, vedle nás Půjč mi drát. Ten nevím přesně, co teda dělá.
1: Ten už mi půjčil a už se jmenuje jinak. Ten, jo, si myslím, jo. Už nemám drát, myslím, že se jmenuje.
0: Ale pak tady jsou některá příjmení, která jsou opravdu zvláštní, že třeba tady píše paní Alča z Horního Bavorska, že neuhodla tedy příjmení, ale že její pracovní kolega se jmenuje Prcimus, tak já nevím přesně taky, jaké to může mít
2: vysvětlení.
0: Vysvětlení, ano, děkuji paní kolegyně. A nebo je tady...
1: Jsem rád, že se k tomu nemusím vyjadřovat.
0: Třeba, že to byla realita v Karviné. Zubař se jmenoval pan Vrtal. Primář očního oddělení byl pan Slepánek.
1: To jsou zedník, který se může jmenovat Trhlina. Jo, u něj bych si nenechal nic postavit.
0: Pravda, že u pana Trhliny by člověk se musel tím hodně zamyslet. Můj muž vždycky vypráví, že před léty vedoucím hudebního souboru v krematoriu ve Strašnicích býval pan Smrtka. Paní Veronika Vendlová.
2: No, Tomáš ještě připomíná jiný takový známý vtip, určitě mám spoustu variant. Došel jednou pán na úřad, že si chce změnit jméno. Jak se jmenujete? Ptala se úřednice. Josef Hňup, říká pán. A jak se chcete jmenovat? Jan, říká pán.
1: To je jako když se přijde představit ten nový vedoucí, říkám, já jsem se vám přijel představit, mé příjmení je Kot. Pro ty z vás, co koktají, jsem Daniel.
0: Tak teď je tady Karel Gott.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Byla tak krásná a mladá. Říkala, že se jmenuje Marion, když se ubytovala v mém motelu a v novinovém papíře zde ukryla velký balík peněz. Na první pohled se zdálo, že před něčím utíká, co by také sama dělala uprostřed deštivé noci na vedlejší americké silnici. Sem zabloudí většinou jen ti, kteří se chtějí vyhnout policejní hlídce. Zabít ji ostrým nožem a zahladit stopy nebyl můj nápad. To všechno má šílená matka. Ta vedla mou ruku při této brutální vraždě ve sprše, která navždy vstoupila do dějin světové kinematografie za ikonických zvuků vřeštících smyčců a detailních záběrů na proudy krve odtékající do odpadu.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella. A dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu 1968. Dnes se otevře nový 6-kilometrový úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. A počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z pozůstalosti. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu vysvětluje, proč je nahrávka unikátní.
2: S touhle kompozicí, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
0: Pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské začne v 11 dopoledne, bude tam omezený provoz. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město ruší všechny dnešní akce a na státních budovách budou viset černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na včerejšek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto, zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Víc než 6-kilometrový úsek bude zatím fungovat v provizorním režimu. Silničáři totiž stále dokončují navazující tunel Homole. Ten mají stavbaři dokončit v polovině příštího roku. Na brněnském výstavišti začnou v 9 ráno mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Víc než polovina značek bude z tuzemska. Upozorní na ně módní přehlídka Hezky česky. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři, popisuje ředitel veletrhu Martin Škarka.
3: Novinkou toho aktuálního ročníku je soutěž Professional Top Style Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera bude vyhlášen jeden návrhář, který vyhraje.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky a místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na horách kolem 20.
1: Doprava.
0: Stále neprůjezdná je dálnice D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Za sjezdem na Tuřice na 26. kilometru odklízejí následky po požáru kamionu. Policie odklání dopravu na 21. kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 135,5 stojí v odstavnému pruhu kamion. A D1 před Brnem ve směru z Prahy, tam jsou nesouvislé kolony od sjezdu na výstaviště. Od kilometru 190 se brzdí v obou pruzích. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
5: Hezké dobré ráno. 7 hodin 4 minuty. Karolína Dobešová, naše pravidelná páteční spolupracovnice, sedí ve studiu. Dobrý den, Karolíno.
6: Dobré ráno.
5: Vy jste připravila sice hezké téma, ale tady se nám to nějak zvrtlo. Máme tedy pokračování pořadu o původu příjmení, protože příjmení bylo v Ranním Špeku a vy nám, milí posluchači, posíláte teda takové věci. Tak jak to rozdělíme?
6: Já nevím.
5: Dobře. Popovídáme si s Karolínou a pak se do toho pustíme.
6: Asi
5: ten aspoň toho závodníka přečti, ten je výborný.
6: Ten přišel před chvílí od Dagmar. V Olomouci jsem měla před lety kolegu jménem Závodník. A co myslíte? Závodil v cyklistice. Říkával nám, jak se ho zase ptali při prezenci před závodem na jméno. Řekl, já jsem Závodník. Slečna u prezenčky. Ano, ale jak se jmenujete? Já jsem Závodník. Slečna už trochu jako na pitomce. Dobře, ale můžete mi říct jméno? Závodník. Trošku ho podezírám, že si slečnu vychotnával, ale proč ne?
7: Jsem

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Karolína Dobešová, která sedí tady u mikrofonu pro dnešní den, připravila téma, které se týká egyptských hieroglyfů, možná i dobových příjmení. Nevíme, co to vlastně mnohdy znamenalo. Dejme tomu, že hieroglyfy jsme dokázali rozluštit, asi umíme číst i to klínové písmo nebo majské znaky, ale existují starověká písma, kterým prostě nerozumíme. Tak asi se zeptám Karolíny, kolik jich třeba ještě zbývá a proč dokonce ani umělá inteligence neumí ta

0: to je takový, jako mám pocit, úplně na první pohled neřešitelný úkol, protože jestliže A může být, jak jste říkala, všechno dohromady, tak co potom je B?
1: Je to tak, je to velmi těžké. Zdá se to jako neřešitelný úkol, ale zvládnout se to dá. Základem úspěchu je mít velké množství studijního materiálu. Třeba celý časopis plný křížovek, to by bylo úplně nejlepší. Jenže archeologové často nacházejí jen útržky textů a to bývá pro luštitele problém. A úplně nejlepší je, když je nalezený text dvojjazyčný. Jinými slovy, když alespoň částečně obsahuje znaky, které už známe. Takovým jackpotem byla právě slavná rozecká deska, díky které se Francouzovi Champollionovi v roce 1822 podařilo rozluštit egyptské hieroglyfy. Obsahovala starořecké písmo, které se hodně podobá dnešní řečtině, a pak už to s luštěním šlo ráz na ráz.
0: Tedy stačí mít hodně textu, srovnání s nějakým známým jazykem a možná bychom dokázali přečíst úplně všechno.
1: Přečíst možná ano, ale ani tehdy nemáme tak úplně vyhráno. Ono totiž přečíst text neznamená porozumět jeho významu. Menu v restauraci napsané latinkou v cizí řeči si taky nějak přelouskáme, ale znamená to, že skutečně rozumíme tomu, co si objednáváme, když to potom říkáme číšníkovi. A tady se dostáváme k příběhu, který nedávno zahýbal archeologickým světem. Píše se rok 2017 a francouzský lingvista François Deset se snaží rozluštit tajemné nápisy, které do destiček vyryli úhlavní nepřátelé Mezopotámie. Tato civilizace obývala přibližně 2000 let před naším letopočtem jih dnešního Íránu a jmenovala se Elamu. Písmo vypadá jako soubor kosočtverců, křivek a dalších útvarů. Některé Desetovi připomínaly třeba erb, srpek měsíce nebo lodičku.
0: No a teď už nás nenatahujte, co tedy Deset zjistil.
1: Deset měl k luštění jednu důležitou historickou nápovědu. Věděl, že v elamské civilizaci vládl král Šilhaha a král Eparty. Všiml si skupiny čtyř znaků. První z nich už znal. Vypadal jako nákupní vozík z profilu a četl ho jako slabiku ši. A další dva znaky se opakovaly a Desata napadlo, co když jsou to slabiky haha. A dohromady je to král Šilhaha. No a měl pravdu. A se stejnou myšlenkou se mu podařilo rozlousknout i znaky, které dohromady dávaly jméno krále Epartyho. A když se měl čeho chytit, byla pak už skládačka snadnější.
0: Tedy ten Deset rozluštil celé elamské písmo nebo kompletní?
1: Tady je potřeba být trochu opatrný s interpretací toho, na co Deset vlastně přišel. Deset zjistil, že elamské písmo je nejspíš fonetické. To znamená, že jeden znak znamená slabiku nebo zvuk. Takových slabik a zvuků napočítal celkem 77 a vysvětlil je ve své vědecké publikaci v roce 2022. Díky tomu dokážeme nahlas vyslovit naprostou většinu toho, co je na destičce z Elamu napsané. Co ale zvuky znamenají, to je stále velkou záhadou. Takže Deset význam elamského písma zcela nerozluštil, ale našel klíč k tomu, jak ho správně vyslovovat.
0: A známe ještě nějaká stará písma, která čekají na rozluštění?
1: Známe, je jich minimálně 12. Například lingvisté se už 100 let snaží rozluštit rongo-rongo, soubor znaků, které lid Rapa Nui vyřezával do dřeva na Velikonočním ostrově. Úplnému rozluštění se vzpírá také etruština. S ní je to vlastně podobné jako s tím elamským písmem. Znaky umíme vyslovit, ale význam mnoha z nich zůstává skrytý. A na svého Champolliona stále čeká také lineární písmo A z antické Kréty. Takže pokud jste vášnivými luštiteli, zkuste své štěstí, ale pokud by vás u toho napadlo pomoci s umělou inteligencí, tak tady vás zklamu, protože podle odborníků a podle věhlasných luštitelů není zatím dostatečně kreativní na to, aby v luštění přečila lidské mozky. Zkoušeli to. Takže luštitelům bohužel nezbývá nic jiného, než si poctivě a postaru zavařit mozkové závity.
0: To, co my tady od 6. hodiny děláme úplně každý den. Děkujeme, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: To byla Karolina Dobešová.

0: dnešní hudební retrokousek měníme na retrokousek, který je vlastně také barevný a hudebně, dalo by se říct, poměrně zajímavý, dal by se mnohdy i zhudebnit a jsou to neskutečná příjmení, protože my jsme si o tom bavili jen tak, tak jako nenápadně. Ty si zadala ráno příjmení, my jsme na to trochu komplikovaně přicházeli, ale to, co se tady objevuje, to se nám mnohdy zdá až těžko...
1: Uvěřitelné.
0: Ano.
1: Napsal například Honza 66, a to je vlastně takové retro, objednali byste si drink u prvorepublikové firmy výrobce likérů Slabý a Břečka?
0: Tak je pravda, že, má, že tady píše Aleš Depeš, že to je nálož příjmení z Cimrmanovských her, no tak tam je sehraná dvojice policistů Ječný Cígler třeba, že jo. To jsou jako strašní. Nebo pan, to chodil přece Bruckner, to nebyl jako Cimrmani, on chodil jako host do nějakého pořadu, který vedl Zdeněk Svihrák a on mluvil jak blázen a on říkal, je tady pan Leopold Brašnář.
2: Napsala nám i Sabina Silný, ročník 72. To kdysi v našem pěveckém sboru pan sbormistr představoval nové posily v jednotlivých hlasových skupinách. Četl je v abecedním pořádku. No a v altu se sešlo stará, stuchlá, šedivá. Kolega tenorista to komentoval slovy. No tak, my se těšili na mladé, čerstvé, krásné a ona přijde stará, stuchlá, šedivá. Savino, díky.
0: Napsala třeba tady Katka, že v nemocnici v Krči je šéf traumatologie na chirurgii Karel Kostlivý.
2: Tak to...
1: Máme tady další retro vzpomínku od Renaty. Pamatujete si na polistopadového ministra zdravotnictví Rubáše? To byl...
0: Jo, Rubáš, ano. Jo, a teď jsem si zase vzpomněl, nejistá sezóna, že chlapi, přijde taky Zdeněk Svěrák a říká, nemáte nějakýho klempíře, já potřebuju, no, opravit střechu. Já jsem už jednoho sehnal, jsem říkal, že to potřebuju hned a on říkal, že na to hned vletí, on se jmenoval Stehlík. Takhle to tam. No a teď je tady, já napíše, dobrý den, tatínek mi vyprávěl, že s kolegy jel na služební cestu a v autě seděl pan Vrána, Holoubek, Kos a Strnat. Ale Holoubka tady máme. Já jsem mám jako na škole do našeho ročníku na herství chodil Petr Strnat.
2: No.
0: Kos.
2: My jsme měli i Dudka.
1: Jo, to je pravda. Petr Dudek tady taky vysílá.
2: No. Petr Dudek.
0: Jak se jmenujete? Dudek.
2: Dudek.
0: No, no tak tady... s takovým příjmením na to máte právo, ale přece jo.
2: Napsal i Milan. Dobrý den, nad Chomutovem je přehrada na pitnou vodu, na které jsme prováděli praxi. Vyplňovali jsme hlášení o stavu průsaků, hladiny vody a tak dále. Zbožňovali jsme, když zazvonil telefon a hrázný se ohlásil. Jmenoval se Tomáš Fuk. Kdo je tam? Tomáš Fuk. Co si to dovolujete? Budu si na vás stěžovat. Ale Tomáš byl zvyklý a ledově klidný. Fajn chlap. Milan ze Šatce.
0: Tomáš Fuk, to je Tomáš dobrý.
1: Napsal taky Ján Ondrášek, zdravím vás, v práci jsem mal kolegou, jeden se volal Kohout a druhý Sliepka. Jaký pěkný páreček.
2: To byl i sportovní vlastně reportér Slepička, ne?
0: No jasně, Slepička. A asi jedno...
2: Bažant.
0: Bažant.
2: Jakubu Bažant.
0: Jakubu Bažant. A ještě je tady jedna... Jo, je tady Cinka, Pavel Chour snídá špagety, dobrou chuť, Pavle, cinkejte si.
3: Děkuji, jsou opravdu dobré.
0: Jo, dokonce říkal, že jsou tak dobré, že není potřeba kečup.
2: Což je pochvala na Michelina.
0: To si považuji jako kuchař, teda to jste mě potěšil. Ještě jsem si uvědomil, jedno z takových nejdramatičtějších, bych řekl příjmení, je přece, že se ne, jestli je přítomen Hliník.
2: Ano.
0: A Hliník se odstěhoval do Humpolce, že jo. To je přece taky osa, celá osa toho filmu.
1: To je pravda.
0: Vůbec nevíme, kdo je Hliník.
2: Jo.
1: A máme tady ještě jednu vzpomínku na příjmení Řičičář od Petra Šuláka z Halenkova. Můj spolužák ze základky se jmenuje Řičičář. Legrační bylo, když jsme podepisovali obědové stravenky. Místo háčku a čárek on udělal nad příjmením pouze vlnovku, protože měl nad každým písmenem interpunkci.
0: Je teda Helena Šťastná, píše taky poměrně dost různých příjmení, která nejsou takhle. To není prostě sprostý slovo, když se takhle někdo jmenuje jako to příjmení. A je teda pravda, že byl velmi známý gynekolog, ke kterému chodili i moje spolužečky na konzervatoři a byl to prostě profesor doktor Šuk, takhle to prostě je. A měl to tam ještě tak jako poměrně velký a Helena na psala, že patrně k němu taky chodila. A pak ještě píše, že...
2: Snad byl i šikovný.
0: Jel na výlet a potkali potraviny a tam byla psáno pindák. Že si tam nakupovali nějaký věci. To se snad ani někdy není možný, ne?
1: A máme tady další kuriózní nebo netradiční příjmení od Vendulky. Moje příjmení se skloňuje v mnoha programech, v rozhlasech i televizních stanicích, ba i na internetu. Zvlášť, když dáváte otázky. Víte, ty kvízové. Já neposílám, ale přesto tam jsou vaše Vendulka kvízová.
0: To je hezký.
2: To je
0: dobrý, to je pěkný. A tady ještě na Zlínsku někde se museli vyrábět komponenty do aut a na vrátnici vyplňoval jízdní příkaz, kde bylo napsáno řidič je Daněk, závozník Jelen a vrátný. A obora jede na výlet.
2: Když jsem pracovala na recepci jedné velké společnosti, přišel pán, jmenoval se Hrej se mnou.
0: Cože?
2: A pak dáma také, vítám vás.
1: Je to tak.
0: Hrej se mnou.
1: Paní Hrej se mnová byla kolegyně mojí maminky.
0: To je krásný.
2: Jo.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě si dnes nejvyšší státní činitelé připomenou oběti okupace Československa ze srpna 1968. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo 58 let. Součástí připomínkových akcí je taky výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Vznikla k 90. výročí zahraničního vysílání Radio Prague International. Pietní akt začne v 11. dopoledne. Řidiči dnes v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru z Prahy totiž budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí nájezdem u Ostředku. Omezení bude platit od 8 večer až do zítřejších 8 ráno a stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. Dva nové objekty domova pro seniory dokončila Česká kamenice na Děčínsku. V nejbližších dnech se do nich nastěhují první klienti. Nový domov pro seniory má kapacitu 28 lůžek. Stavba za 240 milionů korun vyrostla během jednoho roku. Město na to dostalo dotaci 168 milionů. Muzeum Cheb zítra pořádá 6. ročník Milíkovských dožínek. Součástí programu budou taky ukázky historické zemědělské techniky, tradičních řemesel a vystoupení folklorních souborů. Návštěvníci historického statku si vyzkoušejí tradiční sklizeň obilí a další práce spojené s hospodařením na venkově.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr, který může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
3: Doprava.
2: Stále neprůjezdná je dálnice D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Tuřice na 26. kilometru odklízejí následky po požáru kamionu. Policie odklání dopravu na 21. kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Měřín na kilometru 135,5 stojí v odstavném pruhu kamion. A v Ostravě v Místecké ulici ve směru do centra se srazilo nákladní auto s osobním. Zdržíte se tam asi 10 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a slovo má opět ranní Dvojka.
4: No jo, tak milí posluchači, chtěl bych vám popřát dobré ráno všem nově příchozím a těm, kteří jste si pustili rádio teď. Nějak tady ráno jsme řekli jedno příjmení Zelenka nebo co Červenka a pak se to nějak sesypalo najednou a teď už teda píšete příběhy, které už nejsou jakože těžko uvěřitelné, jsou se zábavné, protože ten svět takový je. Teď si třeba tady četla jedno, já to nebudu říkat celý, já to jenom řeknu jednotlivá písmena za sebou, jo. Jmenuje se MRTKA. Zní to samozřejmě divně a tam pisatel nebo pisatelka píše, že on to často opravoval. Prosím vás, já si píšu, je tam T, jenže vysvětlete to někomu, když je tam původně D, které se ale v tomto případě je zní jako T.
5: Jako D.
4: No ne, to nezní jako D.
5: T?
4: To zní jako T potom, když to dáš do
5: samotné, hlomady.
4: Ano. No protože to je za souhláskou. Tak je to vlastně neznělé.
6: Je jedno, co je tam napsáno.
4: Je úplně je to.
5: Je úplně myslím, jedno. Že lidé to slyší jinak. Jinak moje jméno je Hlína. Napsal Jakub. A to je fakt Hlína.
6: To je pravda. Máme tady Eliščin příběh. Jednou mi zvonil mobilní telefon. Něco jsem dělala a poprosila jsem kamaráda, ať mi telefon podá. Hrozně se smál. Volal mi spolužák kladivo a ten podávající byl hřebík.
4: To ne.
5: Ne, ne.
4: Počkej, a paní Vlčková si vzala pana Vlka?
6: Je to tak, ano, to byl i další z příběhu.
5: Ale Regi, máme tady nějakou vazbu na tebe. Když jsem pracovala s trojicí Papoušek, Plch a Kraváček. A zdravím Reginu. Znali jsme se, ale už je to hodně dávno. Vanda Štikarovská Dokoupilová.
6: Vanda Dokoupilová.
5: A Regi má dobrou paměť, Vando.
6: Já v ní trošičku zalistu.
5: Jenom trošku napověste.
4: Maličko, ano. Přece jenom Regina není na světě 11 let. Má už tu historii.
5: Co si řekl ohled úplně?
4: Už něco má za sebou. A těch vand mohlo být třeba víc.
6: No je, těch bylo.
4: Dejte nějakou jinou.

0: Co se všechno během ranního rozhlasového vysílání člověk nedozví? Napsala nám posluchačka Vanda, že se seznala s Reginou, že ji pozdravuje. Regina říkala, já myslím, že to je ta, která byla zpřízněná s kapelou.
1: Švanda. My jsme říkali Vandě Švanda, protože to příjmení se k tomu krásně jaksi nabízelo a byla s ní Švanda, takže to byla Švanda.
0: Švandu pamatuju. Ona píše, že jste se znali díky kapele Insania, protože
2: chodila s bubeníkem.
1: Ano, s Rostou.
2: Se nedivím, bubeníci jsou prostě nejlepší z té kapely.
0: Jsou, no tak.
1: Rostě je výborně.
0: Ano. A my jsme díky rozhlasovému, respektive aby vůbec mohlo fungovat rozhlasové vysílání, tak k tomu potřebujete kromě nějakého přijímače také nějaký vysílač. A jak přijímač, tak vysílač, aby se dali propojit, mají svoji anténu, že? A i my, naše ranní vysílání, my také máme svoji naši anténu. Dobrý den, Terezo.
3: Dobré ráno.
0: Vy se jmenete teda Anténová, předpokládám, že vám říkali anténa.
3: No samozřejmě.
0: A teda tatínek nebo mužský tvar je anténe.
3: Anténe, ano.
0: Anténe, což jako nepůsobí nijak komicky, ale když člověk řekne nazdar anténo, tak je to, jak je to asi dané, tak já vám teď samozřejmě budu zase říkat Terezo a položím za vás nám otázku, kdy jsme naposledy někomu poslali pohled. Pavel Choun, no nevím, vy posíláte, Pavle?
4: Tak asi před 10 lety.
0: Že jo, no. Vy se pořád hladujete týma špagetama, koukám.
4: Pořád mám jich plnou pusu, jsou výborný, jsou tenoučký,
2: jsou chutný.
0: Je to slyšet, Pavle, je to slyšet. Nemusíte pokračovat. Ale upřímně řečeno, prostě si někdo z nás ani nevzpomene, ale nejinak je tomu i za kanálem La Manche, jenže ve Velké Británii se teď rozhodli, že tento trend zkusí změnit, aby zkrátka pohledy nezůstaly jen jakousi nostalgickou vzpomínkou. No a jak konkrétně, to nám právě Tereza teď řekne. A já vím, že v Londýně mají krásné pohledy, no tak pokračujte.
3: No tak já už si taky téměř nemohu vzpomenout, kdy jsem naposledy pohled poslala. Nicméně je pravda, že jsem je minimálně tedy, když jsem byla mladší, moc ráda nejenom posílala, ale i dostávala od kamarádů nebo rodiny, speciálně na tábor třeba. Řada lidí měla nebo má doma určitě i například celou kolekci pohledů z exotických míst v zahraničí. To, co zkrátka bylo dlouhá léta jakousi normou a nepsaným pravidlem a zvykem, je dnes nahrazeno zprávami přes telefon nebo e-maily, nebo posty na Instagramu. Průzkum, který se v Británii posílání pohledů věnoval, dokonce uvádí, že dnes pošle pohled ročně jen jeden ze 4 Britů a celá polovina je podle něj neposílá vůbec.
0: No a když o tom teď tak mluvíme, jenom ty mě možná, Regino, doplníš, myslím, že Tomáš Sněgol, když jsme ho měli před nějakým časem ve vysílání, tak říkal, že v Dánsku úplně vlastně zrušili pošty, nebo respektive ten princip toho posílání, že to tam ani nejde, ale je mi to vlastně trochu líto, protože když člověk slyšel pošťáka, který zásadně zvoní dvakrát, nebo něco máte ve schránce, že to je taková romantická představa.
3: No právě. A ten už zmiňovaný průzkum také říká, že 62% Britů by rádo, aby jejich děti zase pohledy psát a posílat začaly. Konec konců v Británii byly pohledy natolik populární, že například v roce 1871 jich bylo posláno 75 milionů. A toto číslo do roku 1910 vzrostlo na celých 800 milionů, což se podle britského poštovního muzea dá přepočítat na plus minus 18 pohledů na každého Brita. Jenže samozřejmě dnes jsou známky nejen dražší, ale také je zkrátka vše jednodušší díky digitální komunikaci.
0: No a jak se tedy Britové snaží tento trend zvrátit?
3: Tak jedna z našich charit English Heritage nechala namalovat limitovanou edici 3 pohledů od známých dětských ilustrátorů, které teď během léta zdarma nabízí na řadě turistických míst po Británii. A tak také doufá, že se dětem budou líbit a naučí se je nejen psát, ale i posílat. Jak známo, zvyk je železná košile. A jen ta cesta k poštovní schránce s takovýmto napsaným nebo dětmi počmáraným a pokresleným pokladem v ruce, určeným babičce nebo dědovi, nebo nedej bože rodičům, to myslím nic nenahradí.
0: Pojďte nám připomenout historii pohledů.
3: Tak kdo pohled nebo pohledy vynalezl, se dodnes neví, ale ty vůbec první se datují do roku 1869, kdy je vytiskl Emanuel Hermann v tehdejším Rakousko-Uhersku. Okamžitě se prý staly nesmírně populární. V Británii se pak ty první objevily hned rok poté a měly velmi podobný design jako ty rakousko-uherské s přetištěnou půlpencovou známkou. Pohledy byly jednou z nejjednodušších forem komunikace, ať už šlo o zamilovanou zprávu z válečné zóny, nebo třeba suvenýr z dovolené. Konec konců ono napsat nebo nakreslit zprávu, v nich trvá totiž jenom několik málo minut.
0: A udělá to velikou radost, to vám teda garantuju, protože já jsem ještě pořád ta stará pixla, já rád hrozně všude kupuju pohledy. Je trošku problém se známkama, ale myslím, že v Londýně jsou, tam se dají dobře koupit známky, ne? Nemusíte na poštu, že ne?
3: Nemusíte na poštu a už je nemusíte ani olizovat. Oni jsou na takovém tom nalepeném papíru, no. Tak, kde už jako je, jenom jako sejmete a oni už letí, takže je tam přitisknete. Ale já myslím, že to olizování známky byla část té legrace, protože no toto lepidlo bylo sladký.
0: No, měl takovou zvláštní chuť. Tak moc děkujem, Terezo, že jsme si takhle mohli zaspomínat a třeba si někdy zase pošleme nějaký pohled.
3: Také děkuji a těším se na slyšenou.
0: My taky, to byla Tereza Antenová v našem vysílání. My pokračujeme dál. Tak mezi tím se to asi zase nějak posunulo, ne?
2: Je tam jenom o 50 e-mailů víc.
1: Jeden lepší než druhý. Někdo napsal, už stačí, polil jsem se kafem.

0: Je 7 hodin 47 minut, já bych vám moc přál pohled, můj pohled tady ve studiu. Sedím, dívám se do monitoru, mám před sebou mikrofon a proti mě sedí Regina a Jakub a neustále se chytají za hlavu.
1: No nesmějeme se obrovsky, protože to, co píšete za příběhy.
2: Přidávám jednu z příjmení, mi píše Ivana. Manžel dlouho pracoval v České televizi, dříve v Československé. Na Kavčích horách byla hasičská stanice, především pro ochranu velkého televizního komplexu. Službu mýval pracovník, který se jmenoval Požár. Časem mu zakázali hlásit se jménem. Vznikaly samozřejmě velmi nepříjemné situace. Hlásíte-li se do telefonu tady Požár?
1: Strašný.
0: Je pravda, že kdyby se jmenoval Pavel Hoří, tak je to snad ještě horší. Požár.
2: Počkej, já si vždycky nějaký tady založím a mezi tím to uteče.
1: Moje maminka měla spolužačku, která se jmenovala Povolná. A když se provdala, tak se jmenovala Jebavá. Zdraví vás, Jarda, spod Krkonoší. To je prostě... Jardo...
2: No, Petr má taky hezkou historku z práce 1967, tomu já úplně rozumím. K naší montážní partě byl přidělen jeden pracovník na výpomoc. Parťák každý den vyplňoval stavební deník, kde zapisoval i přítomné pracovníky. Ten nový kolega si to jednou pročítal a najednou vykřikl: koho si to tady zapisuješ? Já nejsem Kašpar, ale Šašek.

0: 7 hodin 51 minuta. Hezké páteční rado všem. Moje babička měla jednu takovou známou s příjmením Prdová. Posluchač z Opavy. No to... To ještě to ová je vlastně fajn.
1: Trošku milosrdný.
2: Jo, no, ano, ano. K mužům už méně.
1: Tam se dobře přechyluje. Člověk rád přechýlí.
2: Mého známého chytla za něco veřejná bezpečnost. Jak se jmenujete? Vlk. Kde bydlíte? Za Ovčínem. Tak ho ještě zmlátili. Dělá srandu, ale on skutečně bydlel za Ovčínem. Píše Martina.
0: Napsal nám standard, ale... Evidentně se tak opravdu jmenuje, protože i e-mailová adresa je stejná. Pobludil jsem se a slyšel jsem to o tom závodníkovi, jo, jsem závodník, ale jo, on byl i profesí. Jmenuji se Mlčák, jelikož na první dobu mi všichni říkají Vlčák, říkám všude na úřadech, Mlčák, Mlč. A co se nestalo, přišla mi obálka z onho úřadu a na ní bylo napsáno Mlčák, Mlč.
2: Tak. Tady už napsala Diana Vybožaní, já dneska ani nevysaju, už to nechte.
1: Napsal taky Mlčák, Libor. Ročník 81 v Jihlavě na Pístové sloužil kapitán Šťastný a praporčík Veselý. Službu na deváťárně mívali na Štědrý den.
0: Dobrý poslech. Pan Kubín napsal, že spolužák se jmenoval Nepovím. Jednou chtěl učiteli vědět, jak se jmenuje. Nepovím. Tak to mi teda povíte. Karel napsal.
1: Krasný.
2: Dobré ráno, taky musím přispět. Chodila jsem na základku do třídy se Slavíkem, Slavíčkem, Stehlíkem, Strnadem, Strakovou. A jako třídní jsme měli Pelikánovou.
1: Taky se sešly holky hezky. Mám slabý, ale vtipný příklad. Moje kamarádka se za Svobodna jmenovala Černá a vzala si pana Švarce, takže se pouze po něm šila. PS Zdravý Míro, Martin 77.
2: Jo, ještě Maruška dodává, jinak v práci, prosím vás, já jsem si vzala Strnada, takže je Strnadová, Špačková a Stehlíková.
0: To výborně. Napsal Filip, že na učňáku měl 3 spolužáky těchto příbení. Štětka, Kousal, Tyč.
2: A tam vzadu.
1: U nás v podniku jsme měli vedoucího hutního skladu a jmenoval se Hřídel. To je hezký den, ať se daří. Buďte zdraví a hodně dobrých nápadů. Vašek ze Strakonic. Mimochodem jmenují se Český. A když jsem se svých synů ptal v jejich cirka 3., 4., 3., 4. třídě, jestli jim říkají ve třídě Český, Německý, tak se v údivu ptali, jak to víš.
0: Jo, jasně.
2: Jak to víš?
0: Ano, jak to víš? Smutná měla kolegyně zoufalou, že jo, spolu v kanceláři, to víme, Renata.
2: Dobrý den, jednou na vaší stanici mluvil jakýsi expert, byl to urolog, jmenoval se Vajčata. Píše tady Marcelus nebo Marcelus.
1: Moje kamarádka měla spolužačku, ta se jmenovala Motičková a když se vdala, byla Sekirková, Pavča.
0: Hele, Jakub 85, fakt to už stačí, já jsem se málem utopil kafem. Prostě.
2: No právě. A Jana nevyluxuje, bude mít doma nepořádek kvůli nám.
0: No ne.
1: A teď přišlo zase, to nestíhnu vůbec přečíst.
0: Takových jako příjmení.
2: Dobrý den, také máme v rodině kuriozní příjmení. Sestra se za život vdala 3x. Poprvé se jmenovala Chmelová. Druhé příjmení bylo Vinopalová. A nyní se jmenuje Kalivodová.
1: Ne, ne.
0: To není možné. Osud. Karma.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Na hlavním koridoru Praha-Kolín-Pardubice aktuálně nejezdí vlaky kvůli poruše trakčního vedení. Po celé republice si dnes lidé připomenou 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. A počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Kvůli poruše trakčního vedení na nádraží v Úvalech u Prahy aktuálně nejezdí vlaky na hlavním koridoru Praha-Kolín-Pardubice. Dálkové spoje jedou odklonem přes Lysou nad Labem a místo na pražské Libni zastavují ve Vysočanech. Regionální vlaky na linkách S1, S7 a S61 nejedou vůbec. Podle webu Českých drah potrvá toto omezení na trati mezi pražskými Běchovicemi a Českým Brodem až do 11 dopoledne. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů jej zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a urychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
5: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
6: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
5: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
7: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
5: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou víc než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. Ráno se konala v místním kostele mše a následovat bude v 10 dopoledne pietní akt v areálu střední policejní školy tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušnici 7. výpadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo. Pietní akt za účasti nejvyšších ústavních činitelů se uskuteční taky před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Začne v 11 dopoledne. V Červeném kostelci na Náchodsku pokračuje Mezinárodní folklorní festival. Dnes i zítra večer se na pódiu v přírodním areálu u divadla představí všech 13 souborů z 9 zemí světa. Mezi nimi například tanečníci z Japonska nebo Mexika. Raritou je slovenský soubor Partizan ze slovenské Banské Bystrice. Ten je podle ředitele festivalu Tomáše Šimka výjimečný počtem vystupujících.
8: Přijede v rekordním počtu 56 osob, přičemž to zahrnuje jak cymbálovku, tak samozřejmě mnoho tanečních párů, tak svůj vlastní pěvecký sbor.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, ještě během dopoledne přechodně i oblačno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i silné bouřky. V těch pak bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na horách kolem 20.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se u Troubska stala nehoda na kilometru 187,5. Se srazilo osobní auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se brzdí od sjezdu na Popůvky. Od kilometru 182 se jede pomalu až do zúžení k D2. A připomínáme stále neprůjezdnou D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět na náhradní trasu, jede se třeba přes Kostelní Hlavno a pak do Benátek. Na 26. kilometru odklízejí auto po požáru. Tak jeďte velmi opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje Ranní dvojka.
9: Je před námi poslední půlhodinka a naštěstí přijde Matěj Forejt. Budeme se bavit o výtvarném umění, protože jinak bychom jeli jenom v příjmeních. Miloš Vrabec napsal. Miloš Vrabec. Dobrý den, já jsem Vrabec. Vedoucího mi dělal stehlík. Na vrátnici seděl poštolka a autem jezdil Vrána. A můj spolupracovník a kámoš je Daněk. Když jsem nastupoval a představil se stehlíkovi jako Vrabec, myslel si, že si z něho utahuju.
10: Když byl toho auta, tak Milan napsal ze Žadce. Ještě jeden mám. V zaměstnání jsem měl kolegu, který šel na dopravní policii něco opravit v dokladech. Jméno, pravila hlava za okýnkem. Audi. Já chápu, že máte radost z nového vozu, ale potřebuji jméno. Audi. Pavel. Omlouvám se Pavlovi do Libočan, píše Milan.
11: Píše taky Daniela.
10: Z nového vozu.
11: Už asi už to nestíhám, ale posílám ještě jedno jméno, kde rodiče měli očividně smysl pro humor. V první brněnské strojírně pracoval Silvestr Bumbálek. Byl to veselý chlapík.
9: Dnes ráno má narozeniny můj bratr. Chtěla bych mu popřát. Jmenuje se Malý. Na základce byli ve třídě. Malý, tvrdý, suchý. A teď je tady Lucie Bílá.

0: na čase být.
1: Jako každý měsíc i v srpnu dnes ráno do našeho studia Ranní dvojky zavítal výtvarný publicista Matěj Forejt. Matěj, dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vy se s námi chcete podělit o svůj tip, nějaký výlet za uměním a my vyrazíme do Pardubic, do areálu automatických mlýnů. To je místo, kde jsme
0: taky nebyli.
1: Taky nebyli a už jsme si to několikrát přáli, dokonce jsme si domluvili, že tam odsaď budeme vysílat, protože se nám to moc líbí. Tak nám řekněte, jak se to stalo, že právě tam najdeme jedno z těch významných center výtvarného umění.
2: Automatické mlýny v Pardubicích byly původně opravdu mlýn. Je to místo kousek od centra města na břehu Chrudimky před soutokem Slabém a mlýn tam v téhle podobě fungoval od roku 1910. Ten nápis automatické mlýny je přímo vyvedený i na fasádě té budovy a na rozdíl od starších mlýnů to byl velký

0: koupil celý ten areál, koupil architekt Lukáš Smetana a vlastně začal vymýšlet, co s tou budovou udělat nového a chtěl tam přinést právě nějaké kulturní využití.
1: No a co tam tedy najdeme dnes? Jsou tam ještě aspoň nějaké prvky nebo artefakty z té historie?
0: Dneska v tom areálu najdeme dvě galerie, protože Lukáš Smetana se domluvil s krajem i městem na to, že tedy tím kulturním využitím bude využití pro galerie, takže v té původní budově mlýna sídlí dnes tedy Gočárova galerie, což je krajská galerie, která dřív sídlila na zámku v docela nevyhovujících prostorách a město vlastně do toho areálu přestěhovalo svoji městskou galerii Gampa, pro kterou postavilo novou budovu hned naproti. A z těch mlýnů se tam pořád jako dají vidět určitě nějaké prvky, jsou tam takové ty tobogány, kudy se dopravovaly pytle s moukou, jsou tam zachované nějaké zbytky prostě nějakých vedení. Je tam vystavený i nějaký starý mlecí stroj, i když ty původní mlecí stroje si odvezla do jiné továrny ještě ta firma, která vlastně provozovala mlýn před tím rokem 2013. To bylo zajímavé, já jsem měl možnost se dostat do té budovy před rekonstrukcí, v tom mezidobí, kdy tam jako nic nebylo, tak tam pardubická neziskovka kulturní Off-City dělala takové umělecké rezidence. Já jsem měl to štěstí, že jsme byli s partou spolužáků z Umpromky vybraní na rezidenci a měli jsme 14 dnů na přípravu nějakého projektu, který jsme pak prezentovali v pardubicích veřejnosti a pracovali jsme tam, v tom domě duchů s těmi prostě dírami v podlaze po těch velkých strojích. Tak když dneska tím barákem procházím, tak je všechno najednou takové jako uklizené a čisté a krásné, ale zároveň některá ta místa dobře poznávám, že jsou vlastně uchovaná tak, jak si je pamatuju ještě z té doby. To je vlastně spustlé prázdné budovy.
1: No ale vy nás chcete pozvat do galerie.
0: Je to tak. Tak dá se do Gočárovy galerie nebo do automatických mlýnů zajít i na kafe nebo na drink, dole funguje pěkné bistro, ale hlavně samozřejmě na výstavu, protože aktuálně je v Gočárově galerii velká a podle mě velmi povedená výstava umělkyně Anny Zemánkové, kterou tady u nás zná nějaká odborná veřejnost, ale v zahraničí je vlastně její tvorba velmi dobře známá nějaké umělecké veřejnosti. Anna Zemánková dokonce jako jediné české jméno byla zastoupená třeba na minulém benátském bienále v té velké mezinárodní hlavní expozici. Takže je to umělkyně, která tak jako zvláštně rezonuje na mezinárodní scéně a doma ji za stolik neznáme.
1: Je to takový docela častý jev.
0: Je to možná pravda.
1: Tak nám o ní něco řekněte.
0: Anna Zemánková žila v letech 1908 až 1986. Velkou část svého života prožila jako žena v domácnosti, jinak pracovala jako zubní technička, což bylo i vlastně její vzdělání. Ale ve volném čase tvořila obrazy. Nikdy nestudovala uměleckou školu, tvořila si prostě doma pro radost. Její obrazy byly velmi osobité, abstraktní, vizuálně divoké, inspirované světem rostlin. A když už měla prostě spoustu takových obrazů doma vytvořených, tak jí napadlo ukázat je svým přátelům. A v 60. letech začala pořádat domácí výstavy. Pozvala tam své známé a známé svých známých a tak se trochu nějací lidé dozvěděli o její tvorbě a díky tomu se pak dostala i na nějaké kolektivní výstavy, že vystavila ještě za svého života svá díla i vlastně veřejně. Nicméně dobová umělecká kritika si trochu nevěděla rady s tou její tvorbou a dala jí nálepku Artbrü, což je kategorie, která se většinou přiřazuje umělcům neškoleným, ale třeba umělcům, kteří byli psychicky nemocní, nebo vězňům, kteří tvoří prostě taková ta jakoby neškolená, ale autentická umělecká tvorba, která vzniká ještě v nějakých hodně specifických podmínkách. A tím, že Anna Zemánková vlastně nepatřila mezi absolventy AVU, nepatřila na tu oficiální uměleckou scénu poválečnou, tak jí vlastně umělecká kritika tuhle nálepku přisoudila také, i když z dnešního pohledu už to není úplně přesné.
1: Já mám takový pocit, že teď už tam musíme všichni hned, že jste nás teda tak nalákal. Co tam teda

0: Můžeme vidět, co si máme, jak si máme tu dílo představit?
1: Obvykle, když je někde k vidění Anna Zemánková, tak jsou to práce ze 60. let, což jsou kresby na papíře. Ona používala i docela takové neušlechtilé materiály, kreslila třeba propiskou a teprve potom to třeba nějak kolorovala pastelkami, občas akvarelem. Ale postupně začínala dělat ještě jako zajímavější, experimentálnější a trochu divočejší věci, které obvykle nebývají vystavované. A kurátoři Natálie Drtinová a Pavel Liška se právě na té výstavě snaží představit všechno z díla Anny Zemánkové. Takže tam spoustu těch věcí je k vidění vůbec poprvé. Natálie Drtinová je velká odbornice právě na dílo Anny Zemánkové, dlouho se zabývá zpracováním její pozůstalosti, takže o tom má velmi dobrý přehled. A na té výstavě vystavuje právě i věci ze 70. 80. let, kdy Anna Zemánková začala používat na těch svých obrazech textil, umělé hedvábí, různé umělé provázky, syntetické tkaniny, všechno v takových těch pestrých barvách, tak jak to znáte z té vizuality 70. let, tak to vlastně ona používá, splétá z toho právě takové často třeba květinové přírodní motivy, někdy to připomíná opravdu nějaké jako vesmírné vize. Jsou to abstraktní záležitosti, které občas zároveň mají nějaký možná vztah malinko k folkloru. Myslím, že je to vizuálně velmi poutavé, působivé. Mám pocit, že i tím, jak je to takové trochu jako domácí, nezávislé, autentické, takže když jsem to tak pozoroval na té výstavě, že to dokáže upoutat i mladé lidi, že vlastně, když jsem na té výstavě byl, tak tam byli lidi třeba kolem 20 let nebo pod 20 let a vypadali, že je to jako baví a že si tu výstavu užívají právě v tom, jak je to autentické. Takže to je vlastně to, co ta výstava teď jako představuje Annu Zemánkovou v celé té její šíři a v celém tom záběru. Plus je tam k vidění ještě několik děl dalších umělců a umělkyň různých generací, třeba Karel Malich nebo Barbora Lungová. A to je zase snaha Natálie Drtinové a Pavla Lišky trochu popřít to, že by Anna Zemánková nutně musela patřit do té kategorie Art Brit, jak jsem o tom mluvil, protože to srovnání s dalšími umělci dokazuje, že Anna Zemánková spíš trochu předběhla svoji dobu a že kdyby žila později, tak bychom vlastně tu její tvorbu možná považovali za něco, co je dneska třeba už v tom výtvarném umění úplně jako běžné, patří to prostě úplně normálně na tu uměleckou scénu, jenom v době, kdy Anna Zemánková s tímhle začala, to prostě bylo úplně nevídané.
0: To se tak někdy stane, ale jsme moc rádi, že jste nás do automatických mlýnů pozvali. Jenom připomenu, že výstava Anny Zemánkové je k vidění za Zemánkové ještě do 28. září. To byl Matěj Fory. Děkujem.
1: Já děkuju za pozvání.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Já se obávám, že v pátek 21. srpna jich bude 30 nebo 300, možná spíš těch teček, protože ještě musíme ukončit celé to, já řeknu doslova šílenství, které se týká příjmení. A přitom jsme začali tak nevinně příjmením bílý, černý,
2: studený, teplá,
1: veselý. A do toho všeho nám napsal, a to mě napadlo zase jenom v té souvislosti, kapelu Neresy, asi pamatujete, následně Neřeš to, Zuzana Navorová. Odešla a napsal Zdeněk Vřešťál. A najednou to člověk vidí úplně v jiných souvislostech. Říkám, on je to nejenom zpěvák, ale on tam možná i vřeštěl. A teď jsem přemýšlel nad tím, co tam bylo vlastně ještě za členy. Tak jeden byl Vytiska. Mm-hmm. Taky vlastně vtipný.
2: Netradiční. Basit.
1: Taky netradiční. Vřešťál. A mimochodem Vřešťál nás všechny pozval na čtvrtý ročník Novodvorského minifestu u Kutné Hory. Mm-hmm. A vystupuje tam Křesťan, Vřešťál a Kajak. Ale já jsem to špatně přečel, on se jmenuje Kajak, ale jak jsem na to neviděl, to snad už není možný.
3: A napsala nám i Zdenička, na základní škole jsem měla spolužáky Netrefu a Neburku. Seděli spolu v poslední lavici a pan učitel jim říkal, co vy tam vzadu, vy záporní hrdinové.
2: S úsměvem zdraví taky Lenka. Znám pár, kdy si slečna Kotlíková brala za muže pana Polívku. Na svatebním oznámení se zazářilo Kotlíková Polívka.
1: A jak jsi říkal, nějaká černá něco, to prosím tě přečti, protože já jsem si teď vzpomněl, že kousek na Hostivice je obec, která se jmenuje Jeneč a tam je odbočka a tam je taková cedule. A jsou tam dvě vesnice, Chýně a Rudná. Hmm. A on to někdo otočil a napřed to napsal, ne, Rudná, Tchýně.
3: Jinak už to mám, napsal nám Kristián, když si vedle nás bydlel jeden známý Břečka se slečnou Černou. Na zvonku měli Černá Břečka.
2: A Moničina vzpomínka, u nás na konzervatoři byly tři trojice studentů. Kučera, Hřeben, Vlasatý.
1: Ne.
2: Prchal, běhal, nečekal. Čik, hučík, fučík.
1: Je někdo Hřeben? To je Jirka Hřeben.
3: Je, jo.
1: Hrozně fajn kluk. To není možný, fučík, kučík.
3: Jo.
1: Ladislav z Plzně napsal, že zná jednoho vinaře, že zná vinaře Šlichtu z Lohovce. Co piješ? Ale jako Šlichtu. A je to moc dobrý, ale jinak.
2: Na základce Plachý Vrabec Smeták byli jsme celkem živí, takže naše trojka Plachý Vrabec Smeták byla docela známá, píše Miloš Vrabec.
3: Ježiši, Daria. Tak jo, hrála jsem volejbal ve Frýdku Místku, Beskidskou ligu. Spoluhráč se jmenoval Taneček a jeho příběh zněl. Na střední škole se posadil k neznámému novému spolužákovi. Při představování učiteli se představil jako první. A ten nový spolužák se začal strašně smát. Na otázku, čemu se směješ, odpověděl, však uvidíš. Když přišla řada s představováním na něj, ukázalo se, že se jmenuje Baletka. Tak Kájo, díky.
1: To je vlastně Baletka, ale ten, ten mužský
3: ano,
1: rod.
3: Ano, ano, Baletka Taneček.
1: Josef Baletka. Napsala Jana Blašková, ale s Eš, jo, nejlepší ročník 1974, že vůbec neví, jak to má udělat. Protože když se jí zeptají, jak se jmenuje, ona řekne Blašková, tak všichni napíšou Blažiková, že jo.
2: To je pravda.
1: A že musí vysvětlat Š.
2: To je taky komplikované, než to nadiktuje. Na stavební průmyslovce v Liberci seděla v poslední řadě dvě děvčata. Zdvihalová a Klesalová. Mirek, 1955.
1: Ale my s tím něco musíme udělat. To si musíme něco udělat, protože těch přišlo snad 200 těch e-mailů. Hele, v naší ulici, píše Jana, v jednom domě bydlí Mokrá, Blecha.
3: No to je ono. Libor F. zase napsal, jedna příbuzná mého bývalého kolegy se provdala za Josefa Sisla, bytem Doupě.
1: Tak. Počkej, to snad už Věrka 1976. Všichni profesoři se vždy pobavili, protože na gymnáziu byli dlouhý, holý, černý bobek.
3: No tak.
2: Moje teta byla za Svobodna zelená, po snědku se jmenovala Fialová. Oproti příkladům, které jste jmenovali, je to jen Čajíček. Hezké dny, Lída.
1: Jo, ale tohle je dobrý. Alena Coufalová napsala, prosím vás, prostě jo. Babička ráda vzpomíná na svého spolužáka, který se jmenoval Žáček. A ke svému štěstí, nebo snad smůle, vystudoval vysokou školu a získal titul dr. Já jsem držáček. Maminko.
3: Ježíši Maria.
1: My si to musíme asi všechno vytisknout a budeme mít o čem vysílat asi celý příští týden.
2: To tak vypadá.
1: Tak moc děkujem. No, konec. Zita Senková už tady klepe na dveře.
2: Musíme. Stihli tolik toho přečíst. Je
1: fakt moc děkujem.
2: Jste tak zábavní.
3: To strašně.
1: To ještě
3: u manželky v práci měli doktora pana kozu a pana psa. Když volal pacient, tak se ptali, chcete mluvit se psem nebo s kozou? Chcete psa nebo kozu?
1: Skvělý
2: veselý víkend.
1: Ano, veselý víkend. Víte se. A myslíte na to, že dnes... Nic už
0: malý. Prostě nás baví s vámi vstávat.
4: Mrazivé léto.
0: Rozhlasová hra na dvojce.
4: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
5: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
6: Počkej, kde?
5: No tamhle. Podívej, tam se pak něco pomalo.
4: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
5: Chci vědět, co tam je. Hejbá se to. Ta sucha nás pro nás sledovala.
4: To strašný kouzlo podzimu.
0: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
7: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
7: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
9: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí pořad, ve kterém každý všední den rozebíráme s našimi hosty pestrou paletu aktuálních témat. Jinak tomu nebude ani v příštích minutách. Dnešním glosátorem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vás vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Věnovat se budeme zejména návratnosti investic do kultury, její dostupnost pro veřejnost a také schopnosti umění přiblížit historické okamžiky. Zita Senková přeje narušený poslech.
7: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
9: Členové kabinetu Andreje Babiše mají za sebou vyjednávání o rozpočtu na příští rok se šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou. Někteří se s ní setkali dvakrát. Určitě i vy, pane Marečku, sledujete, s jakou pořídil zejména Otto Klempíř, ministr kultury. Usiluje pro svůj rezort přibližně o 20 miliard korun. Letos má k dispozici 17 miliard 600 milionů. No a mezi ty hlavní priority ministerstva patří živá kultura, investice a provoz organizací, které rezort přímo zřizuje. Mimo jiné, tam patří i Česká filharmonie, tak možná jste trošku ve střetu zájmu tohoto tématu, ale jak to vnímáte?
10: No, myslím, že jsem hodně ve střetu zájmu tématu, protože opravdu jako příspěvková organizace Ministerstva kultury sledujeme s napětím to vyjednávání, kolik tedy rezort nakonec bude mít, ale je to velmi, myslím, dobré téma pro to mluvit o kultuře, o tom, co kultura vůbec přináší. Protože jak se to potom rozdělí, to je opravdu věc politiků, státní rozpočet bude mít nějakou velikost a kolik půjde na kulturu a kolik půjde na obranu, kolik na školství, na zdravotnictví, to je věcí toho interního vyjednávání, ale tím, že pochopitelně to sleduji, tak jsem přemýšlel o tom, co kultura společnosti dává a co by jí dávat měla. A
9: řekněme návratnost těch investic.
10: Dá se to tak říct, no, ono se to dá totiž měřit penězi a zajímavé jsou i studie, které to penězi neměří. Ale když těmi penězi začneme, tak já jsem byl překvapený tím, že Britové, kteří to počítají velmi přesně, tedy konkrétně britské ministerstvo financí, když počítalo Edinburgh, který má asi 11 festivalů, to je opravdu město, které žije festivaly úplně všeho druhu, takže ten dopad, které ty festivaly mají ekonomický na Edinburgh samotný a na Skotsko, takže je obrovský, vyjádřeno v konkrétních číslech, to bylo okolo 400 milionů liber, které to přinese jenom do toho Edinburghu samotného, a je to čistý přínos, to znamená, že často se uvádí ve statistikách, no, on je to pětinásobek, nebo je to šestinásobek, ale musí se to očistit od peněz, které zaplatí obyvatele, protože když žijete v Edinburghu a koupíte si lístek na festival, tak už si asi nekoupíte něco jiného, je to pořád ta stejná hromádka peněz. A těch 400 milionů, o kterých mluvím, tak to už je právě po odečtení tady toho přínosu. Ten do poměru se pouštět nechci, protože oni uvádí ten poměr poměrně velmi ve prospěch toho festivalu. Je to tam skoro na jednu libru nebo na jeden milion, je to 33 milionů, ale ty statistiky jsou v tomhle ošidné a vždycky se v tom schová ledacos. Ale pravda je, že ta čísla jasně říkají, že i ekonomický přínos větších kulturních akcí je opravdu značný.
9: A pak jsou věci, které už jste naznačil, pane Marečku, to jsou ty dopady na společnost, dopady kultury, jsou věci, které prostě nelze vyčíslit.
10: Ano, jsou věci, které nelze vyčíslit, a shodou okolností je taky počítají Britové, kteří totiž se rozhodli nebo si uvědomili, že tak, jak se dají přesně spočítat silnice nebo jak se dají přesně spočítat výdaje vůbec na infrastrukturu, takže podobně se dají spočítat i výdaje na kulturu, a kromě tedy těch finančních dopadů měřili i dopady třeba na duševní zdraví nebo na to, jak se lidé cítí, a zjistili zajímavou věc, že v místech, kde je větší koncentrace památek třeba, takže ti lidé se tam cítí lépe, ať už ty památky navštěvují nebo ne, a že to má pozitivní dopad na jejich duševní zdraví. Já bych neříkal jenom, abych necitoval jenom Brity, tak ještě existuje australská studie, která je poměrně nedávná, je z roku 2025, a vzorek, na kterém byla vykonána, je 11 000 lidí, což je opravdu hodně, a ta zjistila, že provozování, respektive poslech živé klasické hudby snižuje riziko demence o 39%, což je opravdu obrovské číslo, a samozřejmě mluvím teď jako muzikant, ale určitě kdyby tady seděl výtvarník, herec nebo představitel jiného kulturního odvětví, tak by dokázal najít ten dopad, který má to konkrétní odvětví, a myslím, že to je důležité. Vlastně i to negativní. Evropský statistický úřad zase počítal to, že města, která soutěžila o titul Evropské město kultury, tak počítal, co se stalo v těch, která ten titul nedostala. A tam hrubý domácí produkt na obyvatele byl o 4,5% nižší. A ta, která naopak ten titul získala, měla tedy logicky to HDP vyšší. A zajímavé na tom je, že ten efekt přetrval více než 5 let. Ale abych to nelakoval na růžovo jenom, tak zase musím říct, že třeba to, co se často používá jako argument, že kultura zvyšuje cestovní ruch, tak to ty seriózní studie moc neprokazují. To znamená, že ten dopad dlouhodobý na to, že je někde velký festival, významný orchestr, že se tam něco děje, tak dlouhodobý dopad na cestovní ruch žádný velký není. Je samozřejmě krátkodobý, protože ten turista, který přijede do divadla nebo na koncert nebo na cirkusové představení, tak utratí v tom městě většinou víc než běžný turista, už protože musí něco jíst a pít před, po představení, musí někde bydlet, ale dlouhodobý dopad na cestovní ruch to opravdu nemá.
9: Pohled Davida Marečka.
7: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: Když se podíváme, pane Marečku, právě na období vrcholících letních prázdnin i období oblíbených festivalů různých žánrů, často pod širým nebem, tak shodou okolností se ke konci chýlí dvoje věhlasné hudební slavnosti. Obě shodou okolností slaví jubileum. Operní festival Richarda Wagnera v německém Bayreuthu si připomíná 150 let svého založení a hudební slavnosti v rakouském Bregenz proslulé produkcemi přímo na Bodamském jezeře sfoukly letos 80 svíček na tom svém narozeninovém dortu. No a vlastně tolik jste sfoukli i v Litomyšli na Národním festivalu Smetanova Litomyšl. Tak kdybych to vlastně vztáhla teď na to, co jste řekl před chvílí, že tam, kde se daří kultuře, kde jsou třeba takové festivaly, tak to jsou šťastní návštěvníci a lidé v těchto místech.
10: Určitě jsou šťastní návštěvníci, kteří se tam vydali dobrovolně. Já musím říct, že když jsem poprvé byl v Bayreuthu na tom Wagnerovském festivalu, tak jsem netušil předem, co mě čeká. A tedy samozřejmě v podobě hudby ano, ale ne to divadlo. A Wagner, pro kterého to divadlo se stavělo a který zkrátka určil jeho podobu, tak na jedné straně udělal ohromnou věc, že vy v tom divadle vůbec nevidíte orchestr a má mimořádně krásnou akustiku, takže když začne hudba, tak ona se line jakoby z nebes někde nebo obklopuje vás. Ale protože Wagner chtěl, aby návštěvníci byli soustředěni na umění, tak tam není ani dnes klimatizace, tehdy to samozřejmě nešlo, ale hlavně ty sedačky jsou dřevěné a tvrdé. A kdo z posluchačů ví, jak dlouho trvají Wagnerovy opery a že to je zkrátka několik hodin, tak sedět tam znamená, že opravdu trpíte, abyste vyslechli to umění.
9: Ano, začíná to v 16 hodin a končí to před 23 hodinou, například Soumrak Bohu. Nicméně, pane Marečku, opět se vracím k té lince, kterou jste naznačil, že tyto festivaly jsou nejenom turistickým magnetem, ale i hospodářským faktorem, jak kde. Každý je jiný, je nezaměnitelný, tak vnímáte tady právě nějakou tu společnou linku?
10: Ta společná linka opravdu je nějaký pozitivní přínos tomu místu, ale zajímavé mi připadá, jak moc se liší. Protože zrovna, když srovnáme Bayreuth a Bregenz, tak to asi nemohou být odlišnější festivaly. Bayreuth jednak tím, že je zaměřený opravdu na Richarda Wagnera, protože kromě jeho skladeb tam zněla asi jenom Beethovenova devátá několikrát a je zaměřený v podstatě na exkluzivní klientelu. Ty vstupenky jsou opravdu strašně drahé a kdo tam chce, tak musí sáhnout hodně hluboko do kapsy a taky si je pořídit v předstihu. Spravedlivě musím říct, že mají i program pro mladé, což dělá většina festivalů, ale i ta v uvozovkách mladá levná vstupenka stojí asi 50 euro, což teda vůbec není málo a už musíte projevit nějakou touhu a fakt si na to šetřit, pokud nemáte přebytek. Zatímco Bregenz je naopak festival, který je opravdu pro hodně lidí, protože tam je jezerní scéna na Bodamském jezeře, která pojme skoro 6 tisíc nebo okolo 6 tisíc návštěvníků a za to léto tam může přijet 250 000 lidí, takže proti Bayreuthu jsou to násobky a opera se tam hraje zkrácená, protože když je to na té jezerní scéně, tak to nemůže mít přestávku a zájem je opravdu masový a mám i zkušenost, protože Pražský filharmonický sbor je tam už 16. rokem v rezidenci, tak mám i zkušenost, že když jsme tam pozvali úplné lajky, kteří nikdy operu neviděli, tak je to nadchlo a opravdu je to přivedlo k tomu, že potom šli na operu i do divadla. Ale taky musím spravedlivě dodat, že kromě té jezerní show, jak by se dalo říct, tak je tam i operní představení vždycky v divadle. To je jiný titul, hraje se pouze několikrát a mám radost, že letos to poprvé byla česká opera a konkrétně výlety pana Broučka od Leoše Janáčka a dirigoval to taky český dirigent Robert Indra.
9: V minulosti se právě na tomto festivalu v Bregenze objevilo i několik titulů českých skladatelů. I Janáček, Příhody Lišky Bystroušky, také Bohuslav Martinů zněl u Bodamského jezera, by teda uvnitř v divadle. Ten festival se zrodil v roce 1946, rok po druhé světové válce. A shodou okolností ve stejném roce stál u zrodu dvou největších tuzemských festivalů klasické hudby Pražského jara a už zmíněné Smetanovy Litomyšle Rafael Kubelík, syn houslového virtuóza Jana Kubelíka, prvně dirigoval Českou filharmonii ve svých 20 letech. O 8 let později se stal jejím šéfdirigentem a počátkem srpna, 11. srpna, uplynulo 30 let od jeho smrti. A najdeme ještě jedno takové propojení, a to, že pan Kubelík skonal ve svém domě na břehu Lucernského jezera a tam se počátkem září vypraví Česká filharmonie.
10: Ano, tam se filharmonie vypraví a to připomenutí Rafaela Kubelíka je, myslím, krásným obloukem o všem, o čem jsme si teď povídali, protože kromě toho, že stál u zrodu těch dvou festivalů, tak mohl být tím významným dlouholetým šéfem České filharmonie, kdyby po únorovém převratu emigroval a vytvořil místo toho velkou éru v Mnichově v orchestru Bavorského rozhlasu, ale měl v podstatě neustále živý kontakt s českými hudebníky a filharmonici vzpomínají i na to, že když Václav Neumann točil s Českou filharmonií ten první Málerovský cyklus, takže jezdil za Rafaelem Kubelíkem, který už měl tu kompletní nahrávku za sebou a že se o tom radili a dokonce, když filharmonie hrála, tuším, že to bylo ve Švýcarsku, tak Rafael Kubelík je pozval všechny k sobě domů a tam je jednak pohostil a jednak jim dal takové stříbrné medaile jako památku, které ovšem, protože vždycky tam byl nějaký tajný policista infiltrovaný mezi filharmoniky, tak jim je sebrali po návratu a myslím, že se zachovala pouze jedna, protože jeden náš bývalý člen si vzal ty medaile dvě a tu jednu si schoval, takže když ji musel odevzdat, tak mu takhle zůstala. Čili Rafael Kubelík je připomínkou, myslím, toho mnoha dobrého, co v české kultuře dodnes funguje a zároveň docela bolestnou připomínkou toho, co nám ten 48. rok vzal v podobě obrovské dirigentské hudební osobnosti.
9: Ještě předtím, pane Manečku, než budete hrát, tedy Česká filharmonie v kulturním a kongresovém centru v Lucernu, zase jsme u jezera, i tam je jezero jiné, tak zazní Má vlast od Bedřicha Smetany ve Stockholmu, protože Česká filharmonie se po více než půl století vrací na sever, čekají vás koncerty také ve finských Helsinkách. Proč to tak dlouho trvalo?
10: Nevím, za celou tu dobu, za těch posledních 15 let, kdy pracuji ve filharmonii, tak je to tím, že Skandinávie má poměrně bohatou vlastní kulturu. Mají mnoho svých orchestrů, mnoho svých divadel a nepotřebují příliš importovat, dělají to, ale ne nějak ve velkém. A tak kolegové posledních několik let pracovali intenzivně na tom, abychom se tam s Českou filharmonií dostali právě proto, že ty země jsou kulturně velmi vyspělé. A zase je to zajímavé srovnání dvou festivalů, protože ten stockholmský festival, ten Baltic Sea Festival, byl založený v podstatě z ekologických důvodů, protože Esa-Pekka Salonen, který byl tím hlavním zakladatelem, tak se s dětmi koupal v moři, které bylo zamořené synicemi, a rozhodl se, že s tím chce něco udělat. A jako muzikant asi nemůže se vydat čistit oceán nebo čistit moře, tak založil ten festival, který má i tenhle ekologický přesah a snaží se nějak pomáhat. No a Helsinki, to je zase příklad toho multižánrového festivalu a té velmi dostupné kultury, protože tam je opravdu všechno od hudby po cirkus. Spousta těch představení je zadarmo, aby se na to dostalo co nejvíc lidí, a samozřejmě ty zásadní koncerty a ta zásadní operní představení potom jsou placená, ale těšíme se na obě ta místa velmi.
9: Říká generální ředitel České filharmonie David Mareček.
7: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: V ranních hodinách 21. srpna 1968, krátce po vstupu okupačních vojsk, zaznělo z vysílání Československého rozhlasu poprvé heslo Jsme s vámi, buďte s námi. Od přepadení naší vlasti uplynulo 58 let. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene tradičně Český rozhlas pětním aktem na Vinohradské třídě dnes v 11 hodin, a to za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a také pamětníků těchto událostí. Pane Marečku, jakou roli při vzpomínání může mít právě umění? Jaká je jeho schopnost přiblížit nám historické okamžiky?
10: Já myslím, že role umění je dost zásadní. Když se vrátím do svého dětství nebo do mládí, tak se přiznávám, že jsem byl tím asi spíš většinovým dítětem, které netoužilo se nějak moc učit dějepis a moc zkoumat historii. Nebyl to můj veliký koníček, ale velmi dobře mě to vždycky přiblížila právě nějaká kulturní věc. Jo. Někomu je blízká muzika a zrovna s tím srpnem 68 souvisí dvě písně, které se asi vybaví každému posluchači, ať je to modlitba pro Martu, Marty Kubišové, anebo bratříčku Zavírej vrátka, Karla Kryla. Ale tu stejnou schopnost má literatura, má i film, a je to jednoduché. Je to proto, že kultura, pokud je dobře udělaná, tak působí na emoce. A emoce jsou opravdu nositeli, nebo jsou takovým zesilovačem paměti. Já jsem zkoušel i to, když jedete třeba na dovolenou a pouštíte si oblíbenou desku, tak pak, když si ji pustíte za 10 let, tak si vybavíte skoro i vůně, světlo, všechno, co tam bylo. A samozřejmě pro pamětníky má velký význam to, co se tehdy hrálo, to, co se tehdy dělo, nebo fotografie Josefa Koudelky, který vůbec nebyl reportážním fotografem, vrátil se z Rumunska, najednou byl vržený tady do toho dění, a když se ty fotografie zveřejňovaly, tak je zveřejňoval anonymně právě z obavy o bezpečnost své rodiny, která tady zůstala. Ale pak jsou, a čím jsme od toho dál, tak tím více generací, nebo tím větší je množství lidí, kteří už to nezažili. A pak myslím, že opravdu nastupuje literatura, film, kteří dokážou tu dobu přiblížit tak živě, že i člověk, který ji nezažil, tak může při čtení knížky nebo při sledování filmu prožít ty emoce znovu. A to mně připadá nesmírně důležité, protože zapamatovat si letopočet můžete, nemusíte, můžete se naučit, co se tehdy dělo, a asi racionálně chápete, že to byla tragédie pro tu společnost, ale když připomenu logicky asi film Vlny, který před 2 lety vzbudil velký pozitivní ohlas, jak český, tak mezinárodní, tak vím i třeba od svých dětí, které už ten 68. nakonec, já jsem ho neprožil, ale narodil jsem se 8 let potom, čili pořád blízko, ale od svých dětí, pro které je to velmi vzdálená už minulost, tak vím, že ten film je zasáhl a že opravdu pochopili nějakým způsobem, co se tehdy stalo.
9: Mimochodem jsou to, co se týče nějakých těch vzpomínek, i dobové záznamy, nejenom ty televizní, filmové, ale i zvukové, když jsme na půdě Českého rozhlasu. Jak pracujeme podle vás, pane Marečku, s tím odkazem, ať už 21. srpna 1968, nebo s dalšími významnými historickými událostmi? Mimochodem Němci si před pár dny připomněli 65 let od začátku stavby berlínské zdi.
10: No, ono se to nedá generalizovat, protože opravdu ta práce s tím odkazem závisí na tom, kdo s ním pracuje. Ale když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak rád říkám, že právě Český rozhlas je jednou z těch institucí, která pracuje s historií velmi nejenom dobrým, ale tvůrčím způsobem, protože právě ty zvukové záznamy a to, že rozhlas se snaží udržet tu živou paměť, jednak opravdu historické záznamy, které existují, a jednak rozhovory s pamětníky, které vznikají, tak myslím, že jsou naprosto zásadní, klíčovou věcí pro paměť společnosti jako takové, aby to nevymizelo a abychom nezapomínali, co se nám stalo špatného.
9: Říká David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
10: Děkuji za pozvání a přeji krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
9: Jak to vidí, to nejbližší si můžete naladit opět v neděli. Hostem Viktorie Kopecké bude Vít Svoboda, držitel ceny Neuron pro nadějné vědce v oboru chemie. Příjemný poslech všech pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
7: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
2: Právě v té chvíli se domem rozlehly tři výstřely.
1: Nejlepší komedie.
3: Poslouchej, nejseš ty z těch, co mě rozhlašují, že doma schovávám buchví, jaký majlant?
4: Vy doma schováváte buchví, jaký majlant?
3: To jsem neřekl, ty nerebáku!
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
5: Když půjdete se mnou, sám nebudu.
3: Ne, my jsme čerti, my lidem nepomáháme.
5: To nikdy.
0: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
0: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
0: Na dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogan.
6: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella. A dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
1: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
9: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
10: Porucha trakčního vedení zastavila vlakový provoz na trati Praha-Kolín. Česko si dnes připomíná invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. V železniční stanici v Úvalech u Prahy je rozbité trakční vedení. Provoz je kvůli tomu zastavený na hlavním koridoru mezi Běchovicemi a Českým Brodem. Příčinu poruchy správa železnic zjišťuje, říká její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka.
11: Před 7 hodinou raní došlo v Úvalech k závadě na trakčním vedení. Na místě jsou pracovníci správy železnic, kteří teďka zjišťují rozsah toho poškození a v tuto chvíli je v Úvalech, tedy na koridoru, provoz zastaven.
10: Podle webu Českých drah jezdí dálkové vlaky odklonem přes Lysou nad Labem. Regionální vlaky nejezdí vůbec. V úseku Běchovice Úvaly Český Brod zajišťují náhradní dopravu autobusy. Omezení má trvat ještě asi 2 hodiny. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
12: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
10: Srpen 68 si dnes lidé připomenou po celé republice. Před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské začne pietní akt v 11 dopoledne. Na Hané začala sklizení chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu.
13: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, tak když ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
10: Pevnost Josefov u Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 odpoledne tam začne speciální akce Josefstadt 1916 až 2026. K vidění tam budou nejen dnes, ale i zítra vojenské ukázky, bitevní scény, scény z každodenního života a taky dobová hudba.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Dnes bude oblačno až zataženo, ještě během dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr a může mít až 90 km za hodinu. Objevit se taky můžou až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
0: Doprava.
10: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se zlepšila situace u Troubska. Na kilometru 187,5 už došetřili nehodu auta s motorkou. Kolona se pomalu z kilometru 192 rozjíždí. A stále je zavřená dálnice D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Za sjezdem na Tuřice od 21. kilometru se nedá projet. Musí se po náhradní trase osobním autem na Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, jsou tu 2 na 2.
14: A začíná naše páteční dopolední setkání téměř 5 minut po 9. hodině a my pevně doufáme, že u většiny z vás, neli u všech, což by nás těšilo vůbec nejvíc, jsme návštěvou očekávanou a vítanou.
15: Jiří to neříká jen tak náhodou, protože dnes si budeme, a to už za chvíli, povídat o nezvaných návštěvách. Motivace je víceméně jasná, protože tento den je důležité z hlediska historických událostí si připomínat. A my se na nezvané návštěvy v různých úhlech pohledu dnes chceme zaměřit.
14: Ano, nebude to jenom o té návštěvě, která proběhla před 58 lety, ale i u té se samozřejmě zastavíme. Přejeme vám všem krásné dopoledne a pohodový den bez nezvaných návštěv.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A pojďme k těm důležitým datům, která je třeba si připomínat. V noci z 20. na 21. srpna roku 1968 vtrhla do Československa vojska pěti zemí Varšavské smlouvy.
3: Okupanti rychle obsadili i rozhlas, televizi a vládní budovy.
2: Obyvatelé protestovali v ulicích, sundávali tabule s názvy ulic a snažili se vojáky jakýmkoliv způsobem zadržet.
3: Během prvních dnů a měsíců okupace zemřely desítky až stovky civilistů a nastoupilo období normalizace, tuhé cenzury a politických čistek.
2: A je velmi důležité, jak už jsme pověděli, si právě taková smutná výročí připomínat a dlouhé momenty historie připomínat, a proto tak budeme činit i dneska.
3: Mimo jiné, s těmito vzpomínkami spojenými s historií naší země se vrací i jedna zapomenutá písnička Václava Neckáře po srpnu 1968 zazněla vlastně jenom jednou.
2: A pro úplnost informací skladba Píseň pro mne, kterou Václav Neckář natočil v roce 1969 pro pořad Zvědavá kamera, se téměř po 60 letech vrací v podobě videoklipu s původním vokálem zasazeným do současného aranžmá.
3: A my si o tom víc povíme za chvíli. No a co my? Především náš kolega Vláďa Slezák, který vyrazil za nikým jiným než za Václav.

0: Ivan, nečekán, nezván.
1: Ano, to je pravda, i tam to bylo.
0: Připomíná mi to Mrazíka. Ostatně i ten je z těch krajů, odkud jsme zažili tu nečekanou návštěvu.
1: No, ano, je to pravda. Jsem ráda, že přesto přece všechno volíš tehle ten lehčí tón. Myslím si, že je to jeden z těch modelů, jak i ty těžké věci prostě občas zvládnout. Určitě to za to stojí. Když už jsme se u nich zastavili, tak možná jedna z těch z prvních zpráv od Evy z Českého ráje. Dobré dopoledne, dnes připomíná nazvaná nezvaná návštěva nás probudila prostřednictvím sousedky, která tehdy první pustila náhodně rozhlas a všechny sousedy vzbudila. Strach je to hlavní, co si pamatuju. A pak ještě, když taťka po páté odcházel do práce a prosil mamku, aby mu uchystala spotky, protože bude válka, dodává Eva. A díky všem, kteří se zasloužili o jejich odsunutí, přidává.
0: Budeme o tom ještě mluvit i v souvislosti s pietním aktem tady před Českým rozhlasem, kterého se samozřejmě můžete zúčastnit, pokud budete mít čas po 11. hodině a nemáte to daleko. Jirka ten už píše v takové té osobní rovině o domácích návštěvách. Kdysi ke mně přišel můj dobrý kamarád, ovšem jako nezvaná návštěva, a byl ještě ke všemu podnapilý. Tehdy jsem ho musel odmítnout a on musel odejít. A víckrát už to neudělal. Uh-huh. Tak to je dobré, když se někdo poučí, už zapamatuje si to a má tu sebereflexi. Jak ty to máš s nezvanými návštěvami?
1: Já to nemám.
0: Teď se neptám na to, jestli na ně chodíš, ale jestli je přijímáš.
1: Ano. No tak když už zazvoní, tak co mám dělat?
0: Neděláš,
1: ale
0: že
1: samozřejmě nedělám, že nejsem doma, ale není mi to příjemné. Ale pravda je, že všichni ti, kteří jsou mi blízcí, tak to vědí, že to mám ráda, když se to nahlásí. Já mám ráda návštěvy, ale musím s ním počítat, ráda jsem na to připravená a potom si to jako užiju. Já nejsem tady příliš velký příznivec nezvaných návštěv.
0: No a jde ale o to, jestli jako máš někoho, nebo by si věděla o někom, kdo má v oblibě tyhle nezvané návštěvy tím, že je jako provozuje, anebo minimálně, stalo se ti to někdy vůbec, že dorazila nezvaná návštěva?
1: Znám to z vyprávění mého manžela, který měl jednoho takového člověka ve svojí rodině, a ten člověk měl tehdy, to jsme ještě nebyli spolu, klíče od bytu, kde on žil se svojí první ženou, a jednou ráno se probudili a tam už tato osoba z jejich rodiny seděla,
0: bydlela,
1: i se svým manželem, koukali na televizi, snídali a v klidu čekali, až se domácí probudí. A je pravda, že tato osoba z jeho rodiny, tak když přijela na návštěvu, tak teď mi to odpuste, můj manžel tomu vždycky říkal těžký zadek. Si tam sedla, spoustu hodin se trvávala v té poloze.
0: Tohle je tedy s tou snídaní vysoká laťka.
1: To ano, to se málo přeskočí.
0: Nedávat nikomu klíče. Jdeme dál. A k tomu, co se bude dít za chvíli. Doktor Dam-di-dam, vy určitě budete vědět, ta písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových.
1: Ale po několika desetiletích se objevila skutečná rarita, už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera a vznikla z toho skladba Píseň pro mne.
0: Jaké byly okolnosti její vzniku, to si poslechneme už za chvíli. Tak si na to počkejte i vy.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: A teď už tedy k té slíbené písničce a informacím Václavu Neckářovi u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku.
1: Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 68 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Janem. No do současnosti byla za jejich prvotinu považována ta před chvílí zmíněná skladba Doktor Dam-di-dam z roku 1970.
0: No a náš kolega Vladislav Slezák navštívil právě Václava Neckáře u něj doma a takto právě Václav Neckář na vznik písničky zavzpomínal.
2: Všechno to začalo v Paříži v Olympii v květnu, kde jsme s Helenou a Martou hostovali celý měsíc. Zde jsem dostal tenkrát scénář od režiséra Honzy Šmida k natáčení filmu Kolony Lanfieri v české-ruské koprodukci. Jirka Menzel mi tehdy řekl, abych to zkusil. Kdo mohl vědět, že budu hrát roli němého blázna, vlastně typického Čecha 21. srpna na Kavkaze. Text mi přinesl 29. srpna na letišti Ivo Fischer. Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
3: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
2: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytaru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
3: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: To byla ta letitá nahrávka, o které jsme mluvili, Václav Neckář, nová aranž, která byla téhleté písničce krásně a vkusně udělána. My jsme si to připomněli u nás ve vysílání Dvojky v souvislosti s tím, o čem se dnes logicky mluví, je 21. srpna. A ještě se k tomu vracíme i ve vztahu k tomu našemu titulku Nezvaných návštěv, protože tehdy, když ta nezvaná návštěva přišla, tak se zdržela poměrně dlouho. A na to vlastně vzpomíná naše posluchačka paní Věra, tedy na ten konec, protože Věra píše: já jsem si jistá dlouhé roky, že národ český dosud nedocenil zásluhy Michaela Kocába o odsun sovětských okupantů. Jsem si jistá, že to zvládl na jedničku, se sta hvězdičkami, a za to já osobně jsem jeho obdivovatelkou, faninkou až do smrti. Je mi 65 a pamatuji, když maminka brečela u rozhlasu v roce 68 a nám dětem říkala, že neví, co s námi bude.
1: Mám z toho husí kůži, ty vzpomínky, opravdu i ty popisy, to všechno v rámci dokumentů, které jsme viděli, je důležité právě proto, abychom nezapomínali. A v souvislosti s tím přidáváme ještě jednu pozvánku při příležitosti 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Úctí Český rozhlas památku padlých kladením věnců na Vinohradské třídě. Historické události si připomeneme tradičním pietním aktem, a to právě dnes, tedy v pátek 21. srpna už v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí.
0: Vinohradská ulice v té době před rozhlasem bude uzavřena mezi 11. a 12. hodinou, tedy nebudete v bezpečí, pokud budete stát například i právě přímo na ulici. Pozvání přijal prezident České republiky Petr Pavel, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Tomio Okamura, předseda senátu parlamentu České republiky Miloš Vystrčil a další čestní hosté.
1: Potkat se tedy společně můžeme dnes v pátek 21. srpna v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu.
2: Meteor na Dvojce.
3: Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo věstonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
2: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
2: na Dvojce.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobré dopoledne, nezvaná návštěva, ano, přišla, píše nám naše posluchačka Dana. Berte můj příběh spíš jako odlehčení, s tím dnešním výročím nemá nic společného, ona návštěva odešla, jak se sluší a patří. Byla jsem tehdy doma jen s malým synem a jeho kamarádem ze sousedství. U terasových dveří se za soumraku objevil veliký chlupatý angorský kocour. Natahoval se po skle do výšky, dožadoval se vpuštění a tak jsem otevřela, vběhl dovnitř, zabral snad celou sedačku, nic nechtěl, protože byl evidentně dobře krmený. Co s tebou, kocoure, říkám si, když se z pokojíčku ozval klučičí smích, kocour se sebral, běžel za dětmi. Mikeši, ty blboune, co tady děláš? Zeptal se udivený kamarád, no a mně bylo jasno.
1: Přišel za svým páníčkem,
0: je to tak.
1: Dobře udělal a Bronislav se připojuje stručně. V době mého dětství před 50 lety jsme s rodiči jezdili na mnoho neohlášených návštěv po rodině. Nebylo moc možností, jak se ohlásit dopředu. Všichni na to byli připravení, i když někdy pravda rozpačití.
0: Tak děkujeme za vaše vzpomínky o nezvaných návštěvách, vážně i nevážně, ale teď jedno naše přání, které bude směřovat k vám.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: Trochu opačně, naše přání na vaši hlavu nebo možnost připojit se do našeho vysílání i něčím jiným než vzpomínkami. Chce-li se vám zapojit trošku to básnické ve vás, tak máte příležitost, protože i v tomto týdnu jsme pro vás připravili několik slov a vy budete mít jednu, dvě, možná tři písničky na to, abyste za použití těch slov sestavili krátkou básničku nebo říkanku.
0: Ano, tak pojďte psát, pojďte veršovat s námi a pojďte nám ty svoje výtvory právě teď napsat. Já mám přichystaná ta slova, tak tady dobře poslouchejte. Je to pro dnešní den myčka, únava, radost, škola a papoušek.
1: Myčka, únava, radost, škola, papoušek. Těchto pět slov pro vás dnes Šárka nachystala. Přemýšlím, jak dát do souvislosti papouška v myčce, tedy papouška a myčku. Tak ne, papouška v myčce určitě ne.
0: Drobná porada od Jiřího Holou.
1: Počkej, ty takhle jsi to myslela?
0: Ne, takhle jsem to nemyslela, ale poslouchám tebe. Co říkáš? Co se v té hlavě tvoří a rodí?
1: No a k té myčce a papouškovi ještě únava, radost a škola. Ano. Tak jsme na to zvědaví.
0: 702-222-220, tam nám ty svoje veršovánky dnes můžete posílat, anebo samozřejmě také na dvojka@rozhlas.cz.
1: A ponožky tady na někoho z vás čekají.

Lubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: To byly Rolling Stones a my jsme vám před chvílí zadali dalších 5 slov vám, kterým se chtělo vyzkoušet si v té rychlosti několika minut napsat na to básničku. Už přišli, za chviličku se k ním dostaneme, ale ještě jeden pěkný e-mail od Ivana Zbojnic, který nám napsal k našemu dnešnímu povídání o nezvaných návštěvách. Tak já budu plynule překládat ze slovenštiny, snad to bude dávat smysl. Ivan píše, jmenuji se Ivan, ale doufám, že nikdy nebudu jako návštěva z roku 68. Takže se vždy snažím ohlásit, když někam jdu a také je důležité vědět, kdy ve správný čas odejít. Mám také známé, kteří neumějí opustit gauč, ale návštěva u mě naštěstí nesedí 20 let, jako ta návštěva v Československu 68. Z vyprávění mých starých rodičov, to je babičky a dědečka, tedy prarodičů z toho roku, mi naběhnu zimomriavky. Co jsou zimomriavky, Šárko?
1: Husí kůže, ano, děkuju. Ukazuju ti to, ale potřebuji najít správná slova.
0: Děkujeme Ivanovi.
1: Děkujeme, a kdybyste si někdo chtěl najmout Jiřího Holoubka jako překladatele ze slovenštiny, vidíte, že by se samozřejmě ta investice vyplatila. Tak teď básnička.
0: Není to drahý.
1: A teď k těm říkankám a básničkám. Mnohokrát vám děkujeme, naši milí posluchači, že jste do toho šli zase s námi. Ta slova pro dnešní den byla myčka, unava, radost, škola a papoušek. A těch rýmovaček, básniček přišla řada. Vybírám třeba Pavla, když papoušek křičí, hola, hola, škola volá, máma do toho říká, myčka je volná. To je pro dítě radosti, když vidí samé starosti. Ze stolu špinavé nádobí uklidit a nakonec prázdnin se pomalu připravit. To jej přepadne náhlá únava a z postele se vesele nevstává.
0: A tady je moc hezká od Alice, ta se mi líbí, poslouchej, Šárko. Sotva ráno rozlepím víčka, vesele na mne pomrkává myčka. Zatímco mnou ještě cloumá únava, v mé myčce radost nastává, špinavé nádobí je pro ní škola, i náš papoušek po té výzvě volá.
1: To je nádhera, to nezasloužilo by si to ponožky.
0: No, je to jako horký kandidát, musím říct.
1: Ještě tady máme jednoho horkého kandidáta. Babička Hanička, tak se podepsala naše posluchačka, která také završovala. Co je radost, když nemusím vstávat, protože škola volá, to je radost. Když nádobí umyje myčka, protože únava mne zmáhá, je to radost. Když papoušek opakuje slova, která ho učím, je to radost. Když u toho všeho hraje rádio dvojka, to je radost. A teď bych to utla slovy a dost.
0: My to rozmyslíme, kolik kery ponožky rozdáme, protože myslím, že dnes je tady víc kandidátů na ponožky. Co myslíš ty?
1: Myslím si to samé, tak pojďme se nějak domluvit.
2: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kým popelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Tak my jsme si ještě společně přebrali, které že výtvory, které vaše básničky dnes odměníme ponožkami. Nakonec jsme zůstali tedy u dvou. Jednu jsem si vybral já, jednu Šárka, aby to bylo spravedlivě jako ty ponožky. Jedna je Jirka, jedna Šárka.
2: Ano.
1: Tak já tady mám tu básničku, kterou jsem citoval a ta je od Alice, takže do Lichnova posíláme ty ponožky a moc děkujeme.
2: No a já hlasuju pro tu babičku Haničku, kterou jsem také četla, takže i vám budou náležet ponožky dvou na dvojce, tak gratulujeme. No a samozřejmě připomeneme, že pokud si naši milí posluchači chcete něco přát vy, tak samozřejmě můžete, a to ať je všední den či víkend 24 hodin denně, ten kontakt sem k nám na přání a jejich splnění je RNP, Radio na přání, @rozhlas.cz, tak pokud nějaké máte vymyšlené, rozmyšlené nebo vás napadne, můžete nám ho poslat.
1: A ještě jednou k nezvaným návštěvám. Také mám vzpomínku, píše Naďa. Naše svatba byla naplánována na 24. srpna 68. Ve středu sovětská a spojenecká vojska. Co teď? V té době se svatby konaly doma. Maminka řešila situaci hned větou. Drobné cukroví vydrží, dorty nejsou naplněny, tak svatbu odložíme na dobu, až odejdou. A tady je napsáno, to bychom se načekali těch dlouhých 23 let.
2: A ještě jedna zpráva o nezvaných návštěvách. Ale vlastně to nakonec dobře dopadlo. Od naší posluchačky Vendulky, ta píše, jednou přivedli do útulku psa, kde jsem pracovala, a aby se dobře socializoval a dostal pak dobrého pánička, tak jsem ho vzala k sobě domů na návštěvu. Je u mě 10 let a nevypadá to, že by chtěl odejít, a já si ho nechám, protože je s ním legrace.
1: Věříme, že má dobrého pánička, jak bylo v plánu. Děkujeme. Děkujeme, že jste s námi byli od 9. hodiny a zveme i k dalšímu poslechu. Po 10. to bude o financích.
2: Je to tak, penze, a proč je dobré si odkládat i mimo třetí pilíř důchodového systému, o tom si budeme povídat. Nenechte si to určitě po zprávách ujít.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Nejvyšší ústavní činitelé uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. A počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí už za hodinu před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
3: Vojska Varšavské smlouvy vtrhla do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku vzrostl počet obětí na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska zůstala v Československu až do roku 1991. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou i statistiky z Francie a Německa.
5: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Vlaky mezi Prahou a Českým Brodem už jezdí po jedné koleji, informovali o tom České dráhy. V Úvalech u Prahy se ráno rozbilo trakční vedení a to úplně zastavilo provoz na hlavním koridoru. Některé vlaky ale stále jezdí odklonem přes Lysou nad Labem a nabírají tak velká zpoždění. Mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka Českému rozhlasu řekl, že Správa železnic stále zjišťuje příčinu poruchy. Úplné obnovení provozu je v plánu zhruba za hodinu. Do 15. září si musí lidé vyzvednout dlouhodobě odstavená kola v Třinecké cyklověži. Město je jinak převeze do skladu. Tam kola budou 3 roky čekat, jestli se o ně majitel nepřihlásí. Nevyzvednutá kola město podle stavu sešrotuje anebo předá dobročinným organizacím. Podle mluvčího Stanislava Češlara město čistí cyklověž od nevyzvednutých kol každé 3 roky.
6: My jsme naposledy tady tuto akci udělali v roce 2023. Tehdy jsme vyvezli z cyklověže 51 kol. Letos předpokládáme, uvidíme, jaké budou reakce na ty naše výzvy, ale počítáme zhruba z 20 koli.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně se od jeho západu objeví déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr, který může mít až 90 km za hodinu. Můžou taky padat 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrnem až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
0: Doprava.
3: Na silnici 20 mezi Pískem a Nepomukem vyšetřují nehodu na příjezdu Dolnářů. Srazila se tam 2 osobní auta a stále je zavřená dálnice D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Tuřice. Od 21. kilometru se nedá projet. Přesto jeďte opatrně a šťastně dojeďte. Tolik zprávy a jsou tu opět dva na dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne. Je 9:30 a za pár minut nabídneme poradnu. Tolik potřebnou s tématem, které za chvíli přineseme s naším hostem.
8: Spoléhat se při odchodu do důchodu pouze na státní systém se možná dnes pro většinu z nás ukazuje jako trochu riskantní strategie a často slýcháme o výhodách penzijního připojištění. Ovšem otázka je, jestli tento třetí pilíř je skutečně všespásný.
7: A zda bychom měli nebo mohli hledat tu cestu ještě někde jinde, o tom všem si budeme povídat naším hostem už za chvíli, se stane finanční poradce a oblastní ředitel ze společnosti Assetio Ondřej Slaba, tak si to určitě nenechte ujít. Hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Peníze vždy na prvním místě, říká se. Nevíme, jestli to platí obecně, ale určitě to bude platit v dnešní poradně. Naším hostem je finanční poradce a oblastní ředitel ze společnosti Assetio Ondřej Slaba a budeme mluvit o tom, proč je dobré, nebo jestli je dobré odkládat i mimo třetí pilíř důchodového systému. Ondřej, hezké dopoledne.
2: Hezký den přeji všem posluchačům.
3: Hezké dopoledne, tedy tušíme, co se nejspíš dozvíme. Každopádně, Ondřeji, nejdřív z obecného pohledu a vaší zkušenosti, pořád je to takže máme tu tendenci, jako my Češi, odkládat vlastně ten důchod a to, jak se nám bude žít na potom?
2: Vystihla jste to úplně přesně, jelikož dnešní, jako obecně jako celkově lidi žijou s takovou tu tendencí, jako jo, na to mám ještě čas a ono čas se krátí a samozřejmě se jako s věkem přibývají jiný starosti, strasti, výdaje a mnohdy potom prostě ta realita toho, že člověk odkládá důchod na později, vlastně se stává čím dál tím víc nereálná.
1: No a otázkou je, když jsme u těch slov reálná, nereálná, jestli je dnes ještě reálné vyžít pouze ze státního důchodu. Důchodu, případně se na to spolehnout za 10, 15, 20 let, podle toho, kolik komu je. Mimochodem, vy to určitě budete vědět a já to nevím. Jaká je průměrná výše důchodu aktuálně?
2: No, tak průměrná výše důchodu, budeme se bavit třeba někde průměrně kolem 20 tisíc, ale jako jestli je reálný z toho vyžít, tak samozřejmě se záleží podle toho, jaký člověk má nastavený životní standard. Takže jako z části, jako čistě vyžít reálně z důchodu je možné, ale pro většinu lidí dneska jako doporučuji nespoléhat jenom jako na ten státní sektor a jak se jako bude vyvíjet stát a

0: minimální částkou a potom s produktivním věkem, jak nám roste i příjem, jakoby přidávat. Ale tam je obrovská výhoda, že vám ty peníze strašně dlouho pracují v čase a nejednou se vám zhodnocují ty vaše vklady, ale už i ty úroky z předchozích vkladů.
1: Kolik si odkládat? To je důležité. A vlastně mě zajímají spíš procenta toho příjmu, protože se asi těžko dá říct, že by to mělo být 3, 8 nebo 15 tisíc, prostě záleží, jaký příjem máme. Ale jakou část toho příjmu?
0: Vy jste to krásně, já vždycky lidem říkám, že minimálně těch 10% z té výplaty, to znamená, beru 30 tisíc, měl bych se odkládat 3 tisíce, zvednou mi příjem na 35 tisíc korun, zvedám si svoji odkladku na 3,5 tisíce korun. Samozřejmě v ideálním případě, tak abych si nějakým stylem dlouhodobě udržel svůj životní standard, tak zde doporučuji klidně i tou cestou těch 20% odkládání těch zdrojů. Samozřejmě nemusí všechny vlastně majetek být tvořený z pravidelné rezervy na stáří. Můžeme počítat s tím, že máme nějakou nemovitost, kterou do budoucna třeba prodáme, půjdeme do domova důchodců a budeme vyžívat z té vlastně renty nebo z těch peněz, které nám vlastně přišly z prodeje té nemovitosti. Mm-hmm.
2: Dá se to nějakým způsobem dohnat? Já vím, že vy jste říkal před chvílí začít s první výplatou, no ale myslím, že spousta z nás je takových, kteří to neudělali. Dá se to ještě dohnat možná v tom středním věku, jestliže ano, tak jakým způsobem nebo alespoň částečně?
0: Já vždycky klientům dávám takovou jako jednoduchou matematickou otázku, kdy prostě dávám porovnání, kdy vlastně začínají dva jedinci 20 letech, ten druhý začíná až po 20 letech s tím, že v 60 chtějí mít jakoby stejnou hodnotu. Takže ten člověk, co začíná ve 40, tak já vždycky říkám, že tam musí být minimálně 5,5 násobek té částky, co už odkládá si ten druhý kolega od těch 20 let.
1: Mnoho zajímavých otázek, děkuji, Šárka se vyděsila.
2: Mnoho smutných odpovědí.
1: Nedávno jsem někde narazil a zajímalo by mě, jestli jste na to narazil i vy, že mnoho mladých lidí, když se tedy opravdu přesuneme do takového toho ideálního stavu, že je mi 25 a 20 a jsem velmi jako zodpovědný a tak, takže mnoho mladých lidí o tom ale přemýšlí úplně jako opačně, v tom smyslu, že jako komu to dává jaký smysl? 65, 67, 70 je v nedohlednu. Vůbec netuším, v kolika půjdu do důchodu. To, že si nenašetřím na vlastní bydlení, je prostě evidentní. To je jako, na to se našetřit nedá, že jo, co dneska stejně. Mm-hmm. Tak proč bych jako měl něco odkládat? Není snad jako lepší si trošku užít toho života?
0: Tak určitě, život je potřeba si užívat taky.
2: Jsi na to vyzrál, vi?
0: Život je si potřeba užívat taky, ale samozřejmě vždycky mít jako na nějakým stranu ty zadní vrátka, kdyby náhodou, jak se říká, prostříčka příhodu. Samozřejmě bydlení v dnešní době zde jako platí asi jedna z dávných informací, které už jsme tady řešili, že lidem říkám, že mnohdy pro nájem vychází levnějíc než jakoby hypotéka, ale tam pak je ta zásadní varianta, že já si prostě můžu s klidem říct, že třeba v 55, v 60 chci jít do důchodu, protože jsem se na to nějakým stylem našetřil ty peníze a můžu to klidně pojmout tím, že prostě budu cestovat.
2: Dobře.
1: Říká náš host.
2: My si budeme povídat na toto téma i ve druhé a třetí části poradny. To už samozřejmě, jak je dobrým zvykem, i s prostorem pro vaše otázky, naši milí posluchači. Vidím, že ty si připravuješ další sadu krásných otázek. Těším se na ně. 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A téma naší dnešní poradny penze a proč je dobré si odkládat i mimo třetí pilíř důchodového systému. O tom si povídáme naším hostem ve studiu. Finanční poradce a vlastní ředitel ze společnosti Assetio Ondřej Slaba.
3: A někdo z vás na telefonní lince. Vítáme vás, můžete se ptát?
4: No, dobrý den, tady je posluchač z Moravy. Pane Holoubku, představte si, že je mě 87 let a můj první platový výměr byl 820 korun před zdaněním. Mm-hmm. Jak vysoký úrok by musel být na těch mých ušetřených penězích od začátku, abych na tom něco vydělal? Děkuju.
3: Děkujeme za zavolání. Neodpovím vám já, ale věřím, že Ondřej Slaba se toho nějak chopí.
5: Tak pokud bychom se drželi, jak se říká, při zdi nebo konzervativně, takže určitě můžeme průběžně očekávat s nějakým ročním zhodnocením třeba kolem 2%. Otázkou je zase samozřejmě v tom čase s vývojem i nějakých jako historií, věc třeba dnešního dne, co je zácný, tak samozřejmě se měnila jednak politika i fungování v rámci jakoby tvorby hodnocení peněz, takže určitě, když by člověk jako byl poslušný a chtěl vlastně dlouhodobě odkládat, tak určitě by dostal minimálně příjemný částky.
2: Mm-hmm. Ondřej, je tady několik e-mailů, SMSek od našich posluchačů během písničky jeden telefonát, že vlastně mají lidé tu zkušenost, že když si šetří, tak ta hodnota peněz v čase jim samozřejmě velmi, velmi klesla a možná se tím pádem dostáváme v rámci inflace k tomu, jakým způsobem vlastně ty peníze shromažďovat, do čeho je investovat, aby se nám nestalo to, že ta hodnota v čase prostě bude nižší.
5: Dneska spousta lidí ještě odkládá, můžeme říct, že investuje, spíš spoří čistě jenom na běžný účet, kdy vlastně ten běžný účet není ničím úročený, což logicky pak ta inflace nám jde jako proti a vlastně snižuje nám tu kupní sílu peněz. Určitě jakákoliv částka, kterou člověk vyčlení, i byť mimo ten běžný účet, ať je to spořící účet, historicky stavební spoření, nebo když budeme se držet nějakou konzervativní formou nemovitostní fondy, půjdeme i třeba do nějaké cesty terminovaný vkladu nějakých jednorázových částek, tak určitě je to vždycky cesta k tomu, aby jsme tu inflaci buď celou nebo částečně aspoň porazili a nějakým stylem ty peníze zhodnotil jako v náš prospěch.
3: Má člověk, který je laik v tomto oboru, šanci si vybrat správně, že když prostě se podívá a teď slyšel třeba od Ondřeje Slaby nemovitostní fondy, najde si nějaký nemovitostní fond, tam klikne na něco, chci investovat a tak dále. Je to vždycky bezpečné, anebo na co si dávat pozor?
5: Tak určitě bezpečné to není. Samozřejmě dneska vás různý typy institucí, platform lákají na všechny krásné výnosy, úroky, zhodnocení jedno s druhým. Je vždy potřeba si jakoby, když chcem jakoby trošku zdatný, tak si jako vyzjistit nějaký recenze, jakým prostě ty firmy jakoby mají výsledky zhodnocení od okolních lidí. A určitě v neposlední řadě bych se nebál zavolat komukoliv z okolí. Já dneska funguji, zvedám telefon, dá se říct všem lidem, funguji po celé republice, takže i jakákoliv rada z mý strany je, jako je vždycky přijata a dokážu těm lidem poradit, pomoct nebo je případně minimálně nasměrovat.
2: Mm-hmm. Děkujeme, to byla druhá várka informací. Před námi ještě třetí část poradny, pořád ještě s prostorem pro vaše otázky. Můžete nám tu svoji zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Finanční příprava na penzi, na důchod, tak by se dal zjednodušit nadpis dnešní poradny. Naším hostem je Ondřej Slaba, finanční poradce.
3: Ondřej, mnoho zpráv od našich posluchačů, že to není tak jednoduché. Uvedu jeden příklad za všechny od Renaty. Dobrý den přeji, když to poslouchám. Kolik si má člověk odkládat na důchod, ale co třeba, když nemá vůbec na to, aby přežil ten současný čas, třeba samoživitelky, nezaměstnaní, podnikatele, kterým se zrovna nedaří. Já mám třeba neteř, která vydává časopis, jenomže sotva pokryje náklady, tak to má vzdát. A takových dotazů je spousta, že člověk vlastně musí investovat do hypotéky, že chce třeba nějakým způsobem dát prostor k tomu, aby děti mohly studovat. Mají i lidé, kteří na tom nejsou úplně ideálně s těmi financemi, vlastně nějakou možnost?
4: Tak ta možnost tam, nechci říct, že vždycky je. Je to samozřejmě po nějakého toho aktuálního nastavení dění, co vlastně se v té dané rodině či jednotlivce jako odehrává. Samozřejmě dneska jedna z takových těch věcí, které třeba jako spousta lidí úplně vytěsnila nebo už to úplně nechce vnímat, jako že by to vlastně bylo reálně možný, a to je to, že třeba jsou lidi, kteří třeba dělají 8-hodinové směny, kdy třeba jdou do práce od 6, jsou do 2 a de facto mají zbytek vlastně toho týdne volného. Já těm lidem říkám, nemusíte chodit jakoby non-stop do práce, ale stačí si třeba na nějakou brigádu na 3-4 hodiny denně a v tom týdnu jí třeba 2x, 3x, a ono vám to náramně jakoby ten příjem do té jako rodiny nebo tomu jednotlivci zvýší. Pocitově vám zvýší i nějaký ten standard, který samozřejmě nemusí to být zase jakoby na celý život, ale můžete tím překlenout nějaký mezidobí, v kterém prostě máte, jak se říká, lidově hluboko do kapsy.
2: Díky za odpověď. Jak se jaksi zbavit obav, které případně můžeme mít z toho, jestli ty peníze, když je někam úplně v uvozovkách zjednodušeně budeme posílat, aby se nám zhodnotili, jestli o ně nepřijdeme. Všichni si pamatujeme, nebo mnoho z nás, rok 2008 a celosvětovou finanční krizi a podobné záležitosti. Jak se jako zbavit toho pocitu, že mě o to někdo připraví, aniž bych na to měl jakýkoliv vliv?
4: Tak v první řadě to, co je spojené s rokem 2008, to jsou vlastně jako ty akciové dynamické portfolia, takže v první řadě sám sobě nebo s člověkem, s odborníkem z profese vyhodnotit, jakou mám toleranci k míru rizika, a pokud jsem konzervativní, tak v těchto těch prostorách, v těchto vodách nemám vůbec co dělat, protože přesně pak mám těžké spaní jedno s druhým, jelikož pak, když nastávají tyhle ty situace, tak s lidmi, kterými investujeme dlouhodobě a aktivně jsou do této části jakoby zaměřený, tak vlastně je to ta fáze, kdy ten člověk jakoby nakupuje ze slevou, protože když to propadne, tak ono to pak zase dlouhodobě roste, takže tam vlastně se na těch dynamických portfoliích primárně dělají ty výnosy, ale určitě, co doporučuji, neskočit na, jak se říká, ledové první nabídku, kterou vám kdo jakoby nabídne, a určitě si nechat projít, udělat si porovnání, vyzjistit si k tomu nějaký bližší informace. Ten člověk, který vám tyhle ty informace zprostředkovává, aby v tom měl být kovaný a měl by vám říct klady i zápory i možný potenciální rizika, a s tím vlastně volit ideální variantu toho produktu, která odpovídá přesně té vaší jako situaci, co jste schopen dlouhodobě ustát.
3: A možná na závěr jedna stručná rada, jak by měl tedy vypadat ten finanční mix člověka, který chce mít v 70 letech dostatečnou rentu? Jaké praktické rady?
4: Zjednodušeně diverzifikovat, nesázet všechno na jednu kartu, protože každá investice má své plusy i mínusy, takže určitě poměrově rozložit to riziko tak, abych měl ty peníze dostupný z více zdrojů a neměl to jenom třeba vložený čistě na třeba terminovaný vkladu, kde jsem prostě vázaný na nějakou dobu, kdy na ně nemůžu sáhnout.
2: Říká náš host Ondřej Slaba, finanční poradce, oblastní ředitel ze společnosti Assetio, kterému děkujeme i dnes, jako už mnohokrát, za povídání v poradně a za rady a tipy. Mějte se pěkně a hezký zbytek léta.
4: Děkuji a přeji všem krásný zbytek dne.

0: A další pozvání bude směřovat ke kávě o čtvrté. Jahody sice většinou sklízíme už v červnu. Péče o jahodníky ale pokračuje i během léta. Co dělat se záhonem, který letos potrápilo horko a sucho, kdy ještě zachraňovat zaschlé rostliny, které bychom měli raději nahradit novými, o tom všem dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity v Praze a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: A Aleš se svým červeným kobercem nás za chviličku vezme na místo opravdu nedaleko našeho rozhlasového studia, protože stojí na Vinohradské před budovou Českého rozhlasu, kde v 11 hodin začne pietní akt k připomínce 21. srpna 1968. Jak to tam vypadá, co se tam děje, o tom bude Aleš mluvit už za chvíli.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A ve spojení s námi je právě i dnes při procházce po červeném koberci náš kolega Aleš Cibulka. Je se svým reportážním mikrofonem jenom pár metrů od nás, a to přímo před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě.
3: Protože právě tam už za pár minut uctí pietní akt památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Vracíme se tedy do roku 1968 a Aleši, předáváme ti slovo.
4: Přeji hezké dobré dopoledne. Ano, jsme tady, už přicházejí lidé a to napětí by se dalo krájit, protože na cestě je pan prezident Pavel. V tuhleto chvíli přišla informace, že už je někde u Bulhara, blíží se, takže generální ředitel René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, sleduje bedlivým zrakem, protože ho samozřejmě bude vítat. Právě přichází pan primátor a já využiju téhleté chvíle, možná té minutky, kterou máme. Pane generální řediteli, vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
5: Já děkuji, zdravím všechny posluchače dvojky Českého rozhlasu.
4: Vím, že teď máte fofr, o to víc si toho vážím, ale co tak člověku běží hlavou 21. srpna před budovou Českého rozhlasu, které máte tu čest už několik let šéfovat, právě dneska?
5: Tak ten den je vždycky mimořádný a já si rok co rok mám opravdu tu čest připomínat události, které se tady v tom roce 21. srpna staly před těmi téměř 60 lety. A hlavně to ukazovalo obrovské nasazení a odvahu našich tehdejších předchůdců, redaktorů, redaktorek Československého rozhlasu, kteří opravdu bránili svobodu a nezávislost tehdejšího Československého rozhlasu. No a my na ní navazujeme. Já pořád mám za to, že svoboda a nezávislost, za kterou se bojovalo tehdy v tom srpnu, tak že za ní musíme bojovat i nadále. A myslím si, že v dnešních je to celkem dost aktuální. Takže s těmito pocity já vždycky 21. srpna si tady tu památku připomínám.
4: To výročí v letošním roce není nikterak kulaté, ale už teď a je 10:45 nebo ještě ani není, je vidět, že je tady mnohem víc lidí než kdy jindy. Dá se z toho něco vyčíst v souvislosti s tou aktuální situací rozhlasu?
5: Já myslím, že určitě ano. Ano, to je vždycky, jak 21. srpna, tak i 5. května. Vždycky si připomínáme konec druhé světové války a pražské povstání. A konec konců i ty nedávné události na konci června tady před rozhlasem byla taky, opravdu byly tisícovky lidí. A já myslím, že to hezké gesto v tom smyslu, že opravdu české veřejnosti není lhostejná svoboda a nezávislost, není lhostejná svoboda a nezávislost médií veřejné služby. To si myslím, že je nejpodstatnější.
4: Tak vypadá to, že už na vás mávají, pane generální řediteli. Držím palce, ať to dneska všechno klapne. My budeme pokračovat a vás už tedy vypustím vstříc panu prezidentovi. Ano, vypadá to, že už to tady začíná. Děkuji vám moc. Takže tolik generální ředitel René Zavoral a já jenom připomenu, že slavnostní projevy tady budou mít samozřejmě prezident republiky pan Petr Pavel, předseda senátu parlamentu Miloš Vystrčil, bude hovořit samozřejmě i velvyslanec Slovenska Martin Muránský a pražský primátor Bohuslav Svoboda. Tohle, co slyšíte za mnou, to už je Vašek Žmolík, který už udává pokyny, protože za malou chvíli opravdu přijede prezident republiky.
2: Aleši, děkujeme za to aktuální zprostředkování událostí, které se právě teď dějí na Vinohradské 12 před Českým rozhlasem. Marta Kubišová nám teď na dvojice zaspívá svou slavnou modlitbu, ale mnohé možná překvapí, že tenhle symbol vlastně původně vůbec nevznikl jako protestní song proti okupaci.
4: Představte si to, hudbu napsal Jindřich Brabec, text Petr Rada a byla to skladba, která byla objednána ještě před srpnem 1968. Byla to písnička, která měla zaznít v seriálu Píseň pro Rudolfa III. Také tam nakonec zazněla, jenomže přišel 21. srpen 68 vpád vojsk Varšavské smlouvy. Ten rozpracovaný text Petr Rada během těchhletěch dnů dokončil a vznikla vlastně píseň, samozřejmě za použití slov Komenského, která se stala symbolem toho roku 68. Nakonec se opravdu objevila i v tom seriálu Píseň pro Rudolfa III., ale jak víte, ta historie byla vlastně mnohem delší. Ten symbol vznikl opravdu až toho 21. srpna, nebo pár dní po něm, protože Marta Kubišová tu píseň naspívala 23. srpna 1968.
3: A my už slyšíme její první tóny, Aleši, tobě díky za dnešní červen koberec a měj se pěkně.
4: Mějte se hezky, pokud se chcete podívat, co se tu bude dít, mrkněte se na ČT24. Hezký den, anebo ještě doražte sem na Vinohradskou.

0: To byla Marta Kubišová a modlitba pro Martu, samozřejmě protože právě dnes je 21. srpna. My ale jdeme dál. Do finále se blíží pátračka tohoto týdne.
1: Je to tak, a na správnou odpověď máte čas ještě do 12. hodiny, kdy můžete posílat přes webový formulář na stránkách Dvojky, protože po 13. hodině už budeme znát vítěze a ten dostane jako každý týden poukaz pro dvě osoby na dvě noci a ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech.
0: Už jsme vám v tomto týdnu v dopoledním vysílání poskytli 4 indicie je ke správnému nalezení postavy z hororových nebo děsivých nebo mrazivých příběhů, kterou hledáme. Teď je tady tedy indicie poslední, pátá.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Pátračka.
4: Mnohé z vás nyní jistě uklidním, protože nejsem skutečnou žijící osobou. Jsem literární postava vytvořená americkým spisovatelem Robertem Blockem, kterou však později celosvětově proslavil legendární černobílý snímek Psycho režiséra Alfreda Hitchcocka. Mé jméno se stalo symbolem čistého psychologického hororu a šílenství. Uhrančivou duševní poruchu z velké části svým mrazivým výkonem definoval můj geniální herecký představitel Anthony Perkins. Ať už si o mně a mé matce její tělo schovávám ve sklepě, myslíte cokoliv, jedno je jisté. Po setkání se mnou už se na opuštěné motely u silnice nikdy nebudete dívat stejně.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: A budeme se loučit, protože poslední vysílání tohoto týdne, tady v pracovním dnu dvou na dvojce, je u konce a my vám chceme popřát, abyste si krásně užili víkend a nabídnout vám další programový tip z vysílání Českého rozhlasu Dvojka.
1: Je to tak, Vasil Fridrich bude dnešním průvodcem blízkými setkáními a bude mít velmi zajímavého hosta. Tím se stane fotografka Libuše Jarcoviáková.
0: Tak si to určitě nenechte ujít, stejně tak, jako se krásně užijte ten víkend, který je před námi, ať se vám daří. No a my se budeme těšit, že se společně na vlnách Dvojky potkáme zase brzy.
1: Ano, Šárka se zcela záměrně vyhnula tomu pondělku, protože ona si bude užívat dovolenou, tak
0: ano,
1: si to užijí bez
0: zdraví,
1: ať je to
0: krásně.
1: Šárka se bude toulat po moravském krasu, takže pokud tam budete také, třeba se někde potkáte u kávy.
0: Mějte se krásně a budu se těšit. I ty si to tady nádherně užij s oběma mými kolegyněmi.
1: Mějte se hezky. Loučí se pro dnešek Dva na dvojce Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
1: Mrazivé léto na dvojce.
0: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
0: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
0: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
0: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Nejvyšší ústavní činitelé uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akt začíná před budovou Českého rozhlasu v Praze právě teď. Dálnice D1 bude 2 noci na 24. kilometru zavřená kvůli zatěžkávací zkoušce mostu Šmejkalka. A počasí většinou bude oblačno až zataženo, místy bouřky, přívalové deště a kroupy. Teploty do 28 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě začíná právě teď pietní akt k výročí okupace Československa v srpnu 1968. Část Vinohradské je proto zhruba na hodinu zavřená. Auta neprojedou úsekem od Legerovy po Italskou ulici. Tramvajová linka číslo 13 končí už od včerejška místo před budovou rozhlasu na Italské. To souvisí i s dokončováním rekonstrukce tramvajové trati u Národního muzea. Řidiči neprojedou dnes v noci 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí u Ostředku. Omezení bude platit od 8 večer do 8 ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. Hovězí maso začalo zlevňovat. Dnes to ve vysílání Českého rozhlasu řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj totiž roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
5: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým požděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
3: Na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka už minulý týden upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Do celorepublikové hradozámecké noci se zítra v Pardubickém kraji zapojí 5 památkových objektů. Program nabídne speciální večerní a noční prohlídky, kulturní program i atmosféru památek mimo běžnou návštěvní dobu. Otevřou se například hrady Konětická hora, Litice nebo zámek ve Slatiňanech.
6: Zámek v Litomyšli láká na novou trasu o zámeckém divadle s dobovými tanci. Ve Slatiňanech se děti můžou projít s lucernami po temnělým parkem. Kromě státních památek se do akce zapojí i soukromý zámeček ve Starých Ždánicích, kterým provede sám majitel. Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně se od jihozápadu objeví déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. V těch bude zesilovat vítr, který může mít až 90 km za hodinu. Můžou taky padat až 2 cm kroupy a přívalové srážky s úhrny až 70 mm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
1: Doprava.
3: Stále je zavřená dálnice D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav u Tuřic na 21. kilometru. V noci tam hořel kamion, na místě zasahovala i těžká technika. Pozor na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov. Na zhruba 33. kilometru stojí porouchané nákladní auto a zasahuje do pravého pruhu. Ostatní auta musí vybočovat. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, začínají blízká setkání.
7: Fotografie umí zastavit jediný okamžik. Zachytit celý lidský život je ovšem neskonale komplikovanější. Někdy totiž trvá desítky let, než pochopíme, co bylo v jednotlivých okamžicích skutečně důležité. A možná stejně dlouho někdy potřebuje i svět, aby rozpoznal výjimečný talent. I o tom si dnes budu povídat s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Vítejte na Dvojce.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jak pak se daří vaší domácí medvědí rodince?
8: Naštěstí se moc nerozšiřuje, protože nás mají tendenci vytlačit z bytu, ale mají se, i ty vedra snášely docela dobře.
7: Abychom nemystifikovali naše posluchače příliš, že máte ve vašem domácím prostředí nějaké živé medvědy, jedná se o sbírku těch plyšových. Vznik byl vlastně poměrně prozaický, ale ve chvíli, kdy se to vyjevilo na veřejnosti, tak ta sbírka asi neuměrně rostla, nemám pravdu?
8: No, bylo období, kdy rostla opravdu neuměrně. A teď se snažíme to brzdit, protože opravdu nám zabírají půlku bytu, ale ne, je to přeháním, ale tak oni jakmile dostanou jméno a začnou mít nějakou funkci v té medvědí rodině, tak je strašně obtížný se jich zbavit. Jo? To jsou prostě členové domácnosti, ale jako doufám, že už to skončilo, že už i když oni jsou rádi z každého nového kamaráda, to je taky těžký. No.
7: Jim to odepřít, tohleto.
8: No právě, tu slast.
7: Říká o své medvědí rodině u ní doma, o plyšové sbírce medvědů, tedy v dnešních blízkých setkáních fotografka Libuše Jarcoviáková.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na Dvojce.
2: V dnešních blízkých setkáních si povídám s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. My jsme zmínili vaši takovou drobně, řekněme, infantilní nebo dětskou zálibu, ale říkám si, že ta dětinskost nebo schopnost nazírat na svět dětskýma očima musí být přece vaše obrovská výhoda, nechávat se překvapovat tím světem a zaskakovat, nespekulovat při tom pohledu na ty věci, které vidíte. Vnímáte to podobně?
3: No, vnímám to určitě. Ono je to teda spojeno taky s určitou naivitou, ale to se nedá nic dělat a já opravdu jsem dost infantilní. A občas teda vlastně si mentálně cítím o tolik mladší, že tomu vůbec nerozumím jako po tom, co mám za věk a vidím to na sobě fyzicky samozřejmě, ale ta dětská fantazie a ta schopnost se dívat na všechno vždycky nově a nějak vlastně nezaujatě bez předpokladů daných nějakým způsobem, to je určitě velká výhoda. A taky ten život je lepší k přežití, nebo jednodušší k přežití. Takže vlastně já jsem ráda, že jsem tak to nastavená.
2: A já myslím, že fanoušci vašich fotografií taky, protože právě ten dětský pohled se tam propisuje nepochybně v mnoha ohledech. Co myslíte, že se stalo se světem po tom roce 2019, po vaší expozici v Arles, že svět byl konečně připraven na to přijmout tak výjimečný talent, jako jste vy? Proměnilo se něco nálada ve světě nebo v přijímání toho, co je fotografie, anebo zkrátka ty věci jenom dozrály a mohly dojít toho úspěchu?
3: Nějak všechno z každého něco. Jo. Teda musím říct, že tam ještě byla taková zvláštní prodleva covidem, že kdyby nenastal, tak by ta kontinuita k těm nabídkám, který jsem měla těsně po Arles, po výstavě v Arles, tak byla velice široká a dvě třetiny z toho odpadly těma dvěma a půl, nebo jak dlouhý to bylo, tou dlouhou prodlevou.
2: Subjektivně to bylo nekonečné.
3: No, bylo a nebylo. Mě to vždycky, já mám vlastně ráda, když jako toho je nějak moc, když se stane něco, proč se všechno zastaví znova, jo. Mm-hmm. Ale já myslím, že ta vizuální řeč, kterou se vyjadřu, takhle to můžu říct jako souhrně, tak ta se stala nějak velmi, velmi. Najednou byla přečtení, najednou tomu bylo rozumět, přišla nová generace, mladí fotografové, který to hodně zajímalo, vlastně mám možná nejširší odezvu právě mezi mladší generací. Uvolnilo se taky vlastně jakoby pohled morálky na ty věci a přestali se možná dělat ty věci tak rigidně, jako možná i v jiných oborech vlastně, já nevím přesně, ale v té fotografii určitě. A pak se najednou objevil takový jako zvláštní moment, že se ukázalo, že jsem fotila velmi okrajová témata a vlastně vždycky zevnitř. Já jsem

0: fotografy měly čas uzrát.
1: Docenila jste časem, že vlastně ten tlak, který absentoval ve vašem případě, byl obrovský dar, který vám umožnil svobodně tvořit. I když člověk by samozřejmě v tom daném okamžiku toužil po nějaké odezvě, po výstavě, po nějakých recenzích, po nějaké reflexi odborné, ale s tou velkou časovou prodlevou můžete si říct, bylo to vlastně dobře, že mě takzvaně nechali být a já jsem mohla svobodně tvořit?
0: Tak to říkáte úplně přesně, jo? Protože ta jednak teda společensky, že ta doba byla, si vynucovala své a spoustu mých kolegům tomu nějakým způsobem podléhali už tím, že pracovali v nějakých médiích a tak podobně. A ode mě nikdo nic nečekal, nikdo nic nechtěl. Ani se musím říct, že většinu času jsem se necítila osamělá nebo nějakým způsobem dotčená, že to tak není. Možná trošku po 90. letech, kdy jako vlastně nikdo nepředpokládal, že mám nějaký bohatší archiv právě s těma zvláštníma nebo ojedinělými tématy. A vlastně já jsem to docenila nejvíc takový určitý v tom jednom prvku mý tvorby a to takový velmi osobní a velmi otevřený fotografie, protože kdybych si byla jistá, že někdo uvidí a bude na to mít nějaký názor, tak bych asi nebyla tak svobodná. A já si toho strašně vážím, že jsem tento dar, možná lechtěný dar, ale dar měl k dispozici.
1: Říká o své svobodě tvorby můj dnešní host, host Blízkých setkání, fotografka Libuše Jarcoviáková.
2: Český rozhlas 2.

0: V dnešních blízkých setkáních si povídám s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Když se ohlédneme společně za tím obdobím od roku 2019, kdy se začala vaše tvorba prosazovat výrazně i ve světě, jak byste těch několik let pojmenovala? Byla to nekonečná radost, že se to stalo, nebo pocit satisfakce, anebo taková zvláštní turbulence, která nemá přesné jméno?
1: Určitě trochu pocit zadosti učení, ne nějak přehnaně. Byly chvíle, kdy mi to bylo úplně jedno. Nepamatovala jsem si úmyslně nikoho, s kým jsem dělala rozhovor, nic jsem nečetla nikdy, když bylo něco natočeného. A tak nějak jako jsem se na to dívala zvenku a divila jsem se. No ale pak se ukázalo, že to je taková, že to není jenom bublina, která za chvilku praskne, ale že to je trošičku jako bráno více do šíře a více vážněji snad. A vlastně někdy 2017 jsem začala spolupracovat teda s mojí stále současnou kurátorkou Lucí Černou, která se vlastně ujmula toho archivu a začala vydolovávat věci, o kterých jsem sice věděla, ale neměla jsem je zpracovaný nebo přijatý do té míry, jak to později ukázalo, jaký to má potenciál. A vlastně takový jako velká systematická práce s tím archivem pak nastala v přípravě filmu Ještě nejsem, kým chci být, čehož se ujala režisérka teda Klára Tasovská a spolu s producentem Lukášem Kokešem. A tak rok a půl se pracovalo na tom archivu, možná i díl, kde oni teda vlastně pracovali asi se 70 000 fotek, z čehož finálně použili 3 000, jo, z čehož je ten sestavený ten film. No a to bylo takový, jakoby, zase, jako jak to Arl, který bylo omezený do roku 89, tak tento film byl omezený, dejme tomu, do roku 90, 92, myslím, že maximálně. V oboje teda vlastně začínalo tím věkem, kdy jsem já začínala fotit, což bylo v mých 15 letech, někdy v roce, ježišmarja, kdy mě bylo 15, no 77. Takže vlastně se tam objevily i opravdu velmi rané fotografie. Už z grafické školy, kterou jsem tenkrát studovala, tyhle věci jsem teda fakt věděla, že ve škole ukázat nemůžu. I tak jsem byla považovaná trošku za blázna, ale najednou se teda objevovalo víc a víc věcí z minulosti, které dávaly smysl, které ukazovaly nějaký jakoby i koncept, a ta veřejnost na to reagovala. Vlastně já jsem dostala řadu ohromných příležitostí. Vystavovala jsem na různých místech v Německu a ve Švédsku a ve Francii. Teda žádný velký projekt v těchto zahraničních zemí, ale velký projekt byl vlastně výstava ve Veletržním paláci, která teda trvala rok a půl a skončila loni na jaře, myslím. Doufám, že to říkám správně.
0: Ano.
1: A to byla téměř, by se dalo říct, retrospektiva. A pak se to vlastně objevilo v nějakých 3 knihách, 4, které jsem spolu s Lucí vydala v jejím nakladatelství Untitled. No a teda pořád ještě zůstává částečně nespracovaná tvorba od roku 2002, dejme tomu, do současnosti, i když se to občas taky objevuje nějaký částečný torza toho. Samozřejmě v podstatě jsem, když toho bylo moc, tak jsem vždycky milovala, když to nějak se zastavilo na chvilku, jo? Když prostě nebylo nic. Takže já jsem si teďka dala opravdu od nového roku velmi klidový období, vlastně určitou i zdravotní obnovu, protože jsem skutečně z toho loňského roku, kdy teda na konci roku utichl ten blázněnec kolem filmu a kolem vůbec všeho, takže jsem si dala dlouhou pauzu a teprve teď se cítím připravená na to začít něco dalšího a nějak pokračovat, ale to jsem se pak opravdu cítila jak vymačkaný citron a mlha před očima už. No.
0: Lucie Černá, na její roli jsem se rozhodně chtěl ptát a z toho, co říkáte, lze dovodit, že nebýt jí, tak byste ten archiv možná nechala ležet trošku planě, anebo byste z něj vytáhla některé poklady, ale nemělo by to takovou soustavnost a takovou péči, jakou tomu poskytla ona?
1: Určitě bez ní bych... Já jsem měla své oblíbené fotky, své oblíbené témata, které jsem nějakým způsobem vystrkovala pořád dopředu, jako z mýho hlediska. Ona se byla schopna na ten archiv podívat nově, z jiného úhlu a vlastně začala tomu dávat opravdu tu konzistenci, který jsem si třeba já sama nebyla vědomá, jo, že vlastně jsou tam věci, které navazují, které... je tam způsob práce, kterým nějakým způsobem opakuju do dneška. Vlastně takový typologický, typický rysy.
0: A překvapily vás některé souvislosti, které v tom viděla ona a vy třeba ne?
1: No, určitě, určitě. Já jsem určitě některý, třeba jsme měli i spory o některé fotky, kdy se mi to zdálo jako strašně banální a ona mě vždycky jako přesvědčila, až mě přesvědčila, že má pravdu a vlastně s odstupem času jsem to byla schopna pochopit i já. Ale ne, jako já si myslím, že fotograf potřebuje kurátora a knihu, kterou vydává, potřebuje někoho, kdo vymyslí ty sekvence. To, jak ty fotografie nejenže vybrat, jako editovat, jaký fotky tam dát, ale taky jak půjdou za sebou, jaký ta kniha bude mít rytmus. A to nemá dělat podle mýho názoru fotograf sám. Druhá věc je najít toho člověka, s kterým soucítíte, nebo soucítíte, který cítí ty věci podobně nebo stejně jako vy. Takže to taky není dáno každému. Já jsem měla veliké štěstí v tomto ohledu.
0: Říká o důležité roli její kurátorky Lucie Černé můj dnešní host blízkých setkání, fotografka Libuše Jarcoviáková.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: V dnešních blízkých setkáních si povídám s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Vy jste se na počátku prázdnin vrátila z pobytu v New Yorku. Jaký byl důvod tam jet a jak jste si to užila?
2: Já jsem byla pozvaná už před delší dobou významnou newskou organizací RU, Residency Unlimited, na tvůrčí pobyt ve spolupráci s Českým centrem. Takže já jsem měla dvojnásobnou podporu, jednak od Českého centra velice významnou podporu a jednak vlastně jsem byla v New Yorku v rámci toho rezidenčního pobytu. Bylo to strašně zajímavé, je to hrozně zajímavá instituce, která vlastně dává příležitost především mladým lidem ze střední a východní Evropy, takže jsme tam měli nějakou společnou večeři. Já jsem tam viděla od Moldavska přes nějaký Karibik a zase někoho ze Slovenska dokonce a tak. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem tam jela. Příjemný na tom bylo to, že jsem neměla žádný úkol. Mm-hmm. Že jsem neměla žádnou...
1: A co je zadáním toho pobytu? Nebo co je vlastně...
2: V mém případě to bylo v podstatě, ať mám čas se rozhlížet a chodit, jako oni mě zařídili, teda bohatý program, jsem viděla spoustu muzeí, byla jsem v několika ateliérech, v podstatě mi toho připravili mnohem víc, než jsem byla schopná absolvovat, takže jsem vždycky trošku zklamala, že dneska už to stačí. Ale já jsem teda jako trošku se rozjížděla pomalejc. Bylo tam tady, když byly ty šílený vedra, tak tam bylo 24, 25, takže...
1: Takže jste odjela do chládku skoro.
2: Odjela jsem do chládku. A opravdu jsem teda každý den měla nějaký program. Ředitelka Českého centra Tereza Porybná opravdu se o mě teda nesmírně dobře starala. Vrchol toho byl nějaká beseda teda v českém domě. V tom kyně velkým, který tam mám, já jsem se velice smála, protože jsem měla takovouhle už jednu přednášku tam 2014 a bylo tam 6 lidí. Ale tak já jsem, tak mi to připadalo normální v té době. A teď teda to kino bylo opravdu kompletně vyprodané. A promítala se projekce nějaký smyčce z takových základních nebo ikonických fotografií, řekněme. A otázky mi kladl poměrně známý newyorský kurátor, spisovatel, pedagog Alan Frame. Ty otázky byly velmi intelektuální, takže jsem vždycky měla co dělat, polapat teda ten smysl a snažit se neodpovídat na něco jiného, ale to se podařilo a obecně se to teda hodně líbilo. Pak jsme měli tam vlastně takový neformální sezení a hodně ke mně lidí přicházelo, že je to bavilo. V podstatě tam přicházeli vesměs lidi, kteří viděli film a ten měli možnost vidět v listopadu, když jsme tam byli naposled s Lukášem Kokešem a s Klárou Tasovskou.
1: To jste byli na té tour na podporu hlasování,
2: ano,
1: ano, v rámci Akademie
2: filmové. A tam bylo hrozně příjemné, že to hráli ve dvou kinech. Jedno je takový velmi intelektuální Metrograf. Tam měli naplánované tři promítání, nakonec jich bylo 6 a všechny byly vyprodané, takže to mělo poměrně dost velkou publicitu. Takže tam šli lidi, kteří mi říkali, že ten film viděli 3x, 5x dokonce někdo, to mě vždycky tak jako si říkám, pane bože, jak to někdo vydrží tak často se na to, nebo tolikrát se na to dívat.
1: Je pravda, že tam je tolik informací, jak obrazových, tak věcných obsahových, že asi na poprvé se to nepodaří všechno pochytat, takže člověk pak, když má chuť ten váš život obsáhnout v nějaké plné šíři, tak je lepší si to dát víckrát.
2: Já myslím, že musí být to základní naladění, že tomu divákovi to něco říká. Z jakýkoliv těch důvodů, proč to něco říká, je hodně. To není jeden důvod, to jsou rozdílný napříč generacemi, napříč pohlavím, napříč taky národností, ale nějaký základní poselství, který se z toho lidi berou, je dělat to, co člověk má rád a nevzdávat to. Asi to je tak pro většinu, obzvláště mladých lidí, to podstatný. Jo. A že není taky nutný mít ten úspěch hned.
1: počkat si na něj.
2: Počkat si na něj.
1: Když mluvíme o New Yorku, napadá mě, že je laicky, zcela laicky z mého pohledu vidím určitou podobnost mezi svobodou vaší tvorby a svobodou tvorby jiné fotografky českého původu, která má také kořeny na Slovácku, Marii Tomanovou, která žije v New Yorku. Setkali jste se, nebo
2: tentokrát jste šanci spolu mluvit? Myslím, že třikrát. A v listopadu se mi byla navštívit dokonce doma a tak jsme měli hezký dva dny. Jo, tak jako já se s Maruškou znám už několik let a cítíme, jak moc je na ta naše tvorba přes různorodost vychází ze stejných kořenů, takže je v plánu teda velký projekt, společná publikace, společná výstava. Je to zajímavý koncept, že Tomas, její manžel a kurátor Marušky, by byl kurátorem mých fotografií a Lucie.
1: Čili křížové kurátorování.
2: Křížové kurátorování. Už jsme se trošku posunuli, ale pořád je něco, proč se to jakoby odsouvá, ale určitě k tomu vlastně brzy dojde.
1: A uvidíme to tady, nebo je to v New Yorku?
2: Ta knížka by měla být i tady a já teda trošku spolehám na Maruščiny kontakty, které se rozšířují, protože ona už je vlastně velká hvězda. Nicméně to je taková spíš zábavná vsuvka do toho, ale samozřejmě bych byla ráda, kdyby ta výstava byla především někde v zahraničí. Jo. Ale tak to nic nebrání tomu, aby byla někde i v Česku, že jo? To s radostí. A já myslím, že Marie tady má hodně, hodně fanoušků. A vlastně uprostřed nejlepšího věku a největší dynamiky tvorby. A hlavně je to strašně čistý člověk a takový neňujorský nějakým způsobem. Její autenticita je teda úžasná. V tom New Yorku jsem viděla 2-3 vernisáže, kdy jsem teda byla ráda, že toho nejsem běžnou součástí, protože ty lidi se tam všichni nějakým způsobem vystavují víc než ty, třeba konkrétně ty fotografie.
1: Říká v dnešních blízkých setkáních můj host, fotografka Libuše Jarcoviáková.
0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce si dnes povídám s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Já vás představuji jako fotografku, protože vaším jazykem je obraz, nicméně vy jste nesmírně zdatná i z hlediska slova. Jak je na tom vlastně teďka vaše psaní? Protože jeden z talentů, který jste měla odmala, bylo právě i ono zmíněné psaní a někde jsem zachytil zmínku, že jste měla v úmyslu vlastně dokončit nějaké své rozepsané texty. Je to něco, co je ve fázi dokončování, nebo si to necháváte jako takový sen, že se uvidí?
1: Se musím pousmát, protože já jsem tomu věnovala značnou část loňských prázdnin a trošku si namlouvám, že se mi to povede i tyhle prázdniny, ale pořád se ještě něco děje a ty prázdniny se trošku zkracují, takže nevím, no, já vždycky potřebuju pár dní se do toho dostat a víceméně, jakmile tomu propadnu, tak je to úžasný, já jsem schopna tři měsíce na tom pracovat, ale jakmile se mi do toho vmísí běžné povinnosti a těch není málo, tak jako najednou se to zastaví a zase to čeká chudáčci texty. Ale vždycky mi to strašně naplňuje, to psaní, no. Takže snad se tomu zase budu věnovat trošku víc.
0: Jak rozdílný typ soustředění je to od toho, když fotografujete? Je to daleko koncentrovanější, protože to slovo nesnese samozřejmě, nesmí být nezaostřené, nesmí být dekomponované, co u fotky může být výhoda, tak to slovo musí být daleko víc soustředěné.
1: Já jsem u toho psaní hrozně ráda sama. Takže ráda odjíždím do našeho do našeho letního domu, který je teda rodištěm mý partnerky Magdy a strašně ráda jsem tam sama. A jako když to je už víc než týden, tak najednou to je to správné rozpoložení, kdy opravdu si můžu do toho vnořit. Takže u té fotky vlastně člověk docela, nebo já v dnešní době jsem docela ráda, když ty výsledky docela průběžně a brzo probírám třeba s Lucí nebo s někým dalším, to jsem dřív neměla tohle vůbec, jo? Ale teď je to zpracování mnohem rychlejší, takže tam je to trochu jiný, u těch textů to potřebuji nechat uzrát a hodně dlouho trvá, než to dám vůbec někomu přečíst. Je to rozdílný teda v každém případě.
0: Velmi intimní charakter mají deníky z principu své existence, protože to je zapisování niterných myšlenek. Nicméně vy jste se rozhodla je ve filmu zveřejnit. Jak důležité bylo překročit sebe samu v tom smyslu, že vlastně zveřejníte něco, co bylo jenom vaše a nebylo určené pro cizí uši?
1: Tak já už jsem měla první fázi za sebou, když Bára Baronová dělala knížku Černé roky, tak tam už pracovala s mými deníky. Já jsem ovšem z toho měla pocit, že tam není jakoby dostatečně vyjádřená ta tvůrčí složka toho mládí, toho věku, kdy jsem hlavně teda z kterého čerpali, jak ty Černé roky, tak později Klára. A Klára postupovala úplně jinak, ta vlastně si odvezla dvě banánové krabice deníků a rok je četla. Na základě toho napsala scénář a ten pak začala teda obalovat fotografiemi. No a já jsem musela opravdu udělat brutální rozhodnutí, že jdu s tím na trh a že nebudu dělat žádnou cenzuru a že to opravdu pouštím do světa bez korekcí, protože jsem si říkal, budiš, jo, jdeš už, tak už. A myslím si, že to bylo hodně důležitý. Já jsem si tak nějak vždycky uvědomil, že ty velmi osobní věci jsou vždycky univerzální, že ty lidi, mnoho lidí prožívá něco podobného, akorát to nevyjádří.
0: Ale každopádně se ta otevřenost vyplatila, protože to získalo obrovskou hodnotu v té upřímnosti a syrovosti. A myslím, že to i diváci toho filmu ocenili. Já se chci ještě vrátit zpět vlastně v čase trošku v dobách, kdy jste chodila do školy na FAMU nebo na střední školu, kdy jste neměla příliš velké štěstí na pedagogy nebo na podporující osoby. Jak důležitá byla slova třeba od Ester Krumbachové v té době, která vás podpořila? Byl to pilíř toho, co vás zachovalo u řemesla, třeba taková setkání, která vám dala sílu?
1: Každý setkání s Ester bylo hrozně významný a hrozně důležitý. Když jsme se třeba nebavili o fotkách, ale vůbec o životě, o čemkoliv. A ona mi samozřejmě dodala určitou jistotu v každém případě a byla ochotná kdykoliv se na tu práci moji podívat. Stejnou roli hrála doktorka Anna Fárová, která taky v určitým životním úseku svýho taky se mi hodně věnovala. Možná, že to s tou FAMU nebylo až tak hrozný, co se týče toho pedagogického ohodnocení. Já si to vždycky možná trošku zkresluju, ale když byla na podzim výstava 50 let FAMU, tak jsem zjistila, že tam mám vystavený asi 3 soubory a byla jsem hrozně překvapená, že se to dostalo do téhle elitní skupiny dalších spolužáků. Možná, že to všechno trošku překrucuju. Já jsem byla hrozně citlivá na kritiku a možná stačilo, když mi někdo řekl něco, co jsem si nemyslela a už jsem si zapamatovala, že mě vůbec neberou. Takže nicméně já jsem se tam necítila úplně dobře. Já jsem přece jenom trávila noci ve smíchovských hospodách a s lidma trošku jiného druhu, takže jsem měla co dělat, abych tu školu vůbec dodělala. Naštěstí se to teda povedlo. A tu hlavní podporu musím říct, že byla jako svým způsobem i moje maminka, jenomže ta byla taková, jako že se podívala na fotku a řekla skvělý a tím to skončilo. Nicméně s Ester třeba konkrétně u té tiskárny, tak mi řekl, z toho nesmíš vyhodit ani jedinou fotku, to je hrozně důležitý, že jsi to udělala. No a to člověka v době, kdy to vlastně nikomu neukazuje, tak je to strašně, strašně důležitý. No.
0: Říká o důležitých setkáních v dnešních blízkých setkáních fotografka Libuše Jarcoviáková.
2: Český rozhlas 2.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: V dnešních blízkých setkáních si povídám s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. My jsme mluvili krátce o tom, o vašich studijních letech, nicméně vy jste své zkušenosti se rozhodla předávat mladé generaci. Jaké bylo to najednou učit mladé lidi, aniž by člověk vlastně vytvářel nějaké klony sebe samotného nebo repetoval ten způsob vizuality, jaký máte vy? Hlídáte to, aby vás třeba studenti, kteří vás obdivují nepochybně, aby vás nenapodobovali?
3: No, oni mi někdy připadají lepší, než jsem já, jako když pokud
2: dělají... Což je dobře, ne, že žák překoná svého učitele.
3: Pokud dělají teda podobný typ fotografie, tak mám se na co dívat, takže to je v pořádku. A já jsem se na to dávala už pozor na střední škole, kde jsem učila něco přes 20 let na té Helichovce, kde jsem vedla oddělení a to byla práce s velmi mladýma lidma, od 15 do 19 zhruba.
2: Co se jim dá říkat takhle mladým lidem, vlastně dětem ještě?
3: Já jsem naštěstí začala tu práci bez jakýkoliv pedagogický zkušenosti. Mm. A hned první dny se ukázali, že mám prostě talent na to učení. A to byla taky ta porevoluční doba 92 a všechno tak kypělo a tak dále. A já vlastně říkám celý život to stejný. Vy to musíte milovat, musíte dělat ty věci s láskou a doopravdy a pro sebe a ne pro nikoho jiného. A to vlastně opakuju jak mantru po celou dobu, celou kariéru, co učím. Já teda vlastně poslední 4-5 let učím na té Sutnarce v Plzni, kde taky vedu ateliér a moc se to nemění, co teda říkám. Samozřejmě mluvím o lidech, který mě zaujali. Ona se ta fotografie určitým způsobem stále proměňuje, takže člověk musí vlastně zohlednit i to, že se víc pracuje s algoritmama a takovým nějakým konceptuálnějším způsobem, čemuž se já teda docela těžce přizpůsobuju, ale vidím, že to je nutný. A zase pořád opakuju, nedělejte nic jen tak proto, že to máte splnit. To nemá vůbec žádný význam.
2: A vidíte u těch vašich studentů, u uchazečů o vaše řemeslo, vášeň, kterou jste tehdy měla vy, že ta fotografie je pro ně celý svět?
3: Určitě jednotlivci takhle fungují, možná dokonce většina. Přece jenom na ty vysoké školy už nejde člověk bez přípravy a bez nějakého rozhodnutí. Není to tak snadné se tam dostat. Takže v každém ročníku určitě je pár lidí, kteří se nespokojí s první variantou a jdou do toho znova a vlastně skutečně nechávají nějak v tom kus sebe, teda v té práci. Ne všichni, někdy jsou spokojení s prvním výsledkem a pak nakonec při těch hodnocení komise se to projeví, že tam něco chybí.
2: Říkám si, když jsme zmínili ten úspěch vás, solitéru, a nejenom ve fotografii, ve výtvarném umění, není to taky proto, že svět už je přehlcen nějakou perfektností, precizností a nějakou vlastně pseudodokonalostí a proto obdivuje právě ty věci, které jsou jakoby ne zcela dokonalé?
3: Určitě to hraje roli, ale možná, já nevím, teď to tak mi to jde jako nová myšlenka hlavou, jestli to je možná to, že vlastně ty moje věci vznikaly bez zápasu. V tom slova smyslu, že jsem opravdu nemusela bojovat o to, kolik budu mít lajků na Instagramu nebo na Facebooku a co na to kdo řekne. A ono to je to, co jsem říkala, ta svoboda toho být málo viděný nebo neviditelný a to si v podstatě dneska mladá generace nemůže moc dovolit. Jo. A tam je velký boj o místo na tom trhu, o to, jestli si jich někdo všimne, jestli si jich všimne někdo dost brzo. To je problém. Jako ta přehlcenost, no tak patří to k současné době a ono se to vyfiltruje strašně rychle. Co je dobré, co je hodně na efekt, co má nějakou větší hlubokou a přitom ne jenom osobní polohu. Ale teda nepřála bych si teďka začínat s fotografií. Není to jednoduché.
2: To vypadá jako pesimistický závěr, nicméně to optimistické tvrzení, že ti vaši studenti se s tím poperou. Já moc děkuju za to, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Přeju, ať se všechny výstavní i knižní projekty podaří, ať i vaši studenti mají úspěch takový, jaký si přejí. A vám přeju vše dobré a krásný zbytek léta.
3: Já velmi děkuju, moc se mi to líbilo, přeju hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. Bude oblačno až zataženo, postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
9: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
10: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
11: Slyšíte střelbu?
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
12: Jak započala normalizace 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách, ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
13: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
14: Bouřky budou přecházet do deště. V kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
8: Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně méně krmných plodin. Některá družstva nemají jak výpadek pokrýt. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
15: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek a čirok ten nám ani nevzešel.
16: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo od jinud se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
17: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny a samozřejmě, že i to je problém.
16: Snižování stavu dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franz, Český rozhlas.
8: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali.
4: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
5: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
4: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
5: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Odpoledne a večer čekejte od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, na severozápadě místy, jinde ojediněle, déšť nebo přehánky a taky bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách 17 až 20. 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26, na horách 13 stupňů.
7: Doprava.
8: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce dejte pozor na 30. kilometru, brzdí se před kolonou a zdržíte se čtvrt hodiny. Dálnice D7 ze Slaného do Chomutova je ucpaná z 5. kilometru, zastavíte za sjezdem na Kladno a popojíždět přes 20 minut budete až do omezení u letiště. Hlavní zprávy jsou u konce, teď je u mikrofonu Iva Bendová.
18: Krásné popoledne, je neuvěřitelné, jak rychle tenhle ten týden utekl. Je pátek a před námi poslední společné hádání roku. Tak se do toho pustíme, jako první pro vás mám kapelu Take That a jejich píseň Back for Good. Ta vyšla v roce, který byl pro nás skalní faninky Take Thatáku, jak se jim říkalo, naprosto katastrofickým, protože kapelu opustil Robbie Williams. No, přátelé, začínáme z hurta.
7: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
11: na dvojce.

0: S chutí jsem si zaspívala společně s Gary Barlowem a spol kapelou Take That, která dnes otevřela pořad Byl jednou jeden rok. A už tady mám první vlaštovky typů. Hinek si myslí, že to byl rok 1978. No, pak tady máme tip na rok 1994. A píše Vlastimil z Tábora. Ovšem Vlastimile, 1994, to byl rok, který jsme uhádli včera. No, já jsem říkala, nebude to jednoduché, ale jdeme na první nápovědu, třeba vám prozradí více. Starokladrubský kůň je opravdovým světovým unikátem. A to jak pro svůj původ, tak i jako ukázka úspěšné chovatelské práce. A já pro vás mám část zvukové stopy z dobové reportáže České televize.
1: Ve světovém měřítku to bude poprvé, kdy se živý tvor stane součástí kulturní památky. Koně z Kladrub jsou jedinou vyšlechtěnou rasou pro ceremoniální účely. Vždy sloužily výhradně u královských dvorů, nikdy na nich nejezdila ani šlechta. Obnovením tradice je prodej 6 tříletých kladrubských hřebců dánskému královskému dvoru.
0: Ujednání o prohlášení chovu za národní kulturní památku byl také tehdejší ministr zemědělství Josef Lux. Rozsáhlý komplex národního hřebčína byl i se starokladrubským koněm prohlášen kulturní památkou v lednu našeho roku. Tak schválně, jestli vám to něco napovědělo, anebo možná další píseň Šalom a Petr Mok a také Stín katedrál. No a samozřejmě vy můžete psát ať už SMSky na 702 222 220 anebo maily na dvojka@rozhlas.cz a typovat si, jaký rok, že dnes hledáme. Těším se na to.

0: Jestli je něco kromě muziky, co mi spolehlivě vybaví vzpomínky, především na mé dospívání, tak to jsou určitě seriály. Mezi ty nejjednoznačně řadím seriál Melrose Place. Jeho historicky první díl byl odvysílán v programu televize Nova v sobotu 25. listopadu našeho roku, a to přesně v 18 hodin a 5 minut. Časopis Květy v týdenním programu pod prvním dílem seriálu napsal: krásné dívky a správní chlapci si žijí tak, jak sami chtějí. Naplno. No a v prvním díle, jednoduše nazvaném Pilot, hlavní představitelé řešili potíže s nájmem.
1: Jacku, neviděl jsi Natálii?
2: Natálii?
1: Mojí spolubydlící, není tady?
2: Čím to je, že pokaždé, když nějaká holka nepřijde domů, lidi si myslí, že je v mém bytě?
1: Je tu?
2: Ne.
3: Ahoj, neříkej, že ti zasteče odpad.
1: Natálie mě vypekla.
3: Vypekla? Co tím chceš říct?
1: V noci zmizela a na mě zůstalo placení nájmu.
3: Proboha.
1: Tobě taky určitě nic neřekla, vidíš, ne?
3: Ne.
4: Zase odpad?
3: Ne, Natálie se v noci odstěhovala od Alison.
1: Michael, můžu tenhle měsíc zaplatit jen svoji půlku nájmu?
4: Myslím, že ne. Měla jsi Natálii v nájemní smlouvě?
1: Ne.
4: Chyba.
0: Chyba to byla. Zajímavé je, že tenhle ten seriál, tedy Melrose Place, vznikl jako odnož jiného populárního amerického seriálu. Schválně, typnete podle kterého. No, jednoznačně, alespoň pro mě tedy, ten nejisté doby. Chápejte, bylo mi náct. A byl to Beverly Hills 920. No a jedna z jeho postav se dokonce přestěhovala právě z Beverly Hills sem do Melrose Place. Velkou hvězdou se následně stala Heather Locklear jako Amanda Woodward. Původně přitom měla být jenom krátkou epizodní postavou, diváci si ji ale oblíbili natolik, že se z ní stala jedna z hlavních tváří seriálu. Tak máme dvě nápovědy. Starokladrubský kůň byl prohlášen za národní kulturní památku a na českých obrazovkách měl premiéru americký seriál Melrose Place. Já myslím, že to už je docela dost nápověd.
5: Byl jednou jeden rok.
6: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
5: Napište nám.
6: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Je to opravdu krásný život, jak zpívala kapela Ace of Base. No a my se podíváme na vaše dosavadní tipy. Dneska to má být háček a chytáček, že byste nás chtěla povozit devadesátkami. Včera 1994 a dneska 1995. Vy jste ale filuta. Pokud se nepletu, tak na Take That byla reklama s Markem Vašutem na kávu, a protože jsem se včera dvakrát opravovala a poslala jsem vám vzpomínku na rok 1995, tak ji dnes zopakuji. Na novém kole jsem brázdila v Beskydech. Krásně jsem si je projela a bylo to moc prima. Tak to píše Kamila z Modřan. Kamilo, děkuji. Nevím, zdali jsem filuta. Uvidíme, jestli ten váš tip je správný a nebo ne. Co tipuje Lenka? Myslím, že by se mohlo jednat o rok 1995. Skupinu Take That jsem měla opravdu ráda. Vzpomínám na mé mládí na diskotéce. Ano, Lenko, tak to jsme dvě, které vzpomínáme. Co? No, nic jiného už nám asi nezbývá. Ne, to si dělám samozřejmě legraci, Lenko. Co Renča? Tak Renča nejprve typovala rok 2000, možná 2002, ale v zápětí se opravila. Píše, že přestřelila, tak zkusí ubrat na rok 90. Ale jen si matně pamatuji, jak jsem s dětmi koukala taky na Beverly Hills, jinak tápu. No, tak kdo tenkrát nekoukal na Beverly Hills? Byla to opravdová pecka seriálová. Já se přiznám, že než to začala uvádět Česká televize, nebo respektive televize v českém znění, tak jsem se dokonce dívala na německou televizi a nerozuměla jsem příliš dobře německy. Možná, že tím se moje němčina zlepšila, aby potom jsem jí zase úplně komplet zapomněla. Tak jestli chcete si tipnout do éteru v rámci dnešního pořadu Byl jednou jeden rok, tak volejte už teď 22 155 25 a samozřejmě, když přidáte nějakou historku z typovaného roku, budu jenom ráda.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Milá Ivo, krásná práce, slečna závist, rok 1995, bylo mi 25, opouštěla jsem disco a našla svůj styl rockerky, ale zároveň jsem chtěla vypadat jako Amanda z Melrose Place. Zdraví Jana Mutějovice. Jano, no měli jsme to podobně, ano, taky ze mě byla následně velká rockerka, ale prostě Amanda měla skvělý styl. Jaké další tipy nám přišly? Tak Václav z Ostravy píše, že zkouší rok 1993, pracoval prý v dopravě pravním podniku toho času. Zároveň Iva píše, zdraví z Brna, typuju rok 1995, bylo mi krásných 19 let a MTV u nás v Rýmařově jelo na plné pecky a tatínek mi stále vozil z Německa Bravíčka. To byly krásné časy. Ivo, měli jsme to podobně. Asi není náhoda, že se jmenujeme stejně. Nejenom to MTV, ale ano, i Německá Bravíčka. Mě je zase kupovala maminka. Tak, jaké další typy tady jsou? Rok 1991, tady máme jako typ a Vlastimil typuje 1993. No a když se podíváme dál, dobrý den, vy mi dáváte, jak včera, tak dnes, Melrose Place pro mě nic moc. Ale jak jste zmínila, Beverly Hills 920, bože, to bylo nejvíc. Víc já tím žila totálně a neprozraďte mě, pardon, ale doteď z nostalgie se ráda podívám. No dnešní rok buď 1995 nebo 96, tak mě, no já doufám, že jste mi to odpustila, že jsem to na vás prozradila. Já myslím, že za to se nemusíme stydět, protože třeba takový díl, kdy její kamarádi a spolužáci skandovali pusťte Donu k maturitě, na to se prostě nezapomíná.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: zajímavá blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: František a kapela Buty. Rodný list téhleté písně je z našeho roku, který ale samozřejmě ještě prozrazovat nebudu, protože je příliš brzy. Teprve 12 hodin a 37 minut a vy stále hádáte, o jaký rok se dneska jedná. Už jsme si řekli, že v tomto roce byl starokladrubský kůň prohlášen za národní kulturní památku a na českých obrazovkách měl premiéru americký seriál Melrose Place. No a teď přidáme další nápovědu, dost jako neuvěřitelnou. Posuďte sami. Vlak vedoucí z lokomotivního depa v Havlíčkově Brodě odcizil 3 parní lokomotivy. Ano, slyšíte dobře, jednou to zopakuji. 3 parní lokomotivy, jako ale opravdický, jo? Ne žádné modely. Tímto neobvyklým činem se muž zapsal do rekordů. Jen málo kdo totiž může říct, že ukradl něco, co vážilo tolik tun. 3 parní lokomotivy odvezl do pražského Kovošrotu, kde je prodal za necelých 810 tisíc korun. Jenom připomínám, jel z Havlíčkova Brodu. Jeho způsob dopravy byl přitom překvapivě jednoduchý. Parní lokomotivy připojil k elektrické lokomotivě a bez potřebného povolení s celou soupravou vyrazil po trati směrem na Prahu. Podle tehdejších drážních předpisů měl být v každé stanici zastaven a také patřičně zkontrolován, jenže to se nestalo. No a jak tenhle ten kuriózní případ nakonec dopadl, asi byste hádali, že muž byl odsouzen, možná šel do vězení nebo možná dostal alespoň podmínku. Ne, nestalo se tak. Trestní stíhání bylo nakonec zastaveno, protože se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů. Tak já vám nevím, jako že nedokázali, že prostě odjel s těmi lokomotivami a že projel trasu prostě z Havlíčkova Brodu do Prahy. No, pravdou je, že to byl rok, kdy ještě nebyly všude umístěné kamery, nebyl tak rozšířen internet, podle mě skoro vůbec. No a mobilní telefony, no tak o těch jsme si taky mohli nechat zdát. Tak to už je ale velká nápověda, přátelé. Tak kdo ještě neskusil tipovat, může začít teď. A to už SMS-kou anebo mailem, jak je vám libo.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Bonnie Tyler, Making Love, právě teď doznívá v rámci dnešního pořadu Byl jednou jeden rok. A já už na telefonu zdravím Miroslava. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Miroslave, tak jaký rok dnes typujete?
1: Nevím.
0: Miroslave, tak proč mi voláte? Ne, pojďte si tipnout. Jaký rok by to tak mohl být? Já vám klidně zopakuji nápovědy, abyste byl v obraze. Starokladrubský kůň byl prohlášen za národní kulturní památku. Na české obrazovky vstoupil americký seriál Melrose Place a vlak vedoucí z lokomotivního depa v Havlíčkově Brodě odcizil 3 parní lokomotivy. Co by to tak mohlo být za rok?
1: Netuším, 68.
0: Miroslave. Tak já myslím, že v tomto případě to opravdu říct mohu, že to jste úplně mimo, protože v 68. by rozhodně nemohl přijít seriál Melrose Place na československou televizi. To přece je jasné. No nicméně, každopádně díky za tip, loučím se s vámi, mějte se krásně. No a samozřejmě nejenom Miroslav, ale i vy všichni ostatní zjistíte, jaký rok to je až v závěru dnešního pořadu. Před námi i poslední indicie, kterou vám naservíruju hned po kapele Mňága a Žďorp. Ale předtím se ještě podíváme přece jenom do toho, co píšete a typujete. Dáša typuje rok 1991, když nebyly mobily. Dášo, vy jste měla v 91. mobil. No, potom tady mám tip od Jany z Hradce Králové. Myslím si, že nedávno se hovořilo, že starokladrubští koni mají kulaté výročí zapsání jako kulturní památky. Myslím, že by to tedy mohl být rok 1995. Mně v té době bylo 10, takže jsem měla bezstarostné dětství. Tak schválně, byl to rok 1995? No ještě pár minut si na to odtajnění počkáme.

0: Slova Petra Fialy z kapely Mňága a Žďor rozhodně potvrzuji, i cesta může být cíl. No a před námi je poslední dnešní nápověda, my se podíváme do našeho rozhlasového archivu. Původní česká redakce Rádia Svobodná Evropa se 8. září v roce, který dnes hledáme, připojila k Českému rozhlasu a vznikl tak společný projekt pod názvem Český rozhlas 6, Rádio Svobodná Evropa. No a byly tu první hodiny vysílání, místem fungování se stala budova bývalého federálního shromáždění.
1: Vážení posluchači, vítáme vás u poslechu stanice Českého rozhlasu 6, Rádia Svobodná Evropa.
0: Přidávám předchozí indicie, starokladrubský kůň byl prohlášen za národní kulturní památku. České obrazovky poprvé viděly seriál Melrose Place, vlak vedoucí z lokomotivního depa v Havlíčkově Brodě odcizel 3 parní lokomotivy. No tak poslední možnost pro vás tipnout si, jaký rok dnes hledáme.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Když se podíváme ještě do posledních vašich tipů, tak tady máme rok 1995, posluchač z Přerova, Můj syn měl 2 roky. Samozřejmě, že ta 95 byla nejčastějším typem. Zpočátku tam byly i jiné, ale já myslím, že ke konci už jste se celkem sjednotili. No tak nezbývá, než se podívat, jestli jste měli pravdu. Ano, měli, dnes to byl opravdu rok 1995 a musím říct, že to byla náhoda, že jsme zrovna tento týden měli skutečně 3 roky z devadesátek, protože jsem to plánovala už dlouho před prázdninami a bylo toho asi hodně. No nicméně, mě to bavilo s vámi moc, děkuji, že jste se mnou tipovali, že jste se mnou hádali a od pondělí už se zase můžete těšit na kolegyni Jitku Asterovou a já zase budu v odpolední dvojce. Mějte se moc hezky a užijte si nejenom pátek, ale celý víkend. Teď na rozloučenou z roku 95 Janek Ledecký. Mějte se krásně.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jakoby se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Alena Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace. Její projev doprovázel pískot. Po nočních bouřkách zůstává ve Zlínském kraji bez elektřiny přes 1000 odběrných míst. A bude oblačno až zataženo, postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pietě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
5: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
4: Projevy některých politiků doprovodil na pietě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Energetici ve Zlínském kraji dál odstraňují poruchy, které způsobily bouřky během včerejšího večera a noci. Elektrické vedení poškodily popadané stromy a větve. Montéři jsou dál v terénu a většinu zbývajících poruch chtějí odstranit během dneška. Kde je situace nejhorší, popisuje mluvčí distribuční společnosti EGD Roman Budný.
6: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uhersko-Hradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie.
4: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od poloviny září jich bude jen 32. Provoz průplavu je závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu méně srážek, než je obvyklé. Děje se to i kvůli klimatickému jevu El Niño, který zesilují i globální změny klimatu. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekejte od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na mýto. Na 48,5 kilometru leží kus pneumatiky v jízdních pruzích. Na dálnici D7 ze Slaného do Chomutova je kolona z 5. kilometru. Do omezení k letišti se zdržíte asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a teď už má slovo Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Řeknu vám, před 58 lety jsem stál ve vojenské uniformě mezi dalšími bezmocnými kolegy vojáky základní služby na hradeckém letišti a bylo nám do breku. Ta doba je naštěstí už pryč, my máme úplně jiné starosti, tak jsem s nimi. Potkal jsem například kamaráda a ten mi jen tak mezi řečí povídá, mám dysfunkci motivačního systému. A já na to, co to prosím tě je? No, v podstatě je to obyčejná lenost, ale zní to sofistikovaně. Tak znovu jsem se poučil, jak hodně záleží na tom, jak se člověk vyjadřuje. Dám si dneska rozhodně pozor. Jinak vám všem přeju hezkou chvilku u rádia, nestrácejte humor a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky, tak taky štěstí při losování.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Je skvělé, že vás naše letní hororová pátračka pořád tolik baví. Takže i dnes vám rád ve šťastné cestě prozradím, koho že jsme celý týden v pátračce na dvojce hledali.
3: Jsem Norman Bates. Jediný majitel a správce osamoceného Batesova motelu, který stojí u vedlejší silnice stranou hlavní americké dálnice. Navenek působím jako plachý, slušně vychovaný mladý muž se zálibou v preparování zvířat, ale ve skutečnosti trpím těžkou psychickou disociativní poruchou. Můj život zcela ovládá má mrtvá matka. Jejíž osobnost v mé mysli stále přežívá a nutí mě k násilným činům vůči každé ženě, ke které pocítím náklonnost. Můj příběh na svých stránkách zachytil spisovatel Robert Bloch v roce 1959, ale celosvětovou ikonou jsem se stal až díky filmu Psycho režisera Alfreda Hitchcocka z roku 1960. Scéna ve sprše, doprovázená jedinečnou hudbou Bernarda Hermana, patří k nejslavnějším momentům světové kinematografie. Mou postavu nezapomenutelně stvárnil Anthony Perkins a později také Freddie Highmore v seriálovém předchůdci Bates Motel. Mým nejznámějším výrokem zůstává věta: nejlepším přítelem chlapce je jeho matka.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: No, pořád to trošičku mrazí, vidíte, když to člověk poslouchá. No, ale vás to nejenom mrazilo, ale taky inspirovalo, takže nastal čas vylosovat toho z vás, kdo poslal správnou odpověď. No a počet detektivů amatérů je zase velmi úctyhodný, 3453. Z toho bylo správných 3230, takže těch nesprávných, neříkám špatných, je něco kolem 220. No ale velice zajímavé jsou právě ty nesprávné odpovědi. Když dovolíte, tak vám z nich zacituji. Tak Norman Bates je správné jméno toho, koho jsme hledali, ale někomu to jaksi asi připadalo málo, takže dvakrát se objevilo v těch odpovědích normálně Bates. Takže trošičku víc písmenek, než bylo zapotřebí. Jinak v odpovědích se objevuje Alfred Hitchcock, Anthony Perkins, taky Buffalo Bill, Jekyll a Hyde. V podstatě jste vyjmenovali spoustu pochmurných postav literárních i filmových, ale opravdu zajímavé: Hannibal Lecter, dominantní matka, Freddy Krueger, Jack Rozparovač, taky Andrej Babiš mezi nimi, no a Mitch Brenner, Mr. Hunt, profesor Sika. Každopádně jich je opravdu hodně, ale tu správnou odpověď, čili Norman Bates, napsal ten, koho teď právě z téhleté kupičky 3230 správných odpovědí vylosuji. Pozor, pozor, už je to tady. Tak. Je to dáma. Danuše Eliášová. Norman Bates, film Psycho, všechno správně. Takže Danuše Eliášová získává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. Tak, paní Eliášová, srdečně gratulujeme, užijte si Vary.

0: Ten, kdo se procházel v poslední době starou Prahou, tak si nemohl nevšimnout, že před městskou knihovnou v Praze na Mariánském náměstí se vytrvale tvoří fronta turistů. Proč asi? Inu, chtějí se podívat na takzvaný idiom, skulpturu z knížek, která díky zabudovaným zrcadlům navozuje dojem nekonečna. Tento pozoruhodný útvar byl instalován už roku 1998, ale fronty se tvoří až v posledních letech a může za to instagramová turistika. A právě o nejrůznějších typech nových turistik si dnes budeme ve slově na zlato povídat s Michaelou Liškovou z Ústavu pro jazyk český. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem zmínil instagramovou turistiku, tedy cestování na místa, která proslavily sociální sítě a kde turisté svou početnou přítomností a někdy dokonce až agresivním fotografováním znepříjemňují život ostatním. No, ale řekněme si, jak to vlastně souvisí s češtinou.
1: V jazyce se objevují nová spojení slov v reakci na to, co je nového ve světě kolem nás. Například dříve by bylo nemyslitelné spojení tisknout dům nebo vytisknout lidské orgány. Zatímco dnes se to zásluhou 3D tisku používá čím dál častěji.
0: No, zkrátka a dobře, jazyk je kronikou doby. I skrze nová slovní spojení zaznamenává změny ve světě kolem nás. Tak tedy s jakými zajímavými přívlastky se dnes spojí slovo turistika? Mně samotného napadá třeba benzínová turistika, povodňová turistika nebo očkovací turistika.
1: V databázi nových výrazů, která je dostupná na adrese neologizmy.cz, je evidováno hned 116 rozmanitých turistik.
0: 116? No prosím vás, tak se u nějakých zastavme.
1: Zazněla tu už benzínová turistika, tedy cestování za levnými pohonými hmotami, nezřídka do zahraničí.
0: No tak u příkladu Češi jezdí tankovat do Polska nebo ještě do nedávna jezdili.
1: Ano, je to tak. V nových spojeních slovo turistika nevždy znamená cestování kvůli rekreaci nebo poznání. Jde také o cestování za nějakým specifickým účelem a ten nemusí být vždy bohulibý. Třeba při povodňové, tornádové či požárové turistice jezdí zvědavci do postižených oblastí proto, aby se podívali na průběh nebo následky katastrofy.
0: No, o této katastrofické turistice vědí své třeba lidé v Českém Švýcarsku nebo na Rodosu, kam se po rozsáhlých požárech jezdili lidé dívat na spáleniště, případně taky před pár lety na hořící Notre Dame v Paříži.
1: A ještě jste zmínil oblast zdravotnictví a očkovací nebo také vakcinační turistiku. Tu si pamatujeme z doby koronavirové pandemie, kdy na jedné straně někteří lidé očkování rezolutně odmítali a jiní jezdili, třeba i s pomocí cestovních kanceláří, do zemí, kde byla vakcína dostupná.
0: No, když zůstává

0: Ne, ve zdravotnictví napadá mě také léková turistika, kdy se cestuje za doma nedostupnými léky. Mm-hmm.
1: A bouřlivě se rozvíjí plastická nebo dentální turistika. Lidé létají za novým nosem nebo chrupem kvůli nízkým cenám zákroku, například do Turecka.
0: Do zdravotní či medicínské turistiky patří i transplantační turistika, vidíte?
1: Máte pravdu, v jejím rámci lidé zřídnoucí k štici cestují za novou hřívou vlasovým transplantátem. Někdy se proto také žertuje, že z Turecka létají Turkish Airlines. Ale transplantační turistika označuje i eticky problematické zahraniční cesty za novými orgány od nejchudších dárců, třeba těch indických nebo filipínských.
0: Pravda. No ale pojďme zase k něčemu lehčímu.
1: Dobře, když budeme cestovat za gulášem do Maďarska nebo za pizzou do Neapole, staneme se gastroturistou nebo kulinářskou turistkou. Labužníci pochopitelně ocení i kávovou, vinou či pivní turistiku.
0: Ano, ano, vinou turistiku provozujeme i my, občas našimi přáteli. A kantoři dobře znají ještě jiný typ turistiky, zápisovou nebo spádovou. Při ní se kvůli přijetí dítěte na základní školu účelově mění trvalé bydliště.
1: Uh-huh. A slyšel jste někdy o vězeňské turistice?
0: No, možná tuším, co máte na mysli. Označuje to jev, kdy se s příchodem zimního počasí začne výrazně navyšovat počet vězňů, často z řad lidí bez domova, aby se pobytem ve věznici ochránili před mrazy, víte?
1: Ano, mohli bychom takto pokračovat dál. To máte dobrovolnickou turistiku, konferenční turistiku nebo knihobudkovou turistiku. Ale zájemci o jazykové kuriozity si mohou v databázi nových slov Neomat už počíst sami.
0: No, 116 rozmanitých turistik tam je. Dnešní turistické slovo na zlato končí. Závěrem doporučuji ještě turistiku slovníkovou, při níž lze cestovat od jednoho zajímavého slova k druhému. Tak, jak to činí i naše slovo na zlato.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: děkuju ti.
1: Meteor
2: na dvojce.
1: Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo hvězdonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
4: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zatím jsme s Davidem Vávrou procházeli velkými pražskými pasážemi, hlavně v okolí Václavského náměstí. Dnes nás David vezme do těch menších. Ahoj, tak kterou pasáž si vybral dnes?
1: Ahoj, dobrý den. Tak já bych začal pasáží, kolem které jsem mnohokrát prošel. Zřejmě někdy v hlubokém mládí jsem jí prošel, nebo nevím, jestli i nebyla zavřená. A včera zase, abych byl trochu připraven na naše setkání, jsem tam vstoupil a byl jsem opět okouzlen. Je to pasáž ve stylu funkcionalismu. Jemně takového jako organického funkcionalismu, který používá zaoblené rohy. Ta pasáž je oddělena od hluku Štěpánské takovým velikým proskleným výklacem. Díky tomu přináší do té pasáže ticho, takže i ta čelní fasáda, která je oddělena za tímto výklacem a za kterým je další průchod, je dneska restaurace, je to restaurace sushi, zase mi ten průchod tou pasáží se trochu prodražil, ale ten zážitek byl uchvatný. Zvlášť ještě, když jsem se v této restauraci zase šel podívat na toaletu a zjistil jsem, že ta toaleta je v místě nebo nad bývalým bazénem, protože tam bylo stupňovité schodiště, které bylo okachlíkované, takže zřejmě v tom domě, v tomto moderní vizi toho domu, byl moderní i bazén. Je to z roku 1938 a je to od Eugena Rosenberga, architekta, který potom emigroval z Čech a žil v Londýně, není u nás moc známý. A je to krásné jako dílo čistého organického funkcionalismu, které do sebe dokázal vstřebat i středověký portál z roku 1381, který tam najednou v té pasáži jsem objevil.
0: A to je vlastně pasáž Fénix tohleto, nebo to
1: ne,
0: je...
1: Ne, ne, jmenuje se Štěpánská a ústí potom naproti Činohernímu klubu
0: tak
1: do
0: možná
1: ulice
0: možná se
1: Vesnička.
0: Říkalo pasáž Blaník, ne?
1: To je pak, když přejdeš tuhle pasáž, dostaneš se do pasáže Fénix a la Blaník,
0: ano.
1: A jsi v domu, v kterém se natáčel film Láska.
0: Láska z pasáže.
1: Ano. A kde je to slavné kino Blaník, dneska je tam Studio 2 a je to ten elegantní dům od Josefa Gočára, který tak vytváří ten velkorysý charakter Václavského náměstí. Takže se vracíme zpátky na Václavské náměstí.
0: Ano, výborně, nahrál si mi. Já to Václavské náměstí přebíhám a dostávám se do pasáže Luxor.
1: Také jsem včera jí prošel, zase nadchly mě tam skvělý keramický dlažby a ta vzpomínka, když tam bylo ještě kino Jalta ano, tam bylo, ano, Jalta, no, vedle byl hotel Jalta a pak tam byla různá divadla, myslím, že Miroslava Šimka taky, nebo tam byl Gramoklub i myslím, z čeho se to potom stalo, chodil jsem tam na nějaké pořady Jiřího Černého.
0: To bylo divadlo hudby.
1: Ano.
0: Nyní je to divadlo Radka Brzobohatého.
1: Ano, protože v té pasáži jsou vlastně dvě divadla.
0: Ano. Ano. Je to tak.
1: A myslím, že tam byla slavná rybárna i.
0: Ano, je taková lomená ta pasáž, ano.
1: Ano, chvilku jsem myslel, že už jsem zase zabloudil, ale ne, pak se zúžila, rozšířila, jsem šel dál. A jsou tam furt patrné ty krásné funkcionalistické detaily, různě, které jsou třeba v rámech obchodů.
0: No a ještě si tam můžete nakoupit knihy.
1: Co ano, to je hned vedle.
0: Ano. Tak jo, tak dívejte se na stropy, dívejte se na výzdobu, můžete si být jisti, že jak procházíte pražskými pasážemi, tak objevíte skvosty. Potvrzuje to David Vávra a potvrdí to určitě i příště, tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A teď mám pro vás ve šťastné cestě jednu neočekávanou premiéru. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Jde dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Dam Di Dam z roku 1970. No a Václav Neckář pro vás, milí posluchači, dokonce natočil malý pozdrav.
1: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Tady je Vašek Neckář. Mám pro vás píseň s textem Ivo Fischera, které poprvé melodii pro mne napsal bratr Honza a kterou jsem naspíval v září roku 1968 jako reakci na vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Jmenuje se Píseň pro mne. A celých 60 let ležela zapomenuta v televizních archivech. I dnes po tolika letech je pořád aktuální. Budu rád, když si je poslechnete.

0: Tak ve šťastné cestě zazněla poprvé tahle ta písnička Vaška Neckáře. Ovšem, to, co budete poslouchat teď, to nebude žádná premiéra, protože náš pravidelný přispěvatel do naší motoporadny Jiří Machovec je opět připraven, aby nám něco řekl hlavně tedy k tomu, že se chystají jízdy na dovolenou, takže měli byste třeba se bát vyrazit starším autem a pokud má pravidelnou údržbu a nezapomenete zkontrolovat zásadní věci, tak si myslím, že strach mít nemusíte, ale já si myslím, že co je zásadní, to nám už připomene sám Jiří Machovec. Zdravím vás, Jiří, dobrý den.
1: Krásný den. Z úvodu jsem myslel, že mě donutíte zpívat jako Vašek Neckář. Na to nemám.
0: No, kdybyste měl zájem, tak si to můžete klidně střihnout.
1: Ne. Slyšel jsem tuhle písničku poprvé a ano. Musím říct, že to bylo takový hodně smutný.
0: Napadlo mě, vy teď trávíte v podstatě tyhle ty krásné chvíle u rybníka Staňkov. Jestli pak si někdy u těch ryb taky zaspíváte?
1: Ne, ryby mlče a já taky, takže já mám klid.
0: Jo, já rozumím, vy je nechcete vyděsit, rozumím, jasně.
1: Tak, teď.
0: Budeme si povídat tedy o tom, jestli pak vyrazit se starším autem na cestu a když ano, tak co je k tomu potřeba?
1: Všichni, kdo mají starší auto, samozřejmě vidí, co tomu autu chybí nebo co dochází. Na druhou stranu, dneska by to mělo být o tom, že si včera jste si koupili auto v bazaru, má na je to podle vaší peněženky, tím myslím jako třeba do 100 tisíc nebo 40 tisíc, podle toho, kolik na to máte. A v každém případě bych nedoporučoval do 2 dnů odjíždět někam na dovolenou z jednoho prostého důvodu. Vyjedu z bazaru, kde mi to vychválej, stav tachometru, všechno naprosto v pořádku, olej vyměněný a tak dál, a tak dál. Ale každý z nás je řidič a nikdo z nás není servisák. To znamená, první věc, co je, by měl sehnat ten dotyčný, který si koupil to auto z bazaru a teď řekl, autorizovaný servis, určitě. Nemusí být značkový, ale měl by být autorizovaný, aby ten servisák věděl, že u tohoto typu vozidla odcházejí nejvíc kulové čepy, odcházejí tamhleto, je vada, je potřeba propláchnout převodovku, zkrátka, aby věděl, co s tím autem.
0: Je možné, že by nám tohleto v tom bazaru, kde jsme ho kupovali, to auto nepřipomněli ty věci?
1: Připomínka jedna věc. Ve smlouvě bývá, že stav vozidla opotřebení je stavu kilometrů a že nezodpovídají. Takže můžou vám říci ano, dojděte si. Na druhou stranu, já říkám, teď jsme před rokem kupovali dceři a v každém případě do týdna to auto bylo v servisu, kde nám zkontrolovali olejové náplně, vyměnili filtr, vyměnili. Samozřejmě s tím byl i filtr vzduchový do motoru, protože pokud máte uspaný filtr vzduchový do motoru, tak samozřejmě vyšší spotřeba, jsou tam jiný parametry paliva, ten motor trpí. Spoustu věcí, včetně toho, že jsem donutil ten servis udělat proplach a výměnu oleje v převodovce.
0: Kolik taková prohlídka třeba může stát?
1: I 20 tisíc.
0: Jo, takhle, aha. No ale tak v tom případě potom asi máte, dá se říct, záruku, že to auto je v pořádku.
1: Ano, pak máte záruku na tom, že s tím autem doopravdy do toho zahraničí nebo na to dovolenou vyjedete a nic se vám nestane. Spousta lidí se podívá z boku, skrz disky, na brzové kotouče a řekne, ty jsou nádherný, to je v pohodě. Už nevidí, že je zvlněný, že je zevnitř zarezlý, už nevidí, že je na několika místech popraskaný a potom při ty dovolený pár kilometrů za hranicema hledejte servis a eura nebo česká koruna, trošku rozdíl, že jo, takže je to trošku problém. Radši dám, a teď řeknu, až 20 tisíc, protože pokud tam bude i ta převodovka, výplach oleje, samozřejmě výměna oleje, kontrola brzdových destiček a samozřejmě kontrola brzd jako takových, ale k tomu patří samozřejmě i pozor na geometrii a tlumiče pérování. To jsou věci, které si předchozí uživatel ani neuvědomí. Na druhou stranu, pokud máte problémy s geometrií a s tlumiči, tak můžete probrzdit 4-5 metrů a pokud je to u přechodu a brzdit, tak se říká na krev, a máte tam 5 metrů, který probrzdíte díky špatnému stavu podvozku, tak to znamená, že tam je před váma člověk, kterého jste si na kapotu hodil. Takže proto říkám opatrně a přemýšlet u toho.
0: Rozumím. Jiří, při tom brždění pochopitelně, jaksi jsou zcela zásadní také pneumatiky, takže asi si pravděpodobně máme nechat v tom autorizovaném servisu, nebo případně od někoho, kdo tomu opravdu rozumí, prohlédnout i stav pneumatik.
1: V každém případě vy jako laik, nebo každý jako laik, se může podívat na DOT, neboli DOT. To je čtyřciferní číslo, kde první dvě znamenají číslo týdne a poslední dvě znamenají rok narození těch pneumatik. Není to o tom, kdy ta pneumatika byla dána do provozu, být rok poté, po výrobě, ale je to zkrátka takovýto základní určující. Pokud to bude pneumatika starší 5 let, tak už bych se obával, jestli byla skladovaná v pořádku a jestli teda je ještě dobrá. Když do ní vrypnete, nechte a zjistíte, nebo pohladíte tu pneumatiku a zjistíte, že je absolutně hladká, ten, i když tam bude vysoký vzorek, že je hladká a že není pružná, tak bych šel určitě do jiných pneumatik a to už je potom ten odborný servis, který vám to vymění. Ale ta DOT, to DOT číslo vám ukáže, zda máte nebo nemáte přemýšlet o vyměně pneumatik.
0: No nepochybně v tom servisu, nebo respektive v té prodejně, vám ty pneumatiky krásně jaksi umíjí, dokonce možná nablejskají nějakou černou jaksi na barvou, tak aby vypadaly úplně jako nové, pochopitelně, ale je potřeba, jak říkáte, se podívat na DOT. A kde ho najdu, tenhle ten DOT na pneumatice?
1: Je to z boku pláště, je to nejblíž krávku, ať už je to elektronový nebo plechový, nejblíž krávku. A většinou to bývá v oválném tvaru, jakoby to toho vzorce, a v tom je napsáno velkými písmeny DOT a ty čísla 4. Takže to se nechá najít, na každý z nich.
0: Dobře, takže když máme auto v takovém stavu, tak už se nemusíme bát vyrazit s ním jaksi i na delší zahraniční dovolenou, přestože je ojeté.
1: Nemusíme, ale pozor ještě na jednu věc, máme leto.
0: No.
1: A tím pádem je tady samozřejmě klimatizace, takže kontrola náplně je věc, kterou si necháte udělat, já řeknu za 300. Podívají se, vyčistějí výparník, tam bývá takových mušek a takových, že ztrácí vlastně to, co má dělat. A samozřejmě podívají se, kolik je tam náplně, případně doplní a vyčistí, pozor, i kabinový filtr. A pak už bych na to dovolenou jel, protože pokud nebudete chladit, tak to bude ošklivý, protože proto strávit dovolenou s otevřenými okýnky, s bolavým ramenem, s rýmu a se vším, to je trošku špatný.
0: Ano. Jiří, moc děkuju. Takové rady pochopitelně jsou nad zlato, protože autobazarech kupuje kde kdo. Mimochodem přibývají automobily ojeté a myslím si, že jednak vypadají krásně, čili je to docela lákavé. A takováhle rada, aby si to člověk nechal v autorizovaném servisu prohlédnout, je pochopitelně, jak říkám, na zlato. Já se vám za to odvděčím a dokonce vám dneska, Jiří, dám 2 vtípky.
1: Jo.
0: Ano, tak jeden je takový přímo stylový. Taková údržba by měla začít rozebráním důležitých dílů auta. Ale nic se nemá přehánět. Kamarádovi se chlubí druhý kamarád. Můj strýc je genius. Představ si, vzal motor z Mercedesu, sedačky z Cadillacu a kola z Fordu. Jo? A co z toho bylo? Nové auto? 3 roky na pankráci. No a ještě, že jste to víří, tak vám dám ještě jeden. Zkoušky v autoškole. Co byste udělali, kdybyste po ujetí několika kilometrů svým autem najednou uviděli, že jste klíče od něj zapomněli v garáži, ptá se učitel v autoškole. No, já bych prudce zabrzdil a vyšel z auta prohlídnout si toho dobráka, který mě tlačí. Mějte se moc hezky, zdravím do studia Staňkov a naslyšenou za týden.
1: Za týden,
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

Po zprávách, které nám za chviličku nabídne Mária Kunová, se ve šťastné cestě opět vydáme přímo na cesty. A budeme mít docela neobvyklého průvodce. Jsou prázdniny a tak si v naší cestovatelské hodince máme příležitost poslechnout si znovu zajímavé postřehy od některých zajímavých hostů, kteří se ve studiu Šťastné cesty vystřídali. No a jedním z nich byl i můj moderátorský kolega Alexandr Hemala.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco ponulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chcem vědět, co tam je. Hejbá se tu. Ta socha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. Kvůli bouřkám se dnes v noci můžou výrazně zvednout hladiny přítoků Vltavy v Praze. Bude oblačno až zataženo, postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
5: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
4: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť. Vítr a s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. A právě kvůli případnému rozvodnění menších přítoků Dolní Vltavy posilují pražští hasiči směny, popisuje jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
6: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnici.
4: Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc kvůli pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Pokračuje plukovník Michal Kudin z generálního štábu.
7: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
4: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později. Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými spodnicování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisté v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je poté obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10 let vězení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo odpoledne a večer. Čekejte od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na Rosice. Jede z kilometru 178 do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se zdržíte 50 minut, kamionem déle. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice čekejte frontu za sjezdem na Vysoké Mýto. Po pojíždí z kilometru 169 k silnici 35 se zdržíte 20 minut a pomalu pojedete i směrem do Hradce. Kolona začíná za Hrušovou. Tolik zprávy, s vámi je dál Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu!

Pompeje, Velká Bíteš, Amerika, Izrael, Nový Zéland i Vídeň. To je pěkná směsice, jak se říká v jednom hezkém seriálu, víte? No a to všechno dnes stihneme. Těšte se.

0: Tak přátelé, dneska jsem si do šťastné cesty pozval kolegu, na kterého jsem se moc těšil a kterého bych možná ani nemusel představovat, ale rád ho samozřejmě představím. Jednak se stal ikonou, ještě když pracoval v České televizi, a jednak jeho hlas znáte tak dokonale, že když mu řeknu ahoj a on odpoví ahoj, je jasné, že jste všichni poznali Sašu Hemalu. Ahoj.
1: Ahoj. To asi ne.
0: Já myslím, že jo. Dneska to nebude o televizi, ale bude to o tvém cestování. Doufám, že se taky těšíš.
1: To je hezký. No, jako jestli to myslíš tak, že bych se projel svým životem, teda rychle, že jo, nemáme na to zas až
0: ne,
1: tak
0: tolik
1: moc času.
0: Tolik času nemáme. Protože
1: tak to by se mně teda fakt líbilo.
0: Já vím, že tvůj život začal hodně dávno už. Jsme na tom podobně, sice já jsem byl něco starší. No, ale tvůj tatínek byl herec. A republiku měl jako herec projetou tutově, křížem krážem. Ale jestli pak jste cestovali taky jako rodina?
1: No, když přišlo volno na tatíka, tak to jsme cestovali, to samozřejmě. Ale já jsem si říkal, když bych to měl začít úplně od píky, tak
0: no,
1: já jsem se teda narodil u svatý Anny v Brně, ale pak už mě převezli do Ořechova u Brna, kde jsem bydlel 8 let a tam mám nějaký záběr, jak jezdím v kočárku, tak to byla jako první cesta na kolečka.
0: Ty jsi Brňák.
1: No tak Brňák, ale jenom tak, že jsem se tam narodil a pak už jsem... Víš co, Ořechov u Brna, to je kousek od tvého rodiště.
0: Od Ivanovic na
1: Hané. No jistě, my jsme téměř rodáci,
0: všichni rodí. To je pravda, mimochodem jsem udělal radost, přines mi jednu hezkou fotografii Ivanovic na Hané. Tak jsem zaslzel. Zaslzíš takhle někdy, když třeba se ozve Ořechově něco?
1: To jistě, no to je vzpomínka nehynoucí. A když mluvíš o těch prvních cestách, tak já teda děda jeden s babičkou byli v tom Ořechově, my jsme tam 8 let bydleli, pak jsme se přestěhovali do Prahy a další děda bydlel ve Velký Bíteši, takže naše první cesty byly takový pendly mezi Ořechovem a Velkou Bíteší a tam je tak jako zajímavý to, že si tak musel takhle líznout to Brno a teď si vyjel do takových třech větších kopců a v Ořechově už Meruňky, to už děda nakládal, protože ty už potřeboval, měl svůj přístroj na to, na nakládání a v té Bíteši teprve tak jako dozrávaly třešně a takovýhle věci, takže tam jako byla Jižní Morava a tam už byla Vysočina.
0: Tak. Prosím tě, to už v té Bíteši byla ta slavná lidová restaurace u Karlíčka.
1: U Karlíčka, ježíš, Jirka Rauš je můj bratránek.
0: Opravdový
1: bratránek.
0: Regulérní.
1: Ano, regulérní. No. Jirka Rauš, no to je nehynoucí vzpomínka, takže tam pokaže, děda tam je samozřejmě s babičkou na hřbitově, takže jedu se podívat tam a s Jirkou Raušem pak probereme všechno, co se stalo ve Velké Bíteši, no tak to je srdcová záležitost.
0: Když tam žil starý pan, starý Karlíček, tam se zastavoval kdekdo. Všichni. To byla tak slavná restaurace, kde byly lidové ceny a skvělý papání, že jo.
1: Nádhera. No a ten Jirka na to navázal, takže furt tam, vždycky, když tam přijedeš, tak tam někoho potkáš. Ale víš co, to jsou takový ty vzpomínky. Já tam byl asi tak, možná tak 10 let a do toho, do té Bíteše se jezdilo, že okolo bylo 5 nebo 6 krásných rybníků. Za mýho mládí jsem se nemohl rozhodnout za rodiči, kam půjdeme. Jestli na tenhle rybník, anebo na ten rybník se vykoupat. A to je asi 10 let, co jsem tam přeříkám, Jiříčku, kam mě doporučíš, abych, já jsem tam byl s vnukem, se Šímou, a kam mě doporučíš, abych se jel koupat? A on se tak na chvilku zamyslel a pak říká, no myslím tak do bazénu, do Velkého Meziříčí. No, tak tam mé mládí skončilo, příteli.
0: Já si myslím, že tahle deziluze musí nastat nutně, protože doba se mění. Ale co zůstává naštěstí, jsou hrady a zámky. A já jsem se někdy dočetl, že tvůj táta, Roman Heman, že byl velký fanda do hradu. Je to tak?
1: To my jsme fakt objížděli. A to tenkrát, když jsem byl malý, ale to už teda v paměti nemám, tak oni měli 250, moje máma řídila, moje máma chtěla jezdit velkou cenu. To byla
0: cože?
1: Jezdkyně na motorce, pak si koupili 350 a přikoupili takový ten závěs,
0: do kterého si sidecaru?
1: Sidecaru, ano, do kterého si sedneš a mrzneš, jak v Murmansku na nádraží. Tak to tím začaly naše cesty.
0: A ty jsi jezdil v tom?
1: Jo, tam mě posadili do té sajdy, ano.
0: Je to ti závidím, to jsem nikdy nezažil, a že jsem teda zažil hodně teda různých.
1: No, takhle já se okřepu zimou, když. No. A pak se koupil Spartak A to už byla samozřejmě jízda neuvěřitelná a jezdilo se na hrady, na zámky. Ale to je zase ten rozdíl dneska. Dneska přijedeš, máš tam 4 okruhy, o penězích nemluvím, lidí, celý náměstí. My jsme přijeli na nějaký hrad, zámek, tam nikdo nebyl. Ten kastelán, nebo on to ani nebyl kastelán, to byl člověk, který tam dbal na to chátrání. Hmm. Já to vidím, jako dneska jsme přijeli, myslím, že to byl Bouzov, nechci teda být úplně mimo, ale to bylo krásný, že se mě to tak jako vybaví, že ten kastelán, že tam teda bylo zamknuto ten hrad nahoře na kopci, jak jsme se šli dolů a ten pán říká, jo, klíč mám pod druhým kamenem, tak si ho vemte, odemkněte si, prohlídněte si a pak nezapomeňte zamknout.
2: No, tak to je jak ve filmu Kam čert nemůže, tam taky měl.

0: Když mi říkával Petr Novotný, že když si vezmeš za hosta moderátora, tak prostě musíš dávat bacha, když se nadechuje, protože v tu chvilku musíš skočit do řeči, jinak se ke slovu vůbec nedostane. Se Sašou Hemalou. Ne, se Sašou to jsem, je to lepší, samozřejmě. My si vyhovíme určitě.
1: Hluboký nádech.
0: No, jasně. Sašo, prosím tě, já jsem tady už malinko anoncoval, že se vydáme na trošičku jako za hranice všedních dnů. Nevím, jak pro tebe, ale pro mě byl první zájezd k moři, ale opravdu, opravdu famózní zážitek.
1: A kolik ti bylo let?
0: Člověče, to mě bylo už dost, to mě bylo možná 20.
1: No,
0: počkej, napřed to bylo, ale k tomu severnímu, to bylo dřív.
1: Jo, no tam no. Si se zase moc nevokoupal.
0: Ne, to teda moc ne, teda, no.
1: To se si trochu nastyd. No, fakt je to, že když moje dcery nebo syn jezdí k moři a berou si své půlroční děti, tak to jako jsem teda trošku jako koukám jak bacil do lékárny, jo. To mě jako opravdu bere. Ale první moře jsem teda já viděl v 15, tak to mám tak jako docela v paměti, protože to naše jedna tetička se provdala do Itálie a do Neapole přímo, tak jsme jeli navštívit. To byl nějaký rok 67.

0: tam mám takovou nádhernou vzpomínku. To jsme tam jeli vlakem, brácha ještě ne, ten jel pak příští rok. Já mám do dneška tiket z vlaku schovaný. Je tam 320 korun a cesta vedla z Prahy do Vídně, do Milána, do Říma, do Neapole a na Sicílii.
1: Všecko za 320?
0: A to bylo za 320 korun. Byla to teda dvojka, jo? Nebylo to nic podle.
2: Ale no jo, počka, to... dvojka bývala dvojka.
0: A dvojka bývala dvojka, ale my to, táta to tak jako krásně vyřešil, že my jsme jako v noci jeli, přes den si prohlídli to město, a zas v noci jeli dál a takhle jsme postupovali do té Neapole. No, a tam nás vzal taxík, to nás strýc Renato, to byl pravej Ital, a strýc Renato nám tam dal taxíka a to slyším jako dneska, on se ten, táta se naučil kvůli tomu italsky, já jsem úplně blbej, já jsem na jazyky totál, nic neumím,
1: no,
0: ani česky. No, a tak byl hezký ten taxíkář v roce 67, podotýkám. A odkaď jsme, my jako z Prahy, a ten taxikář říká, jo, to je to město, jak tam chodí Rusáci, vojáci se samopalama po městě.
2: No, já jsem říkal, ty, tati, vystupujem, to, co nám to povídá.
0: No, on to byl snad jasno zřívat.
1: To byl futurista, no, jako věděl dopředu.
0: Taxi, no, je to možný, taxi futurista, to... no, fakt, to takhle bylo. A to byla teda úžasný, oni, tetička se dožila 100 let, my jsme tam potom ještě jednou s mojí dobrou ženou vlastně.
1: To byla Češka?
0: Ne, ona byla Němka, tak my jsme to měli tak namíchaný a ona jako z Vídně, její táta se jmenoval Alexander a po něm jsem teda tak. A ona se teda si vzala Itala. A to měli nádherný bydlení, z terasy si viděl ten Neapolský záliv a na druhé straně ten čoudící Vezuv. Tak to bylo moc hezký a kousek to měli dalo by se říct na plovárnu, no tak jako vlastně k moři. A ta plovárna se jmenovala Aurora, to taky nemůžeš zapomenout, v Itálii máš Auroru, tak bezvadný, ale to jsme měli to štěstí, že jsme si projeli třeba Capri v době, kdy tam pomalu nikdo nebyl, že jo, to v tom 67. všechno Pompeje jsme si prošli, to myslím, že jsi to tady zmínil. Já mám do dneška takovou knížečku, která má takový slídový papírek, a dole na tom papíře je nakreslený ty zbytky a když přesto dáš ten slídový papírek, tak jak to vypadalo tenkrát? Já jsem teda trošku máklej, já hrozně rád, to jsem chodil po antikvariátech a scháněl jsem mapy a takovýhle starý věci.
1: Já koukám, že ty...
0: tohle mě bralo.
1: Zbíráš tyhle ty starý věci, no. Ale to je nádhera. No. Proto jsi mi taky dal ten krásný starý obrázek Ivanovi z Nahané.
0: To je hezky, když to člověk může rozdat, protože ta představa, až jednou nebudu a budou to děti házet takhle z okna do kontejneru.
1: Ježíši Kriste, to bude tak strašná.
0: Jak to může dopadnout jinak?
1: Prosím tě, a máš rád mapy jako takový?
0: Mapy.
1: Já taky.
0: Šíleně.
1: Mapy.
0: Šíleně. Pak se k tomu možná dostaneme, mně se podařilo dojet až na druhý konec světa a od té doby jsem chodil po antikvariátech a scháněl jsem, protože jako když máš mapu světa, nevím, proč jsme takový egocentristi, že vždycky je veprostřed, musí být ta Evropa, že jo, ta Afrika a tak ty Austrálie jsou tak jako z boku už jako, a to Tichomoří vůbec. A já jsem si scháněl mapu, když jsme se dostali tenkrát se synem na Fidži, opravdu úplně přesně na druhé straně a já jsem scháněl mapu, kde by veprostřed
1: byly
0: Fidži a ty ostrůvky.
1: A není. Já tohle to je asi nesem. Pravděpodobně taková oficiální mapa no, s tou
0: já vím, no to je jasný, no tak tady bydlí 8 miliard a tam bydlí 5000 lidí nebo kolik, že? Tak,
1: no jo, no.
0: Ale tak mi se říká, to by se mně líbilo, to mít na zdi, kde je ten oceán nedozírnej.
1: Ale rád prostě cestuješ taky prstem
0: člověče,
1: po mapě.
0: Prst, tak.
1: No jo.
0: Dneska už, víš co, já to mám tak včleněný, já vždycky si vzpomenu na toho Vodňanského zkoumala, na ta cesta jejich s úsměvem idiota, jak tam vlítnul úžasně ten Štybich, pro mě teda srdcová záležitost, herec par excellent, jak tam běh a říká jako, chtěl bych cestovat, poznat svět, chtěl bych na Bospor a Dardanely a raději sedím doma na zadku. Tak to je tak po covidu můj případ.
1: Jo, naštěstí už je to trošku jinak.

0: Tak Saša Hemala hezky povyprávil o tom, jak s tatínkem, vůbec rodinou, jak vyrazili vlakem, to se mi hrozně líbí. No. My pojedeme vlakem taky do Polska. Hezky. Máme před svou 8-hodinovou cestu do Polska a až nahoru.
1: Nahoru, na Balt, ano.
0: Už jen se vlak je parádní cestování.
1: No jistě, projdeš se, občerstvíš se.
0: No, ale tohle to se mi líbí, jak jste vystoupili a vždycky si prohlídli, bezvadný tohle, ale to mě zajímá, jestli taky cestuješ rád třeba sám, nebo jestli vždycky musíš mít nějakýho parťáka na cesty.
1: No člověče, sám to asi ne, to by mě jako nebavilo.
0: Že ne, víc, to sdílaná to radost nejde, je větší to radost.
1: Totiž. No, to nejde. Ano, ano. No a když seš u těch cest, no tak vlastně já tady mám svatební cestu taky. Nebylo to teda do Jilí a bylo to teda, můžeš hádat, s kým jsem jel.
0: Člověče.
1: Můžeš dvakrát.
0: Já bych tak typoval Vlasta?
1: Nebylo to, to je žena, ano, s Vlastou. Ale to si vůbec dneska už si nedovedu toto představit. To byl rok 78, jsme se zrovna vzali a jeli jsme do Anglie vyřídit ty papíry a tohle šílený, teď jel autem. Po cestě jsme se v Belgii jsme se dokonce nabourali, takže autem teď přes Daverský lodí, přes Daverský průplav, teď vjedeš na druhou stranu silnice a teď jsme jezdili po Anglii, ale to jsme opravdu jezdili od emigrantů k emigrantům, že no, tak co můžeš dělat? A jinýho v té době, že jo, vařili jsme si po cestě a tohle, tak byl to zážitek. Byl to zážitek.
0: A to byla svatební cesta.
1: To byla svatební cesta, nevím, co jsme se tak nějak utrhli, ale to bylo hezký. Vlasta si od toho slibovala samozřejmě, že si přiveze hodně hadříků a takový botička, tohle to. A mně se ti podařilo, my jsme totiž byli za jednou tetičkou, se tam taky vdala v Noriči a kousek od Noriče byla fabrika firmy Lotus. A já byl tenkrát zblblej do Formule 1 a Lotus v té době, to byl rok ten 78, mám pocit, že to dokonce oni vyhráli.
0: To něco znamenalo.
1: Mario Andretti vyhrál celou a ten ročník vyhrál a já už to teda mám v mlhavý paměti. Bohužel teda nemám film, který by mi to přiblížil, protože ten se někde v ruchu těch let ztratil, ale to byla taková fabrika, jako když dneska přijdeš do nějakého autoservisu. To už není vůbec k srovnání. Jo. Jsme se shodou okolností, včera jsme se byli podívat, na Bořislavce stojí McLaren, taky vyhráli. Ten McLaren, no to je auto, by se nevyšlo do tohohle studia.
0: Jo, ty myslíš, to současný?
1: Formule 1, současná. A teď ten Lotus, to byla skořápka. V tom autě se zabil třeba Jim Clark, což byl taky mistr světa. No, to už zabíjám do detailu. No, ale prostě navštívili jsme teda Lotus, tak to mám takovou jako nehynoucí vzpomínku. Ta manželka byla roztomilá. Já jsem byl tak z toho zpytomnělý, že jsem si tam koupil, měl jsem nějaký vojetý gumy a koupil jsem si tam pneumatiky značky Pirelli, který vlastně byli za všechno to, co jsme měli.
0: Já jsem chtěl říct, že jsi asi vykrvácel, ne?
1: No já vykrvácel a žena nevím, jak to nazvat, ale místo botiček.
0: Oželet botičky, no.
1: Ale zase gumy, jste tady před chvilkou o tom mluvili, já jsem to slyšel, to je důležitá věc.
0: No jasně, no, ale já jsem takhle vybaven. Byl, prosím tě, v Americe v Yorku, městě York, kde zase vyrábí Harley Davidsony. Ale přesně jsi mě to připomněl, taky to bylo spíš taková trochu manufaktura.
1: No, to máš pocit, je to téměř půl století, že jo? Tak máš pocit, že teda prostě jako ten svět se úplně vyměnil.
0: Sašo,
1: no?
0: Pak mám tady poznamenáno, to ti docela závidím, že jsi byl v Izraeli. Taky jste byli spolu s Vlastou.
1: Taky jsme byli s Vlastou, no. To bylo hezký, to byl takový puťáček a to zase máš takový...
0: Co ti myslíš jako puťáček?
1: Že jsme jezdili od města k městu. Takže jsme třeba spali dvě nebo tři noci v kibucu. A to zase byl takový, jako taky, to jsem měl tak jako vysněný z mládí, kibuc, co to je, jak ty chudáci...
0: Že takhle plníš přání?
1: Plnil. Mluvme v minulém čase. A Jeruzalém samozřejmě a všechny ty... To byla hezká cesta, ale bylo to takový tím letem světem, jestliže je úterý, musíme být v Belgii, že takový jako houpneš do autobusu, přejedeš, ale no tak to je zem, kde dneska by tam asi člověk nejel, že jo, za podobných situací, ale podívat se na svatý hrob.
0: No, já bych
1: hrob,
0: tam jel, ale bylo, bál bych se teda.
1: No, tak to bylo v době zrovna takové klidové, kdy se i tyto národy dovedly domluvit. No.
0: A co tam bylo takového, že na to nikdy nezapomeneš? Co byl zážitek takový?
1: No, v Izraeli, to tam si myslím, člověče, že to je toho hodně, když přijdeš do toho Betléma a sejdeš. A to je krásný, že tam jako máš udělanou tu jeskyňku, kde jako se měl narodit a nad tím je 6 chrámů, že jo. Teď to jako opatrují Arméni, křesťani, pravoslavní a to takový jako, je to takový jako zvláštní, no a vůbec zetinářku asi je takový jako.
0: A myslím, to Mrtvý moře byl jsi?
1: A Mrtvý moře, jo, to jsem taky zkusil trošku plavat, ještě mám, ještě to mám ve voku.
0: Yeah.
1: Tam se nesmíš to oko otevřít, to jak se ti to dostane. No. A pak na té Masadě nahoru jedeš tím výtahem, tam taky posvátná její hora. No, tak to byla krásná cesta, no.
0: No tak dobře, tak to si odškrtneme teda jako Izrael.
1: Jo, to je hezký,
0: a před námi jsou Spojené státy severoamerické.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Znali jsme ho jako výraznou osobnost obrazovky, muže viditelně spokojeného, usměvavého. Jan Vala ovšem zakusil také mnohé pády. Čím ho obdarovalo dětství prožité v opravdu chudé rodině z Vysočiny? Co ho drželo nad vodou, když byl z televize vyštván do JZD posázavý? A kdy pochopil, že víno je cesta ke zkvalitnění života?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: No, slíbil jsem před tohle krásnou písničkou, že se podíváme se Sašou Hemalou do Spojených států. Už jen Spojené státy, to je tak obrovská země, že teď nevím, kam přímo zamíříme. Prosím,
1: to si uhodil přímo na hlavičku, protože já, když si vzpomenu na Spojené státy, tak to byl nějaký dar seslaný z nebe a přirovnal bych to k tomu, že když někdo přijede, jako přiletí do Prahy, vidí letiště a odjede odtaď do Buštěhradu ke Kladnu a zase se vrátí, tak bych to já viděl, takhle bych to viděl v Americe, totiž my jsme já tam byl pozvaný s Jirkou Krampolem, jsme tam jeli, vzali jsme si manželky, už je taky 20 let nebo kolik, a jeli jsme tam, pozval nás, to byl dokonce Slovák, a měl tam hospodu Bohemia. A tam jakože budeme, jsme tam měli asi dvě vystoupení, tam je hodně Čechů na Key Westu. Takže my jsme přiletěli do Miami, čekalo na nás auto, hopli jsme do auta a jeli jsme. Key West jsou úžasný ostrovy na jihu pod Floridou a končí, to jsme byli kousek, odteď jsme měli půjčený dům a tam byl ukazatel na Kubu 90 mil. Tam, no oni to berou jinak, že Kubánci utíkají do Ameriky. Takže to je opravdu nádherný kout Ameriky, který není moc zalidněný, nechápu proč. Je tam furt teplo, my jsme s tím Jirkou si chodívali večer zahrát tenis, rozsvítili jsme si na kurtech venkovních, hráli jsme si hodinu, pak jsme zhasli a šli jsme domů.
0: A tam jste se museli cítit dobře, protože na Floridu jezdí hodně penzisté američtí.
1: Ale čověče, ale to jsme ještě penzisti, tak ani skoro nebyli. Ono už je to asi, říkám, asi 20 let.
0: No, tak to Jirka už byl teda.
1: Jirka už byl, ale my jsme byli unesený z toho, když jsme přišli do té české restaurace, tak tam bylo napsáno česky, takhle na těch dveřích napsáno tanec, pivo, klobása.
0: Je, to je
1: a hezky. To máme v živý paměti, tenkrát jsme si to nenatočili a tak tam jsme jako vystupovali dvakrát. A měli jsme teda možnost si to tam projet a tam Hemingway tam třeba žil dlouhý leta, tak tam má nádhernou vilu, kterou jsme si prošli, Hemingwayova vila, a teď okolo, tam jsme měli takového šikovného kluka průvodce, a teď okolo jsou ty bary, které Hemingway vydatně navštívoval. U nějaký svině, teď nevím, jak se to jmenovalo, ale to jsou takové ty...
0: Promiň, koho jsi měl na mysli teď?
1: Ne, tam je takový opravdu divočák, takováhle svině. A tam se sedí venku, vevnitř, stromy prorůstají, no, nádhera. Tak je tam krásný hřbitov, který je pověstný tím, tomu mě musel samozřejmě překládat, pověstný tím, že jsou tam takový roztomilý, že jsou tam takový roztomilý nápisy, jako třeba ten tam leží nějaký Henry a tam je napsáno pod tím, já jsem vám říkal, že jsem nemocný.
0: To říkal Pepa Náhlovský, jestli nechá tohle ten epitaf udělat.
1: Tak, ano, a vy jste mě to nevěřili.
0: No jasně.
1: Já jsem jednou s Pepou hrál, ty jsi tenista neskutečný, tak to všechno víš, ale já jsem s tím Pepou jednou hrál a on na té druhé straně umíral a já jsem říkal, ale já to musím přece vzdat, on mě tady umře, to je hrozný, co on tam dělal. Říkal, ne, no se neboj, ten umí všechno, kromě těhotenství napodobit. A on to nakonec samozřejmě vyhrál.
0: Ano, samozřejmě.
1: Protože to, no a teď teda na tom, tam je hezky, jo, to bylo, když jsme se vraceli, tak jsme zase teda odjeli tím autem do Miami a měli jsme tam chvilku čas, takže jsme si prošli tu nádhernou pláž tam naproti Armani dům, že jo, tak kde ho zastřelili a tam jsou ty hotely, kde bývali ty mafiáni a oni tam mají ty starý auta, takhle 3 nebo 4, takový ty nádherný a tam sedějí chlapi teda, jsou to samozřejmě postavy voskové s těma samopalama, s těma kulometama v těch autech, to je jako že to je teda vzpomínka na to, když to tam stavěli, no tak tam to vystavila mafie, že?
0: No jasně, no já sleduju strašně rád kriminálka Miami, Horácio Kane, takový ten zrzavý herec. Podíváš, tak zavzpomínáš na to, protože tam je pořád ta Miami vidět takhle. No a mimochodem, tihleti voskoví mafiáni, tak to možná je vzpomínka taky na někdo to rád horké, že jo?
1: No jasně, ale hlavně tam je totiž český dům, to je neskutečný neskutečný, to je zas historka, kterou mě vyprávěl kamarád, který tam, to bylo asi 100 lidí, který to vlastně, to byl dům Al Capona, který věnoval, když to teda s ním dopadlo tak, jak to dopadlo, tak on ho věnoval českému skautu americký prezident, protože on vlastně zachránil starosta Čermák, Čech, mu zachránil život, tak on jim za tohle věnoval, který je tam prej dodnes. Je tam český dům, jako vzpomínka na tady tohle. No tak, jo, a to bylo takový hezký. Jirka sbírá bejsbolky, čepice, krampol. A že tam je takový jako obchodák s tady čepicema, měli jsme chvilku času a místo, aby jsme se teda flákali na pláži, tak jsme šli teda do baráku. A no to byl tak jako naše kotva a tam jsou jenom bejsbolky. V prvním patře jsou jenom čepice hokejových mužstev, v druhém patře zase fotbalový mužstva, basketbalový mužstva, no šílený. Nejblíž nám, myslím, byl Ferencvároš Budapešť, jako čepice. A teď ten Jirka tím procházel těma patrama a tohle, a furt si nemohl vybrat, furt jako tohle, jedno tisíce čepic. Nakonec říká, milé Jirko, neblbni, za chvilku jedeme, že letadlo letí, nepočká. Tak Jirka si teda jednu sezbíral, teda vzal si, tak to si vybral. Šli jsme za tím pokladním, což byl takovej dvoumetrovej. Tenkrát jsme ještě říkali Černoch, no, Afroameričan a opravdu dvoumetrovej. A ten se takhle na to podíval, teď se podíval na toho krampiče, teď mu ji nasadil tu čepici na hlavu, kšil otočil dozadu, boukl ho dozad a říkal, tu si vem, tu tady někdo zapomněl.
2: Yeah! Když okna...

0: To jsem vůbec netušil, že Saša Hemala je takhle zcestovalý. Ale já ti to samozřejmě přeju, protože tyhle ty zážitky už ti nikdo nevezme, že jo? Prostě můžeš pořád vzpomínat a...
1: Starý Alzheimer už mě je bere.
0: No, tak, to je pravda, ale my se nedáme. Například jsem zjistil, že jsi byl taky na Novém Zélandu. To zase, musím se pochlubit, jsem tam byl taky. Ale já nebyl v Aucklandu. My jsme byli ve Wellingtonu.
1: Aha, vy jste byli jako dole, jo, no, jo, jo. No. Já byl zase na tom jenom na tom severním. Hmm. On tam totiž, Jakub, tam měl roční brigádu a to tenkrát jsme skončili jako hlasatelé, to bylo rok vlastně 2005. Já jsem si ještě, potom vlastně jsem měl takové jako volno, tak jsem si tam za ním sám zajel, přesně jak říkáš, Auckland, prošli jsme si to a zase takovej můj jeden sen byl, já nevím proč, to je taková magořina, ale že jsem chtěl vidět Fidži. To je přímo na rovníku, tak jsme si udělali takový týdenní výlet, zaletěli jsme si do Fidži, prošli jsme si, je to výstup z letadla, no to ono je to letiště, tak jako hlavní město, že jo, ale letiště tak jako třeba Karlovy Vary nebo takový malinket. Teď vylezeme z toho letiště a před náma, nebyla přehlídka vojenská, ale módní přehlídka. Tam stáli vojáci, kteří mají úžasný stejnokroje. Já říkám, no ty by nás nemuseli až takhle teda jako vítat. No a on vedle přistálo letadlo s nějakým prezidentem, tam z něj Mikronézie.
0: To nebylo kvůli tobě,
1: to
0: nebylo.
1: Aha, jo, takhle, tam vedle. Jo. Přišel pan prezident, takže ho vítali. Ale člověče, já byl těsně po bypassu, takže jsem se nadech, vydech a už mě vez Jakub do nemocnice.
0: Jak to?
1: Nevím, já jsem nemohl dechat. No to je šílený. Dusno. No dusno a bypass novej. Blbec jsem byl, že jsem si chvilku nepočkal, tak to dvě věci se sešly. Nemocnice dobrý, nakonec to dobře dopadlo. Projeli jsme si Fidži. Spali jsme 3 dny na ostrůvku, který si za 3 minuty takhle přešel a za 10 minut obešel, ale tam byly korály, takže si se potápěl, viděl si korály, no to už v životě neuvidím.
0: Všechny je hlavní město, já jsem si to zjistil.
1: Suva.
0: To je dobrý.
1: Suva,
0: ty
1: dobrý.
0: Ty jsi koukal taky jak Suva
1: já
0: z nudlí.
1: Já jsem koukal jak Suva z nudlí. Tak to jsme si tak jako objeli, ale už asi taky nemáme moc času. Ale
0: ještě jo, ještě si nevím.
1: Když jsme byli na tom Novém Zélandu, tak jsme se jeli podívat nahoru nad ten Auckland a to na to mám teda nehynoucí vzpomínku, že jsme jeli kousek a říkám, Kubo, tady je napsáno Bohemia Museum, mohlo by to být něco společného jako s Čechama, nebo co, tak tam zajedem, pic. Zajeli jsme do vesničky, která se jmenuje Puháj a my jsme se ti octli v jiném světě. Tam totiž, pak jsme si to dočetli, dokonce jedna úžasná dáma mě o tom poslala knížku asi před 2-3 rokama, jsem o tom někde mluvil. Do Puháje přijeli Češi rok 1850-55, tedy ono to byli Češi taky v úvozovkách, protože to byla výprava od Přeštic, takže to byli takoví Němci, Češi, taková míchanice, jakože jim slíbili půdu, přijeli, lodí jeli půl roku, rodiny, už nikdy neuvidím svý příbuzný, protože už se nikdy nevrátím. Že jo?
0: No to taky je neviděli určitě nikdy.
1: Taky neviděli. No, a tam mě třeba zaujalo v té knižce, že tam odjel 12-letý kluk sám.
0: Sám?
1: Sám. Rodiče všechny nechal doma a že jede prostě ve 12 letech. No, přijeli do Puháje, to ještě tenkrát z toho Aucklandu tam spojení téměř žádný nebylo, to museli lodě nějakýma kánojema se dostat a přijeli mezi bažiny. Všichni chtěli zpátky. No ale my, co jsme to teda navštívili po 150 nebo kolika letech, tam byl český kostelík, česká knihovna, hasičárna, muzeum, škola, taková jako třída udělaná.
0: Žijou tam taky ještě obyvatele?
1: Pátá generace. Nikdo neumí česky už.
0: Ani
1: německy, to jasný. Takže to jsme procházeli úplně jako v Jiříkově vidění. Teď si šel na hřbitov, kde byli teda český Schmidt, a takový jako vaňáci.
0: No to Schmidt není úplně český, ne, zase,
1: tak já říkám, jo, tak ty přeštice byly spíš jako tohle. Ale tak to byla taková nádherná zážitek. A druhý den, ještě jsem měl jeden zážitek, rychle to řeknu, už vám moc času nezbývá, ale to bylo hezký, jste narazil chviličku na Vídeň, a ty znáš Vídeň, jsi tam byl mládí, já to vím. A tam je Hundertwasser, no, tam má ten barák.
0: No, ano,
1: a teď si představ, že jedinou stavbu, což jsem nevěděl vůbec, na jižní polokouli má tenhle chlapík, tenhle architekt úžasný, on se totiž odstěhoval na ten Nový Zéland, na starý kolena. A my projíždíme vesnici, Kavakava se jmenovala, lilo jako z konve. Chtělo se mě na toaletu, jinak bych samozřejmě hopl někde do křoví, ale lilo jak z konve, tak na tom náměstíčku říkám, Kubo, zastav mě, skočím si tam. A teď já chodím a říkám, tyjo, to jsem někde viděl. On jedinou stavbu, kterou na jižním polokouli postavil, je toaleta na Kavakava. Přátelé, až tam někdy pojedete...
0: Tohle ta hundrtvasa.
1: Hundrtvasa tam má. Až tam někdy pojedete, jděte se tam vyčůrat.
0: Ano, ano, tenhle ten zážitek ti samozřejmě taky přeju, jako všechny ostatní, se kterými si nás tady potěšil. Díky, Sašo, měj se moc hezky a naslyšenou.
1: Já ti děkuji za pozvání a posluchače zdravím.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu roku 1968. Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Je oblačno až zataženo, postupně čekejte na většině území déšť, přehánky, místy bouřky, teploty jsou do 28 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigraci. Rozhlas ji získal z pozůstalosti. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu vysvětluje, proč je nahrávka unikátní.
3: S touhle kompozicí, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálním čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Zemědělci letos sklídí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Ruský útok na rodinné domy ve vesnici v Charkovské oblasti na Ukrajině nepřežily dvě ženy. Několik dalších lidí je zraněných. Informovalo o tom Charkovské vojenské velitelství. Rusko dnes zasáhlo taky hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Útočilo i na severoukrajinské město Sumy. Naopak ukrajinské drony dnes poškodily rafinerii ropné společnosti Lukoil v ruském Permu. Zařízení přitom leží na 1600 kilometrů od ukrajinských hranic. Informace o útoku potvrdil i prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj Ukrajina zasáhla taky vojenské letiště v ruské Volgogradské oblasti. Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. 100 000 návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
4: Premiéru u nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekejte od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 64. a půltém kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 a pojedete pomalu do zúžení na kilometr 196. Osobním autem se zdržíte 50 minut. A na D35 i na silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou kolony za vysokým mýtem a před koncem dálnice vždy na čtvrt hodiny. Před Litomyšlí stojí další fronta na nejméně 20 minut. Tolik zprávy, teď pokračuje Jan Rosák.
1: šťastnou cestu.

Jeden kamarád se mi svěřil, že prý se ho manželka zeptala, proč už se ke mně nechováš jako tehdy, kdy jsme spolu začali chodit? Takže ji vzal na večeři, do kina a pak ji odvezl zpátky k jejím rodičům. No, my ovšem nikam nepojedeme. Žádná romantika nás nečeká. Na řadě je křížovka. A v ní zase budeme hrát o knížku, konkrétně dneska už Palíček výletů města a městečka, samozřejmě z nakladatelství Soukupa David. Ještě obvyklá připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy máte zavolat na 22 155 25 25. No a teď už začínáme.

0: Dnešní křížovka šťastné cesty bude, řekl bych, z těch lehčích, alespoň co rozsahu. Má totiž jenom 5 řádků a 5 sloupců, ale jako vždy luštíme pouze řádky. V tajence, která je ve 3. sloupci, je tentokrát umístěna staročeská specialita. No a jdeme na řádek číslo 1. Tam najde své místo cenný papír na majetkový podíl. Cenný papír na majetkový podíl, jak se mu říká, na 5 písmen je v prvním řádku. A řádek 2. Do něj vepište název sídla řeckých bohů. Ve 2. řádku sedí sídlo řeckých bohů. No a teď si dáme písničku a potom přijdou další řádky.
1: Český rozhlas 2.

0: Vy, kdo jste se nechali zlákat k ruštění naší křížovky Šťastné cesty, máte za sebou, doufám, úspěšně první dva řádky a jdeme tedy na řádek číslo 3. Ten čeká na to, jak se jmenuje naše největší tělocvičná jednota. Samozřejmě na 5 písmen. A stejně tak na 5 písmen je řádek číslo 4. Tam vás, doufám, nezaskočí, jak se říká, zrychlenému cvalu koně. To je ve čtvrtém řádku. No a za chviličku, po písnice, už tady bude poslední, 5. řádek.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

No, možná, že už s mobilem v ruce, případně poblíž pevného telefonu, jsou naši luštitelé, protože je čeká poslední řádek, ty finále dnešního luštění křížovky Šťastné cesty. Pátý řádek. V něm je proutěná nádoba, tedy název proutěné nádoby na houby, na nákupy, na piknik nebo na psa. Na pět písmen tedy. No a zatímco budete přemýšlet, tak vám samozřejmě taky zahrajeme. Protože to je opravdu, co se zadání týče, úplně všechno. Zbývá jenom zavolat 22 155 25 25.

0: Já myslím, že většinou víte, že tahle píseň Erika Claptona je poměrně docela smutná. Ovšem vítěz naší křížovky bude mít, aspoň doufám, jiné pocity. A jestli se nepletu, měla by to být paní Zuzana z Prahy 10. Dobrý den.
1: Dobrý den, Švadlenková u telefonu.
0: Já vás srdečně zdravím, paní Švadlenková. Zuzanka se jmenujete, Zuzana, je to tak?
1: Ano.
0: Máte takový rázný hlas. Už se vám někdy povedlo se k nám tím vaším rázným způsobem dovolat?
1: Já jsem trošku nastydla, takže ho mám asi o půl oktávy níž.
0: Ale to je sympatický alt, No.
1: Kdysi jsem se dovolala, ale mám pocit, jestli to nebylo ještě před covidem. Synovi už jsem jednu knížku dávala.
0: Jo, kdysi. A před covidem jste měla ten hlas asi vyšší tedy, že?
1: No, a taky jsem byla mladší, že jo?
0: Asi to byl sopránek, víte?
1: Tak. To teda zdaleka ne, děkuji.
0: Tak paní Zuzano, gratuluju vám k tomu, že jste tedy doufám aspoň správně vyluštila tajenku naší křížovky. A co vám vyšlo?
1: Vyšel mi Cykyš. Tvrdý i Bobě.
0: Ano, Cykyš, asi správně vysvětlil. Cykyš. Já pochybuju, ale opravdu silně pochybuju, že jste ho někdy vařila nebo dokonce chutnala.
1: Ne.
0: Tak, já vám to takhle zarecituju. Středověké kuchařky ten Cykyš obsahují teda recept na něj. Skládal se, a teď dávejte dobrý pozor, zkuste to někdy uvařit, z veverek a koroptví, jablek, mandlí a rozinek. Tak nevím, jestli vám někde běhají veverky třeba před domem po strome a jestli byste ji třeba chytila, já bych opravdu se hodně rozpakoval, tedy vážně. No a pozor, ještě jablka doplňovala štiku nebo kapra, tedy to byla směsice, to vám řeknu, neuvěřitelná. Ten recept se v těch dobových kuchařkách nalézá pod názvem Cykyš, nebo třeba recept na zvířecí mozeček vařený z jablky, vejcí, moukou a nejrůznějším kořením. V 16. století se připravoval tenhle ten pohanský koláč s vepřovým masem a jablky, který se měl hodně opepřit. No, já nevím, měla byste na to chuť, Zuzano?
1: Co? Ne, určitě ne. Já myslím, že vy taky ne.
0: Kdepak, samozřejmě. Já si myslím, že mnohem větší radost vám udělá ta cena, kterou vám za chviličku už zarecituju, co jste vyhrála, ale hned po tom, co mi řeknete, jak vám vyšly ty jednotlivé řádky.
1: Tak, ale musíte mi, pane Rosáku, napovědět, protože já už jsem to říkala redaktorce, já to všecko dělala z hlavy.
0: Jo, vážně, jo?
1: No.
0: To jste dobrá, vy jste neměla před sebou ten čtverečkovaný papír?
1: Ne, žádnej rastříček, nic, tentokrát jsem si řekla, že je to 5x5, tak to zvládnu snad.
0: To jste dobrá, byste mohla klidně hrát šachy takhle z paměti.
1: No.
0: Znám několik takových lidí, velmi chytrých, já mezi ně nepatřím, teda já šachy trošku hraju, ale z paměti ani náhodu. Tak,
1: já
0: dobře, budu vám tedy napovídat a vy řeknete ten výsledek. Takže cenný papír na majetkový podíl.
1: Akcie.
0: Výborně. Sídlo řeckých hlavních bohů.
1: Olymp.
0: Výborně. Tělocvičná jednota.
1: Sokol.
0: Dobře, zrychlený cval koně.
1: Trysk.
0: A proutěná nádoba na houpy, nákup, piknik nebo na psa.
1: Ano, a to je košík.
0: Výborně, všecko správně, takže...
1: Ještě, že jsme se zasmáli, to je fajn.
0: To díky vám samozřejmě. No. Takže knížka Špalíček výletů města a městečka pro vás jako vítěze naší křížovky věnovalo nakladatelství Soukup a David. Petr David tady za chviličku bude taky povídat, tak určitě bude mít radost, že knížka našla správného adresáta. Tak příjemné cestování.
1: Děkuju, jsem moc hodný.
0: Vy si za to můžete, že jste se takhle dobře proluštila až k Cykyšovi. Tak.
1: Krásně. A můžu vám ještě, pane Rosáku, něco říct?
0: No, můžete.
1: Že máte bezvadnou paní manželku.
0: Jo, vy znáte moji paní manželku?
1: No, z vyprávění vašeho obětavou paní Jiřinku.
0: No.
1: Bezvadně přestěhovali jste se, staráte se o vnoučátka. Máte je taky dceru Zuzanou, fandím všem celý rodině Rosákový i provdaných s jiným jménem.
0: No to je neuvěřitelný. Vy tedy znáte nejenom takhle z hlavy, vy ruští křížovku, ještě znáte celý kurikulum, víte, naší rodiny.
1: Já jsem strašná drbna, víte. Já se k tomu přiznám. Ale mám ráda lidi, tím pádem mě to zajímá.
0: No ale helejte se, já mám zase rád takovýhle posluchače, kteří jsou takhle upovídaný, protože si rád povídám s lidma. Takže tentokrát bylo s paní Zuzanou z Prahy 10 a měl jsem radost a tak samozřejmě gratuluju k té knížce.
1: Děkuju velmi, mějte se všichni.
0: Poslouchejte nás, ano, mějte se. Hezký víkend,
1: nashledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogan.
3: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella. A dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Jáchymovské doly. Falešná žloutenka. Dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Pokud by nás snad naše páteční toulky zavedly až do okolí italského Terstu, mohli bychom zamířit do zámku jménem Miramare. Za tudorovskou gotikou však nemusíme cestovat tak daleko. U nás máme zámky Hlubokou, či Nový Světlov a podobné, byť menší stavby, nacházíme také v Praze. Náš stálý průvodce historií, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý, nás zavede do tiché Strašnické ulice, ovšem s vábivým jménem Na výsluní.
1: Ještě na začátku 20. století zde stávaly tři domky usedlosti na Viničce. Pak je zakoupil majitel kadeřnictví Jan Švec a pod vedením stavitele Jana Domka se zrodil novoromantický tudorovský zámeček s cimbuřím, jednou hranolovou a několika kulatými věžemi. Hovoříme o zámečku, cílem však nebylo jen rodinné sídlo. Byť před námi stojí Jan Švec, co by tvrdě pracující a úspěšná osobnost, která by si to mohla dovolit. Jeho rodina se rozrůstala, takže prostor potřeboval. V Miramare však zřídil také výletní restauraci, kavárnu a vinárnu. Hosty lákal nejen světový název, ale hlavně dobrá společnost, klid v uvozovkách za Prahou, chutné pokrmy a lahodné nápoje. Čteme-li běžně dostupné prameny, zdá se však, jako by je vábily i jiné požitky a aktivity. Opakují se sousloví hotýlek s dámskou obsluhou, dokonce hodinový hotel. Řekněme si to otevřeně, jde o sprostou pomluvu. Což je v našich zeměpisných šířkách, je bohužel velmi rozbujelý. Jan Švec byl opravdu vším jenné hodinovým hoteliérem. Tento úspěšný a pracovitý podnikatel působil také jako radní a dokonce aspiroval na pražského primátora. Opravdu si pomlouvači myslí, že by muž s touto ambicí provozoval pochybný podnik? Navíc se do historie Strašnic zapsal, i bez ohledu na Miramare, zlatým písmem. Mimo jiné zařídil prodloužení elektrické dráhy do starých Strašnic či financoval stavbu školy u dnešní stanice metra Strašnická. Vraťme se k zámečku Miramare. Štafetu po otci zakladateli převzal syn Václav a činil tak s láskou a péčí. Rovněž byl celoživotním sokolem a velkým vlastencem. Takže pokud se v Miramare odehrávalo něco tajného, rozhodně to nebyly zálety a hodinové románky. Ve skutečnosti šlo v dobách protektorátu o ukrývání osob, které by jinak čekala jistá smrt. Tu riskoval pro sebe i pro své rodinné příslušníky čestný a statečný Václav Švec. Miramare totiž našlo útočiště vícero uprchlíků z koncentračních táborů. Nemluvě o tom, že ze sympatie k židům zřídil ve vinárně židovské oddělení. Ve 30. letech minulého století provoz v Miramare údajně upadal. Bývá to dáváno do souvislosti s rovněž upadající pověstí, ani jedno však není pravda. Svědčí snad fotografie a zápisy v pamětní knize, k nímž můžeme přiřadit jména nejslavnějších herců o nějakém úpadku? Ta jména jsou jen namátkou. Jaroslav Marvan, Zdeněk Štěpánek, Jindřich Plachta, Elena Hálková, Adina Mandlová, Martin Frič, Saša Rašilov. Usedali často u karet, především ve vinárně u gaskoňských kadetů otevřené těsně před válkou. A nešlo jen o herce, rád sem chodil třeba Rafael Kubelík. Určitou ránu přece jen způsobil požár za druhé světové války. Výletní restaurace pak byla definitivně uzavřena a zahrady pod ní rozparcelovány na stavební pozemky. Za socialismu Miramare mlčky a smutně přijala novou dobu. Zůstalo několik bytových jednotek, jinak tu ale sídlily odbory zdejšího národního výboru, akční výbor sem vtrhl hned v neblahém roce 1948. Jiné zdroje hovoří o skladišti a také o jídelně pro penzisty. Dnes tu opět nacházíme krásný zámeček, což je šťastný konec, a v jeho prostorách střední školu a vyšší odbornou školu uměleckou a řemeslnou. Jistá potíž nastává, pokud chceme zámeček vyfotit. Z ulice Na výsluní, pokud nemáme fotografické dělo, se nám do záběru celý nevejde. Ovšem kombinace žlutobílé fasády a růžových či červených růží se zeleným olistěním je nádherná. Příjemností svého vzhledu Miramare hravě poráží svou vyšehradskou příbuznou Bělku. S oběma zámečky detailně seznamuji pražského poutníka v knize Utajené hrady a zámky Římská 4, napsané s Otomarem Dvořákem. A přestože byl během mé poslední návštěvy listopad, slunce svítilo libě a utěšeně. Není divu, jsme přece na výsluní a podle názvu Miramare vlastně tak trochu i na italském pobřeží Jadranu.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: následujících minutách ovládne mikrofonu Šťastné cesty Petr David. Já tě vítám, Petře, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Před chviličkou vyhrála paní Zuzana v Křížovce knížku z vašeho nakladatelství o Špalíček výletů. Tak co pak dneska o tebe uslyšíme? Bude to něco zase podobně zajímavého?
1: No, jestli jsem slyšel dobře, tak vyhrála města a městečka.
0: Ano.
1: Takže no. Já jsem si vybral takové jako město zajímavé. To se jmenuje Bruntál a ono je vlastně trošku rozděleno mezi historické území Moravy a historické území Slezska. Zajímavé je především tím, že vzniklo už někdy kolem roku 2010, doloženo je někdy v roce 1223, jestli se nepletu, takže to opravdu tady ta historie tady jako něco pamatují. Je to městská památková zóna, takový vrchol, já mám rád hrady, zámky, takže v 15. století tady byl postaven gotický hrad, v 16. století přestavěn ve stylu saské severské renesance, což není zas tak úplně obvyklý styl, který se u nás prosadil. Z těch majitelů asi jaksi nejvíc nebo nejvíc pozornosti zaslouží páni z Vrbna. Z toho zámku nejhezčí, aspoň pro mě, je nádvoří s arkádovými ochozy, to je takový typický znak. Zámek byl potom přestavěn v baroku, různé úpravy. Je tady taky park kolem zámku, ve kterém jsou zbytky městských hradeb, a zámecké muzeum, které se věnuje přírodě, místním řemeslům a živnostem. I to muzeum má starou tradici, myslím, že vznikalo někdy koncem už 19. věku. Bývá tady veselo, protože si tady vymysleli recesistické muzeum Bahna. Kde hlavním tématem je život bruntálců a jejich soužití se zubatými žábami.
0: Prosím.
1: Je to teda totální recese, ty žáby samozřejmě nejsou živé, trošičku oni se do toho pustili, trochu navázali na jeden televizní seriál, natáhli na to docela zajímavé osobnosti, třeba pan Martin Dejdar, jako by nám o tom něco mohl povyprávět.
0: Tak asi tuším, no.
1: Takže jako tohle to tady má, no, a je to, řekl bych, že to město, které jaksi dost toho zažilo v minulosti, k tomu se ještě vrátím, tak dost to tady uživili. My dokonce můžeme ochutnat pivo zubatá žába, které se čepuje v pivovaru Hasič. Já bych skoro řekl, že to je nejlepší hospoda nebo restaurace, která je v Bruntálu. Já jsem se tady schválně, jsem se ještě díval na jídelní lístek, abych mohl nabídnout něco konkrétního. A jsem nadšen, protože jsem tam objevil taštičky se šodo. Pamatuješ buchtičky se šodou, klasika
0: samozřejmě.
1: Školních jídelen, tak na meníčku jsou taštičky se šodou.
0: Ale pivo zubatá žába. Pil jsem teď víno Zuřivec a to jsou takové bizarní názvy, to je úžasné.
1: Takže zubatá žába, ono těch bizarností v těch názvech jako je tam tedy daleko víc. No, říkám, kdo chce, se podívá, já teda, mě to hrozně láká, já jsem zubatou žábu nikdy nepil. Přiznám se, že jsem nebyl ani v tom muzeu, v Bruntálu jsem byl, vždycky jsem to bral jako takové město, které mělo vždycky jako spoustu různých problémů, to nemá asi cenu tady pitvat, ale jak si pro tu turistiku naší, pro to cestování, ono má bezvadnou polohu, protože vlastně na takovém pomezí mezi Hrubým Jeseníkem, Nízkým Jeseníkem dá se tady vybrat. A když jsem říkal o té pohnuté historii, tak padlo to vlastně jak se do říše německé území za druhé světové války. Dokonce za války tady byl jeden z pobočných táborů, tábor v Osvětimi, neblahá historie, no a když jsem se jako do té historie podíval, tak jsem tam našel i takovou návaznost k tomu dnešnímu výročí, protože se tam jaksi usadila 31. tanková divize. Tak si myslím, že z toho asi místní měli jako radost, že tady mají tu spřátelenou jako armádu jako přímo ve městě. Což, jak si říkám, že život tropí hlouposti, protože Bruntál vlastně vychází z německého Freudenthal, což pokud mě chabé znalosti němčiny dovolili, by mělo být něco jako údolí radosti.
0: Já myslel, že Bruntál jako hnědé údolí, tak
1: kolik té radosti, asi užil jako v minulosti, tak říkám, ale Bruntál jako je to pěkné město, takže stojí za návštěvu. Přidal bych třeba i nějaký bonus, nedaleko od tuty hrad Sovinec, což je taky paráda. Má to návaznost na různé akce, třeba za týden se pořádají v Bruntálu letní slavnosti vína, takže kdybychom si hledali nějaký další důvod, máme ho tady.
0: Je to tady. Tak děkuju za skvělý tip, Petrovi, měj se hezky a příště naslyšenou.
1: Šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Slyšel jsem takovou otázku s výdavou zdáněho dobrého meteorologa, jestli bude ještě horko a budu muset do plavek, nebo už můžu začít bezúzně baštit. Tak já si myslím, že takhle legrační to s tím počasím není. Hezké odpoledne přeju Miloši Dvořákovi, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Na něj mám spíš takovou zcela vážnou otázku. Prý se nás čekají silné bouřky. Jestliže ano, tak kde nejvíc?
1: Ano, je tomu opravdu tak. Ta situace je taková, že aktuálně přes Rakousko dále k severu postupuje tlaková níže, je spojená se zvlněnou studenou frontou a na ní se vytváří přehánky bouřky. Už aktuálně nad naším územím se vytváří aktuálně, takže v Plzeňském kraji postupující do Středočeského kraje a pak na rozmezí Středočeského kraje a Vysočiny, tak v těchto místech jsou bouřky, ojedinělé i silné, jsou v nich zhruba srážkové úhrny v krátké době kolem 30 litrů na metr čtvereční a ta situace bude trvat postupně během těch pozdějších odpoledních, večerních a nočních hodin a celé by to mělo být ukončené tím, že ta níže postoupí přes naše území k severu, k severovýchodu a v druhé polovině noci by ta situace se měla postupně uklidňovat. Začneme od jihu a nejpozději pak na tom severu našeho území, kde ještě budou během té noci a začátek té druhé poloviny noci zítřejšího rána, tak budou doznívat ty silné bouřky. V bouřkách můžou být relativně výdatné srážky, ojediněle kolem 40, v kombinaci s nějakým deštěm, který se pak bude vytvářet, tak to může být i kolem 70 mm. Nárazy větru by mohly být v průměru kolem 70, ale ojediněle to může být i více, kolem 90 km za hodinu a můžou se objevit i malé kroupy kolem zhruba 2 cm.
0: No to už by mohla ta vláha proniknout i hlouběji do půdy konečně, na co čekáme, víte?
1: No, je pravda, že ty srážky budou většinou tak jako intenzivnější, tak počítáme s tím, že to úplně nějak neovlivní to naše sucho. Mm. A nicméně na některých místech, jako v Praze a pak v oblasti Liberecka, tam by mohlo dojít i k zvednutím hladin řek a potoků, takže v Praze například Botič by mohl dosáhnout prvního nebo třeba druhého stupně povodňové aktivity a to platí i pro ten Liberec. Tady je to prostě dáno i tím, že zde v Praze je spousty volných ploch, pevných ploch, teda, z kterých bude ta voda stýkat, takže tam by mohl být problém, pokud se ty intenzivnější bouřky přímo trefí semka na Prahu. Mm. Tak,
0: a jak dlouho ty bouřky budou trvat a jaké počasí nás čeká potom, až pominou?
1: Jasný, takže jak jsem říkal, tato situace bude teďka už začala, bude trvat zhruba do nějaké druhé, třetí hodiny raní, pak se to bude všechno uklidňovat a během zítřejšího dne počítáme s tím, že v týlu právě této tlakové níže k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, proto během zítřejšího dne bude takový foukavější den, proměnlivá oblačnost, zejména v severozápadní polovině se objeví místy přehánky, na severu ojediněle také bouřky, ale už nebudou tak silné, jak dnes a bude relativně výrazně chladněji. Jo, teploty 17 až 22 stupňů na Moravě, tam bude o něco málo tepleji, 21 až 26 stupňů Celsia. To byla sobota, no a v neděli tam už by mělo převládat slunečno, jasno, polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti na horách na severu slabé přehánky, ale ráno už bude trošku takové svěží, 11 až 7 stupňů a ty odpolední teploty 18 až 22 na jihovýchodě pořád ještě o něco tepleji až letních 25 stupňů. Hmm.
0: Děkuju, pane Dvořáku, a přeju vám hezký víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. She's crazy like a fool.

0: Jasné, že všechno jednou končí, s tím bychom měli počítat, takže šťastná cesta je už teď vlastně minulostí, zahrádkáři už jsou v pozoru. Kávu o čtvrté připravila a její téma představí Tereza Stýblová. Ahoj, tak co nás
1: Ahoj, Honzo.
0: Čeká?
1: Dneska nás čekají jahody.
0: Jahody,
1: ano, protože i teď na podzim můžeme nějaké Dneska. Ještě sklízet, ale hlavně jak se postarat o jahodníky právě po tom, co nám dali jahody. Tu úrodu.
0: Můžu jeden takový nekorektní,
1: Musíš,
0: jo?
1: Těším se.
0: Jde velmi silná paní po ulici a zpívá si, kdybych byla jahodou, a za ní se najednou ozve, to by bylo džemu. Jinak přeju všem šťastnou cestu.
1: Tam se na maximální rozměry jahod, které můžeme vypěstovat. Lukáše Zíky, který
0: přijde. Jo, vážně.
1: Zkusím.
0: My jsme měli jak maximálně 2,5 cm. To by nebylo džemu. No, za týden se doufám zase uslyšíme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Ve Švédsku zranil útočník s mečem několik lidí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle déšť, přeháňky nebo i bouřky. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
6: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
5: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 15 hodin pro většinu území, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
5: Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí. Informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiální místa nezveřejnila. Web deníku Aftonbladet ale informuje nejméně o dvou zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Ostatní školy ve městě severo západně od metropole Stockholmu zůstávají zavřené. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
8: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla v 70. letech.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Na severozápadě místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách budou mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 26, na horách kolem 13 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic je kolona za prvním sjezdem na Zbraslav. Pokračuje do omezení u Jíloviště na 9. kilometru a zdržíte se přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru je silný provoz. Do omezení na 23. pojedete 30 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 je stále kolona. Osobním autem pojedete do zúžení v Brně 50 minut. Souběžná silnice je průjezdná téměř plynule. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
9: Přeji vám krásné páteční odpoledne při poslechu Dvojky. Dnes budeme v kávě o čtvrté pěstovat jahody. Možná vám to připadá, že už je trošku pozdě, ale na jahody asi není nikdy pozdě, jak se tak dívám na Lukáše Zíku z České zemědělské univerzity v Praze, který je odborníkem na jahody. To tak, Lukáše, dobrý den.
10: Ano, dobrý den.
9: Taky jste říkal, že vám pořád plodí jahody?
10: Je to tak, ještě dozrávají ty stále plodící takzvaně, nebo remontantní, tak ty se dají sklízet ještě dlouho.
9: No. Honza Rosák říkal, že je sice opatrný pěstitel jahod, ale každý den hrstičku jahod ještě sklízí i na své zahrádce. Tak dneska budeme mluvit o těch stále plodících, ale i o těch, které už nám svou úrodu odevzdali, tak jak se o jahodníky postarat právě v tuto dobu. Máte-li otázky, tak je posílejte. Dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také inženýrem Lukášem Zíkou, se kterým si budeme povídat o jahodách, které máme spojené především s čerstvou sklizní, ale o ty, které právě už nám tu sklizeň dali, tak je potřeba i teď pečovat. Je to tak, Lukáši? Tak co teď aktuálně na záhoncích můžeme s jahodami, nebo měli bychom s jahodami provádět?
3: Těch úkonů je mnoho, které ještě teď během srpna, to, co jsme v červenci nestihli, začátkem září, tak zbavit listů, které jsou nějaké napadené, často tam můžeme vidět nějaké houbové choroby, tak to jsou různé takzvané listové skvrnitosti, takže to určitě jako identifikujeme dobře. A v případě nějaké suché listy určitě dostali zabrat v těch vlnách veder, tak vlastně to tak jako vyčistit zkrátka, aby to i hezky vypadalo, takže zbavit to těch starých listů odumřelých a případně přihnojit ještě ale nějakými hnojivy, které jsou vhodné spíš už jako na ten podzim, to znamená, aby neobsahovaly moc dusíku.
2: Když jste zmínil ty suché listy a to letošní tropické léto, tohle počasí je pro jahody jaké? Svědčí jim to, nebo by potřebovali více vláhy a počasí chladnější?
3: Rozhodně ty extrémní teploty přes 35 stupňů a dlouhodobé deficity srážek nejsou pro ně vhodné. Oni obecně tím, že koření mělko zhruba do nějakých 25 cm, tak vyžadují pravidelně tu zálivku, anebo teda pravidelné srážky, s čímž moc počítat nemůžeme, takže z tohohle pohledu jsou náročné a ty vysoké teploty nám také škodí i v tom, že poškozují ty plody, takže tam pak dochází k takovému povrchovému poškození úžehu slunečnímu, kdy opravdu ty plody jsou tím intenzivním zářením slunečním poškozovány nebo až jako přehřívány, vlastně vidíme tam, jako kdyby byly upečené prostě.
2: Ale píše tady už posluchačka, totiž že měla letos úžasné sladké jahody, sladší než jindy, tak možná, že to sluníčko zase jim v tomto pomáhá.
3: Ano, je to tak, že zase to sluneční záření samozřejmě pomáhá v tom, v té fotosyntéze a tvorbě těch cukrů, které potom jsou v těch plodech, takže ano, pro tu kvalitu a třeba i vyšší tu cukernatost nebo aromatičnost a tak dál, to je vhodné, tyto teplé dny, ale jako především ty deficity a dlouhodobé působení těch deficity srážek a dlouhodobé působení těch vysokých teplot výrazně jako poškozují jak ty plody, tak i jako stresují ty rostliny, je to stres jako pro nás.
2: Takže jahodníky vyčistit, sestřihnout, odstranit listy a říkal jste, že i přihnojit. Proč je to potřeba, když už jsou to typy jahodníků, které už plodit nebudou?
3: Oni budou plodit ještě příští rok.
2: Takže už na příští rok, kvůli příští sezóně. Mohli
3: by, záleží, jestli s nimi počítáme ještě pro příští rok. Takže tam vždycky je třeba si rozvrhnout, rozmyslet, jestli jsou ještě v dobré kondici a jestli s nimi počítáme do příštího roku, protože efektivní je pěstovat ty jahodníky zhruba na 2 až 3 roky. Když jsou 4-5 leté, už od druhého roku ta kvalita těch plodů klesá, zmenšují se ty plody a i ten zdravotní stav postupně se zhoršuje. Takže pokud spočítáme, že ještě příštím roce budou teda užitečné, tak je přihnojíme pro to, aby dobře přezimovaly. Takže tam je potřeba ty hnojiva právě spíše s obsahem draslíku, fosforu pro podporu tvorby květů pro příští rok, protože ty už se tvoří základy těch květů během zimy, pozima zimy, takže proto je to důležité.
2: Mám třeba jahody 2 roky, takže by měly ještě příští rok, nebo mohly by příští rok plodit. A říkal jste zkontrolovat, jestli jsou v dobré kondici, to poznám podle čeho?
3: Že mají ještě můžu počítat příští ano, rok. Že tam nejsou právě symptomy buď to těch houbových chorob, jako ve větší míře. Něco můžeme právě vyřešit, tak trochu to ozdravit tím, že odstřiháme ty napadené listy, ale pokud tam jsou nějaké barevné změny těch listů, protože ty jahodníky trpí mnoha virózami, které se projevují často s barevnou změnou těch listů, nebo jsou různě skrabacené, mohou tam být roztočník jahodníkový, který jako velice taky může zdecimovat ten porost. Takže pak je někdy lepší jako zlikvidovat ty jahodníky a založit teda nové to jahodiště.
2: Má smysl zachraňovat na půl uschlé jahodníky, pokud se vrátím z dovolené a neměl mi kdo zalévat záhony?
3: Tak tam právě je potřeba posoudit, jakém jsou stavu, v jaké kondici. Pokud zalejeme, anebo teď přišly nějaké ty srážky, tak vidíme, jestli ten jahodník regeneruje, protože on pořád vlastně vytváří ty nové listy, ještě i v průběhu té druhé části léta nebo k podzimu. Takže vidíme, jestli z toho středu, z toho takzvaného srdéčka se tvoří nové listy a optimálně teda ostříhat všechny ty suché, případně, aby se nevysilovaly, pokud tam jsou ještě plody, které by dozrávaly, tak je někdy lepší vlastně pomoc té rostlině, jako aby se nevysilovala tvorbou a dozrávání těch plodů, ale aby teda ty svoje síly investovala do toho, aby přežila vlastně tu zimu, na kterou by se měla připravovat. Takže pak je lepší ty plody odstranit. A v tomhletom směru pak zhodnotit, jestli teda je to v dobré kondici z hlediska těch listů dostatečného množství a kvality těch té listové plochy.
2: Inženýr Lukáš Zíka je s námi v kávě o čtvrté. Jahody, o těch si dnes povídáme, tak jestli máte otázky, můžete je posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u piana.

0: Dana Bártu jsme slyšeli na dvojce, posloucháte Kávu o čtvrté. Inženýr Lukáš Zíka je naším hostem, o jahodách si dnes povídáme. Když jste mluvil o tom hnojení, tak se předává svým dotazem pan Herman a ptá se, jestli je možno, nebo kolik je možno přihnojovat jahody jíchou od kopřiv.
1: To je celkem specifická otázka. No.
0: Vy jste říkal spíš draslík už teď, ne? Nebo z draslíku? No.
1: Tu jíchu od kopřiv bych viděl spíše někdy na začátku té vegetace v příštím roce.
0: A to nemá
1: tam
0: co
1: je
0: za...
1: jako bohatá na dusík právě, funkci. Který by jako asi podpořil ten růst dost, což teď už nechceme právě. Protože ty listy, které by se, kdyby jsme podpořili ten růst, což má především ten dusík, ten efekt, tak by nám narostly nové listy, až patně by potom jako vyzrávaly nebo nestihly by třeba do té zimy vyzrát. Takže proto my už chceme jako, a ty pletiva vlastně by byly řidší, takže proto oni jako rostou pořád, ale my bychom to ještě jako akcelerovali tím přihnojením a tam prostě v tuhle dobu už ten dusík moc nepatří.
0: Mm-hmm. Zkusme si naplánovat takový ideální jahodový záhon, mm-hmm. Lukáši, který nám bude opravdu plodit od června až do kdy vlastně je možno mít na zahradě čerstvé jahody.
1: V podstatě až do mrazu teoreticky mohou nějaké ty odrůdy, ty stále plodící takzvaně plodit, tak když teda se podíváme na ten sortiment, který je bohatý těch odrůd a jsou tam odrůdy, jak jsme naznačili, teda jednou plodící, které mají tu hlavní plodnou sezónu už od konce května a hlavně v červnu, potom až do někdy poloviny července, takže i jenom ty jednou plodící mají docela dlouhé to rozpětí, kdy jednotlivé ty odrůdy zrají a každá ta odrůda může zrát a může se sklízet zhruba nějakých 3 až 5 týdnů, takže něco kolem měsíce. A přitom už ty nejranější začínají někdy v polovině května. Často dneska i komerčně se pěstují v nějakých foliových krytech, takže se takzvaně přirychlují, takže vlastně si můžeme třeba do foliáku dát a vlastně trošku ještě uspíšit tu sklizeň, takže bychom si to mohli ještě teda prodloužit. No a potom ty takzvané remontantní, které opakují to kvetení, tak vlastně se v první té fázi té plodnosti překrývají s těmi jednou plodícími, pak mají chvíli pauzu a potom opakují tu plodnost, teda to kvetení a plodnost v průběhu druhé poloviny, teda července, srpna a pak ještě do září a některé právě pořád vlastně nakvétají až prakticky jako do konce nebo do toho, než přijdou mrazy. A ještě takovou vlastně specifickou skupinou jsou takzvané měsíční jahodníky, které jsou blízké lesním jahodám a ty kvetou taky nepřetržitě a plodí, takže oni postupně nakvétají a to jsou malé jahody, opravdu ve velikosti trošku větší lesní jahody, takže ty ještě nám také mohou to jako obohatit a prodloužit už taky od června vlastně průběžně celou tu sezónu plodí. Mm-hmm. A teď bych měl zmínit nějaké konkrétní odrůdy, tak od těch nejranějších, co je v sortimentu, to je odrůda Prima, která už opravdu je někdy v té polovině května. Pak na to navazují jako osvědčené odrůdy, jako je Polka nebo Rumba, tam se přesouváme už do toho června. A další odrůdy, například Korona, která je považována za jednu chuťově jako nejlepších. El Santa, Dar Select, Carmen, to pořád jsme ještě v červnu, ta Carmen je taky považována za jednu jako z nejlepších odrůd. Dukat, Pegasus a jedna z nejpozdějších je Pandora, která je už do té poloviny července. To jsou ty jednou plodící. Těch remontantních, těch je méně. Tam je třeba Kalypso, Lidka, Ostara, které jsou jako osvědčené.
0: Ty typické lesní jahody si můžeme vypěstovat na zahradě nebo skutečně potřebují to lesní klima?
1: Nevím, jestli by šlo úplně jako... Tak asi by šlo nějakým způsobem si je nějak namnožit. Nebo
0: třeba borůvky asi lesní, ty se na zahradě asi těžko pěstují.
1: Obtížně. Někdy oni jako splaňují, že se na té zahradě vyskytují, jako že rostou někde jako takový podrost v té trávě a sami se tam dál množí. A to, co já jsem zmiňoval, tak ty se normálně můžeme koupit, ty se množí semeny, takže si vysejeme někdy v únoru, v březnu vlastně tyhle ty, my to označujeme jako ty měsíční jahodníky a mají jako charakter těch lesních, takže de facto by se dalo říct, že můžeme množit nebo pěstovat ty lesní. Ano.
0: Nejlépe je jahody tedy pěstovat jak ze semínek, vysévat?
1: Nebo... Většina těch jahod jsou odrůdy, které se musí množit takzvaně vegetativně, to znamená musí být jako zachovaná ta jejich genetická informace a množí se nejčastěji těmi odnožemi, které vznikají ze šlahounů, jak ten jahodník je tvoří. A tam je potřeba si říct, že jsou právě ty některé, které, nebo většina jich tvoří ty šlahouny a těmi je můžeme množit. Pak je ten měsíčník jahodník, který, jahodník měsíční, pardon, který netvoří ty oddenky, ty šlahouny, a ten se množí výhradně semenem. A pak jsou takové velkoplodé i často americké odrůdy, které netvoří ani ty šlahouny. Takže tam se potom jako nejde vlastně množit snadno v domácích podmínkách, ale množí se potom laboratorně specifickými technikami.
0: S inženýrem Lukášem Zíkou dnes pěstujeme jahody, pečujeme o ně, pokračujeme za chvilku. Můžete posílat otázky stále na e-mail dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Jahody, téma dnešní kávy, velice příjemné, s inženýrem Lukášem Zíkou, píše nám už spousta našich posluchačů, pěstitelů jahod. Věra se ptá, mám okrasnou a užitkovou zahradu, oddělenou živým plotem ze šeříku, v délce 7 metrů, výška asi metr. Byl vysazen před 6 lety. Mám dotaz, jak daleko od šeříku mohou mít nasazené jahody nebo jinou zeleninu. Dosud jsem měla jahody asi 1,5 metru od šeříku a mám dojem, že jim bral veškerou vláhu a živiny. Mm-hmm. Tak je to možné? Dělá to šeřík?
3: Určitě je to možné, protože oba ty druhy jsou jako náročné na tu vodu nebo mohou jako si konkurovat v tom a obecně bych jako nedoporučoval, tak jestli metr a půl se neosvědčilo, tak bych teda šel dál a určitě obecně od těch teda živých plotů, které, ať už to jsou třeba nějaké tuje, které jsou ještě náročnější na tu vodu a vysušují hodně tu půdu, tak úplně ty jahodníky bych do blízkosti tak úplně jako nedoporučoval. A určitě je potřeba teda hledět na to, z jaké strany ten plot tak je, aby to nebylo i stínící vlastně tomu jahodníku, protože on je světlomilný.
2: Mm-hmm. Takže jahody ve stínu plodit moc nebudou. Paní Magdalena se ptá, odnože starých jahod jsem si nechala zakořenit v kalíčcích, na podzim je nasadila. Letos mi více jak třetina jahod vyhnala velmi velké a bohaté listy, ale vůbec nerodily. Jaká může být příčina? Mm-hmm.
3: Počkal bych ještě jeden rok, určitě, protože se nemuseli založit, jestli byly třeba slabé ještě ty sazenice, tak se nemuseli založit i květní pupeny, které právě se zakládají v průběhu té zimy a je to tam podmíněno krátkým dnem a nízkými teplotami, takže musí jako dojít k souběhu vlastně těch vnějších podmínek tomu a navíc musí být teda dobře vyživené ty sazenice, aby dobře teda byly schopné založit ty květy, takže bych ještě počkal ten rok.
2: A další posluchač se ptá, v září chci vysadit jahody, mám možnost výběru frigo sazbu a sazenice v sadbovači, co mám zvolit. Mm-hmm. Budeme vysvětlet ještě, Lukáši,
3: frigo,
2: co to
3: sadba.
2: Je.
3: Mm-hmm. To jsou dva vlastně dvě možnosti, jakou sadbu můžeme jako použít. Ta frigo sadba spíše se sází na jaře, respektive je to v průběhu dubna, května, maximálně začátek června. A to je sadba, která byla schlazená, až skoro někdy se uvádí mražená, ona se drží, písnička jahody mražený, takže to je...
2: to je o frigosadbě.
3: To je skoro o frigosadbě. Takže to jsou sklizené vlastně ty odnože, které se opravdu schladí nebo až zmrazí až do nějaký minus jedna, minus dva. A ona to jako vydrží a dobře se takhle dlouhodobě dá skladovat. A pak při té výsadbě má velice rychlý nárůst a rychle jako zakládá se z ní dobře ten porost a brzy plodí. A pro tu podzimní výsadbu bych to úplně nedoporučoval, spíš opravdu to je jednak, předpokládám, že ta frigosadba pochází teda už z loňského roku a byla až doteď asi skladovaná.
2: To
3: protože to by jako nebyla, jako z logiky bych řekl, že to teda byla jako dlouhou dobu skladovaná. A pro tohle období je právě vhodné tu sadbu, která je v těch sadbovačích. To znamená, ta vznikla tak, že se rovnou ty odnože teda zakořeňovaly a teď jsou pro tohleto období vhodnější pro výsadbu.
2: Takže teď můžeme vysazovat co, Lukáši?
3: Vlastně buď můžeme mít vlastní sazenice, které jsme si nechali zakořenit, jak popisovala předtím paní posluchačka v nějakých kelímkách, anebo můžeme teda koupit přímo nějaký sadbovač nebo taková jako plata vlastně s více buňkami a ty právě jsou pro tuhletu dobu nejvhodnější na výsadbu.
2: Uh-huh. A jak sázíme jahody? Do jaké půdy, na jaké stanoviště nejlépe?
3: Obecně ten jahodník nesnáší jako příliš těžké půdy, kde by jak to docházelo třeba k přemokření a protože oni potom trpí fitoftorou, to je choroba, která jako způsobuje odumírání těch sazenic, a takže spíše půdy středně těžké, nějaké písčité, písčitohlinité, ne zase příliš lehké, písčité čistě, protože tam potom jsou málo vododržné a prostě ta voda potom při zálivce nebo při dešti vlastně protéká rychle. A pokud je o pH, tak neutrální až mírně kyselé a každopádně by měla být ta půda hodně zásobena živinami, organickou hmotou a živinami, protože ty jahodníky jsou opravdu jako náročné na ty živiny i vodu.
2: Takže přihnojit předtím?
3: Určitě zpracovat tu půdu, zbavit plevele taky, aby tam nebyla konkurence těch plevelů a dostatečně do hloubky zpracovat, zapravit kompost, nějaké granulované třeba organické hnojivo, granulovaný koňský hnoj třeba jako optimální vlastně před tím založením, nebo i teda hnoj nějaký už rozložený a do těchto těch vlastně dobře připravených půdních podmínek potom sázet.
2: S inženýrem Lukášem Zíkou jsme teď vysazovali jahody, budeme samozřejmě o ně i nadále pečovat a máte-li otázky, tak už je můžete nejenom psát, ale i telefonovat na číslo 22 155 25 25.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak díky našemu hostu Lukáše Zíkovi už víme, že milá Jiřího Schellingera neposlala pro mražené plody, ale pro frigosadbu. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Odhalení po letech. Lukáš Zíka je naším hostem a o jahodách si dnes povídáme, takže písnička od Jiřího Schellingera tady nebyla náhodou a teď máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
2: Prosím vás, odrůda Senga Sengana anebo Senga Gigantis, to už nefunguje letos vůbec teď v současné době.
1: Ano,
2: děkuji, Jihoče.
1: Dobře. Senga Sengana, ano, je to běžně dostupná odrůda, stále jako považovaná za kvalitní a takovou standardní odrůdu zkrátka, ačkoliv je celkem jako stará, ale pořád dostupná, nevýhody má určité při tom pěstování, ona sice deklarovaná, potvrdí se u ní, že je odolnější v určité fitoftóře. My zrovna jsme ji letos měli v pokusech, takže to opravdu jako vím, že se dá sehnat. Ale právě, že nám třeba tou fitoftorou hodně trpí a vlastně ty sazenice úplně zahynuly. A je to jako všestranně i použitelné ty plody, takže je to pořád jako standardní odrůda.
0: Že jste měli v pokusech, znamená co, Lukáši, na univerzitě?
1: Tak my občas děláme pokusy takové, že něčím
0: nakazíte jahody.
1: Jako trápíme. Tak letos máme jako pokusy na odolnost proti mrazu, takže zkoušíme různé odrůdy, co snesou.
0: A už víte vítěze?
1: Ještě nevíme.
0: Ne, dobře, tak ale prozradíte, až budete vědět.
1: Určitě se to rozvíjí veřejnost.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: U telefonu Janáková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Prosím vás, pěstě, teďkon jsem do prázdného záhonu nasázela horčicné semeno, abych zabránila plevelu a zároveň jako hnojivo ho mám. Ano? Chci ho zarýpat do země, mohu do této země, až zarýpám horčičné semeno, mohu tam dát sazenice jahod? Nezničí to horčičné semeno jako zelenina ty jahody?
0: Děkujeme za dotaz.
1: Se ta horčice používá jako vlastně zlepšující plodina a na to zelené hnojení někdy takzvaně, takže když se pak jako zaorá, tak vlastně jako to zlepšuje tu půdu. Úplně bych to nesázel hned po tom zaorání, protože tam budou pak jako rozkladné procesy probíhat tím, jak se bude rozkládat ta biomasa z té hořčice, takže bych tu výsadbu spíš nechal až jako na jaře.
0: Takže teď zelené hnojení.
1: Aby došlo k tomu rozkladu vlastně toho zeleného hnojení přes zimu a nebyl tam potom problém, protože jak by tam byla intenzivní vlastně ta rozkladná činnost těmi mikroorganismy a očerpávalo by to zase vlastně nějaké i živiny potom tomu jahodníku, takže úplně bych to nedoporučoval hned do toho sázet.
0: Které odrůdy jsou lepší vysazovat teď a které na jaře? Nebo je to jedno?
1: Je to víceméně jedno v závislosti na tom, jakou máme k dispozici tu sadbu, protože ty, které jsme si mohli teda připravit třeba sami, z těch jako letošních vlastně narostlých těch odnoží, tak ty by určitě si měli vysadit teď, ale ty, co můžeme koupit vlastně už zakořenělé v nějakých těch sadbovačích, tak můžeme sázet prakticky kdykoliv. Takže spíš záleží na tom typu té sadby, jakou máme, jak jsem říkal, třeba tu frigosadbu se sází pak na jaře spíš, a nebo i vlastně ty zakořenělé sazenice, které jsou v nějakých nádobách nebo v těch sadbovačích, tak ty se mohou i na jaře i teď.
0: Pavlína píše, chtěla bych se zeptat, jak dlouho nechat rostliny plodit na podzim. Mám stále plodící jahodníky v nádobách a úspěšně množím rozdělením trsů. V loni jsem je dala před mrazy do skleníku a plodili do listopadu, kdy jsem jim pak sezónu ukončila ostříháním plodů a přesadila je na zimu do záhonu.
1: Já jsem říkal, že mohou plodit prakticky jako do mrazů a někdy jako se vedou diskuze o tom, jestli je nezbavovat už včas nebo dřív těch plodů, aby právě se nevysilovali na to přezimování. Takže někdy se doporučuje třeba už jako během října jako ty plody prostě odstraňovat, ty květy, které se tam tvoří, aby zkrátka jsme jako nevysilovali zbytečně před zimou tu sazenici.
0: Takže konec října je optimální doba.
1: Může být.
0: Kdy je přestat vysilovat. Tak a ještě Pavla, otázka. Sousedka mi dala sazeničku jahod, pěstuji je na terase v nádobě. Jsou to jahody lesní, ale jahody, plody jsou žluté. a mají zvláštní chuť. Lze je nějak uchovat i do dalšího roku? A jaký je to vlastně, jaký je jejich vlastně původ?
1: Mm-hmm. Ano, to je i typ právě těch měsíčních jahodníků. Ona nejčastěji je to odrůda, která se jmenuje Rujana, která má červené plody, ale jsou i žlutoplodé. Teď ten název si nespomenu, vím, že jsou. A vlastně je to stejný způsob toho pěstování, množí se semenem a oni jsou teda vytrvalé, takže není to, že by to byla letnička, ale vydrží více let také na tom stanovišti, takže tak jak pokud letos jí dostala, tak určitě pokud dobře přezimuje, tak bude i příští rok a i to dva roky.
0: S inženýrem Lukášem Zíkou si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o jahodách. Během písničky Jany Kratochvílové máte stále možnost se k nám dovolat na číslo 22 155 25 25.

0: a o čtvrté
1: vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A mým hostem je inženýr Lukáš Zíka. Jahody, těm se dnes věnujeme a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, Alena. Já mám dotaz. Každý rok, když zasadím nový jahody, tak příští rok mi zřevnatěj z černé kořeny. A už jsem je zkoušela několik odrůd a nemám vůbec šance ty jahody vypěstovat. Čím to je, že dřevnatěj a černý? Mm-hmm. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme za dotaz.
4: Tam je ještě jedna věc, kterou jsem přitom nezmínil při té výsadbě. Ten pozemek vlastně by neměl být pořád stejný. Já si domnívám, že tam máte nějaký problém v té půdě, takže tak jako u všeho by měla být osevní nějaký postup, takzvaný, takže střídání těch plodin. Takže i ty jahodníky vlastně by se neměly pořád sázet na stejné místo. Protože se tam můžeme i s tou sadbou dostat nějaký patogeny, mluvil jsem o té fitoftóře, takhle úplně podle toho popisu si myslím, jestli to právě není ta fitoftóra, která taky vlastně poškozuje ty kořeny. A když vlastně to vysadíme, i když nakoupíme nové, tak ta fitoftóra v té půdě je a okamžitě kolonizuje ty nově vysazené sazenice. Takže by se mělo vždycky jako vynechat aspoň 3 nebo 5 let. Pokud tam je problém, tak i déle, třeba 7 let, aby nebyly v té samé půdě, takže prostě jít jinam, kde třeba ještě ty jahodníky nebyly vůbec. Takže i nějak třeba s tou zeleninou, prostě která tam je vždycky jeden rok nebo z pravidla, tak prostě ty jahodníky třeba s tím takhle jako střídat a dávat si teda pozor na to, když ta sadba se kupuje, tak aby teda byla z nějakých osvědčených zdrojů, aby to byly jako nějaké renomované jahodárny, aby to nebylo, řeknu, z nějakého supermarketu třeba, kde tomu není věnovaná taková pozornost a ten původ často je takový jako nejasný.
2: A na první pohled můžu poznat, že ta sazenice je úplně v pořádku, nebo že by tam mohl být nějaký zátrhel?
4: No, tyhle ty, právě třeba ta fitoftóra, ta se na té sazenici nepozná. Ono se někdy i používá vlastně máčení před výsadbou v nějakých přípravcích, které by to měly jako teda zbavit nebo ozdravit. Ale vlastně, když sázíte, tak vy na tom nepoznáte, jestli tam ta fitoftora, to jsou mikroorganismy nebo mikroskopické organismy, které jako nevidíme. A až potom během toho pěstování jenom zjistíme, že prostě vadnou listy, zčernají a vlastně uschne celá ta rostlina a šíří se to dál vlastně, když je to v nějaké společné třeba nádobě nebo v tom záhonu, se to šíří dál, takže to je problém.
2: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den. Tady je posluchačka Hanka z Moraví. Já vás moc zdravím a mám na vás dotaz. Já jsem si v loni koncem léta vypěstovala moc pěknou sadbu zdravou v kališkách, vysadila jsem to, do zimy se ujali, pěkně byly zelený a pak jsem v únoru tu zahrádku pohodila, snažila jsem se teda opatrně dusíkatým vápnem. A teď se to dostalo i mezi ty jahody. A jahodám na jaře potom zežloutly listy, prosvítila se tmavá žilnatina a mně se zdálo, jestli jsem ty jahody tím nespálila. A mám dotaz, jestli můžu letos, protože už si zase pěstuju teď nový sazeničky, jestli je můžu do té půdy, kterou jsem letos v únoru pohodila tím dusíkatým vápnem, jestli je tam teď můžu vysadit, nebo jestli je na to nějaký časový odstup. Co mě poradí?
2: Moc děkujeme a přejeme dobrou úrodu, Lukáši.
5: No, díky moc.
4: To opravdu tím dusíkatým vápnem je možné, že se poškodily ty sazenice, ty rostliny, protože tam by se mělo jako aplikovat v momentě, kdy tam se nic nepěstuje na té ploše, takže ono to má velice jako prospěšný účinek nebo takový dezinfekční jako na tu půdu a určitě jako bych nedoporučoval to sypat, aplikovat teda mezi rostliny, ale teď bych se nebál, pokud to bylo teda někdy v tom únoru aplikováno, tak teď vysázet, protože to už určitě ten účinek toho dusíkatého vápna jako pominul.
2: Zuzana na e-mailu se ptá na záhony nebo na jahodníky ve vyvýšeném záhonu, stále plodící jahodník. Měl by váš host rady, jak je zazimovat a pěstovat? Mm-hmm. A je tady více dotazů na ty vyvýšené
4: ano,
2: záhony.
4: Ano. To je jedno jako z častých vlastně metod toho pěstování u těch zahrádkářů v různých třeba korytech, nějakých kaskádách nebo terasách, vlastně teda, nebo do nějakých pyramid v vyvýšených záhonech. Tam to má jednu zásadní nevýhodu, že to rychleji vysychá a taky promrzá potom v zimě. A takže je tam jako potřeba více hledět na tu zálivku a na to zazimování. Obyčejně na záhonech není potřeba s tím něco jako řešit. Dříve třeba se doporučovalo přikrývat listím, třeba chvojím a tak, ale teď ty zimy nejsou tak jako s těmi hlubokými mrazy. Ale tady, jak říkám, jako když záleží na té konstrukci konkrétně, jak ten záhon vyvýšený vypadá, ale pokud tam teda dochází k nějakému poškozování tím mrazem pravidelně, tak určitě třeba zasypat to nějakým právě schrabaným listím nebo přikrýt nějakými větvičkami toho chvojí, proto lepší jako přezimování, to se určitě hodí.
2: Mm-hmm. Má smysl, nebo je to výhodné kombinovat na jednom záhonu více odrůd?
4: Určitě ano, z hlediska toho rozložení té sklizně. Vhodné je to dávat teda nějak společně tu stejnou odrůdu, ne aby byla každá jako rostlina jiná nebo nějak šachovnicově uspořádané, aby měl člověk přehled, která zrovna je ta na řadě, která bude třeba zrát. A takže určitě pro tu sklizeň je to vhodné. U některých těch druhů my řešíme, že aby se opylovaly vzájemně, to u těch jahodníků nemusíme řešit, protože jsou samosprašné, takže jde i úspěšně pěstovat jednu odrůdu.
2: Mm-hmm. Pojďme to, Lukáši, všechno připomenout a zopakovat. Teď aktuálně, co všechno s jahodami provádět na zahrádkách, kde vysazovat, jak pečovat o ty, které už mají letošní úrodu za sebou.
4: Takže určitě teď ještě je, pokud jsme neprovedli, tak čas odstranit nějaké ty suché listy napadené těmi houbovými chorobami. Určitě odstranit ty šlahouny s těmi oddenky, pokud jsme už je nevyužili k nějakému zakořenění, tak teď už vlastně vysílují tu mateřskou rostlinu a už tam jsou spíše na škodu, takže ty odstraňujeme. Dále určitě záleží na tom způsobu pěstování, jestli máme teda volnou půdu, anebo jestli máme přikryté nějakou textilí, tak na té volné půdě určitě prokypřit, zalít nebo i prokypřit teď před těmi dešti nebo v průběhu toho, aby dobře se vsakovala ta voda. A pokud teda chceme zakládat novou, samozřejmě můžeme zlikvidovat, pokud budeme zakládat úplně novou, tak zlikvidovat v případě, že už vidíme, že ta jejich kvalita a plodnost jako se snižuje a zdravotní stav, takže klidně zlikvidovat už teď, na nic nečekat a připravit záhon na novou výsadbu a případně vysazovat rovnou.
2: Inženýr Lukáš Zíka z České zemědělské univerzity v Praze byl hostem Kávy o čtvrté. Děkuji za rady k jahodovým záhonům a těším se příště, na shledanou.
4: A děkuji za pozvání a přeji hezký den a víkend všem posluchačům, na shledanou.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco ponulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chcem vědět, co tam je. Hejbá se to. Ta socha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahu a kvůli zadržení humanitární flotily pro Gazu. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí méně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
6: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
5: Sklizeň bude menší i u řepky. Klesne asi o čtvrtinu na přibližně 770 tisíc tun. České zemědělství tak letos podle Doležala přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael ji ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. To je zhruba o 80 míň než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby. A kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
3: podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc, to znamená, že řidiči už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Na severozápadě místy, jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Ojedinělé taky bouřky, později odpoledne a ke večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26, na horách kolem 13 stupňů.
4: Doprava.
5: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic je kolona za sjezdem na Zbraslav. K jíloviště do omezení na 9. kilometr se zdržíte přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh ze zhruba 10. kilometru je fronta. Do omezení na 23. pojedete půl hodiny. A na D1 z Brna do Ostravy zpomalte za sjezdem na Slatinu na kilometru 202. Nakonec omezení na kilometr 211 pojedete až 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, milí posluchači Dvojky. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Novotná
8: a Jan Kovařík.
7: A naše příběhy z kalendáře otevřeme tentokrát dosti návodnou otázkou. Co všechno dokáže změnit jediná srpnová noc?
8: A náš návod tak trochu pokračuje. Zkuste teď na chvíli zavřít oči a poslouchat. Nejprve se ozývají povědomé zvuky. Koncert cvrčků, vzdálený vlak, sem tam projede auto.
7: Pak se ale přidá hukot vojenských letadel. Dunění těžkých motorů je stále silnější. A nakonec je tady zvuk, který nikdo nechce slyšet. Rachocení tanků na dlažbě pod okny.
8: Většina dnů kolem nás v našich životech jen tiše a nenápadně propluje. Ale pak jsou dny, které nepotřebují další vysvětlování. Stačí vyslovit jedno datum a celému národu se vybaví stejný pocit. Pocit zmaru, beznaděje a vzteku.
7: O takovém traumatu si dnes, 21. srpna, budeme vyprávět.
8: Kvůli operaci Dunaj, největší vojenské akci v Evropě od konce druhé světové války, se Češi a Slováci v ten den probudili do zcela jiného světa, než v jakém večer usínali.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Když se v naší zemi řekne rok 1968, většině lidí okamžitě naskočí dvě slova. Pražské jaro.
1: V lednu vystřídal ve funkci prvního tajemníka Komunistické strany Československa Antonína Novotného Slovák Alexander Dubček.
0: Muž s přívětivým úsměvem, který věřil, že socialismus může fungovat jinak. Říkal tomu socialismus s lidskou tváří. Dnes to zní skoro jako reklamní slogan, ale tehdy šlo o odvážnou myšlenku.
1: V dubnu přijal ústřední výbor KSČ takzvaný akční program, který představoval koncepci plánovaných reforem.
0: A společnost rázem pookřála. Najednou začala mizet cenzura. Noviny psaly otevřeně, v televizi se diskutovalo. Vycházely knihy, které se dříve vydávat nesměly, filmaři natáčeli odvážné snímky. Lidé mohli cestovat o něco svobodněji a hlavně začali veřejně říkat, co si myslí.
1: Přičemž se ukázalo, že toho mají na srdci opravdu hodně.
0: Jenže zatímco u nás panovalo nadšení, v Moskvě rostly obavy. Generální tajemník tamnější komunistické strany Leonid Brežněv sledoval vývoj s čím dál větší nervozitou.
1: Nešlo jen o Československo. Sovětské vedení se bálo, že pokud se jedna země vymkne z přísně řízeného socialistického bloku, budou ji brzy následovat další.
0: A pak se objevily dva dokumenty, které ještě přilili olej do ohně.
1: 27. června se v několika našich denících objevil manifest, jehož autorem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Běžně se mu říká 2000 slov, ale úplný název zněl 2000 slov, která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem.
0: Jen ve stručnosti připomeneme, co bylo jeho obsahem. V podstatě šlo o výzvu k dalším reformám a také apel na občany, aby se zajímali o politický vývoj.
1: Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu, vyzýval Vaculík.
0: 2000 slov podepsalo mnoho známých osobností, ale zrod tohoto textu nebyl vůbec jednoduchý. Jak se za okamžik dozvíte, v pisatelově rodině vyvolal manželskou hádku i generační rozkol.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: značku. Nedopadlo to ale nejlépe.
1: Vaculík vzpomínal, když syn slova spočítal, nechal je tam ležet a kam si šel. Namátkou jsem překontroloval 100, bylo v ní 7 slov víc. V další bylo 10 míň. To mě rozzuřilo a roztrpčilo.
0: Vaculík čekal, až se lajdák vrátí, aby mu pěkně od plic něco řekl. A když vrzly dveře, nabrali události dramatický spád. Syn se totiž místo omluvy začal hádat.
1: Dejme znovu slovo spisovateli. Ostře jsem mu pravil, co si o jeho práci myslím a že je to typické pro celou jejich generaci. Ani tu nejmenší práci neprovedou spolehlivě, což je vina školy, tedy starého režimu. Vyslovil jsem naději v příchod doby, kdy takové lidi nikdo nepřijme do zaměstnání.
0: Jenže jak to bývá, vzrušenou debatu přerušil návrat Vaculíkovi manželky, která jeho výchovné tendence okamžitě torpédovala.
1: Dopálilo jí, že zas křičím, a přidala se na synovu stranu. K národu prý mluvím, ale aby nám doma spravili vodovodní trubku, toho nedocílím. Posteskl si Ludvík Vaculík.
0: Nakonec si slova spočítal sám a došel k číslu 2032. Řádky tedy ještě trošku proškrtal, ale text nikdy neměl přesně 2000 slov.
1: O to ale ani nešlo. Mnohem důležitější bylo, co v něm Ludvík Vaculík psal. Něco jsme už zmínili, ale kromě toho autor vyjádřil i velké znepokojení, že by se do našich vnitřních záležitostí mohly začít vměšovat zahraniční síly.
0: A v tomto ohledu se bohužel nemýlil. Proč?

0: Manifest 2000 slov, o jehož zrodu jsme už mluvili v dnešních příbězích z kalendáře, jen zesílil znepokojení v Kremlu. Sovětské vedení si ho vyložilo jako důkaz, že Československo směřuje ke kontrarevoluci.
1: Po třech týdnech se objevil další dokument, tentokrát už o něco méně známý. Jmenoval se Dopis 99 Pragováků.
0: Jeho iniciátorem byl podle všeho velitel lidových milicí v pražské automobilce Praga, tehdy automobilových závodech Klementa Gottwalda.
1: Psaní opatřené podpisy řadových zaměstnanců bylo původně určeno vedení českých komunistů, ale kromě toho doputovalo také na sovětské velvyslanectví v Praze.
0: A o týden později jej na titulní straně otiskl sovětský deník Pravda, načež se strhla mela.
1: Přitom na první pohled nešlo o nic zásadního. Dopis obsahoval tehdy celkem běžné vyjádření loajality ke stranickému vedení a varování před číhajícími imperialisty.
0: V dopisu byla třeba tato

0: pasáž. Drazí soudruzi, naše přátelství, naše spojenectví je spojeno společně prolitou krví u Sokolova, na Dukle a dalších bojištích. Naši nepřátelé se nemění, jsou to imperialisté a jejich rozvědky, jenže jsou nyní zkušenější a tím i nebezpečnější.
1: Těžko říci, jestli byl dopis součástí promyšlené hry tajných služeb, nebo jen upřímnou, nešikovně načasovanou snahou obyčejných lidí o vyjádření politického postoje.
0: Z listu se každopádně stala až nečekaně silná politická karta.
1: V Sovětském svazu byli Pragováci označeni za hrdiny. Tamní propaganda udělala z dopisu většinový názor českého dělnictva a ve finále dokonce žádost o vojenskou invazi na ochranu starých pořádků.
0: Vedení pražských komunistů dopis naopak označilo za nevhodný, jednostranný a neodpovídající vývoji a politické situaci v zemi.
1: Jeho signatáři se okamžitě stali terčem nenávisti a opovržení většiny spoluobčanů.
0: Roztrpčení našich politiků chápu. V té době totiž v Čierné nad Tisou a později v Bratislavě probíhala velmi důležitá a náročná jednání se sovětskou delegací vedenou samotným Brežněvem. V těchto jednáních se hrálo o budoucnost naší země. Jaro 68. roku bylo v tehdejším Československu o poznání hezčí než v předchozích letech a rozhodně nemáme v příbězích z kalendáře na mysli počasí. Noviny po letech psaly otevřeně, vycházely knihy, které by dříve nevyšly, točily se odvážné filmy a lidé mohli svobodněji cestovat a ještě více svobodněji mluvit. Koncem června se pak na veřejnost dostalo prohlášení 2000 slov. Jeho autor Ludvík Vaculík sice vynadal synovi, že slova spočítal lajdácky a pohádal se kvůli tomu s manželkou, ale daleko důležitější bylo, že lidé měli pocit, že někdo mluví jejich jménem a že jejich hlas je konečně slyšet. Bohužel se našli i tací, kteří se cítili ohrožení a psali o tom na UVKSČ. Dopis 99 Pragováků se ovšem dostal i do Kremlu a zcela jistě přispěl k rozhodnutím, o nich teprve budeme mluvit.
1: O dalších dopisech bude ještě řeč. Také připomeneme, o čem spolu v noci z 20. na 21. srpna hovořili československý a sovětský ministr národní obrany i to, proč Moskva nepobídla ke spolupráci také vojáky z NDR. A pochopitelně vás zavedeme pod střechu budovy, ze které vysíláme do sídla tehdejšího československého rozhlasu, kde se silné napínavé příběhy nerodili jen v hlavách tvůrců, ale v onom srpnu také v činech rozhlasových pracovníků, odhodlaných přinášet nezávislé zprávy za každou cenu, a to i tu nejvyšší. A jsme-li u hrdinů, a na ty vzpomínáme rádi, zvláště najdou-li se v našem národě, pak se samozřejmě zastavíme i u dalšího muže, který své ideály bral velmi vážně a také se podle nich snažil jednat. Františka Krígla.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jakoby se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.

0: Datum v kalendáři 21. srpen jednoznačně určilo téma těchto příběhů. Naše politická reprezentace dobře věděla, že ve hře je i vojenský vpád. Zároveň to ale byla natolik absurdní představa, že ji reprezentace nepokládala za pravděpodobnou.
1: Váhalo i sovětské vedení. Brežněv opakovaně naléhal na Dubčeka, aby reformy zastavil. Dubček sliboval, uklidňoval, vysvětloval, jenže marně. Čím více se snažil, tím byla invaze neodvratnější.
0: O silovém zastavení Pražského jara se v Moskvě uvažovalo už na jaře roku 1968.
1: Velkým varováním se v tomto ohledu stalo cvičení Varšavské smlouvy, které se pod názvem Šumava konalo na našem území.
0: Původně se mělo uskutečnit až na podzim, sovětské velení si však vynutilo jeho přesun na konec června. Účastnilo se ho téměř 18 tisíc zahraničních vojáků, dalších přibližně 40 tisíc mužů bylo připraveno v záloze za hranicemi.
1: Sověti si tenkrát zmapovali terén, otestovali bojeschopnost naší armády a začali budovat tajnou komunikační infrastrukturu.
0: Cvičení skončilo 30. června, jenže odjezd sovětských jednotek byl záměrně odkládán. Poslední vojáci opustili zemi až na začátku srpna.
1: Konečné rozhodnutí o vojenské intervenci pod krycím názvem Dunaj padlo 17. srpna.
0: Sovětské vedení mělo v tu chvíli v kapse takzvaný zvací dopis, který sepsali členové konzervativního křídla KSČ.
1: Zajímavé je, že zvací dopisy byly ve skutečnosti dva. Na to se ale přišlo až v 90. letech, kdy dokumenty vydali moskevské archivy.
0: V prvním listu, psaném česky, stálo, že socialismus v Československu je ohrožený. A ten list žádal Sovětský svaz o bratrskou pomoc. Jeho jediným pisatelem byl Antonín Kapek, který ho na jednání v Čierné nad Tisou tajně předal Brežněvovi.
1: O několik dnů později, během dalšího kola jednání v Bratislavě, došlo k předání dalšího dopisu. Tentokrát už byl psaný rusky. A kromě Kapka jej podepsali také Alois Indra, Vasil Bilak, Drahomír Kolder a Oldřich Švestka.
0: Aby vedoucí naší delegace Alexandr Dubček neměl o ničem sebemenší tušení, šel dopis z ruky do ruky na pánských toaletách.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: srpnovou invazi roku 1968, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, máme spojenou s datem 21. srpna. Ve skutečnosti ale začala o den dřív.
1: Už v úterý 20. srpna odpoledne zavolal anonym zpravodaj ČTK v Budapešti a informoval ho, že o půlnoci začne vpád vojsk do Československa.
0: V 8 hodin večer sovětský velvyslanec ve Spojených státech amerických navštívil prezidenta Lyndona Johnsona a informoval jej o nadcházející invazi.
1: Před 10. hodinou večerní přiletělo na ruzyňské letiště civilní letadlo z Moskvy a zůstalo stát na stojánce Aeroflotu. Nikdo z něj ale nevystoupil.
0: Později posádka požádala o povolení ke spuštění motorů, údajně kvůli provedení nutných zkoušek. Ve skutečnosti motory sloužily jako energetický zdroj pro naváděcí systémy okupantů.
1: V 11 hodin ministr národní obrany Martin Zur telefonicky hovořil s ministrem obrany Sovětského svazu, který ho varoval před ozbrojeným odporem.
0: A přes hranice se mezitím z několika směrů valily vojenské jednotky okupantů čítající přibližně 200 000 vojáků. K tomu je nutné připočítat stovky letadel, přes 5 000 tanků a desítky tisíc dalších vozidel.
1: Byla to obrovská logistická operace, které se účastnily také armády Polska, Maďarska a Bulharska.
0: Často se zmiňuje i zapojení Německé demokratické republiky. Její armáda byla skutečně připravena zasáhnout, ale nakonec německé bojové jednotky naše hranice nepřekročily.
1: Vzpomínka na německé vojáky v českých zemích byla totiž i 23 let po druhé světové válce natolik citlivá, že si Moskva netroufla jitřit emoce ještě tímto způsobem.
0: Východoněmečtí důstojníci ovšem působili ve štábech a také se podíleli na logistice celé operace.
1: Po půlnoci obsadili sovětští výsadkáři ruzyňské letiště a personál odvedli pod samopaly do jedné z učeben, kde pracovníky drželi až do rána.
0: Republika byla de facto obsazena během několika hodin.
1: A víš, co je, Honzo, paradoxní? Mm-hmm. Že šlo o největší akci v dějinách Varšavské smlouvy.
0: Máš pravdu, je to až tragikomický fakt, že vojenský pakt namířený proti Západu absolvoval své největší nasazení proti jednomu ze svých vlastních členů.

0: Okupační vojska počítala v srpnu roku 1968 s tím, že narazí na ozbrojený odpor, jenže ten se nedostavil.
1: Československá armáda totiž dostala jasný rozkaz neútočit. Její uniformu oblékalo více než 200 tisíc mužů, takže v případě boje by síly na obou stranách byly v podstatě vyrovnané.
0: Prezident Ludvík Svoboda i vláda však chtěli za každou cenu zabránit masakru, vyhnout se krve prolití srovnatelnému s maďarským povstáním v roce 1956.
1: Ovšem místo střelby přišlo něco, co sovětští velitelé nečekali. Pasivní odpor. Lidé sundávali směrové cedule od silnic, přetáčeli ukazatele, přejmenovávali ulice a přesvědčovali vojáky, že se u nás žádná kontrarevoluce nekoná.
0: Zatímco armáda odpor nekladla, existovalo ještě jedno místo, které mohlo zažehnout plamen odporu. Nebyl to Pražský hrad ani Straková akademie. Bylo to sídlo rozhlasu na Pražských Vinohradech.
1: Kdo tehdy ovládal rozhlas, ovládal informace. A informace byly v prvních hodinách invaze možná ještě důležitější než tanky.
0: Okupanti to moc dobře věděli a chtěli vysílání co nejdříve dostat pod kontrolu.
1: Jenže tehdejší zaměstnanci rozhlasu se namířených zbraní nelekli a rozhodli se, že se nevzdají tak snadno.
0: Sovětští vojáci nejprve omylem vzali útokem Národní muzeum, až poté dorazili na nedalekou Vinohradskou třídu.
1: Kolem rozhlasu se mezitím shromáždili stovky lidí, kteří byli odhodláni bránit budovu vlastními těly. Holé ruce proti tankům. Brzy se objevili první mrtví, v ulicích zavlály zakrvácené československé vlajky.
0: I po obsazení budovy rozhlasu ale nezávislé vysílání pokračovalo. Technici během několika hodin zprovoznili náhradní studia na utajovaných místech. Je skoro neuvěřitelné, že se dařilo vysílat ještě řadu dní.
1: A zatímco se v ulicích odehrávaly dramatické scény, hlavní představitelé státu už byli v rukou okupantů. Alexandr Dubček, předseda vlády Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, předseda Národní fronty František Krígl.
0: Byli zatčeni a odvezeni nejprve na sovětskou základnu a odtud letadlem do Moskvy.
1: Šířily se nejrůznější zprávy, že jsou ve vězení, že jsou mrtví.

0: Členové československého vedení se v srpnu 1968 v Kremlu ocitli pod obrovským tlakem. Po několika dnech izolace, vydírání a psychického nátlaku dostali k podpisu takzvaný Moskevský protokol.
1: V něm se měli zavázat, že reformy zastaví a poměry vrátí do kolejí, které si představoval Kreml.
0: 19 členů delegace nakonec podlehlo. Jeden podpis ovšem chyběl. Ten od Františka Krígla.
1: Odmítal zarputile, ale klidně, bez velkých gest. Dobře věděl, že tím riskuje mnohé, třeba i smrt. Přesto trval na svém.
0: Jeho postoj je dodnes po právu připomínán jako jeden z nejvýraznějších osobních činů celé okupace.
1: Sám Krígl k tomu řekl, tato smlouva o dočasném pobytu vojsk na našem území postrádá základní náležitost řádné smlouvy, tedy dobrovolnost. Smlouva byla psána nikoli perem, ale hlavně děl a samopalů.
0: Krátce po návratu domů byl František Krígl zbaven všech funkcí, vyloučen z komunistické strany Československa a odešel do penze.
1: Brzy po něm byli od moci odstaveni i další, v čele s Dubčekem.
0: Srpnová okupace si vyžádala 137 obětí a bezprostředně po ní emigrovalo zhruba 200 tisíc lidí.
1: Dočasný pobyt sovětských vojsk se protáhl na 23 let. Poslední voják odjel až v červnu 1991. To už se Dubček opět vyhříval na politickém výsluní jako předseda federálního shromáždění.
0: Opačným směrem se ubíral osud Antonína Kapka, jednoho z hlavních strůjců takzvaného zvacího dopisu.
1: Krátce po sametové revoluci se pokusil zastřelit, ale přežil a skončil na psychiatrii. Poté byl vyloučen z KSČ a po několika měsících se znovu pokusil o sebevraždu. Tentokrát už úspěšně. Oběsil se na půdě chalupy své dcery ve věku 67 let.
0: Touto informací uzavírá scénář dnešních příběhů z kalendáře jeho autor Tomáš Kautský. Děkujeme vám za vaši pozornost a brzy se budeme opět na vlně dvojky těšit na shledanou.
1: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Výročí sovětské okupace si lidé připomněli i před pražskou budovou rozhlasu. Izrael nebude vyšetřovat útok letectva v pásmu Gazy, který zabil polského dobrovolníka. Varšava si kvůli tomu předvolala izraelského velvyslance. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle déšť, přehánky i bouřky. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
3: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
4: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
3: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
3: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Zemědělci se letos kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i nižšími výnosy. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
6: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
7: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adamiková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
6: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
7: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
8: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
7: Vědci nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Na severozápadě místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky a taky bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru. Víc se popojíždí za sjezdem na Velké Popovice do omezení na 23. je to na půl hodiny. Silnice 55 z Břeclavi do Veselí nad Moravou je za odbočkou do Moravské Nové Vsi zavřená po nehodě dvou aut. Náhradní trasa je po souběžné silnici přes Mikulčice. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: Přeju pěkné páteční odpoledne z dvojky a zároveň vás zvu k poslechu dalšího dílu Toulek první republikou. Tentokrát vyměníme politiku za fotbal a zjistíme, kde se vlastně vzala řevnivost mezi Spartou a Slaví. Zavzpomínáme na časy, kdy kluby kradly soupeřům kopačky a budoucí prezident Edvard Beneš odcházel ze zápasu se zlomenou nohou. A co se stane, když se takzvaný pohár dobročinnosti zvrhne v bitvu s 50 fauly? Poslouchejte.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 7. Hra v míč kopaný a ne derby pražských S.
12: Jo, fotbal.
11: Jo, fotbal. To mě taky zajímá.
13: Vida.
11: A víte, co nejvíc? Pražské derby. Sparta Slavia. Ta jejich řevnivost. Kdy to vlastně všechno začalo?
13: To víme.
11: A vůbec, odkud se vzalo to slovo derby?
13: To nevíme. Ku podivu. Nejspíš podle jakéhosi předchůdce fotbalu hraném v anglickém Ashbourne poblíž Derby. Nebo podle koňského dostihu, pořádaného ve městě Derby.
11: Aha, takže Derby je vlastně název města s dostihovým závoděštěm. U nás by to byly asi Pardubice a nebo třeba Chuchle.
12: No představte si to.
14: Vážení diváci, vítejte u dnešního pražského Chuchle mezi Spartou a Slaví.
13: Ne.
11: Ne. Máte pravdu.
13: Výraz derby jako označení zápasu mezi celky sídlícími v jednom městě je doložen až v roce 1914 v Anglii.
12: Před zápasem Evertonu a Liverpoolu.
11: Ale ta naše pražská řevnivost mezi Spartou a Slavií. Kdy tohle začalo?
13: Na jaře roku 1896. Tehdy se na Císařské louce konal první turnaj fotbalových družstev, tedy dobově nazývané Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících.
11: Cvičících?
13: Ano. První fotbalové spolky vznikaly vlastně pod patronátem různých spolků atletických, veslařských nebo bruslařských. Mimochodem, za předchůdce Slávie je považován literární a řečnický spolek Slávia, založený 1892 a policejně rozpuštěný 1894. Pod ním vznikl i akademický cyklistický odbor, který se věnoval cyklistice, ale našli se tam i první fotbaloví nadšenci.
12: 1895 pak vzniká v hostinci u Brejšků sportovní klub Slavia, což už je primárně fotbalový klub.
11: A Sparta?
12: Její předchůdce byl Athletic Club Praha. Název Sparta se objevil v roce 1894.
11: To je klubu.
13: Pod patronátem klubu Český Sculling Circle, původně určeného k získávání prostředků pro veslařské soutěže, konal se i turnaj na Císařské louce.
12: Založil ho Josef Ressler Orovský. Tady ho máme na fotce.
11: Tričko pokryté medailemi, vzorný účes, hrdě založené ruce, urputný pohled s cvikrem a perfektně naleštěný knírek.
12: Muž mnoha talentů. Výborný veslař, lyžař, bruslař, hokejista, tenista, jachtař, lehký i těžký atlet, fotbalista, kanoista.
13: A také diplomat a rozhodčí prvního zápasu mezi SK Slavia a AC Sparta.
11: Tak? Co se stalo?
12: Sparta tehdy vyhrála 1-0.
13: Ale podle dobových pravidel musel gól uznat i soupeř.
11: Jinak neplatil?
12: Ne.
13: Přesně tak. Kapitán slávistů gól neuznal a Sparta na protest z turnaje odstoupila.
12: Tak bylo, jak se říká, zase to semínko nenávisti.
11: No ale určitě byl nějaký další zápas. Regulérní a v oboustranné shodě, ne?
12: Ale ano, o půl roku později se chystala odveta.
13: Hráči byli přichystáni k úvodnímu výkopu.
12: Obecenstvo téměř nedutalo.
13: Na přelomu století bylo na zápasech očekáváno, cituji, ticho jako v opeře.
12: Rozhodčí se chystá písknout začátek zápasu, když v tom...
15: Vidím vás, zahrádko!
16: Okamžitě zastavte tento cirkus, styďte se!
15: Toto není hodno studenta našeho ústavu!
16: Budete vyloučeni!
13: Na hřiště vtrhli rozezlení páni v cylindrech.
12: Gymnaziální profesoři se dozvěděli o zápasu a přišli ho násilně přerušit. 7 z 11 slávistů bylo násilím odtaženo pryč a vyfasovali dvojky z mravů.
13: Velká část hráčů v té době byli totiž studenti.
12: Fotbal byl ovšem považován za zábavu obhroublou a nevhodnou pro dobrou společnost.
13: A aby se na to nepřišlo, používali hráči většinou pseudonymy. Tady jim ale nepomohli.
11: A jak na to ti profesoři přišli?
12: No právě. Zápas se kontumoval ve prospěch Sparty. A na Spartany padlo podezření, že slávisty udali oni.
11: Takže ta pachuť z prvního zápasu ještě více zhořkla.
13: Přesně tak. Semenko nenávisti poněkud vzrostlo.
11: A další zápas?
12: Na ten si Sparta a Slavia museli počkat 11 let.
11: K fotbalu patří určitě i přestupová politika, jak se říká. Probíhal mezi Spartou a Slávií boj o hráče?
13: Boj o hráče byl napříč kluby. Mm-hmm.
12: Jak se kopaná na začátku 20. století rychle stávala populárním sportem, začaly se kluby přetahovat o kohokoliv, kdo vynikal.
13: Ale to přetahování z dnešního pohledu vypadalo trochu jinak.
12: Pěkný příklad je cesta legendy českého fotbalu Karla Peška.
13: Kterého ovšem všichni znají spíš pod jeho studentským pseudonymem Káďa. Tu přezdívku dostal, ještě když hrál na plácku s Hadrákem.
12: Brzo začal vynikat v rezervě Meteoru. Tam si ho všimnul hostinský Charvát.
11: Hostinský? Ještě mi řekněte, že mu nabídl jídlo zdarma.
13: Přesně tak. Nabídl mu obědy ve svém hostinci, když přestoupí do klubu ČAFC Královské Vinohrady, neboli do Čavky.
12: Byl to velký patriot a krmil v podstatě celé mužstvo.
13: Jídlo zadarmo znamenalo pro chudého studenta obrovskou úlevu rodině, která na tom nebyla nejlíp. Krom toho taky už nehrál za rezervu, ale za první mužstvo.
12: A tam si ho zas všimli ostatní kluby, včetně Sparty a Slávie.
11: A nabídli mu co?
13: Sparta to vzala přes Káďova bratra, který přestup domluvil. Stálo to tehdy v roce 1913 56 korun.
12: No, aby bylo jasno, tolik dlužil Čavce na členských příspěvcích.
13: Slávia na to šla přes Káďovu matku, kterou prý delegace navštívila přímo doma. Nic netušící matka neměla nic proti tomu, aby si syn šel zakopat na Slávii. Aby si to pojistili, vzali slávisté sebou Káďovi kopačky.
12: Až zásah bratra a sehnání nových kopaček zajistilo Spartě legendárního záložníka.
13: Nějakou roli v tom určitě hrál i fakt, že Káďova matka pak provozovala na stadionu Sparty kantýnu.
11: Takže místo pravidelných obědů nabídli rovnou celou hospodu.
12: Tak nějak.
11: No a nějaké další přestupové strategie? Sparta versus Slavia?
13: Ano, různé. Například Jana Koška, nejlepšího slavistického střelce, získala Sparta na jeden rok díky tomu, že mu náhle zemřeli oba rodiče.
12: Dar mecenáše mu umožnil dostudovat, ale s podmínkou, že bude hrát za Spartu.
13: Po roce se zase vrátil do Slavie.
11: To jsou hodní ti Spartané, že mu takhle pomohli.
13: Ano, to byl jistě jejich cíl.
12: No, slávisté zase uměli využít v přetahované své kontakty v lepší společnosti.
11: To zní skoro jako příběh z červené knihovny.
12: Možná červeno-bílé. Spartianský útočník Jan Vaník v roce 1916 náhle přišel o otce.
13: Ubohý chlapec musel opustit gymnázium, vzdát se svého snu o studiu architektury a jít do učení na malíře pokojů.
12: Leč vedení Slávie využilo svých kontaktů a zajistilo mu dobře honorované místo v zemské bance. Konec příběhu.
13: Spartě nakloněné noviny Právo lidů o tom pak napsali.
14: Činovníkům Slávie je hračkou udělatí z malířského pomocníka Spartana bankovního sluhu slávistu. Buržuistický klub si nedokáže vychovat vlastní hráče a proto trancuje druhé kluby.
11: Ta vášeň. Přiznávám, že ji rozumím jen spola, ale fascinuje mě.
13: Fascinující je zejména, jaké podoby na sebe dokáže vzít.
12: A kam až dokáže zajít?
11: A kam?
12: Do slávistické i spartianské rodiny patřilo mnoho osobností, které se proslavily mimo Kopanou. Mám teď na mysli fotbalovou minulost jednoho z významných politiků první republiky, vlastně budoucího prezidenta.
11: Beneše?
13: Edvard Beneš hrával za slávistickou juniorku.
12: Dle pamětníků nevynikal ani tak technikou, jako mrštností a houževnatostí. Brázdil hřiště jako malý štírek.
13: Při jedné skrumáži před brankou mu kdosi zlomil holení kost.
11: No neříkejte mi, pánové, že dohrál se zlomenou nohou.
12: To ne, omdlel.
13: Ale co myslíte, že byla jeho první věta, když se v nemocnici probral?
11: Vyhráli jsme.
13: Přesně tak. Vypadá to, že té fotbalové vášni začínáte rozumět. Mm.
12: Zlomenina měla ovšem horší následky. Protože se provalilo, že hraje Kopanou, přišel o stipendium, cituji, pro fotbalovou nekázeň.
13: Odmaturoval doslova s odřenýma ušima. Ale kdo myslíte, že stál v bráně Sparty během první světové války až do roku 1922?
11: A to vím. Vlasta Burian. A jak chytal?
12: Velmi dobře. Střely do šibenice, tedy do horního rohu branky, vychytával snadno. Po zemi to bylo horší.
13: Zřejmě chvíli trvalo, než se vytáhlý golman složil na trávník.
11: A co derby? Hrál derby?
12: Pětkrát, třikrát odcházel jako vítěz.
13: A dvakrát dokonce uhájil čisté konto.
12: Jeho vášeň pro fotbal byla nepopiratelná.
13: Rok 1915. Sparta hraje nerozhodně s Unionem Žižkov.
12: V době, kdy zápas končí, začíná

0: V brance Sparty slyšet potlesk bariér, to bylo pro mne větším požitkem, než kdyby mě každé nedělní odpoledne zanesli v kabaretu Vavřínovými věnci.
1: Když už se bavíme o období první republiky, jak na tom byla Sparta a Slávia v počátcích samostatného státu?
2: Sparta dobře. V poválečných letech vzniklo ono známé sousloví Železná Sparta.
1: Mm-hmm. A Slávia měla také nějaký přídomek?
2: Nevím o tom.
3: Slávia ve střední Evropě neměla sobě rovného v prvních letech 20. století. Zlatá éra Sparty zase nastala po válce.
2: Možná v tom měly prsty i akvizice trenérské.
3: Ano, za úspěch Slávia mohla snad vděčit dědkovi.
1: Prosím?
2: Skotský fotbalista a trenér John Madden, přezdívaný dědek. Slávističtí funkcionáři si pro něj zajeli až do Glasgow, kde dřív hrával za slavný Celtic.
3: Usadil se v Praze a trénoval Slávii celé čtvrtstoletí až do roku 1930.
2: A zavedl do českých zemí moderní tréninkové metody.
1: Tak to mě zajímá. Jaké?
3: Možná to svědčí spíš o způsobu tehdejší hry, ale proslavil se zejména rychlým léčením výronů v kotnících. Prý si vyráběl své vlastní speciální masti. Zavedl také masáže a základy fyzioterapie.
1: A co Sparta? Měla také trenéra z ciziny?
2: Měla. A právě on se stal spolutvůrcem onoho přídomku Železná.
3: Byl jim kapitán londýnského arzenálu Johnny Dick. V roce 1919 ho Sparta přetáhla z německého DFC.
2: Trénoval pak na Letné 9 let.
3: Pod jeho vedením Sparta porazila Barcelonu, Norimberg, Celtic Glasgow, tehdejší nejlepší mužstva Evropy.
2: Ve svém týmu tehdy měla mnoho hráčských osobností. Vedle Kádi Peška třeba ve spartianském dresu řádil holohlavý útočník s knírkem Antonín Janda, přezdívaný Očko.
3: V italských novinách v roce 1920, po zápase, ve kterém Sparta rozdrtila Janov 8-0, o něm napsali toto. Dovolte mi mírný italský nádech.
1: No prosím.
0: V útoku Sparty řádil jako výbušná hmota divý muž Janda. Je to fotbalista, který by asi u nás nebyl dlouho naživu, kdyby totiž v barvách našeho klubu dělal někdo takové střelecké zázraky jako včera Janda, pak by ho nadšení diváci určitě radosti umačkáli. Janda je smršť! Brankář bezvládně pádá na zem, když se před ním zjeví tento bezvlasý fenomén a vstane pak jen proto, aby mohl vylovit míč ze sítě.
1: Vypadá to, že Sparta měla v derby navrch.
3: Po válce ano, ale na konci 20. let začala nabírat na síle také Slavia.
2: Do týmu například přišel vynikající střelec Antonín Puč.
3: Jeho specialitou byly ostré falšované střely z těžkých úhlů.
2: Slavné byly jeho half volley.
1: Co?
3: Odkop míče těsně po dopadu na zem.
2: A zejména šajtle.
1: Cože?
3: Fotbalový kop z falší.
2: No, říkalo se jim pučovky.
3: A shodou okolností za Slávii začal chytat legendární brankář Plánička.
1: Shodou okolností.
2: Původně trénoval ve Spartě, ale kvůli malé výšce ho nechtěli. Tak šel do Slávie.
3: Kde chytal jako jednička Jaroslav Cháňa. Toho ale zrovna srazila tramvaj a musel do nemocnice.
2: Takže Plánička zaskočil na zájezdu do Vídně a zazářil.
3: A začala jeho slávistická kariéra.
1: V průběhu 20. let se tedy síly vyrovnávají.
3: Fotbal se stává masovou zábavou s týmy profesionálů.
2: V roce 1925 se začala hrát takzvaná asociační liga, což je vlastně začátek profesionální soutěže v Československu.
3: Na evropské úrovni se od roku 1927 hrál středoevropský pohár.
2: Což je vlastně předchůdce dnešních evropských pohárů.
3: Prvního ročníku se zúčastnili Rakousko, Maďarsko a Jugoslávie.
2: Za Československo Slávia a Sparta, která v něm zvítězila.
3: Také fanouškovská základna se ve 20. letech vyvíjela.

0: od pošeptávajících pánů v oblecích se posunula k divoce fandícímu davu, který už vykazuje jisté náznaky fanatičnosti.
1: Na plesech a večírcích fotbalových klubů se vyhlašovaly královny faninek a králové fanoušků. V roce 1926 byl zvolen králem fanoušků časopisu Star slávistický fanda Jindřich Crha.
2: No, zdá se mi, že tehdy už šlo o hodně.
0: To je otázka názoru. Každopádně si to mnozí mysleli.
1: A vztahy pražských S byly stále vyhrocenější. Možná tomu pomohl i fakt, že na sebe v podstatě pokřikovali přes plot. Oba kluby v té době sídlili na Letné.
0: Zápasy se často měnily spíš ve válku. Cílem jaksi nebyla oslava fotbalu plná vytříbené techniky a výjimečného umu. Spíš prostě jen porazit soupeře jakýmkoliv způsobem.
2: Trochu mě mrazí v zádech.
0: A právem.
1: Derby v roce 1931 se zapsalo do dějin.
0: 50 faulů.
1: 5 výronů.
0: 1 otřes mozku.
1: 1 zlomená noha. Nejhorší jatka v dějinách pražských derby.
0: A víte, co je na tom nejzábavnější?
2: To tedy nevím.
0: Byl to pohár dobročinnosti. Hrálo se ve prospěch úrazového fondu.
2: Tak tomu říkám ironie.
1: Po té řezničině kluby přerušily vzájemné styky.
0: Jestli se nepletu, Slávia kvůli dění na hřišti dokonce podala trestní oznámení.
1: Nenávist mezi fanoušky obou táborů už dosáhla takového vrcholu, že to i samotným činovníkům přišlo poněkud za hranou. Ale příští sezónu bylo derby proti očekávání neobvykle slušné.
0: Zástupci obou klubů se po zápase sešli a vydali dokonce smířlivé komuniké.
2: Ne.
0: Ano.
1: Zástupci SK Slavia a AC Sparta ve snaze přispěti ke zvýšení úrovně naší Kopané se dohodli 26. dubna 1932 o všech otázkách hospodářských, zejména o přestupech hráčů, o společných podnicích a společných zájmech vůbec. Tímto je definitivně urovnáno nedorozumění mezi oběma kluby, které loni vedlo k přerušení přátelských styků.
2: Bravo! Více takových prohlášení?
0: No, prohlášení je jedna věc a realita druhá. Řevnivost mezi Spartou a Slávií pokračovala. I když přišly okamžiky, kdy najednou jakoby všichni na odvěkou rivalitu zapomněli.
2: Někdo je takzvaně postavil do latě?
0: Dá se to tak říct.
1: V roce 1934 se hrálo mistrovství světa v Itálii, kde poprvé startoval i československý tým.
2: A ten tým byl složen ze Spartanů a slávistů?
1: Téměř výlučně.
0: A kopalo jim to dohromady skvěle.
1: Vyřadili postupně Maďarsko, Švýcarsko a v semifinále výběr Německa.
0: Který zdravil nadšené publikum hajlováním.
1: V brance se překonával slávista Plánička.
0: Spartan Nejedlý byl zase z 5 góly nejlepším střelcem mistrovství.
1: Ve finále Čechoslováci narazili na domácí Itálii.
0: 45 tisíc diváků v ochozech, včetně Mussoliniho ve své loži.
1: A Spartané se slávisty se do toho pouští a hrají skvěle. Dokonce vstřelí úvodní gól.
2: To bych chtěla vidět.
0: To už asi možné nebude, ale můžete to slyšet. Tentokrát tu máme autentický komentář legendárního rozhlasového reportéra Josefa Laufra.
3: Jeho mistření má čambal, prohazuje na puče, Puč dobře obchází Alemandio. Vedeme 1-0. Puč má branku, výborně, Tondo. V 25. minutě vede Československo 1-0. Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě sexy. Teď, kdybyste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách raněn, ránu dostal do hlavy. Teď obešel dva Italy a vstřelil kombi mu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku. V 26. minutě vedeme 1-0, už proveden výkop a Italové teď přirozeně, že půjdou do toho.
2: A vyhráli jsme.
1: My?
2: Vidíte, už jsem asi chycená.
0: Nevyhráli.
1: Skončilo to 2-1 pro Itálii. Říká se, že rozhodčí nadržoval domácím.
2: Ne.
0: Ano. Říká se, že rozhodčí dokonce hlavičkoval proti Čechoslovákům.
1: Říká se, že Plánička to dohrával se zlomenou rukou.
0: Říká se. Jak to bylo doopravdy, nejspíš přesně nezjistíme. Že ale rozhodčí nadržoval Italům je docela pravděpodobné.
1: Ale co na tom? Po návratu byli českoslovenští fotbalisté vítáni nadšeným davem na Staroměstském náměstí jako vítězové.
2: To hajlování v Itálii mi připomnělo, že už jsme téměř na konci období, kterému se věnujeme, tedy první republiky.
1: Je to tak. Blíží se druhá světová válka a to už je zase jiný příběh.
0: Těsně před válkou do Slávie nastoupila jedna z legend československého fotbalu. Pepi Bican.
2: Moment, to jméno znám.
1: Rakušan, ale syn českých rodičů. Na mistrovství světa hrál ještě za Rakousko, ale pak ho to táhlo do Čech.
0: Velká škoda, že svá nejlepší léta strávil ve značně okleštěné protektorátní lize.
1: A za československou reprezentaci hrál nakonec pouze 14krát.
2: No, a jak to tedy dopadlo? Kdo byl lepší na konci první republiky? Sparta nebo Slávia?
0: Vlastně to byla plichta.
2: Prosím?
1: No, v podstatě remíza.
2: Aha.
1: Co se mistrovských titulů týče, 10krát slavila Slávia a 10krát Sparta.
0: Jen jednou v roce 1928 narušila tuhle hegemonii Viktoria Žižkov.
2: Takže remíza. To asi znamená, že se musí hrát dál.
0: Tak nějak.
4: Čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, č

0: Tak to byla repríza další části cyklu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který měl také režii. Dramaturgie Kateřina Radhouská. Nejen tento díl, ale i další si můžete opětovně poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde také najdete použitou literaturu.
1: Meteor na Dvojce. Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo věstonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
2: na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Ve 2 ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
6: A jsou kamery. Svědci z okolí.
7: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
8: Proč se vrátil?
5: To jsme se slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek? Další skoro mrtvá ženská.
9: Co když se ale někde stala chyba?
10: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
9: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle 2 holky.
1: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
2: Radioservis představuje
11: audioknihu Pastvina zmizelých.
12: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
11: Kam se poděli?
13: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
11: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
13: Je to pěkně zamotaný.
11: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
14: V pravidelném podvečerním čase se na Dvojce scházíme nad písničkami od srdce, pro duši a pro uši. No a moc si vážím toho, že jste napříjmu. Digitální hodiny tady v pražském studiu na Královských Vinohradech právě ukazují 18 hodin, 33 minuty, 31 vteřina a je pátek 21. srpna, navíc v Praze lije jako z konve a dnes si připomínáme 58. výročí okupace, tedy vpádu vojsk Varšavského paktu do někdejšího Československa. Proto budou dnes v tomto pořadu znít výhradně domácí nahrávky. Nadějné pražské jaro, radostná atmosféra, úžasného uvolnění a všeobecný rozkvět prakticky všech oblastí života tehdejší společnosti, to všechno ale mělo vzít záhy za své s příchodem normalizace. Písničky, které dnes uslyšíte, vznikaly v průběhu roku 1968, v měsících před okupací i po ní. Jsou to tedy písničky naděje i zrady. No a navíc mají dnes svátek Johany, který žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 4461. Johana je křestní jméno s mužskou formou Johan a pochází stejně jako jména Jan a Jana z hebrejského jména Jochanan, což znamená Bůh je milostivý, milosrdný. Já znám ale jenom jednu Johanu, a to Tesařovou, herečku ostravského divadla Petra Bezruče a potom pražského národního divadla. Nicméně ke všem dívkám a ženám tohoto jména letí z Dvojky v tomto okamžiku sváteční blahopřání a při poslechu poslední série vzpomínkových nahrávek tohoto týdne, tentokrát výhradně domácích a z roku 1968, vám ze studia v Praze na Královských Vinohradech dobrý zvuk přeje Miloš Skalka.

0: Hrajeme si písničky, které vznikly v roce 1968. Roky s osmičkou na konci sehrály v historii naší země významnou úlohu. Jde o roky 1918, 1938, 1948 a 1968. S výjimkou roku 1918, kdy skončila první světová válka a vzniklo samostatné Československo, jsou však tato osmičková výročí veskrze nešťastná, i když monarchisté považují za nešťastné výročí i rozpad Rakouska-Uherska. My si dnes na dvojce připomínáme výhradně písničky, které vznikaly v roce 1968. Patří mezi ně i docela obyčejná píseň, což je skladba Karla Černocha a Pavla Žáka, pro kterou prvně jmenovaný vyspíval v autorské soutěži druhdy velice prestižního československého hudebního festivalu Bratislavská lira Stříbro. To bylo v roce 68 a po začátcích s několika big beatovými skupinami, jakými byly Karkulka, Komety a Donald, se mimořádně pěvecky disponovaný a žánrově rozkročený Karel Černoch v letech 66 až 68 konečně naplno prosadil ve spolupráci s vlastní skupinou Juventus a stále výrazněji si začal uplatňovat také jako autor. Nahrávka soutěžní lirovky, tedy docela obyčejné písně, vznikla na jaře roku 1968 ve studiu Davice, kde se o hudební doprovod postaral Karel Krautgartner se svým orchestrem a tahle písnička také naše dnešní hudební setkání otevřela. Přerovský rodák, zpěvák, skladatel, textař a kytarista, zesnulý Pavel Novák, absolvoval v roce 1967 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval kombinaci biologie a tělesná výchova. Zpívat ale začal s přerovským Dixielandem a v roce 1964 spolu zakládal skupinu Synkopa, ve které působil jako hlavní zpěvák a kytarista. A s tou také pořídil první sérii rozhlasových nahrávek, ve kterých se uplatnil také jako nápaditý autor. Po návratu z vojny v roce 1967 Pavel Novák založil skupinu Vox, se kterou potom během 10 let nahrál většinu svých úspěšných skladeb, včetně vlastní písničky Chodím. Její nahrávka vznikla se skupinou Vox na konci září roku 1968 ve studiu Davice.
1: Chodím.

Chodím, to byla vzpomínka na přerovského rodáka Pavla Nováka. Samozřejmě nahrávka z roku 1968. Skladba Píseň pro mne, kterou Václav Neckář natočil v roce 1968 pro televizní pořad Zvědavá kamera a která po srpnových událostech zazněla pouze jednou, se nyní po téměř 6 desetiletích vrátila, a to v podobě videoklipu s původním vokálem zasazeným do současného aranžmá. Pamatuju si, že jsme natáčeli v září roku 68 na Staroměstském náměstí, vzpomíná Václav Neckář. Text napsal Ivo Fischer, hudbu složil Jan Neckář, což byla vůbec první písnička, kterou kdy pro svého bratra napsal. Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích, říká Václav Neckář. Na kytaru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince zaskočil Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička, obava z doby, co bude dál. A přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění. Na starém magneťáku Sonet Duo jsem měl několik demonahrávek, dodává Jan Neckář, a Ivo Fischer si k otextování vybral právě tuhle. Já jsem o tom vlastně ani nevěděl, protože se naše divize zrovna stěhovala z Milovic do Topolčan. Konec citátu. Na písničku Postupem let zapomněl i sám Václav Neckář. Objevila se až nedávno při natáčení televizního dokumentu a její poselství opět rezonuje, no a tak vznikl nápad skladbu oprášit a vrátit ji posluchačům. Díky moderním technologiím se podařilo z původní nahrávky uchovat zpěv Václava Neckáře a zasadit jej do nového aranžma, na kterém se podíleli Jan Neckář a skupina Bacily. Píseň tak získala moderní zvuk, ale zachovala si emoce, které jí Václav Neckář vtiskl ve vzrušené atmosféře roku 1968.

0: Píseň pro mne Václav Neschář v rekonstruované nahrávce ze září roku 1968. Průkopník původní české big beatové písničky, pražský rodák, dnes podruhé s nejfrekventovanějším českým příjmením Novák, to je zpěvák a skladatel Petr Novák, který začal v roce 1963 vystupovat s původně amatérskou skupinou George and Beethovens. A v téhle spolupráci vznikly také první původní písničky, z nichž Já budu chodit po špičkách se díky rozhlasové houpačce manželů Mirky a Jiřího Černých stala Novákovým prvním hitem. V letech 65 až 67 zpíval Petr Novák přechodně s Flamengem, ale potom už se vrátil ke své původní skupině a té zůstal věrný až do konce svého života. S textařem a současně kamarádem z dětství Ivem Plickou bydleli svého času v Legerově ulici v centru Prahy jako kluci v bytech na stejné chodbě, napsal své největší hity a Klaunova zpověď patří k těm nezapomenutelným. Petr Novák ji naspíval za doprovodu skupiny George and Beethovens ve studiu Smečky nedaleko Václavského náměstí, kde měl jinak domovské právo filmový symfonický orchestr.
1: Srdcovky od dvojky.

Klaunová zpověď Petra Nováka a skupiny George and Beethovens. Písničku You Don't Own Me, ty mě nevlastníš, uvedla poprvé ve známost newyorská rodečka Leslie Gore, která se svou nahrávkou obsadila na přelomu let 63-64 shodně druhou příčku rozhodujících amerických singlových žebříčků hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Music Vendor. Na naší straně Atlantiku písničku pohotově převzala do svého zpěvníku anglická zpěvačka Dusty Springfield, zatímco s českým textem Zdeňka Borovce skladbu pod názvem Cesta končí naspívala v roce 1968, tedy smírnou prodlevou od vzniku originálu, Eva Pilarová. O hudební doprovod ve studiu Davice se tehdy postaral orchestr Karla Krautgartnera pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby a doprovodnými vokály přispěl sbor Jiřího Linhy.

0: Eva Pilarová a Cesta končí, ale naše cesta za písničkami z roku 1968 samozřejmě zdaleka nekončí. Navíc se nám blíží 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 58 minut, k tomu 10 vteřin, přesně dvojka vysílá živě. Mezi nahrávky skladeb, které vznikly v roce 1968, patří i ta, která dostala název Zpívám si pěseň. Bratislavský rodák, zpěvák a skladatel a kytarista Pavol Hamel je sice vystudovaný právník a ekonom, ale v obecném povědomí žije samozřejmě jako zpívající autor. V roce 1963, tedy před 63 lety, spolu zakládal skupinu Prudy, která hrála zprvu převzaté skladby, ale od poloviny 60. let se stále častěji zaměřovala na původní repertoár. A v roce 1967 s příchodem hráče na klávesové nástroje Mariana Vargy začali hrát původní kompozice v repertoáru skupiny Prim. No a zpívám si pěseň, to je jedna z nich. Její slova napsal básník, překladatel a dramatik Rudolf Skutálek, který se výrazně podílel na průlomovém albu skupiny Zvonky Zvoňte a v době normalizace působil jako redaktor československé redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Nahrávka Pala Hamela a skupiny Prudy vznikla v bratislavském rozhlasovém studiu v polovině února roku 1968.
1: Len aby som si chvíľu ukrátil, preto si pieseň spievam. Koľko mincí som na ňu utratil, to nikto nepovie vám.

0: A preto si pieseň spievam. Palo Hamel se skupinou Prúdy v rozhlasové nahrávce z února roku 1968. Do doby svých ostravských začátků nás v následujících minutách vrátí vzpomínka na Hanu Zagorovou, která v roce 1969, kdy jí bylo 23 let, promovala na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, kde studovala herectví. Už v době středoškolských studií ale začala z podnětu hudebního dramaturga a skladatele Františka Trnky zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem, který vesměs řídil skladatel a aranžér Drahoslav Volejníček. No a právě v téhle spolupráci vznikly v interpretaci Hany Zagorové nahrávky náročnějších písní jako Mrtvá láska, Obraz smutný slečny nebo Poslední šantán. Kapelník Drahoslav Volejníček je autorem melodie, kterou textář Jan Růžička nazval Obraz smutný slečny. Hana Zagorová tuhle píseň naspívala v ostravském rozhlasovém studiu za doprovodu tamního rezidenčního orchestru pod taktovkou autora hudby.
1: Pokoj visí obraz smutný slečny, má ruce v klíně, oči neskutečný.

0: Hana Zagorová s ostravským rozhlasovým orchestrem a obraz Smutný slečny. Judita Čeřovská se učila zpívat od dětství v roce 1957, zvítězila v soutěži Hledáme nové talenty a přijala angažmá v pražské Alhambře, kde působila až do své těžké autohavárie v roce 1959. Po dvou letech se potom do Alhambry vrátila, ale už jenom jako host, protože těžiště své kariéry přenesla do zahraničí. Díky skvělé jazykové výbavě i atraktivnímu exteriéru, především pak do západního Berlína a do obou německých států. S němčinou ostatně neměla sebe menší problém, protože její maminka byla Němka. Judita Čeřovská se u nás doma prosadila hity jako Dominiku, Je po dešti, Malý vůz, Řekni, kde ty kytky jsou, nebo Můj ideál. Skladbu Dej mi lásko naději pro ní v roce 1968 napsala sehraná autorská dvojice, skladatel Jindřich Brabec a textař Jiří Appelt. Judita Čeřovská tuhle píseň naspívala ve studiu Dejvice za doprovodu orchestru Václava Hybše.
1: Miloš Skalka,
2: Srdcovky od dvojky.
3: Už je ticho, už je klid,

Dej mi lásko, dej mi naději. To byla vzpomínka na Juditu Čezovskou. Jednou z nejčastěji nahrávaných písní Boba Dylana je příběh o tom, že odpověď vlaje někde ve větru, tedy skladba Blowing in the Wind, která si našla s českými texty cestu i na naší hudební scénu. V roce 1965 ji naspívala Judita Čezovská, která právě dospívala. Ta ji nahrála se slovy Zdenka Borovce a pod názvem Jen vítr to ví a mlčí dál. V roce 68 skladbu nazvanou Vítr to ví naspíval Valdemar Matuška s textem Ivo Fischera, no a v roce 1973 potom přibyla verze Boba Friedla, nazvaná opět Jen vítr to ví, jejíž text napsal Oskar Mann. Ale nás čeká nahrávka Valdemara Matušky ze začátku léta roku 1968, která vznikla ve studiu A v Praze Karlíně za doprovodu skupiny Mephisto a s vokálním přispěním dvojice Irena a Olga, tedy v dobách jejich společného angažmá v divadle Rokoko.

které zná. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

Vítr to ví, ten vítr, co právě začal vát. Rozhlasová nahrávka Valdemara Matušky a skupiny Mephisto ze začátku léta roku 1968. Aktuální čas máme 19 hodin, 15 minut, 57 vteřin, dvojka vysílá živě. V dnešní sestavě písniček, které vznikly v roce 1968, tedy v roce naděje a zrady, nebude chybět ani Marie Rotrová. Do doby pěveckých začátků rodačky z ostrova Hrušova neodmyslitelně patří jednoroční kurz pro zpěváky populární hudby, který vedl nenahraditelný hlasový pedagog dr. Leo Jene. Natáčení v ostravském rozhlasovém studiu s instrumentální skupinou Františka Trnky, no a o něco později potom s ostravským rozhlasovým orchestrem. V letech 65 a 66 potom spolupráce s první ostravskou rockovou skupinou Samuel, od níž Marie Rotrová přešla k souboru Majestic a posléze k Flemingu pod vedením Richarda Kovalčíka. V případě původní nahrávky skladby Stanislava Mikuše a Pavla Svobody, nazvané Jsem Bláhová, řídil Richard Kovalčík v rozhlasovém studiu tamní rezidenční kapelu, tedy ostravský rozhlasový orchestr.

0: jsem Bláhová. To byla nahrávka Marie Rotrové z ostravského rozhlasového studia. Písničku There's a Kind of a Hush, panuje to jakési ticho, uvedla ve známost anglická skupina Herman's Hermits, Hermanovi poustevníci. U jejíhož solového mikrofonu stál Peter Noon. Na začátku roku 1967 byl single skupiny Herman's Hermits na 7. místě britské singlové dvacítky a nahrávka tehdy zaujala Karla Gotta. Bylo to v dobách jeho působení v divadle Apollo, které založil spolu s bratry Jiřím a Ladislavem Štajdlovými. Pod skladbou There's a Kind of a Hush je podepsaný jako skladatel věhlasný Les Reed. S českým textem Jiřího Štajdla dostala píseň název Požehnej Bože můj a Karel Gott ji naspíval v televizním studiu za doprovodu smyčcového orchestru pod taktovkou aranžéra skladby Jaroslava Dřevíkovského.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Poženej bože můj, nahrávka Karla Gotta ze studia někdejší Československé televize. Písničku Nevidomá dívka Karel Kryl svého času věnoval z velké lásky a obdivu zpěvačce Haně Ulrichové. To ještě v jeho autorské verzi vůbec neexistovala. Hana Ulrichová píseň naspívala ve druhé polovině září roku 1968 v pražském studiu Smečky za doprovodu skupiny Bluesmen, zatímco Karel Kryl se potom ke své skladbě vrátil na konci března následujícího roku, tedy roku 1969, kdy ji naspíval v autorské verzi v ostravském rozhlasovém studiu na své album Bratříčku zavírej vrátka. No ale takhle zní Nevidomá dívka v podání Hany Ulrichové a skupiny Bluesmen.

Hana Ulrichová ve skladbě Karla Kryla, Nevědomá dívka. A v Brně, ke kterému Hana Ulrichová neodmyslitelně patří, i když se tam nenarodila, ještě chvilku zůstaneme. Čeká nás totiž tamní legendární skupina Synkopy 61, která vznikla ještě o rok dříve, než inzeruje v názvu. V roce 1960 ji totiž založili zpívající kytarista Petr Směja, zpívající bubeník Jiří Rybář a houslista Pavel Pokorný, ke kterým se o něco později přidali basový kytarista Jan Čarvaš a klávesista Pavel Smilek. Ve spolupráci Oldřicha Veselého, který ještě v té době ale ve skupině nepůsobil, a textaře Františka Jemelky, vznikla skladba, se kterou je skupina Synkopy 61 neodmyslitelně spjatá. A to navzdory tomu, že už jsou oba autoři písně napravdě poží, tak jejich píseň a její poselství žije dál. Nahrávka vznikla ve studiu 1 brněnského rozhlasu v prosinci roku 1967 a k posluchačům se potom dostala v roce 1968. Tak ještě název Válka je vůl.

0: Válka je vůl, brněnská skupina Synkopy 61. S okupací Československa v roce 1968 jsou neodmyslitelně spjaté především tři písně. Modlitba Marty Kubišové, Bratříčku zavírej vrátka Karla Kryla a Běž domů Ivane, zpívajícího autora Jaromíra Vomáčky. První dvě z něj, a to nejen v těchto dnech, v éteru často, a třetí jmenovaná nás právě teď čeká. Skladatel, pianista, kapelník a příležitostný zpěvák Jaromír Vomáčka začínal jako korepetitor Pardubického divadla. Doprovázel na klavír vokální kvartet Lišáci, s vlastní skupinou působil v divadle Na zábradlí a hrál na piano v laterně Magice. V dobách manželství s Ivetou Simonovou složil zásadní hity jejího zpěvníku, mimo jiné písně Já jsem zamilovaná, malá černá kočička, Zhasněte lampiony, Když se na mě můj milý zlobí, Šel chlapeček na procházku, Dříve než rozkvete kvítí, a taková to byla velká láska, komponoval také pro Milana Chladila, Josefa Zímu, Rudolfa Cortéze, Václava Neckáře nebo Karla Štědrého. Hudbu i text písničky Dobře míněná rada s podtitulem Běž domů Ivane si Jaromír Vomáčka napsal sám a písničku svým svérázným způsobem naspíval v rozhlasovém studiu za doprovodu orchestru, který řídil jeho hudební souputník Sláva Kunst. Když potom písnička zazněla v populární Houpačce manželů Mirky a Jiřího Černých v rozhlasové premiéře a pod krycím názvem Nezapomeň si tady klobouk, znamenalo její odvážné zařazení do vysílání současně zákaz celého mimořádně oblíbeného rozhlasového cyklu i jeho tvůrců. Písnička si potom od té doby žila vlastním životem na magnetofonových páscích a na kazetách a na diskách oficiálně vyšla až po listopadové revoluci roku 1989.
1: Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míň.

0: Hej, nikdy.
1: Dobře míněná rada a už se nevracej nikdy. Písnička známá pod sloganem Běž domů Ivane a autor Jaromír Vomáčka. Skladatel, aranžér, hráč na klávesové nástroje, dramaturg a producent Bohuslav Ondráček přivedl Martu Kubišovou spolu s Václavem Neckářem v roce 1964 z plzeňského divadla Alfa do pražského Rokoka ve spolupráci s textařem a libretistou Pavlem Vrbou a v kongeniální interpretaci Marty Kubišové vznikla uhrančivá nahrávka písně Lampa, která je trvalou ozdobou jejího zpěvníku.

Marta Kubišová a její Lampa, to byla skladba Bohuslava Ondráčka s textem Pavla Vrby. V dnešním vydání písniček Od srdce, pro duši a pro uši znějí výhradně domácí nahrávky z roku 1968, tedy z roku naděje a současně zrady. Zpěvák, hráč na kontrabas a na basovou kytaru, kytarista, houslista a skladatel Antonín Gondolán se stal na konci 50. let v jedné z brněnských kaváren slibným objevem kapelníka Gustava Broma, který mu nabídl hudební angažmá. Po roce už byl Antonín Gondolán v Praze, kde se stal nejprve hostem Studia 5 Luďka Hulana, hrál v Semaforu a v divadle Na zábradlí, aby se v polovině 60. let stal členem divadla Apollo a v roce 67 absolvoval spolu s dalšími hudebníky divadelní kapely angažmá Karla Gotta v Las Vegas. No a protože krev není voda, po návratu se připojil ke skupině svých bratrů, která se právě v té době formovala a ke které se později přidala jako zpěvačka také sestra Věra. Spolu s bratrem Františkem složil Antonín Gondolán melodii písničky, kterou autor textu Petr Rada nazval Čekej a neplakej, zatímco Antonín Gondolán píseň naspíval jako člen skupiny bratří Gondolánů na začátku listopadu roku 1968 jako solovku v suprafonském studiu Mozarteum.

Čekej a neplakej. Antonín Gondolán se skupinou bratří Gondolánů v autorské nahrávce Z podzimu roku 1968. Rocková skupina The Rebels vznikla v létě roku 67, kdy ji založili zpěvák a hráč na doprovodnou kytaru Jiří Korn a zpívající baskytarista Svatopluk Čech. Solovým zpěvákem skupiny se potom stal Josef Plíva. Hned na podzimní premiéře zabodovala skupina Rebels dokonalou interpretací vokálně náročných skladeb a z prvního československého beatového festivalu roku 67 si odnesla cenu Objev roku. Ve spolupráci s orchestrem Václava Zahradníka vzniklo pozoruhodné album Šípková růženka. Na jehož první straně byl monotématický blok původních písní s pohádkovými náměty, na druhé potom převzatý repertoár, třeba od skupin The Mamas and the Papas a The Bee Gees. Součástí zmíněné české pohádkové série byla i skladba Václava Zahradníka, která s textem Michála Prostějovského dostala název A zazvonil zvonec. Nahrávka, kterou si poslechneme, vznikla na konci září roku 67-68 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlině, kde své síly spojili skupina The Rebels právě s orchestrem Václava Zahradníka. No a nahrávkou písničky A zazvonil zvonec také skončí dnešní setkání s nahrávkami z roku 1968, tedy z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii. Ale 21. srpna svět opravdu v pořádku nebyl, tak na to nezapomínejme. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím. Po pět podvečerů všedních dnů příštích 3 týdnů s vámi bude v tomto pořadu trávit čas kolega, moderátor, disc jockey, hudebník a zpěvák Pepa Melen, protože já jsem vyslyšel volání po dovolené. Tak tedy šťastnou ruku při výběru písní, Pepo. No a vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, přeju krásný letní víkend. Hlavně zdraví a ať vás život baví. Na naše další setkání v září se už teď těší Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Bratři Brouci v podání Vlastimila Brodského. No a kolem 20. hodiny si povíme pár slov o našem večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Představte si, že čepice, které si brouci Baňka s Korálkem uložili na půdě, sežral mol. A oni právě potřebují něco na hlavu, aby na sluníčku nedostali úžeh. Nic na plat, budou se muset vydat do města do módního salonu. Víc už vám neprozradím. A radši si s vámi poslechnu pohádku Červené klobouky. Tak honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Jednou ráno vylezl korálek před práh, podíval se na slunce a řekl, tak mám dojem, že bychom si měli koupit klobouky. Červené, samozřejmě, abychom nedostali úžeh. No co ty na to, Baňko?
1: No, zavrtěl se Baňka a vyštrachal se za bráškou. No.
0: Co je to? No. Jak to no? Nechápal korálek.
1: Zkrátka no. No je no, vysvětlil Baňka. Tím myslím, že jaksi ty klobouky by byly dobré, ale že je taky mít nemusíme. Máme přece na půdě starý čepice, takže ušetříme. A Baňka se otočil a klusal na půdu. Jenže sotva je přivlekl z půdy, vypadl z nich mol jak husa a z čepic zbylo jen zválené pápěří, jak tam mol pochrupoval a mastné drobky, jak tam hodoval.
0: Na tohle, poděsil se korálek, on nám snědl čepice?
1: On je snědl, vyjevil se Baňka. Nemohl hned pochopit, že by takové stvoření zbaštilo dvě důkladné broučičí čepice.
2: Lakomci, hádrníci, pometla, vyjel na ně probuzený mol. Naděláte kraválu kvůli dvěma špinavým umolousaným čepicím, tak si je příště sněste sami vy, vandráci.
0: A hnal se odtud, ale ještě od lesa volal,
2: a byli hořky, abyste věděli.
1: No to mě teda podrž, řekl Baňka, když se trochu zpamatoval. To tedy nevím, jak se mám zachovat. Když je někdo hrubián a uličník, tak ho trochu tento žáno proženu. To já se nedám, ale něco takovýho. Vždyť mě je z toho, jako bych to nebyl já. No podívej se, korálku, jsem to vůbec ještě já.
0: A Baňka se mlátil pěstičkami do hrudi, až to dunělo. A korálek kýval nešťastně hlavou.
2: Jo, jsi to ty, bratře Baňko.
0: A potom se vydali do města pro klobouky. Letěli a letěli, až uviděli pod sebou obchody a stánky s limonádou, kde vyšňořené vosičky pily šťávu brčkem a drželi koketně malíčky ve vzduchu. A byly tam trafiky a hospoda a salóny a obchody s hrnci a byla tam pošta a čistírna a holírna, ale bratři brouci zamířili rovnou tam, kde byl nápis módní salón, klobouky a doplňky.
2: Tink!
0: Udělal zvonek ve dveřích a už před nimi stála elegantní pernatuška a tázala se, cože si pánové přejí.
1: Klobouky, řekl Baňka.
0: Korálek řekl,
2: červené.
0: A paní pernatuška hbitě vylezla po schůdcích až ke stropu a schodila dolů dvě krabice. A když je otevřela, uviděli bratři brouci dva krásně světle červené klobouky. Klobouky jako ohnivý vlčí mák či jako kvítek drchničky. Baňka s korálkem si je nasadili na hlavu a vypadali v nich báječně. Tak měl Baňka klobouk s pérem a korálek s peříčkem a jak šli ulicemi, každý se za nimi otáčel v radostném údivu. A jedna malá muška si je hned vyfotografovala prý do novin, že to bude veselý obrázek.
1: Vidíš, jak se všem líbíme, vypínal hlavu Baňka a korálek se jen šťastně usmíval a pohupoval se v křesílku.
0: Jenže najednou přišly mraky, přihnal se větrný vír, strhl jim z hlavy červené klobouky a odhodil je vysoko do vzduchu.
2: Uletí, uletí nám,
0: vykřikl korálek a Baňka taky.
1: Uletí, honem za nimi, honem.
0: A už lezli na schůdek, zapnuli bzučák, nahodili poleták a letěli.
1: Tamhle jsou, supěl Baňka.
0: Ale už se nořili do mraku prachu a do mraku pilu a když se konečně vybatolili a protřeli si oči, bylo po větru a po stínu, slunce zase jásalo a po kloboucích nebylo ani vidu, ani slechu.
1: Kde můžou být, brblal Baňka, vždyť byli pořád před námi.
0: A v tom je uviděli, zářili dole pod nimi a bratři brouci se snesli na zem a přistáli vedle nich. Jenže spod klobouků se na ně někdo dívá. Nějací mrňaví naháči, boubelatí jako soudky, sedí tu vedle sebe a každý z nich má na šešuli jejich klobouk.
1: Co teď?
0: Baňka ztratil řeč a Korálkovi se údivem otevřela pusa.
3: Helejte, strejčci, volali ti dva drobečkové, my máme klibouky. My máme hezký klibouky. My je máme.
1: Ho, ho, ho, ho, ho. Počkat, spustil na ně Baňka. Jen pěkně pomalu. Za prvé se neříká klibouky, ale klobouky. A za druhé, kde pak jste je vzali? Ha? Ha?
3: Nám je dal mrak? Smála se děťátka.
1: A co pak jste zač?
0: Ptal se mrzutě Korálek. Bylo mu hloupé ty klobouky prostě děťátkům sebrat a jít pryč. A drobečkové řekli,
3: my ještě nevíme, co jsme. My jsme teprvá semínka. Ale bába babočka povídala, že z nás budou nějaký stromky. Teďko se to uvidí, protože teďko určitě porosteme. Když máme ty klibouky, že jo?
1: Že by z nich byly stromy, šeptal Baňka a Korálek krčil rameny.
3: To víš, bráško, všecko je možný. Sebereme jim klobouky a oni nevyrostou.
0: A pak se rozhodl,
3: já jim, Baňko, svůj klobouk nechám. Nevím, jak ty, ale já jim ho nechám, i kdyby z nich měla vyrůst jen lebeda.
0: A Baňka řekl,
1: a co myslíš já? Přece si nevezmu na svědomí, že tady mohlo něco vyrůst a kvůli mě nevyrostlo. No to si na svědomí nevemu.
0: Tak se bratři brouci vrátili domů bez klobouků. A když jim novinová služba přinesla noviny, složili si z nich papírové čepice. Však proti slunci docela stačili a měli zas tu výhodu, že se dali ve stínu rozložit a číst. Jak přišel večer, sedli si na zásep, rozložili si noviny a dívali se na obrázek. Byla tam jejich fotografie, jak je mužka ve městě vyfotografovala a pod tím bylo napsáno dnes k nám zavítali z venkova dva bratři brouci a svými červenými klobouky vzbuzovali po celém městě smích a veselí.
1: No tak to vidíš, pobrukoval si Baňka. Dostali jsme se do novin.
3: A co semínka? Rostou?
0: Ptal se Korálek a Baňka odpovídal,
1: to se ví, už jsou zase o kus větší. Zrovna včera jsem šel okolo, ale moc pěkně nám, bráško, rostou.
0: A co bylo dál? O tom si budeme vyprávět zítra. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví. Přeju pěkný páteční večer z dvojky. Lež je vždycky o krok před pravdou. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin tady bude premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět jsme se sešli jednak u mikrofonu, jednak u přijímačů, abychom společně podnikli další výlet do naší historie. Jsme rádi, že jste se dostavili v plném počtu. My jsme též kompletní. Jsou se knižně inspirováni Petrem Horou Hořejšem a režírováni Jaromírem Ostrým vás po klikaté cestě dnešní 687. schůzkou budeme doprovázet ve složení
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor seriálu Josef Veselý. Název dnešních toulek vám možná napoví, které ze sporných kapitol našeho národního obrození se začneme dotýkat.
2: Lež je vždy o krok před pravdou.
1: Tuto myšlenku vyslovil spisovatel, který věděl, co říká. Jmenoval se Eric Arthur Blair, ale celý svět ho zná jako George Orwella.

0: Děkanský kostel svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem.
1: Ano, tak to je místo činu. A čas?
0: Úterý 16. září 1817. roku.
2: Bylo ještě léto, jeho poslední dny, kterému se říká babí léto, většinou se vyznačuje hezkým počasím.
3: I v roce 1817 takové bylo. Máme svědectví, že svítilo slunce, bylo poměrně teplo, hezky bylo i ve východních Čechách a není důvod se domnívat, že nebylo pěkně i ve dvoře Králové.
2: Ono úterý bylo jako vymalované, dalo by se říct přímo stvořené, aby vstoupilo do dějin.
1: Podle počasí dny do dějin nevstupují.
2: Tomuhle úterku se to povedlo. A právě tady.
1: Co se tu tenkrát stalo? A proč bychom se měli právě tím po tolika letech zabývat?

0: Bylo to 16. září, co jsem ten poklad v Králově dvoře našel, když jsem se přebíral ve skladu střel ještě z Žižkovy vojny ve sklepě pod kostelní věží. V koutě pod almarou jsem přitom zavadil o cosi jako papírového. Vytáhnu to, ale tuze jsem si toho nevšímal, poněvadž jsem se domníval, že jsou to nějaké latinské modlitby. Když jsme vyšli ven na schody, vidím, že je to pergamen a k mému největšímu potěšení, že to česky jest. Ano, česky. A jak soudím, jsou to nejstarší památky naší literatury.
1: Tak se to stalo.
2: Onoho úterý 16. září 1817 byl ve dvoře Králové nalezen rukopis, který byl pojmenován po místě svého nálezu.
1: A jméno nálezce? Václav Hanka.
3: Václav Hanka se narodil v Hořině vsi a narodil se v takovém roztomilém domě. I kdyby se tam nenarodil, tak věříme, že tento dům bude zachován, protože to je typická stavba, národopisná stavba z české vesnice z přelomu 18. a 19. století.
4: Vlastně taková dřevěnice, že? Z velké
3: části. Ano, je to dřevěná stavba s předsunutým štítem na dvou sloupcích. A byl to vlastně takový typ východočeských hostinců.
4: Hankovi rodiče byli hostinští?
3: Hankovi rodiče byli rolníci, zdědili tento dům jistě po rodičích, nebo zase v té rodině se držel. Hanka se tam narodil 10. června 1791.
5: Totožnost nálezcovu nám potvrdil historik doktor Aleš Doubrava.
2: Provedeme-li početní úkol odečítání, ať už pomocí vlastní hlavy nebo kalkulačky, vyjde nám 1817 minus 1791 rovná se 26.
5: Správně. Václavu Hankovi bylo v době, kdy se šťastným a vzrušeným výrazem třímal v zářijovém slunci svitek pergamenů z Králové dvorského sklepení něco kolem 26 let.
2: Mladík.
5: Jeho dětství, kdy se rozhodovalo, co z něj bude a jaký on sám bude, nebylo od něj ještě příliš moc vzdálené.
3: To dětství Hankovo se od jiných venkovských hochů té doby vůbec nějak nelišilo. Ještě samozřejmě nevěděl, že bude slavným mužem, že bude knihovníkem Národního muzea. Ale to, že byl zvídavý, toho jistě zavedlo do tříd Hradeckého gymnázia. Přichází studovat do Hradce Králové, studuje potom v Praze a ve Vídni. Zde všude samozřejmě má velký zájem o literaturu a zajímají ho zejména staré památky, slovanské a zejména české.

0: Co pak musel takový knihovník Národního muzea dělat?
1: Knihovník Národního muzea především musel mít ten svůj knihovní fond v pořádku, že? Tak jako to mají mít...
0: Takový současní knihovníci.
1: On měl tu možnost, že mohl vlastně číst a prohlížet si tyto poklady, které jsou uloženy v knihovně Národního muzea. K tomu ho vedl jednak ten zájem, probouzel v něm touhu, aby podobná díla, jaká tam viděl, měli také Češi. No a to už asi víte, na co asi narážím.
0: No slavný objev Václava Hanky ve dvoře králově. Jak pak k němu došlo?
1: Bylo to v roce 1817, kdy ve věži kostelní byl tento později nazvaný tedy po místě naleziště rukopis objeven.
2: Jistý František Trnka, který dělal v královedvorském kostele ministranta a byl tomu nálezu přítomen, po letech vypověděl.
3: V roce 1817, právě když studující prázdniny měli, byl zde pan Václav Hanka u pana děkana Puše na návštěvě a přišel jednoho dne s paterem Borčem, který zde tenkrát kaplanem byl, do kostela, aby všechny staré památky prohlédl. Pater Borč ho uvedl také do kvelbu v kostelní věži, kde kostelní věci uloženy byly. Tam prohlíželi almaru, která vysoká a široká byla, a v prostředku toho kvelbu u zdi stála. Tam našli mnoho starých šípů a když všechno prohlédli, klepal Václav Hanka hůlkou po stěně a tam za almarou trefil na jedno místo, kde to šeptalo, načež povídal, že tam musí být ve zdi díra. Na to se almara od zdi odstrčila a našla se za ní ve zdi díra, která taškou přikryta, ale tak obdělená byla, že jí viděti nebylo. Když se ta díra otevřela, našlo se tam zase několik starých šípů, které oni prohlíželi. Najednou držel pan Hanka něco v ruce, aniž by udati mohl, jestli to v té almaře nebo v té díře za almarou našel. Byl to tlustý, zažloutlý papír, jako pergamen zatočený, na prst to mohlo být i tlustý. Pan Hanka s paterem Borčem něco spolu mluvili a pak šli spolu na děkanství, kam ten nález s sebou vzali. Nějaký čas na to jsem slyšel, že tento nález starodávným rukopisem byl, který pak jméno královédvorský rukopis obdržel. Já jsem takovým způsobem byl přítomen u toho nálezu a byl jsem tenkrát právě 21 roků star. Jestli a kdo tenkrát ještě sebou byl v tom kvelbu, kde se ten rukopis našel, udati moc nemohu, poněvadž se tuze často stávalo, že cizí hosti do toho kvelbu se vodili, kteří starodávný a kostelní věci viděti chtěli.
4: Je to nějaké zamotané.
5: Tedy pokud to ve své vzpomínce nezamotal někdejší ministrant a pozdější pověžný Trnka.
4: Jeho výpověď působí věrohodně, není v ní nic násilného.
5: Hanka s paterem prohlíželi almaru, vlastně díru ve zdi za ní, a v tom...
3: Najednou držel pan Hanka něco v ruce, aniž by udati mohl, jestli to v té almaře nebo v té díře za almarou našel.
2: Odkud to vyndal? Z té otevřené almary?
4: A nebo, pokud bychom se neubránili ironii, z kapsy?
2: Zanechme však hypotéz, ještě na ně bude dost času.
4: Ano, věnujme se korespondenci. Co dopis, to výkřik radosti a hrdosti.
2: Už druhého dne, po nálezu, píše Hanka dopis svému učiteli Josefu Dobrovskému.
3: V Královej dvoře nad Labem dne 17. září 1817. roku. Vaší důstojnosti nejnižší sluha Hanka.
4: Dopis je psán úctivě, jak se sluší na žáka.
5: Ale současně s velkou dychtivostí a radostí.
3: Vaše důstojnosti. V úterý na svatou Ludmilu přišel jsem ráno do Králové dvora nad Labem, chodili jsme po kostele s panem kaplanem zdejším a vešli jsme se podívat do věže do jednoho sklepení, kde kostelní poklad a ozdoby uloženy jsou. V té věži v jednom koutě je celý sklad střel ze Žižkovy vojny. Mezi těmi střelami já jsem se probíral a v koutě pod jarmarou zavadím o cosi jako papírového. Vytáhnu to ale tuze jsem si toho nevšímal, poněvadž jsem se domníval, že to nějaké latinské modlitby budou. Ukazuje to panu kaplanovi. On také to hned za latinské držel, poněvadž se tam již dříve starý latinský žaltář nalezl. Když jsme vyšli ven na schody, vidím, že je to pergamen a k mému největšímu potěšení, že to česky jest. Ano, česky jest to. A jak soudím, jsou to nejstarší památky literatury naší. Přebudíš bohužel, toho snad ta nejmenší částečka do mých rukou přišla. Je to viděti, jak je to řazené, dva listy skoro v polovině přeříznuty. Já se jináč nedomnívám, než že snad vojáci z vojska Žižkova na nálepy ke střelám tuto knížku rozřezali, jak na střelách nacházím. Obsahuje pak tento zlomek poezii, a sice na větším díle válečné věci. Řeč jest až tuze stará. A já bych to zrovna do 12. věku postavil.
5: A v jiném psaní to adresoval svému příteli knězi Dominiku Kinskému, prozrazuje nálezce další podrobnosti.
3: Jakožto milovník starožitností prohlížel jsem nálepy, které z rozličných pořezaných rukopisů na Žižkových střelách jsou, i přebíraje až na dno, zavadil jsem o trochu větší pergamen a vytáhnul jej ven. Pravil jsem kaplanovi, že to sebou vezmu. Jde po schodech přes kostel, teprv jsem viděl, že to česky, ale pro hustost a malost písmen nesnadno k čtení. S radostí jsem si trudil oči tak dlouho, až jsem všecko k úžasnutí a největšímu potěšení přeslabikoval. Pověst ta se roznesla po městě a já hned na radní dům pozván byl. Jest tedy tento rukopis můj a obsahuje 12 celých a dva tak přeříznuté lístky, že z toho jenom některá slova čísti se mohou. Formát je maličký duodec, krásné písmo a ortografie tak říkajíc latinské. Jsou v něm mimo první a poslední úplné básně a písně, všecko v nerýmovaných verších. Na verše rozděleno vynáší mi to přes 1340 veršů. Písmo ukazuje na druhou polovici 13. věku, skládání však do 10. Ano, pan Jungmann zastává, že snad až do 9. věku, co nejdříve krásně musí být vydány.
1: Je to 6 takových básní lirických, 6 epických a 2 básně liricko-epické. Jsou to vlastně jenom zlomky z jakéhosi starého rukopisu. To bylo tak u mě uděláno, aby to skutečně působilo jako torzo starého rukopisu.
0: Velkého třeba díla.
1: Ano, které bylo vlastně takovýmto způsobem roztroušeno.
4: Nevím, jestli v roce 1817 to slovo používali. Zcela jistě je znali, protože znalost latiny byla tehdy mnohem hojnější než dnes. Senzácio znamená cítění, ale nález rukopisu nebylo jenom nějaké cítění. Byla to prostě senzace.
1: No, byla to velká událost objevit takovouto památku. Mít zde doklad o starobylé české literatuře. To znamená, že tehdy na začátku vlastně všichni odborníci zajásali a tvrdili, ano, to jsou pravé starobylé památky naše literatury. My dokazujeme.
0: Vlastně bez výjimky jim věřili, že?
1: Ano, věřili jim a tím dokazovali právě tu jaksi starobylost a kulturní úroveň národa.

0: Později se ukazovalo, že jsou zde určité třeba chyby, to věděli odborníci, třeba filologické, že?
1: Čili jazykové tedy.
0: I písařské. Bylo tam vidět, že prostě jsou tam i některé staré zkratky, které se používaly. A bylo vidět, protože Hanka byl první, který ten rukopis začal zkoumat, a bylo vidět, že se nějak dobře v těch zkratkách vyzná, že?
2: Spory o rukopisy začaly v zápětí poté, co byly první z nich objeveny a na počátku 20. let 19. století představeny veřejnosti.
3: V podobě zdvořilé, korektní, vědecké.
2: I naopak ve formě zcela neurvalé a hysterické.
3: Se pak táhly nekonečně dlouho.
2: Přicházely a načas opět utichaly, vracely se ve vlnách tu mírnějších, tu vzedmutějších.
3: Po tahanicích, trvajících déle než půl století, vyvrcholili v soustředěném útoku odpůrců pravosti sdružených kolem mladého Tomáše Masaryka.
2: K Masarykovi patřil filolog Jan Gebauer, historik Jaroslav Gol, estetik Otakar Hostinský, spisovatel a novinář Jan Herben a ještě další.
3: Ti všichni se shromáždili kolem časopisu Athenaeum, který Masaryk redigoval.
2: Protože rozuzlení,
3: doufejme, že konečné,
2: se objevilo teprve nedávno,
3: až kolem roku 1970,
2: trval vlastně zápas o rukopisy celkem 150 let.
3: Dodnes se ovšem najdou zarytí obránci pravosti.

0: historických, paleografických, chemických a ještě dalších.
1: I přesto. Ti, kdo za rukopisy stáli, kdo je vymysleli a provedli, jsou už dávno mrtvi. Jejich skutky jsou z právního hlediska promlčeny.
0: Taky emoce dávno vyvanuly.
2: Takže o nic vážného nejde. Není koho stíhat, případ je odložen, tak tomu říkají na policii, ne?
1: Jenomže?
2: Jaké jenomže?
1: Pokud by se podařilo falzátory přece jenom zpětně najít, ukojilo by to naši, jak to říct, naši lačnost znát celou pravdu, ne pouhou polovinu.
0: A v jistém smyslu bychom možná byli autorům povinováni úklonou. Perfektně odvedená práce, pánové.
2: Nelze opravdu konkrétně na někoho ukázat?
1: No tak, podezření padla.
0: Bez počtu krát padla.
1: A všechna ukazovala víceméně na stejnou postavu.
0: Podezření. To bychom měli zdůraznit.
1: Znovu a znovu směřovala k osobě doživotního bibliotékáře Národního muzea Václava Hanky a lidí kolem něho.

0: Už současníci měli o charakteru buditele Václava Hanky názory dost nelichotivé. Básník František Ladislav Čelakovský poznamenal, že...
1: Je to sprosťácká a ouskočná duše.
0: A Pavel Josef Šafařík měl za to, že...
1: Hanka jednal schytrale, obmyslně a lestně.
0: Jazykovědec Josef Dobrovský nazval v roce 1817 Hanku...
1: přítelem milým mnohováženým.
0: Ale o 10 let později, když se přesvědčil o jeho povaze, tak o něm řekl...
1: Ten potměšilý Hanka.
0: Všecko jsou to silná slova.
2: Možná ale, že mu křivdili.
0: No právě.
3: Nebyla to třeba jenom závist?
0: To je to správné slovo.
2: Dělal to přece pro vlast.
0: Ano, pro vlast. To je přece Bohu milé. Nebo není?
3: I americký spisovatel Ambrose Bierce říká ku příkladu o diplomacii, že je to vlastenecké umění lhát za vlast.
0: Tak jaká je pravda?
2: Když v roce 1823 Hanka žádal cenzuru o povolení vydat znovu proti německy zaměřenou Dalimilovu kroniku, vytrhla z ní předmluvu k předchozímu vydání, ve které se hovořilo o tom, že byla po Bílé hoře pálena.
3: V Hankově pozůstalosti se našly dopisy od jeho přítele Sklenčky, shodou okolností ze Dvora Králové. Ten mu dlouhou dobu posílal nejenom dopisy, ale pravidelně 10 zlatek, aby je odevzdal jisté ženě.
2: Jestli šlo o Sklenčkův dluh nebo alimenty, to se neví, ale jak dosvědčuje jeho dopis Hankovi, adresát si peníze strkal do vlastní kapsy, místo aby je odevzdal.
0: Na jeden Hankův podvod?
2: Na jeden z mnoha jeho podvodů a podvůdků.
0: Přišel spisovatel doktor Miroslav Ivanov.
2: Ve studovně památníku národního písemnictví si všiml, že profesor Bernard Bolzano psal na některých vysvědčeních jedničku s tečkou nad ní, jindy bez tečky.
3: Hanka měl vystudovat práva.
2: Jenomže, aby mohl na toto studium vůbec pomýšlet, musel absolvovat nejdříve filozofii. V podstatě dnešní poslední ročníky víceletého gymnázia.
3: V Hankově pozůstalosti se nacházejí vysvědčení z filozofie z

0: z let, kdy už studoval na právech.
1: V archivu Karlovy univerzity jsou doklady, že Hanka studoval špatně. V prvním ročníku propadl z řečtiny, ve druhém z dějepisu a řečtiny, ve třetím ročníku filozofie z 5 předmětů uspěl jenom v jediném.
2: Jak se tedy mohl dostat na práva, když neměl ukončenou filozofii?
1: To se asi nikdy nedovíme.
0: Za to víme, že v prvním ročníku práv dělal 4 zkoušky, z toho ve 3 propadl.
1: Odešel.
0: Asi musel.
1: Do Vídně. A tam se vesele prokazoval vysvědčeními z pražské filozofie.
0: Padělal je a dokonce vymámil na Josefu Dobrovském osvědčení, že je pilný, ovládá kromě mateřštiny další jazyky a proto ho doporučuje k dalšímu studiu.
1: Ve Vídni Dobrovského dobře znali. Vážili si jej jako seriózního vědce a osobnost veskrze poctivou.
0: A jeho žák a vlastenec a
2: přítel milý mnohovážený
0: vyškrábal na osvědčení slůvko filos a vepsal na jeho místo jurist.
1: Takže se okamžitě stal ze studujícího filozofie absolventem právnického studia.
0: A aby i datum souhlasilo, na místo roku 1813, což odpovídalo původnímu konstatování, že Hanka studoval filozofii, přepsal poslední trojku na 8.
1: A rázem měl rok 1818, 23. decembra.
0: Což odpovídalo době, kdy už by měl, kdyby práva uzavřel, vystudováno.
2: Václav Hanka nedělal vše jen pro svou vlast. Nezapomněl ani na vlastní osobu. A není divu, že jsme si v této souvislosti vzpomněli na jeden letitý výrok starého dobrého Cicerona.
3: Lháři nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 687. schůzka s toulkami českou minulostí, 688. s podtitulem Příliš mnoho objevů. Vysíláme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Oblíbený vítr na dvojce.
1: Znali jsme ho jako výraznou osobnost obrazovky, muže viditelně spokojeného, usměvavého. Jan Vala ovšem zakusil také mnohé pády. Čím ho obdarovalo dětství prožité v opravdu chudé rodině z Vysočiny? Co ho drželo nad vodou, když byl z televize vyštván do JZD posázavý? A kdy pochopil, že víno je cesta ke zkvalitnění života?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí pořad, ve kterém každý všední den rozebíráme s našimi hosty pestrou paletu aktuálních témat. Jinak tomu nebude ani v příštích minutách. Dnešním glosátorem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vás vítám. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Věnovat se budeme zejména návratnosti investic do kultury, její dostupnost pro veřejnost a také schopnosti umění přiblížit historické okamžiky. Zita Senková přeje narušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
7: Členové kabinetu Andreje Babiše mají za sebou vyjednávání o rozpočtu na příští rok se šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou. Někteří se s ní setkali dvakrát. Určitě i vy, pane Marečku, sledujete, s jakou pořídil zejména Otto Klempíř, ministr kultury. Usiluje pro svůj rezort přibližně o 20 miliard korun. Letos má k dispozici 17 miliard 600 milionů. No a mezi ty hlavní priority ministerstva patří živá kultura, investice a provoz organizací, které rezort přímo zřizuje. Mimo jiné, tam patří i Česká filharmonie, tak možná se trošku ve střetu zájmu tohoto tématu, ale jak to vnímáte?
8: No, myslím, že jsem hodně ve střetu zájmu tématu, protože opravdu jako příspěvková organizace Ministerstva kultury sledujeme s napětím to vyjednávání, kolik tedy rezort nakonec bude mít, ale je to velmi, myslím, dobré téma pro to mluvit o kultuře, o tom, co kultura vůbec přináší. Protože jak se to potom rozdělí, to je opravdu věc politiků. Státní rozpočet bude mít nějakou velikost a kolik půjde na kulturu a kolik půjde na obranu, kolik na školství, na zdravotnictví, to je věcí toho interního vyjednávání. Ale tím, že pochopitelně to sleduji, tak jsem přemýšlel o tom, co kultura společnosti dává a co by jí dávat měla. A
7: řekněme návratnost těch investic.
8: Dá se to tak říct, no, ono se to dá totiž měřit penězi a zajímavé jsou i studie, které to penězi neměří. Ale když těmi penězi začneme, tak já jsem byl překvapený tím, že Britové, kteří to počítají velmi přesně, tedy konkrétně britské ministerstvo financí, když počítalo Edinburgh, který má asi 11 festivalů, to je opravdu město, které žije festivaly úplně všeho druhu, takže ten dopad, které ty festivaly mají ekonomický na Edinburgh samotný a na Skotsko, takže je obrovský, vyjádřeno v konkrétních číslech to bylo okolo 400 milionů liber, které to přinese jenom do toho Edinburgu samotného a je to čistý přínos. To znamená, že často se uvádí ve statistikách, no, on je to pětinásobek, nebo je to šestinásobek, ale musí se to očistit od peněz, které zaplatí obyvatele, protože když žijete v Edinburghu a koupíte si lístek na festival, tak už si asi nekoupíte něco jiného, je to pořád ta stejná hromádka peněz. A těch 400 milionů, o kterých mluvím, tak to už je právě po odečtení tady toho přínosu. Ten do poměru se pouštět nechci, protože oni uvádí ten poměr poměrně velmi ve prospěch toho festivalu. Je to tam skoro na jednu libru nebo na jeden milion, je to 33 milionů, ale ty statistiky jsou v tomhle ošidné a vždycky se v tom schová ledacos. Ale pravda je, že ta čísla jasně říkají, že i ekonomický přínos větších kulturních akcí je opravdu značný.
7: A pak jsou věci, které už jste naznačil, pane Marečku, to jsou ty dopady na společnost, dopady kultury, jsou věci, které prostě nelze vyčíslit.
8: Ano, jsou věci, které nelze vyčíslit a shodou okolností je taky počítají Britové, kteří totiž se rozhodli nebo si uvědomili, že tak, jak se dají přesně spočítat silnice nebo jak se dají přesně spočítat výdaje vůbec na infrastrukturu, takže podobně se dají spočítat i výdaje na kulturu a kromě tedy těch finančních dopadů měřili i dopady třeba na duševní zdraví nebo na to, jak se lidé cítí a zjistili zajímavou věc, že v místech, kde je větší koncentrace památek třeba, takže ti lidé se tam cítí lépe, ať už ty památky navštěvují nebo ne, a že to má pozitivní dopad na jejich duševní zdraví. Abych necitoval jenom Brity, tak ještě existuje australská studie, která je poměrně nedávná, je z roku 2025 a vzorek, na kterém byla vykonána, je 11 000 lidí, což je opravdu hodně, a ta zjistila, že provozování respektive poslech živé klasické hudby snižuje riziko demence o 39%, což je opravdu obrovské číslo. A samozřejmě mluvím teď jako muzikant, ale určitě, kdyby tady seděl výtvarník, herec nebo představitel jiného kulturního odvětví, tak by dokázal najít ten dopad, který má to konkrétní odvětví, a myslím, že to je důležité. Vlastně i to negativní. Evropský statistický úřad zase počítal to, že města, která soutěžila o titul Evropské město kultury, tak počítal, co se stalo v těch, která ten titul nedostala. A tam hrubý domácí produkt na obyvatele byl o 4,5% nižší. A ta, která naopak ten titul získala, měla tedy logicky to HDP vyšší. A zajímavé na tom je, že ten efekt přetrval více než 5 let. Ale abych to nelakoval na růžovo jenom, tak zase musím říct, že třeba to, co se často používá jako argument, že kultura zvyšuje cestovní ruch, tak to ty seriózní studie moc neprokazují. To znamená, že ten dopad dlouhodobý na to, že je někde velký festival, významný orchestr, že se tam něco děje, tak dlouhodobý dopad na cestovní ruch žádný velký není. Je samozřejmě krátkodobý, protože ten turista, který přijede do divadla nebo na koncert nebo na cirkusové představení, tak utratí v tom městě většinou víc než běžný turista, už protože musí něco jíst a pít před, po představení, musí někde bydlet, ale dlouhodobý dopad na cestovní ruch to opravdu nemá.
7: Pohled Davida Marečka.
0: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Když se podíváme, pane Marečku, právě na období vrcholících letních prázdnin i období oblíbených festivalů různých žánrů, často pod širým nebem, tak shodou okolností se ke konci chýlí dvoje věhlasné hudební slavnosti. Obě shodou okolností slaví jubileum. Operní festival Richarda Wagnera v německém Bayreuthu si připomíná 150 let svého založení a hudební slavnosti v rakouském Bregenz, proslulé produkcemi přímo na Bodamském jezdě, svoukli letos 80 svíček na tom svém narozeninovém dortu. No vlastně tolik jste svoukli i v Litomyšli na Národním festivalu Smetanova Litomyšl. Tak kdybych to vlastně vztáhla teď na to, co jste řekl před chvílí, že tam, kde se daří kultuře, kde jsou třeba takové festivaly, tak to jsou šťastní návštěvníci a lidé v těchto místech.
8: Určitě jsou šťastní návštěvníci, kteří se tam vydali dobrovolně. Já musím říct, že když jsem poprvé byl v Bayreuthu na tom Wagnerovském festivalu, tak jsem netušil předem, co mě čeká. A tedy samozřejmě v podobě hudby ano, ale ne to divadlo. A Wagner, pro kterého to divadlo se stavělo a který zkrátka určil jeho podobu, tak na jedné straně udělal ohromnou věc, že vy v tom divadle vůbec nevidíte orchestr a má mimořádně krásnou akustiku, takže když začne hudba, tak ona se line jakoby z nebes někde nebo obklopuje vás. Ale protože Wagner chtěl, aby návštěvníci byli soustředěni na umění, tak tam není ani dnes klimatizace, tehdy to samozřejmě nešlo, ale hlavně ty sedačky jsou dřevěné a tvrdé. A kdo z posluchačů ví, jak dlouho trvají Wagnerovy opery a že to je zkrátka několik hodin, tak sedět tam znamená, že opravdu trpíte, abyste vyslechli to umění.
7: Ano, začíná to v 16 hodin a končí to před 23. hodinou, například Soumrak Bohu. Nicméně, pane Marečku, opět se vracím k té lince, kterou jste naznačil, že tyto festivaly jsou nejenom turistickým magnetem, ale i hospodářským faktorem, jak kde. Každý je jiný, je nezaměnitelný, tak vnímáte tady právě nějakou tu společnou linku?
8: Ta společná linka opravdu je nějaký pozitivní přínos tomu místu, ale zajímavé mi připadá, jak moc se liší. Protože zrovna, když srovnáme Bayreuth a Bregenz, tak to asi nemohou být odlišnější festivaly. Bayreuth jednak tím, že je zaměřený opravdu na Richarda Wagnera, protože kromě jeho skladeb tam zněla asi jenom Beethovenova devátá několikrát. A je zaměřený v podstatě na exkluzivní klientelu. Ty vstupenky jsou opravdu strašně drahé a kdo tam chce, tak musí sáhnout hodně hluboko do kapsy a taky si je pořídit v předstihu. Spravedlivě musím říct, že mají i program pro mladé, což dělá většina festivalů, ale i ta v vozovkách mladá levná vstupenka stojí asi 50 euro, což teda vůbec není málo a už musíte projevit nějakou touhu a fakt si na to šetřit, pokud nemáte přebytek. Zatímco Bregenz je naopak festival, který je opravdu pro hodně lidí, protože tam je jezerní scéna na Bodamském jezeře, která pojme skoro 6 tisíc nebo okolo 6 tisíc návštěvníků a za to léto tam může přijet 250 000 lidí, takže proti Bayreuthu jsou to násobky a opera se tam hraje zkrácená, protože když je to na té jezerní scéně, tak to nemůže mít přestávku. A zájem je opravdu masový a mám i zkušenost, protože Pražský filharmonický sbor je tam už 16. rokem v rezidenci, tak mám i zkušenost, že když jsme tam pozvali úplné laiky, kteří nikdy operu neviděli, tak je to nadchlo a opravdu je to přivedlo k tomu, že potom šli na operu i do divadla. Ale taky musím spravedlivě dodat, že kromě té jezerní show, jak by se dalo říct, tak je tam i operní představení vždycky v divadle. To je jiný titul, hraje se pouze několikrát a mám radost, že letos to poprvé byla česká opera a konkrétně Výlety pana Broučka od Leoše Janáčka a dirigoval to taky český dirigent Robert Indra.
7: V minulosti se právě na tomto festivalu v Bregenz objevilo i několik titulů českých skladatelů. I Janáček, Příhody Lišky Bystroušky, také Bohuslav Martinů zněl u Bodamského jezera, by teda uvnitř v divadle. Ten festival se zrodil v roce 1946, rok po druhé světové válce. A shodou okolností ve stejném roce stál u zrodu dvou největších tuzemských festivalů klasické hudby Pražského jara a už zmíněné Smetanovy Litomyšle Rafael Kubelík, syn houslového virtuóza Jana Kubelíka prvně dirigoval Českou filharmonii ve svých 20 letech. O 8 let později se stal jejím šéf-dirigentem a počátkem srpna, 11. srpna, uplynulo 30 let od jeho smrti. A najdeme ještě jedno takové propojení, a to, že pan Kubelík skonal ve svém domě na břehu Lucernského jezera a tam se počátkem září vypraví Česká filharmonie.
8: Ano, tam se filharmonie vypraví a to připomenutí Rafaela Kubelíka je, myslím, krásným obloukem o všem, o čem jsme si teď povídali, protože kromě toho, že stál u zrodu těch dvou festivalů, tak mohl být tím významným dlouholetým šéfem České filharmonie, kdyby po únorovém převratu neemigroval a vytvořil místo toho velkou éru v Mnichově v orchestru Bavorského rozhlasu, ale měl v podstatě neustále živý kontakt s českými hudebníky a filharmonici vzpomínají i na to, že když Václav Neumann točil s Českou filharmonií ten první Málerovský cyklus, takže jezdil za Rafaelem Kubelíkem, který už měl tu kompletní nahrávku za sebou a že se o tom radili a dokonce, když filharmonie hrála, tuším, že to bylo ve Švýcarsku, tak Rafael Kubelík je pozval všechny k sobě domů a tam je jednak pohostil a jednak jim dal takové stříbrné medaile jako památku, které ovšem, protože vždycky tam byl nějaký tajný policista infiltrovaný mezi filharmoniky, tak jim je sebrali po návratu. A myslím, že se zachovala pouze jedna, protože jeden náš bývalý člen si vzal ty medaile dvě a tu jednu si schoval, takže když ji musel odevzdat, tak mu takhle zůstala. Čili Rafael Kubelík je připomínkou, myslím, toho mnoha dobrého, co v české kultuře dodnes funguje a zároveň docela bolestnou připomínkou toho, co nám ten 48. rok vzal v podobě obrovské dirigentské hudební osobnosti.
7: Ještě předtím, pane Manečku, než budete hrát, tedy Česká filharmonie v kulturním a kongresovém centru v Lucernu, zase jsme u jezera, i tam je jezero jiné, tak zazní Má vlast od Bedřicha Smetany ve Stockholmu, protože Česká filharmonie se po více než půl století vrací na sever, čekají vás koncerty také ve finských Helsinkách. Proč to tak dlouho trvalo?
8: Nevím, za celou tu dobu, za těch posledních 15 let, kdy pracuji ve filharmonii, tak je to tím, že Skandinávie má poměrně bohatou vlastní kulturu. Mají mnoho svých orchestrů, mnoho svých divadel a nepotřebují příliš importovat, dělají to, ale ne nějak ve velkém. A tak kolegové posledních několik let pracovali intenzivně na tom, abychom se tam s Českou filharmonií dostali právě proto, že ty země jsou kulturně velmi vyspělé. A zase je to zajímavé srovnání dvou festivalů, protože ten Stockholmský festival, ten Baltic Sea Festival, byl založený v podstatě z ekologických důvodů, protože Esa-Pekka Salonen, který byl tím hlavním zakladatelem, tak se s dětmi koupal v moři, které bylo zamořené synicemi, a rozhodl se, že s tím chce něco udělat. A jako muzikant asi nemůže se vydat čistit oceán nebo čistit moře, tak založil ten festival, který má i tenhle ekologický přesah a snaží se nějak pomáhat. No a Helsinki, to je zase příklad toho multižánrového festivalu a té velmi dostupné kultury, protože tam je opravdu všechno od hudby po cirkus. Spousta těch představení je zadarmo, aby se na to dostalo co nejvíc lidí a samozřejmě ty zásadní koncerty a ta zásadní operní představení potom jsou placená, ale těšíme se na obě ta místa velmi.
7: Říká generální ředitel České filharmonie David Mareček.
0: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: V ranních hodinách 21. srpna 1968, krátce po vstupu okupačních vojsk, zaznělo z vysílání Československého rozhlasu poprvé heslo Jsme s vámi, Buďte s námi. Od přepadení naší vlasti uplynulo 58 let. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene tradičně Český rozhlas pětním aktem na Vinohradské třídě dnes v 11 hodin, na to za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a také pamětníků těchto událostí. Pane Marečku, jakou roli při vzpomínání může mít právě umění? Jaká je jeho schopnost přiblížit nám historické okamžiky?
8: Já myslím, že role umění je dost zásadní. Když se vrátím do svého dětství nebo do mládí, tak se přiznávám, že jsem byl tím asi spíš většinovým dítětem, které netoužilo se nějak moc učit dějepis a moc zkoumat historii. Nebyl to můj veliký koníček, ale velmi dobře mě to vždycky přiblížila právě nějaká kulturní věc. Jo. Někomu je blízká muzika a zrovna s tím srpnem 68 souvisí dvě písně, které se asi vybaví každému posluchači, ať je to modlitba pro Martu, Marty Kubišové, anebo bratříčku Zavírej vrátka, Karla Kryla, ale tu stejnou schopnost má literatura, má i film a je to jednoduché, je to proto, že kultura, pokud je dobře udělaná, tak působí na emoce. A emoce jsou opravdu nositeli nebo jsou takovým zesilovačem paměti. Já jsem zkoušel i to, když jedete třeba na dovolenou a pouštíte si oblíbenou desku, tak pak, když si ji pustíte za 10 let, tak si vybavíte skoro i vůně, světlo, všechno, co tam bylo. A samozřejmě pro pamětníky má velký význam to, co se tehdy hrálo, to, co se tehdy dělo, nebo fotografie Josefa Koudelky, který vůbec nebyl reportážním fotografem, vrátil se z Rumunska, najednou byl vržený tady do toho dění a když se ty fotografie zveřejňovaly, tak je zveřejňoval anonymně právě z obavy o bezpečnost své rodiny, která tady zůstala, ale pak jsou, a čím jsme od toho dál, tak tím více generací nebo tím větší je množství lidí, kteří už to nezažili. A pak myslím, že opravdu nastupuje literatura, film, kteří dokážou tu dobu přiblížit tak živě, že i člověk, který ji nezažil, tak může při čtení knížky nebo při sledování filmu prožít ty emoce znovu. A to mně připadá nesmírně důležité, protože zapamatovat si letopočet můžete, nemusíte, můžete se naučit, co se tehdy dělo a asi racionálně chápete, že to byla tragédie pro tu společnost, ale když připomenu logicky asi film Vlny, který před dvěma lety vzbudil velký pozitivní ohlas, jak český, tak mezinárodní, tak vím i třeba od svých dětí, které už ten 68. nakonec, já jsem ho neprožil, ale narodil jsem se 8 let potom, čili pořád blízko, ale od svých dětí, pro které je to velmi vzdálená už minulost, tak vím, že ten film je zasáhl a že opravdu pochopili nějakým způsobem, co se tehdy stalo.
7: Mimochodem jsou to, co se týče nějakých těch vzpomínek, i dobové záznamy, nejenom ty televizní, filmové, ale i zvukové, když jsme na půdě Českého rozhlasu. Jak pracujeme podle vás, pane Marečku, s tím odkazem, ať už 21. srpna 1968, nebo s dalšími významnými historickými událostmi? Mimochodem Němci si před pár dny připomněli 65 let od začátku stavby berlínské zdi.
8: No, ono se to nedá generalizovat, protože opravdu ta práce s tím odkazem závisí na tom, kdo s ním pracuje. Ale když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak rád říkám, že právě Český rozhlas je jednou z těch institucí, která pracuje s historií velmi nejenom dobrým, ale tvůrčím způsobem, protože právě ty zvukové záznamy a to, že rozhlas se snaží udržet tu živou paměť, jednak opravdu historické záznamy, které existují a jednak rozhovory s pamětníky, které vznikají, tak myslím, že jsou naprosto zásadní, klíčovou věcí pro paměť společnosti jako takové, aby to nevymizelo a abychom nezapomínali, co se nám stalo špatného.
7: Říká David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
8: Děkuji za pozvání a přeji krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
7: Jak to vidí, to nejbližší si můžete naladit opět v neděli. Hostem Viktorie Kopecké bude Vít Svoboda, držitel ceny Neuron pro nadějné vědce v oboru chemie. Příjemný poslech všech pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s další prázdninovou reprízou. Původně jsme dnešní vydání vysílali počátkem února a tak se k tomuto datu také vztahují jak aktuální informace, tak zmíněná výročí.
1: 23. ledna měl v Moravském divadle v Olomouci premiéru slavný muzikál autorské dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber Evita. Byla to už 7. inscenace tohoto jejich díla u nás. K prvnímu uvedení Evity došlo v pražské Spirále už v roce 1998, tedy hned po ukončení 4letého maratonu zvaném Jesus Christ Superstar.
0: V průběhu let následovaly inscenace v Brně, v Plzni, Ostravě, v pražském studiu 2 nebo v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde bude mít Evita derniéru v dubnu.
1: Inscenaci v Olomouci má na svém kontě režisér Marek David. S jeho jménem je spojena například ostravská česká premiéra Kinky Boots. Tento muzikál režíroval společně s Gabrielou Petrákovou. Samozřejmě pak například právě v Olomouci Sugar, čili Někdo to rád horké.
0: Jeho odklon od realistického pojetí příběhu k nadčasové scénické abstrakci je do jisté míry stejným koncepčním uchopením jako loňská londýnská Evita režiséra Jamieho Lloyda. Obě inscenace mají společné i to, že na dnes už klasický muzikálový titul hledí očima 21. století.
1: Vzhledem k tomu, že nahrávka z Olomouce neexistuje, doplníme si slova o tamní inscenaci dvěma ukázkami právě z Londýna.

0: Moravské divadlo v Olomouci nedisponuje muzikálovým souborem a tak Evita i předchozí Sugar vznikly v dramaturgickém plánu tamního operního souboru. Marek David využil jeho orchestr, početnou hereckou a také taneční kampany a rovněž i část solistů, které pak doplnil hosty známými především z ostravských muzikálů. Roli Evity alternují Natálie Tichánková a Andrea Gabrišová. Postavu vypravěče Če pak držitel loňské ceny Itálie Lukáš Adam a také Radim Bjersky, pro kterého šlo o první roli takovéhoto rozsahu.
1: Posilu z Ostravy si režisér přivezl i v případě choreografa. Tím je Antonín Blahuta. A jak Marek David, tak i Bjersky, i Blahuta si vyzkoušeli společnou týmovou práci už předloni na Kinky Boots.
0: Skutečnost, že Evita v Olomouci přichází necelý rok poté nové londýnské, je trochu náhoda, protože jednání divadla o licenci proběhla dávno předtím, než byla zveřejněna informace o londýnském revivalu. Ale protože na náhody nevěříme, lze se domnívat, že Evita chytla tak říkajíc druhý dech a že divadelní tvůrci nové generace v ní stále vidí umělecký i divácký potenciál.
1: Rád používám mrčení, že česká muzikálová Broadway se táhne od Plzně přes Prahu a Brno až do Ostravy. A tak si dovolím tvrdit, že tentokrát si udělala malou zatáčku přes Olomouc. A je potěšitelné, že i takováto regionální divadla se věnují oboru, kterému říkáme muzikál superlativů.

0: V pondělí 2. února tomu bylo už 30 let, co do divadelního a filmového nebe odešel americký herec, režisér a choreograf Gene Kelly. Jeho geniální taneční kreace a především řadu skvělých muzikálových titulů nelze dodnes přehlédnout.
1: Eugene Karen Kelly, jak znělo jeho pravé jméno, se narodil v Pittsburghu 23. srpna 1912. Původně sněl o kariéře profesionálního hráče baseballu, jeho plány ale změnila náhoda, když společně se svým bratrem Fredem navštívil první taneční lekce. Jak kdysi řekl se svým typickým humorem, nikdy bych nestál o to být tanečníkem, kdyby to nebyl ten nejsnadnější způsob, jak se dostat k hezkým děvčatům.
0: Na začátku 30. let minulého století založil s bratrem taneční studio, které jim pomáhalo přežít v dobách hospodářské krize. Broadwayský debut si pak odbyl jako sborista v muzikálu Cola Portera Leave It to Me v roce 1938. O dva roky později pak Kelly dostal nabídku na první titulní roli. A sice v muzikálu Pal Joey, autorů Richarda Rogerse a Lawrence Harta.
1: Ve 40. letech debutoval také ve filmu, konkrétně ve snímku For Me and My Girl po boku Judy Garlandové, s níž se na plátně ostatně setkal ještě vícekrát. V roce 1944 pak získal taneční roli ve filmu Cover Girl, z nějž se stal neuvěřitelný trhák a z Gina Kellyho hvězda velkého formátu.

0: Na přelomu 40. a 50. let minulého století se Kelly prosadil také jako choreograf a režisér. Historie si cení především Američana v Paříži z roku 1951, který získal celkem 6 Oscarů a svou první sošku obdržel i sám Kelly.
1: V roce 1952 spolurežíroval hudební film Zpívání v dešti, který s humorem líčí nástup zvukového filmu do světa němých, někdy i z křehotavých hvězd. Legendární muzikál od té doby snad nezestárnul a slavná taneční scéna, ve které Kelly tančí na chodníku mezi kapkami deště, se nesmazatelně vryla do paměti milionů diváků po celém světě.
0: Jako režisér si Kelly ještě v roce 1969 na konto připsal muzikálový velkofilm Hello Dolly s Barbrou Streisandovou a Walterem Matthewem. Posledním filmem, v němž Kelly účinkoval, pak byl taneční muzikál Xanadu z roku 1981.
1: Naše další ukázka ale pochopitelně bude z nejslavnějšího filmu Gina Kellyho, a sice Zpívání v dešti.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: V zásilce nových CDček, které Muzikál Express poslední době obdržel, je i kompletní hudební část filmové verze muzikálu Čarodějka, tedy Wicked. Několik skladeb si dnes ve druhé části Muzikálu Expressu zahrajeme. Doplníme je však i původními nahrávkami z broadwayské premiéry a chybět nebude ani jedna česká ukázka.
0: I když se ani první, ani druhý díl filmu u nás nesetkal s nějakým mimořádným zájmem diváků, je nutno říci, že především v anglosaském světě je příběh Wicked skutečným fenoménem a muzikál jako takový patří mezi ty v současnosti nejoblíbenější. A tak jsme dnes do druhé části našeho pořadu zařadili informace právě o osudech muzikálu Wicked. One,

0: Americký muzikál Wicked patří už dvě desetiletí k nejvýraznějším a nejnavštěvovanějším titulům muzikálové scény. Světovou premiéru měl na Broadwayi v říjnu roku 2003 a dodnes se drží mezi absolutní špičkou nejen v New Yorku, ale také na londýnském West Endu.
1: Muzikál nese podtitul Neznámý příběh čarodějnic ze země Oz a vychází z románu amerického spisovatele Gregoryho Magira z roku 1995. Jeho děj volně předchází legendárnímu příběhu čaroděje ze země Oz od Franka L. Bauma z počátku 20. století. Dílu, které se stalo jedním z nejznámějších pohádkových titulů všech dob a inspirovalo řadu filmových i muzikálových adaptací.
0: Ještě před samotnou broadwayskou premiérou se muzikál Wicked poprvé představil divákům v květnu 2003 v San Francisku, kde proběhly takzvané tryouty, tedy zkušební uvedení s cílem ověřit šance díla na úspěch. Divácký ohlas tvůrce mile překvapil a tak se muzikál už v říjnu téhož roku přesunul na Broadway. V premiérovém obsazení se v hlavních rolích čarodějek Elfaby a Glindy představili Idina Menzel a Christine Chenoweth, které byly za své výkony nominovány na prestižní cenu Tony. Tu si nakonec Menzel také odnesla.

0: Děj muzikálu Wicked sleduje osudy dvou dívek ze země Oz, tedy Elfaby a Glindy. Elfaba, pozdější zlá čarodějnice ze západu, se narodila se smaragdově zelenou barvou pleti. Je mimořádně chytrá, odvážná a spravedlivá, ale okolím nepochopená. Naproti tomu Glinda je krásná, ambiciózní a společensky velmi oblíbená. Jejich cesty se poprvé skříží při studiích na univerzitě, kde se stanou spolubydlícími. Přes své rozdílnosti si nakonec začnou rozumět a jejich přátelství se stává jedním z pilířů příběhu muzikálu Wicked.
1: Autorem hudby i původních textů je Stephen Schwartz, výrazná postava amerického muzikálu. Už v 70. letech minulého století na sebe upozornil tituly Godspell a Pippin a jeho tvorba zazněla také v animovaných filmech studia Walta Disneyho. Schwartz je držitelem řady prestižních cen Grammy, Oscarů a Zlatého globu, přestože divadelní cenu Tony získal až jako čestné ocenění za podporu umělců a mladých talentů.

0: Muzikál Wicked je jedním z nejúspěšnějších titulů v historii Broadwayského divadla. Dosud má na svém kontě více než 8,5 tisíce repríz a je aktuálně čtvrtým nejdéle hraným titulem v historii Broadwaye. Od jeho premiéry ho vidělo více než 15 milionů diváků v New Yorku a když se započítají i zahraniční produkce, číslo přesahuje 72 milionů.
1: Muzikál Wicked stále pravidelně hostí publikum na Broadwayi, kde se hraje téměř každý večer naplněný do posledního místa. V žebříčcích hrubých tržeb zabírá tradičně vysoké pozice mezi nejúspěšnějšími broadwayskými tituly. V lednu letošního roku například skončil pravidelně na druhém místě za Hamiltonem s absolutně vyprodaným představením a tržbami přes 3 miliony dolarů týdně.
0: Historie záznamů divadelních výnosů pak také potvrzuje, že Wicked dokonce poprvé v historii broadwayských předprodejů překonal milník 5 milionů dolarů za jediný týden během sváteční sezóny, což je rekord sám o sobě. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who is it? Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case,

0: Look at you. You're beautiful.
1: I have to go.
0: You're welcome.

0: Českým divákům se muzikál Wicked poprvé představil v září 2019 v pražské Goya Music Hall, kde byl uváděn pod názvem Čarodějka. Finálních zkoušek se dokonce osobně zúčastnili i sami autoři. Přes veškeré kvality díla a atraktivní obsazení nezaznamenala Čarodějka zdaleka takový zájem diváků jako jiné známé světové tituly. Jedním z důvodů bylo samozřejmě přerušení uvádění v důsledku covidové pandemie. Rozhodně to však nebyl důvod jediný. K tomu se ale ještě vrátíme.
1: Ještě před pražskou premiérou Čarodějky muzikál Express nahrál se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu několik písní v české verzi. A zde je jedna z nich, Žij touto chvílí a Michal Losková a Jakub Hübner.

0: Jak bylo řečeno, kromě divadelní úspěšnosti se příběh Čarodějnic ze země Oz dočkal i filmového zpracování. V listopadu 2024 proběhla světová premiéra první části a druhý díl pak měl premiéru v listopadu 2025, a to u nás ve stejný den jako v Americe.
1: Scénář k filmu napsala Winnie Holtzman, autorka původního libreta, a film nabídl i některé nové písně Stevena Schwarze. Hlavní roli Elfaby stvárnila herečka Cynthia Erivo, držitelka ceny Tony, a Glindu si zahrála světová popová hvězda Ariana Grande. Ve vedlejších rolích se objevili například Jeff Goldblum nebo Keela Settle, známá z filmového muzikálu Největší showman.
0: Film vydělal celosvětově přibližně 750 milionů dolarů při rozpočtu kolem 150 milionů, což je značný zisk. To z něj udělalo nejvýdělečnější filmovou adaptaci broadwayského muzikálu v historii.
1: Filmová verze Wicked tak překonala výdělky předchozích muzikálových adaptací jako Mamma Mia, Bídníci nebo Chicago. Získala 10 nominací na Oscary, včetně kategorie za nejlepší film. Nakonec vyhrála 2 ceny za nejlepší kostýmy a nejlepší výpravu.
0: Wicked i po 20 letech dokazuje, že silný příběh, výjimečná hudba a nový úhel pohledu na dobře známý svět mohou vytvořit nadčasové dílo, které nepřestává oslovovat diváky po celém světě, jak na jevišti, tak i na filmovém plátně. Bohužel u nás se muzikál v kinech ani v divadle takového úspěchu nedočkal. Důvodem je skutečnost, že ani vlastní literární předloha, ani slavný film Čaroděj ze země Oz není u nás dostatečně známý. Možná, že na svůj správný čas ještě čeká. Díky svým kvalitám i světové pověsti by si to jistě zasloužil. A tak zmínu nadsázkou lze říci, že hrát u nás Wicked je jako snaha uvést na Broadway příběhy Ferdy Mravence.
1: Hudební ukázkou z filmové verze Wicked se pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express za spolupráce Petry Bartoňové připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz. Something has changed within me. Something is not the same.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella a dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koubka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Kužely jasu vtrhnou do panelového domu a následně se rozplynou ve tmě. Adela chvíli čeká, asi aby dala klukům náskok a nepletla se jim pod nohy. U výslechu navíc přiznala, že hodlala tmy využít a pokusit se alespoň jednoho z dvojice vyděsit za ty jejich keci o tom, že se bojím. Když se vydá dovnitř, panelový dům je stemnělý, ozývají se v něm pouze tiché kroky. Za dne kluci našlapovali sebejistě. Ve tmě ale skutečně ožívají všechny stíny, jak Adéla tvrdila, a prostor začíná být zrádný. Podle hluku se jeden z chlapců vydal dolů do sklepa, což je velmi logický tah. Je to jediné místo, které ve dne neprozkoumali a tím pádem je taky ideální k tomu, aby v něm Adéla něco schovala. Za mobilem je ale slyšet tiché uchechtnutí, načež se dívka pustí do schodů. Telefonem míří spíše do země, aby světlo letky nebylo příliš nápadné a nepřipravilo ji o moment překvapení. Kráčí opatrně a když vejde do prvního patra, zastaví se na chodbě mezi byty. Poslouchá, snaží se zjistit, jestli se v některém z nich nikdo nepohybuje. Po pár sekundách napětí ale pokračuje v cestě vzhůru. Schody se před objektivem zhmotňují v prodlužujících se stínech. V jednom okamžiku je má pod nohama, v druhém místo nich zeje tma. Prostor je vinou zvoleného úhlu záběru nezřetelný, takže se divák nemůže příliš orientovat. Adélino stoupání se zopakuje. Ve druhém patře se opět zastaví v chodbě mezi byty a napíná uši. Rychle se pak vydá do jednotky po levé ruce. Světlo vržené telefonem ještě utlumí dlaní, takže částečně zakryje i výhled. Vejde do předsíně, chvilku čeká a potom vyrazí vpravo do místnosti podobající se kuchyni. Z ní opatrně přejde do obýváku, potom do ložnice, další místnosti a následně se za mobilem ozve. No to jsem blázen. Poté byt ještě jednou projde, tentokrát už si kameru necloní. Nakonec se zastaví v místech, kde by měly být vchodové dveře a zaraženě kouká do chodby. Co nebo koho v bytě slyšela, však nezjistíme. Z jejich dalších kroků už se vytratila ona škodolibost, ta radost, že by se jí někoho mohlo podařit vylekat. Naopak je patrné, že začala být ostražitá. Daleko častěji a prudčeji se rozhlíží kolem sebe, i když to znamená, že rozmazává záběr. Je zřejmé, že jí najednou na kvalitě záznamu přestalo záležet. Mobil je jejím jediným zdrojem světla a spíše než k natáčení jej používá k odhalení případného nebezpečí. Do protějšího bytu nejde, neslyší k tomu důvod. Evidentně je vystrašená, ale ne dost na to, aby promluvila nebo na kluky dokonce zavolala. Nesmíme zapomínat, že je pyšná na svou nebojácnost. Vyjde proto do dalšího patra, kde opět něco uslyší. A tentokrát to zachytí i mikrofon telefonu. Vydá se proto opatrně do levého bytu. Světlo už necloní a mobilem míří přímo před sebe. Vidíme tak příbytek, který se do původního dokumentu za dne nedostal. Ze záběru vystupují zdi pomalované různými klikyháky a náboženskými symboly, jaké už jsme viděli u Skořepových. Omítka se jimi doslova hemží, pokrývají ji v různých zhlucích, které spolu se stínohrou vytváří dojem, že stěny pulzují. Adela váží každý krok, našlapuje potichu, protože se blíží ke zdroji šramotu, který vychází z pokoje pod obývákem Skořepových. Pro přehlednost mu taky budu říkat obývák. Kameramanka do něj nejde přímo, ale oklikou přes kuchyň, kde se doslova plíží podél zdi. Krok za krokem se posouvá blíž k prázdným futrům, jež místnosti propojují. Hluk je teď už zřetelný. Adela přitom jasně řekla, že plechovka je na viditelném místě a nikdo s ničím nemusí manipulovat. Tak proč to zní, jako že někdo v obýváku přehazuje suť a prohrabává nábytek? Najednou Lomos utichne. Adela se zarazí. Poslouchá. Ticho je všeobjímající, podobně jako v hale ve výkrmě. Tohle přirovnání ale Adela k dispozici nemá, jinak by okamžitě utekla. Mobil sebou škubne, Adéla za ním vykřikne a namíří objektiv do Michalovy tváře. Hledáš někoho? Zeptá se jí. Debile, do hajzlu, to jsem se lekla. Vydechne Adéla a divoce přitom šermuje telefonem, takže nevidíme, co se děje. Říká holka, co se ani trochu nebojí duchů, provokuje ji dál Michal. Duchů ne, ale zavládne ticho. Ale co? Vyzvídá Michal. Z rozpačitého pohybu záběru je zřejmé, že Adéla váhá. V druhém patře patrně zažila něco, o čem se jí nemluví zrovna snadno. Nakonec řekne, dole jsem něco slyšela, ale v tom bytě nikdo nebyl. Michal zvážní. Pokud se mu doteď pomocí alkoholu dařilo zapomínat na výkrmnu, Adélino přiznání probudilo stará traumata. Nejspíš si ale není jistý, jak reagovat. Netuší, zda si z něj holka nestřílí a taky před ní asi nechce ztratit tvář. Nadechne se a odněkud z útrob domu se ozve výkřik. Kamera sebou prudce trhne směrem ke dveřím. Na okamžik oba dva stuhnou, čekají, co se bude dít. Potom jim asi dojde, že někdo chybí. Kde je Filda? Sformuje obavu jako první Michal. Adéla se z odpovědi nezdržuje. Vyrazí rovnou z bytu a zamíří dolů do sklepa. Tentokrát už na opatrnost nedbá. Schody bere skoro po dvou a bez nadsázky v té hluboké tmě hazarduje se zdravím. Michal je jí podle dupotu v patách a než se běhnou dolů, třikrát na Filipa zavolá. Bez odpovědi. Z přízemí do sklepní části vede jedno schodiště, lemované sjezdy na kola a kočárky. Musí proto dávat větší pozor, aby neuklouzly. Na samotné dně panelového domu zejí po obou stranách chodby prázdné rámy bez dveří. Michal zavolá na Filipa, Adéla se k němu přidá. Plochy k prohledání je moc. Potřebovali by aspoň malou nápovědu. Ztracený kamarád jim ale neodpovídá. Do hajzlu, ozve se za mobilem. Fajn, jdu vlevo, ty vpravo, kdyby cokoliv, zakřič. Michal do záběru kývne a vykročí k nejbližším zárubním. Za nimiž se, co si tak z dětství vzpomínám, nachází sklep s průchodem do vedlejšího domu. Pokud se tudy vydal taky Filip, mohl by proniknout velmi hluboko do bytového komplexu a najít ho bude doslova peklo. Záběry nicméně zůstávají s Adélou. Dívka mobil nejprve namíří na prostor u kořenů schodiště zasypaný troskami nábytku. Mimo děk tím odpoví na otázku, co se vlastně stalo s částí vybavení bytů. Po pravé straně se nachází místnost, kde ze stropu visí háky. Světlo telefonu je opticky zvětší, vrhne jejich stíny proti zdi a interiér vykreslí v děsivých tvarech. Můžeme slyšet, jak Adéla hluboce oddechuje. Navzdory digitální stabilizaci se obraz mírně rozklepe. Nachází se v kolárně a tady Filip není. Odněkud ze tmy zazní výkřik. Michalův hlas volá Filipovo jméno. Adéla vyjde z kolárny a pokračuje hlouběji do sklepu. Projde dalším prázdným dveřním rámem a prostor před ní se rozšíří. Je temný, zaprášený, pokrytý vlhkými skvrnami a plísní. Na zdech překvapivě nejsou žádné nápisy, což místu dodává velmi zvláštní nádech osiřelosti. Není divu, že tento konkrétní pohled do sklepení se stal oblíbeným námětem na webových stránkách sdružujících fotky zachycující liminální hrůzu. Schodby před Adélou vedou tři průchody, dva doleva a jeden doprava. Filipe, zakřičí dívka za mobilem. Její zvolání se odrazí od zdí, prudce v prostoru zarezonuje a zmizí. Nejdříve Adéla nakoukne do futer po své levé ruce. Objeví jen špínu, změť rezivějícího haraburdí a prázdno. Do místnosti ani nevejde a rovnou pokračuje do protější, kde odhalí zhruba tu samou míru odpadu a zmaru. Kameramance zřejmě dojde, že pokud má Filipa v této části podzemí nalézt, zůstává jí už pouze jedna možnost. K třetímu průchodu skoro doběhne, ale zastaví ji dveře, které jako přízrak vystoupí z nepropustné tmy. Bezmyšlenkovitě sáhne na kliku, otevře a za dveřmi najde klasické sklepní koje. Dřevěné regály jsou rozlámané a zborcené, drátěné oplocení ukotvené do zdí, ale stále drží, a zaclání mobilní kameře ve výhledu. Světlo skrz něj sice pronikne, ale roztéká se do stínu. Adéla zakřičí znovu, tentokrát ale Michalovo jméno. Teprve pak se telefon podaří zaostřit a my můžeme vidět to, co dívka. Ve třetí koji je probořená podlaha. Otvor není příliš široký, ale stačí na to, aby do něj mohl někdo spadnout. Do hajzlu. Michale! Zařve ještě jednou, projde dvířky do koje a namíří telefon do nitra otvoru. Vidět není nic, jen tma. Michal za ní v několika sekundách doběhne a jakmile spatří díru v zemi, okamžitě je mu jasné, co si o situaci myslí Adéla. Prohlubeň okomentuje slovem kurva a vyloví mobil. Zavolám záchranku a pak do toho zkusím slést. Neblbni, vole, klid, je to úzký. Dívej, zapřu se nohama a rukama. Rozkročí se nad otvorem Michal. Adéla na to nic neodpoví, ale z pohybu kamery je zřejmé, že s tímhle plánem nesouhlasí. Michal z bundy vyloví klíče, hodí je Adéle a dodá. Běž do auta, v kufru je lano. Dívka ještě chvíli na Michala míří mobilem. Dotyčný mezi tím vytočí záchrannou linku a začne diktovat svoje jméno, polohu a problém. Víc kameramanka vidět nepotřebuje, obrátí se k němu zády, vběhne do koridoru, vyšlape po schodech, vyrazí ven a pospíchá rovnou na parkoviště. Letka telefonu je v otevřeném prostoru skoro k ničemu. Světlo stěží dosáhne na uschlý trávník a bahnitý terén, kterým kameramanka běží. Slyšet je pouze dusání, zrychlený dech a sem tam nějaké heknutí. Ve spěchu klopítá a zakopává. Po nekonečně dlouhých desítkách sekund se ze tmy vyloupne auto. Centrální zámek cvakne. Adéla vklouzne na přední sedadlo a otevře páté dveře Volva. Chvíli se v kufru přehrabuje. Drmolí si pod nos nadávky, které jsou sotva rozeznatelné, až nakonec najde horolezecké lano. S ním pak o překod běží zpět do sklepa. Na schodech uklouzne po kolejnicích a skutálí se dolů. Telefon jí přitom vypadne z ruky a shodou okolností přistane na displeji. Kamera zabere srdce panelového domu, okolo něhož se ovíjejí schodiště. Ani tentokrát záře není dostatečně silná a schody proto mizejí ve tmě a vytrácejí se do neznáma. Scenérie se ale rychle změní, jelikož Adéla si vzdychne a s další salvou nadávek slyšíme, jak se sbírá z podlahy. Telefon popadne jako první, protože je pro ní jediným zdrojem světla. Zkontroluje displej a všimne si rozbitého skla, po němž se nově táhne pavučina prasklin. Tento fakt čerpám z Adéliny výpovědi. Je otřesená pádem, zpomalená bolestí, ale stále ještě pohání adrenalin. Lano najde velmi rychle a pak se s ním vydá do nitra sklepa. Projde chodbou okolo kolárny, mine dvojici vstupů bez dveří, vkročí do místnosti se sklepními kojemi a zarazí se. Je totiž prázdná. Následující záběry jsou trhavé, pohupují se spolu s Adéliným zoufalým oddechováním a čiší z nich nefalšovaná panika. Rozbité regály. Po drátěném oplocení zůstaly akorát díry v místech jeho ukotvení. Všude je špína, prach, tma a prázdno. Adéla se rozhledne kolem sebe a vycouvá zpět na chodbu. V daném momentu jednoduše nedovede zpracovat tak drastickou proměnu a zjevně se spokojí s myšlenkou, že vešla do špatných dveří. Ve spěchu se o pár kroků vrátí a nakoukne do dalších dveřních otvorů, ale pozdraví jen dobře známé haraburdi. Co to? Slyšíme ji zamumlat, načiž začne volat Michalovo jméno. Její hlas sklepem doslova zaburácí. Je zoufalý, přeskakuje a s docházejícím dechem zcela selhává. Dívka se vrátí zpět do místnosti, kde by měly být koje, padne na kolena a volnou rukou zkouší najít díru, do níž ještě před pár okamžiky Michal hodlal se stoupit. Z podlahy se ale zvedá pouze prach, který se na ní musel usazovat dlouhá léta. Následující výkřiky už nejsou artikulované. Adéla spíše kvílí, než volá. Telefon zaznamenává každé její zoufalé vzliknutí, které postupně přechází v pláč. Nakonec se schoulí do kouta a stuhlá šokem naříká. V této poloze ji pak našli hasiči a saniťáci, kteří do domu zanedlouho dorazili. Adéla byla podle jejich zpráv katatonická. Prázdný pohled upíral na místo, kde podle záběru z jejího mobilu měla být díra. Na nově příchozí vůbec nereagovala, takže ji museli vynést na nosítkách a stabilizovat v sanitce. Hasičů na místě nebylo potřeba, takže posloužili pouze k tomu, že zavolali policii. Policejní hlídka na sídliště 16 dorazila kolem 1 hodiny raní. Adéla jim tou dobou už byla schopna poskytnout kuse informace, ale nikdo ji nerozuměl. Tvrdila, že její kamarádi zmizeli v díře ve sklepě, která tam nejprve byla a potom už ne. Její zmatená slova připisovali na vrub šoku. Příslušníci přistupovali k situaci věcně a soustředili se na skutečnost, že se pohřešují 2 mladí, podnapilí lidé, kteří se ztratili v nebezpečných ruinách. Rozběhla se pátrací akce a brzy se zapojili i psovodi. Vyšetřovatelé objevili tábořiště, batohy a osobní věci skupinky. Po Filipovi a Michalovi se ale slehla zem. Pátrací akce se protáhla až do rána, trvala celý následující den a pak ještě jeden. Tou dobou už jsme na místě byli i já s Terezou. Veškeré dění mám jako v mlze, vzpomínám si akorát na pocit naprostého zoufalství. Přidali jsme se k průzkumu oblasti a hledali jsme v zadním traktu vepřínu. Oběma nám přitom bylo jasné, že pokud našeho syna nedokázali nalézt psovodi, my úspěšnější nebudeme. Rozkládající se zástavbou jsme spíše bezcílně bloumali, než že bychom byli jakkoliv užiteční. Střídali se v nás návaly beznaděje a hysterie a nakonec nás museli policisté odvést k sanitce, kde nám lékaři podali tišící léky. A pak už si nepamatuju nic moc konkrétního.
1: Sevře se mi hrdlo. S našima jsem sice neměla kdo ví jak úžasný vztah, ale představa, jak je ztráta Michala zasáhla mě, odradí od dalšího čtení. Odvrátím se od monitoru a překvapeně zjistím, že venku už se začíná šeřit. Telefon mi sdělí, že je 3:00 odpoledne. Takže jsem už několik hodin nebyla na záchodě a úplně jsem zapomněla na oběd. Blbé na tom je, že teď na něj ani nemám chuť. Napiju se studeného čaje. Zvednu se od stolu a sejdu dolů do kuchyně, kde postavím vodu na další instantní nudle. Na ty totiž chuť mít nemusím. Ty jsou jen funkční. Dům je najednou mnohem ponuřejším místem než včera nebo i dnes ráno. Teprve teď je mi jasné, že v něm spolu s rodiči dlouhá léta bydlel také Stesk. To zoufalství, vyvěrající z prázdna, které zbylo nejprve po ztrátě syna a posléze taky po odchodu dcery. Nedovedu si představit, jak to tu máma zvládala sama. Nejdřív bez dětí a pak i bez manžela. Vlastně ani nevím, jak na tom s tátou byli. O jejich vztahu jsme nikdy neměli moc příležitostí mluvit. Ale řekla bych, že po zmizení Michala stejně už nic nebylo jako dřív. Máma si zachovávala svůj stoický klid, aspoň teda na povrchu. Táta se propadal stále hlouběji do sebe. Najednou začíná mít pocit, že jeho bolesti aspoň částečně rozumím a čím déle budu číst, tím jasnější obrázek rozervaného muže zřejmě dostanu. Když nudle zalévám vodou z konverzace,

0: bližšího, co má po ruce. Nejenže se vzdaluje mým vzpomínkám, ale taky sám sobě.
1: A já povařím nudle, vysypu k ním patřičné pytlíky do chucovadel.
0: Přidám vejce a nakonec lžíci kečupu. Není to nic moc, ale zaplní mi to žaludek. A navíc mi to pálivostí pomůže bojovat se splínem. Do pracovny si sebou donesu půllitrový hrnek kávy a pozvolna z něj pocucávám. Display notebooku zhasl a zatím jsem nějak nenašla odvahu ho aktivovat. Pořád si ještě nejsem jistá, jak se vlastně k popsaným událostem stavět. Díry v zemi se přece samovolně neobjevují, ani sami od sebe nemizí. To, co táta převyprávil a Adéla údajně natočila, je holý nesmysl. Přesto si ale nedovedu představit, že by ona něco podobného tak mistrně nasimulovala a otec tomu se vší vážností věnoval tolik pozornosti. Ostatně k řadě uvedených bizarních scénářů a teorií se v deníku staví dost kriticky. Tak proč o zmizení díry nepochybuje? Co pak ve své zoufalé snaze rozplést záhadu pohřešovaného Michala zašel až tak daleko? Chvíle zírám na temný displej, který mi naznačuje, že pokud nějaké odpovědi existují, skrývají se v textu. Pohybem myši proto obrazovku probudím a čtu dál.
2: Záběry na díru jsou neostré, přesto se pod publikovaným videem objevila řada názorů od lidí, kteří se zabývají výkopy nebo mají obecně zkušenosti s důlní technikou. A podle jejich mínění nešlo o otvor vyhloubený člověkem. Okraje byly příliš rozpraskané, sestup nezvykle strmý. Aby se něco podobného dalo vyrazit do panelu, muselo by se to projet zbíječkou nebo trhat. A to by ve sklepě paneláku nikdo neschválil. Tlaková vlna by poničila minimálně spodní patro a dost možná by narušila statiku celého baráku, píše v komentáři uživatel Svícka. Podobných příspěvků se objevilo více. Jiní lidé poukazovali na skutečnost, že díra je vlastně dost úzká. Kdyby se hloubila pomocí trhaviny, směrem k okrajům by se rozpínala. Internet proto samozřejmě nakonec došel k názoru, že se země jednoduše samovolně propadla. A nechám bez komentáře. Další odchylkou, které si mnozí všimli, je přítomnost dveří u místnosti se sklepními kojemi. Adélina dokumentace bytového domu je sice neúplná a může svádět k mylným závěrům, nicméně podle jejich závěrů v celém domě zůstaly jen jediné dveře a shodou okolností vedly do místnosti, kde došlo k události. A co hůř, prozkoumáme-li video podrobněji, nemůžeme si nevšimnout, že když se Adéla do sklepu ponoří znovu, poté co vyzvedla v autě lano a sebrala se po nešťastném pádu, dveře už v pantech zasazené nejsou. Nezměnila se tedy pouze místnost, ale také vchod do ní. Podle skeptiků se jednalo o pochybení. Absenci dveří považovali za přehlédnutý detail dokazující, že celé zmizení je předem naplánovaný podvod. Jasný, XD. Takže oni si vymysleli jako tajemnou hru na schovku uprostřed noci ve strašidelném paneláku a pak se v něm jako ztratěj a něco míň naivního tam nemáte. Kluk spadne do díry, která vypadá jako, že ji tam někdo přimontoval efektama a zamaskoval to tmou. Holka sebou potom nešťastnou náhodou flákne na schodech, takže mobil čumí do tmy a všichni mají čas pláchnout. Hé, a pak? Pak se teprve sebere a ještě pro jistotu vleze někam jinam, aby díru vůbec nemusela řešit. A co bylo to její kvílení? Vždyť s tím by nevzali ani do vesnického divadla. Dva vykřičníky, jednička, vykřičník jedna. Shrnuje skeptický názor uživatel XKing69. V jeho textu jsem si dovolil opravit nejhorší pravopisné chyby. Další pochybovači poukazovali na skutečnost, že Adéla opět slyšela něco, co nezaznamenal mikrofon, podobně jako předtím kluci ve výkrmě. Pod videem se to začalo hemžit vtipy jako opakovaný efekt přestává být efektem nebo dvakrát nevstoupíš do stejné lži. Avšak v tomto bodě jejich kritice dochází dech. Nemají žádné argumenty, kterými by Adélino chování mohli zpochybnit, a tak jej prostě zesměšňují. Chtěl bych napsat, že jsou to typičtí Češi, ale podobné reakce se dostavily také ze zahraničí. Smějící se bestie hold žijí všude. Buď jak buď mikrofonem nezachycený šramot se zredukoval na anekdotu a skutečná diskuze se rozvinula pouze okolo sklepního prostoru s kojemi. Mnozí video prošli snímek za snímkem. Porovnávali různé styčné body, jako jsou poloha kolárny a dveřních rámů, půdory schodby, nebo dokonce i počet Adéliných kroků v úseku od schodů do nitra sklepa. A podle jejich závěrů se vydala na to samé místo, kde se odloučila od Michala. Ano, po cestě upadla a na malou chvíli telefon zabíral prázdno. Stále ale nahrával. A pokud by někdo běžel kolem, aby se záběru vyhnul, byl by slyšet. Proč by vlastně navíc Adéla kluky takovýmto způsobem kryla? Na policii je označila za své milence. Všichni tři úspěšně studovali vysokou školu a život měli teprve před sebou. Ani jeden z nich neměl před čím utíkat. A i kdyby, psi by je vystopovali. V okolí sídliště 16 není příliš míst, kde by se mohli ukrýt. To ostatně dokazuje také případ Miroslava, který si nechával říkat Mirda. Policie ho našla krátce poté, co se v oblasti rozjela pátrací akce. Bydlel v jednom z chátrajících rodinných domků naproti bytovkám. Nejprve ho samozřejmě považovali za podezřelého, dost možná z čirého zoufalství, protože jiné vysvětlení zmizení chlapců se nenabízelo. V jeho příbytku ale nenašli nic, vyjma věcí každodenní potřeby, domácího destilačního přístroje a nadstandardní zásoby nasušené marihuany. Vzpomínám si, jak jsem tehdy byl přesvědčený, že pachatelem je právě on a kluky u něj objeví mrtvé. Ani během výslechu se však podezření nepotvrdilo. Policie Mirdu sice kvůli trávě vzala do vazby, ale označila ho za, cituji, pomatence. Tehdy ve mně v podstatě umřela všechna naděje. Díky svému zdroji na policii se mi ale do rukou dostala Mirdova výpověď a jakkoliv bizarně působí, vzhledem k popsaným skutečnostem ji nemůžu neuvést. Nabízí totiž alternativní vysvětlení absence dveří.
0: Už jen ta představa, že táta o výpovědi někoho, koho policajti označili za blázna, mluví jako o alternativním zdroji, který si zaslouží prostor, v tomhle okamžiku už musel být vážně zoufalý.

0: Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Zařizování pokojíčku pro panenky může na první pohled působit jako nenápadná dětská hra. Jak ale upozorňuje legendární psycholog Jean Piaget, jde o typ symbolické hry, která je pro vývoj dítěte zásadní. Postupně si vytváří představu o tom, co je krásné a příjemné, a učí se, že prostor může vyjadřovat náladu i vztah ke světu. V tomto smyslu není pokojíček pro panenky jen hračkou, ale také nenápadným počátkem budování osobního vkusu. O tom, že tato hra nemusí končit ani prahem dospělosti, ví své i můj dnešní host. Set dekoratérka Beatrice Brentnerová, vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Přestože dneska vybavujete nikoliv pokojíčky pro panenky, ale hrací prostory pro filmové hvězdy, dalo by se říct, že v jistém smyslu je vaše práce splněným dětským nebo dívčím snem?
1: No, překvapivě ano, i když já jsem tehdy samozřejmě vůbec nevěděla, že něco takového vůbec existuje, ale už od malička já jsem dělala takové ty pokojíčky ze zápalek a z různých krabiček a dělala jsem z kartonových boxů baráčky pro kočičky a dávala jsem tam závěsy, koberce a takhle. Oni tam samozřejmě nikdy nechtěli být a já jsem brečela a to, ale jako...
0: A přišla jste na to, proč tam nechtěli být? Vylepšovala jste to, ty interiéry?
1: Myslím, že jsem je tam hrozně spala a dávala jsem tam ty záclony, co oni neměli rád. Myslím si, že tak teď zpětně si uvědomuji, že jsem to měla ráda už tehdy.
0: Takže říkám si, druhá otázka, která měla následovat, byla, že u některých dětí je tendence k tomu budoucímu povolání zjevná, tak vy jste rozhodně ten případ, který si už od malinka budoval ty pokojíčka, vytvářel ten prostor, ale byla to jenom dětská kratochvíle, která se pak přetavila v nějaký dospělejší zájem, anebo tam byla mezi tím mezera v tom, že jste vlastně nevěděla, kudy se vydat a že bylo drobné, řekněme, studijní tápání v tom, čeho se přesně chytit.
1: Určitě tam byla mezera. Teď zpětně si myslím, že byla potřeba, ale já jsem v podstatě vůbec neviděla, že něco takového existuje, že se vůbec tím dají třeba vydělat peníze a že se tím vůbec můžu živit. Takže já jsem vystudovala oděvní školu, což teda byla skvělá škola v tom smyslu, že řemeslně jsem se naučila rozumět látkám, střihům a takovým tomu 3D přemýšlení, takže to bylo fantastický. Pak já jsem odjela do Francie, což tehdy v těch 90. letech se často jezdilo jako au pair. Tak to zase bylo výborné, že jsem se tam naučila francouzsky. No a pak jsem se tady různě tak jako protloukala, ale už jsem trošku jako mířila do toho uměleckého světa, že jsem začala dělat loutky, a začala jsem dělat pro takovou nezávislou televizi nějaký pořady a tak pak už jsem potkala, nějak to byla taková náhoda, že jsem potkala filmového architekta pana Karla Vacka a ten mě se na základě obrázků, co jsem mu ukázala, vyzval ke spolupráci a to byl takový dobrý start.
0: Dá se říct, že jste měla z pekla štěstí.
1: Měla jsem z pekla štěstí, přesně tak.
0: A to nejenom jako úsloví, ale jako skutečný titul filmu, na kterém jste pracovala. Ano. O tom, co dělala a dělá, teď si ještě budu povídat dneska v nočním mikroforu s mým hostem, s Beatricí Brentnerovou.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční mikroforum, ve kterém si dneska povídám s výtvarnicí a set dekoratérkou Beatricí Brentnerovou. My jsme během písničky naťukli takové domácí téma téměř, že při třídění domácího archivu právě narazila na fotky z onoho už zmiňovaného titulu Z pekla štěstí. Tak jaké to bylo Z pekla štěstí tehdy?
1: Já musím říct, že to byl obrovský zážitek. To byl můj úplně první film, takový ten jako větší film. A samozřejmě se Zdeňkem trošku to bylo fantastický, protože on prostě je prýma chlap, je nesmírně vtipný a kreativní, takže to bylo hrozně příjemný. A já jsem tam vlastně začínala na place, to znamená, že jsem dávala pozor právě na to výtvarno na place, co už bylo připravený panem architektem a jeho kolegy, takže vlastně jsem tam aranžovala podle záběru jednotlivý nábytky a drobný. A to byl to dobrý start, protože jsem pochopila, jak to všechno funguje a co na té kameře může být vidět a co na té kameře třeba nemusí být vidět a jak je nesmírně důležitý, když se tam někdo o to taky stará. Proto i teď jsem ráda vždycky, když na tom filmu máme někoho na place, kdo se kouká do kamery, kouká na to, jak to vypadá a aranžuje ty věci přímo do záběru. Protože samozřejmě, když my tam nejsme, my to připravíme, ale pak tam nejsme, tak když tam máme toho zástupce, tak jsme šťastní.
0: Pojďme tedy objasnit našim posluchačům. Já jsem zmínil tu vaši profesi set dekoratér, nicméně a možná z toho, co jste říkala, se dá drobně dovodit, tedy co je obsahem vaší práce, ale pojďme to teda úplně deanonymizovat, tu profesi. Co všechno to prakticky znamená? Jaká je vaše role v tom filmovém štábu?
1: Je to tak, že architekt a režisér mají nějakou představu nebo domluví se na nějaký představě toho vizuálního konceptu, barev a nějaký posloupnosti, nějakého rytmu výtvarna toho filmu či projektu. A architekt udělá, kdybych to teda úplně zjednodušila, udělá vlastně tu skořápku a já tu skořápku musím vybavit. Takže vlastně, kdybyste ten váš byt obrátili vzhůru nohama, tak všechno, co vám vypadne, tak to jsem tam dala já, takže to jsou samozřejmě záclony, koberce, nábytky, lampy, sklenice, všechny drobný.
0: Vázy, obrazy, všechno takové to.
1: Všechno to drobný.
0: Říkám si, že člověk mnohdy, když se stěhuje, tak je překvapen, kolik věcí se vejde i do malého bytu. Máte třeba vyspočítáno, kolik do takové průměrné místnosti, když vybavujete běžný film, kolik je to zhruba řádově předmětů, tak aby to vypadalo zabydleně, aby ta věc vypadala, že skutečně je životná, že funguje?
1: No, to můžou být i tisíce věcí, musím říct. To není úplně tak jako jednoduchý. Já samozřejmě pak každá ta dekorace je jiná, takže já to pak násobím, že vím, když tam je stůl, je tam tolik židlí, je tam tolik skříní, samozřejmě tam musí být tolik lámp a to, takže se to pak jako roste, no. Takže je to úplně, že bych to spočítala, to nevím, ale je toho opravdu hodně.
0: Součástí té profese a té přípravy je neustále studium podkladu, abyste byla věrná té době a věrná reálím toho období, kdy se to odehrává. Říkám si, že se taková věc dá vnímat dvojí optikou, buď takovou povinnou figuru, že člověk si to načte, aby věděl, anebo v tom může najít zalíbení a že si může říct, že to je vlastně další důvod, proč sebe vzdělávat. Podařilo se vám některou z těchto cest následovat?
1: No určitě. Já musím říct, že já ráda dělám dobový filmy, ale ráda dělám samozřejmě i ty ze současnosti. Protože tam to zase to takový to jako sebevzdělání jde trošku jako jiným směrem do moderního designu nebo technologie a tak dále. Ale v těch dobových filmech to má pro mě takový jako kouzlo, že jak mám ráda staré věci nebo starší, ráda mám příběhy věcí, příběhy textilu, takže že to studium je pro mě taková vášeň, musím říct, no, že nákup knihy nebo to brouzdání po internetu, chození po anticích, to je to, co mě na tom teda nesmírně baví.
0: nebývá vám někdy líto, když najdete nějakou hezkou věc a ona třeba jde na plac, že byste si ji radši nechala pro sebe, že ulovit ji a získat ji dalo hodně práce, hodně energie, hodně času a teď to promarnit, jenom dá to na natáčení, v uvozovkách jen na natáčení, že člověku možná přijde občas líto, ne, když uloví něco výjimečného.
1: To já musím říct, že takhle jsem to měla, když jsem začínala, že mi to bylo líto. Ale teď už to jako
0: když zjistíte, taky, že máte být plný věcí.
1: No, pak člověk má pocit, že žije v rekvizitárně, takže to už jsem dávno odbourala. Tohleto, ale to spíš, když je něco opravdu raritního, tak je pravdou, že takhle. První je to, že já strašně ráda ty věci pak nechávám tady v Čechách v těch fundusech. Jo, že vím, že příští film, když budu dělat, tak vím, kde to je. Takže pokud ten fundus se o to hezky postará, protože ty věci samozřejmě potřebují určitou péči, jo, určitý dýhovaný nábytek potřebuje samozřejmě stálou teplotu, když jsou voskové figurky, tak se nemůžou být pod teplem a tak dále, a tak dále. Takže každá ta věc trošku potřebuje jako jinou péči. Takže ráda je nechávám tady v českých probauzech, ale je pravdou, že když vidím něco, co je skutečně raritního, tak já si to ráda nechám, ale ono to je často to, že já si to nechám, ale to, že to je raritní, to vidím jenom já. Myslím,
0: že to je to věcí. Nejpodstatnější, když to máte u sebe v domácnosti.
1: By to neocenil.
0: Abyste cítila, vnímala ten příběh, který za sebou ta věc má. Kromě toho studia různých zdrojů, se nepochybně potkáváte taky se spoustou zajímavých lidí, kteří vám vyjevují ty příběhy těch věcí a tak dál. Čím vším třeba rozšířil vaše obzory pan Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu? To byla věc, která mě zaujala v tom portfoliu lidí, se kterými jste se musela potkat kvůli filmu Nosferatu. Tak si říkám, jak vypadá debata s takovým člověkem? Co jste od něj vyzvěděla?
1: To bylo velmi zajímavé. Já musím říct, že předtím, a i přesto, že už jsem dělala pár takových trošku okultismem načatých dekorací, tak tohle bylo poměrně specifický, protože tohle bylo pro Nosferatu, pro Roberta Eggerse a on skutečně je jako, kromě toho, že jde okultismu, je on velmi zapálený a je v tom skutečně jako hluboce vzdělaný. Tak i architekt mi říkal, Beato, dej si bacha, aby všechno, co tady v té dekoraci toho profesora máš, aby to opravdu mělo smysl. Jo. Takže já jsem našla tady pana Kalače, který byl fantastický. Akorát, že já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jednak bylo vidět, že on mi vlastně určitý věci vlastně nemůže říct.
0: Mě vyjevit nemůže.
1: Jo, že tam nějakým způsobem vždycky jsem narazila vždycky na nějakou hranici a já vím, že já jsem v jednu chvíli už mu říkala, jsem se viděla už po XT, já jsem říkala, promiňte se vší úctou a vy tomu opravdu věříte. A on mi říkal, víte, kdybyste viděla to, co jsem viděl já, tak byste tomu taky věřila. A já jsem v jednu chvíli, kdy on mi říkal o různých symbolech a to, co já bych tam vizuálně měla dávat a jak bych to tam měla dávat. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Samozřejmě jsem věděla, jak by co mělo být, ale já jsem potřeba vnitřně tomu nějakým způsobem věřit. A to mi vůbec nešlo. A až teprve opravdu snad to bylo, já nevím, po kolikátý, když jsme spolu seděli a já jsem se ho zeptala na jednu otázku a on mi velmi upřímně odpověděl.
0: Mm-hmm. Tenhle detail zlomil.
1: To zlomil. Já jsem říkala, tak teď úplně v klidu můžu jít a můžu opravdu tu dekoraci udělat. Ale bylo to teda hodně komplikovaný. Teda
0: pokud se nemýlím, byl to byt profesora Eberharda von France z filmu Nosferatu, kterého stvárnil herec Willem Dafoe, pochvaloval si tu dekoraci, že se mu v tom hezky hraje.
1: Jo, velmi. I Robertovi všem se teda velmi líbila, protože skutečně ta byla, myslím si, že se velmi povedla a i pan Kalač se tam byl podívat a byl velmi spokojený. Až tam takový jako detail, kdy tam něco říkal, teda tohle zakrejte, protože to by tady nemusela být dobrá energie. Takže něco jsme tam zakrývali a ještě grafička, tam ještě musela nějaký grafický symbol trošku pozměnit, aby to taky mělo spíš tu pozitivní, jako tu pozitivní energii. Takže to jsou takové jako zvláštní věci, na které já jsem nikdy samozřejmě nevěřila, pořád tomu, k tomu mám trošku takovej, ale jako velký respekt, ale teď už tomu skutečně rozumím podstatně víc. Ne?
0: Říká o mysteriích, když člověk točí okultní filmy, můj dnešní host se dekoratérka Beatrice Brentnerová.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, já si stále povídám s výtvarnicí a set dekoratérkou Beatricí Brandnerovou. My jsme zmínili vele úspěšný film Nosferatu, který se odhrával v polovině 19. století. Ale říkám si, existuje nějaká doba, do které jste se úplně zamilovala, ve které se cítíte jako doma, z těch, které jste měla šanci dělat jako set dekoratérka na filmu? Je nějaké období, do kterého byste se s chutí propadla?
3: Já obecně mám ráda 19. století. A
2: takže tam jste byla tam, ve svém živlu.
3: To mám ráda i teď, co jsem dělala poslední projekt, tak to bylo taky. To byla teda druhá polovička, poslední třetina 19. století. Takže to je hezký období, že ještě pořád najdeme originál věci, ještě pořád můžeme se dostat vlastně k dobovému nábytku originálnímu, k výšivkám, ke sklu a k těm skutečně dobovým tradičním původním věcem.
2: Takže i ty věci, které podléhají degradaci rychle, myslím teda textil, pořád ještě nacházíte původní věci, které jsou ve stavu, kde je můžete použít?
3: No, úplně jak co, většinou ne, ale jsme schopni je nějakým způsobem okopírovat. Teď jsme teda na ten poslední projekt hodně tiskli, což překvapivě všechno vyšlo velmi krásně. Takže jsme vyšívali, tiskli a i jsme tkali, protože tady máme výborné textilky, které se trošku zmátořily vlastně z toho nepříjemného období, kdy nebylo tolik práce, takže jsme tkali dobové látky a to bylo hrozně zajímavé. I tiskli teda.
2: A vidíte na těch řemeslnicích, že mají radost, že dělají něco takového, co se dělalo kdysi, že se vracejí třeba k původnímu řemeslu, které už teďka je mnohdy opomíjené?
3: Většinou ano, a dokonce mi dělá radost, že i rádi experimentují, což je skvělý.
2: Vy jste zmínila v posledním projektu, my ho trochu deanonymizujeme malinko, jenom byla to seriál pro Netflix, o kterém se tady hodně hojně psalo, čili nevyjevujeme něco, co by nebylo známo. Jak velký rozdíl vlastně z hlediska přípravy a hmoty té práce je, když děláte film, jehož natáčení je řekněme dvouměsíční, a pak třeba takový seriál, protože to, co jsem zaznamenal, bylo od října a končili jste vlastně teďka nedávno, čili půlroční práce jenom toho samotného natáčení. Je to úplně jiný sport? A nebo je to totéž, akorát to déle trvá?
3: No, ne, myslím, že je to jiná disciplína, teda musím říct, protože přece ten seriál má začátek a konec. Už od začátku to má ten konec. Když to ten seriál často se stává, že ty poslední díly nejsou ještě napsané, anebo jsou a různě se měnějí. To znamená tu linku.
2: Pardon, i v případě této Netflixovské série je třeba možné, že ještě nejsou poslední díly napsané? Může se stát, dobře.
3: Může se to stát. Teda oni samozřejmě nějakým způsobem napsaný jsou, ale ještě asi nejsou. A bývá to tak, že oni nejsou úplně jako definitivně, že ty verzi je tam. Těch verzi je jako trošku více. Takže ten seriál si myslím, dělala jsem jak filmy, tak seriály, a musím říct, že ten seriál je trošku těžší disciplína, protože to organizačně je podstatně náročnější.
2: Znamená to, že je tam víc filmovacích míst, víc postav, jako z hlediska téhleté elementární náročnosti, že je to těžší. Říkám si, jestli v tom důrazu na detail, v tom, jak precizujete ty jednotlivé věci, kterými zabydlujete tu dekoraci, jestli třeba v případě toho televizního nebo VOD platform, na které se díváme většinou na monitoru nebo na velké televizi, jestli třeba se může méně dbát na ten detail než na věci, které jdou na filmové plátno. A nebo je to jedno a prostě musíte být stejně precizní i na filmu, i v tom seriálu?
3: No, já myslím, že možná to platilo třeba před 20 lety, kdy ten seriál možná neměl tyhle ty požadavky, ale teď určitě ta náročnost je úplně stejná. A upřímně, i kdyby to teď tak nebylo, tak já bych to takhle vlastně nemohla úplně dělat.
2: Takhle jste naučená a nemůžete to...
3: No, mě to baví, takže já ty detaily tam potřebuji mít a funkční, no.
2: Jste říkala, že mnohdy za věcmi vidíte příběh, který znáte a vidíte jenom vy, a říkám si, jak intenzivní je třeba to trvání na tom skvělém, precizním, řemeslném detailu, že vás by to jako odborníka dráždilo, ale běžný divák by to třeba přehlédl, ale je hezké, že vám profesní čest nedovolí povolit a nechat to jen tak. Zaujala mě zmínka o tom, že například u látek, což je vaše původní profese, tak k ním máte, řekl bych, velmi úzký vztah, že látka se chová jinak, když je ručně šitá, nebo když je strojově šitá. Opravdu je to na tu kameru tak velký rozdíl, že vy ho jako odborník poznáte a chcete tam, kde je potřeba ručně šitou, ručně šitou?
3: No, já to teda vidím, ale samozřejmě asi běžný divák to nemůže vidět, ale ono asi, kdybych vám to přesně vysvětlila, tak to pak uvidíte taky, ale samozřejmě ručně, my jsme na tom Nosferatu měli ručně šitý věci a musím říct, že ty holky švadlenky měly úplně propíchaný ruce, teda, takže už by to asi nechtěli dělat. Ale my jsme to už potom v jednu chvíli začali trošku zjednodušovat, že to, co skutečně jako nebylo vidět, tak jsme šili na stroji, ale...
2: Ty pohledové věci se dělaly.
3: No. Tam to trvalo nějakou dobu. A opravdu, já musím říct, že se to chová jinak. Ono asi, kdybych vám to přesně ukázala, tak to... tak mi dáte zapravdu.
2: Už bych si to taky všímal a věděl bych co a jak. S filmem Nosferatu, za který, a to se o tom nepochybně ještě dneska zmíníme, jste byla nominovaná nejenom na cenu BAFTA, ale i na cenu Americké filmové akademie, tedy na Oscara. Tam mě zaujal ještě jeden půvabný příběh, a to s lampami, protože kdyby se příběh odehrával o 2 roky později, mohla jste mít už petrolejky. Nicméně odehrával se v letech, kdy ještě petrolejky nebyly, takže to pro vás znamenalo jistou komplikaci. Pojďme vyjevit tenhle ten příběh o těch lampách, protože je roztomilý teda. Já myslím, že to dokladuje vaši preciznost v práci s detailem.
3: Ano. Ne, je to tak, že my jsme pořád byli vlastně v olejových lampách, kdy v té době bylo několik druhů olejových lamp, a akorát, že samozřejmě my jsme byli v roce 1838, ty petrolejky byly až po ty 2-3 roky později, takže my jsme pořád museli zůstat tady u olejových lamp a bylo to hodně komplikovaný, protože ty už tady úplně nejsou a pokud jsou, tak je to opravdu sběratelská záležitost. Mm-hmm. Takže jsou nesmírně drahý. Nám se podařilo koupit pár kusů, ale pak jsme začali samozřejmě hledat muzea a sběratele. Podařilo se nám najít pána z Německa, což byl sběratel, takový nadšenec, a ten dokonce přijel a představil nám všechny své lampičky, půjčil nám je.
2: Měli pojmenované? Nebo...
3: Skoro.
2: No.
3: Já musím říct, že pak jsem některý ani raději nepoužívala, protože ty skutečně byly tak křehký. Ale na druhou stranu se nám podařilo i tady přes český skláře najít skláře, kterým se podařilo udělat obdobný skleněný šermy. Takže
2: jste vyráběli repliky těch...
3: Vyráběli jsme repliky nakonec. No. My jsme museli samozřejmě dělat nějaký jako multiples, to znamená...
2: Kopie těch věcí. Vy jste zmínila vstřícného sběratele z Německa, ale jak moc jsou třeba starožitníci nebo sběratelé vstřícní, když za nimi přijdete, že potřebujete něco do filmu třeba půjčit? Je to pokaždé takhle... s otevřenou náručí, pojďte, já vám to půjčím, anebo jsou spíš ostražití, protože nechtějí, aby ty jejich vzácné kousky se dostaly z jejich dohledu?
3: Jak kteří. Většinou chtějí půjčovat, nicméně pak jsou samozřejmě takové ty rozbitné věci, které pokud je člověk má rád, tak je, tak už teda je většinou nepůjčuje. No, ale většinou jsou vstřícní, ale samozřejmě pak je to otázka taky nějakých jako financí, protože ty původní věci jsou a hlavně původní v dobrém stavu, protože ty v tom jako horším stavu těch je poměrně dost, ale těch v dobrém stavu těch je skutečně málo. To znamená, když se taková věc nebo nábytek rozbije nebo otlačí nebo nějakým způsobem poškrábe, tak je to komplikovaný to dát dohromady. Ale máme ty řemeslníky, kteří to umějí, ale opravdu pak už je to hodně drahý.
2: jste zmínila sběratele z Německa, což implikuje takovou otázku, jak široký perimetr máte, když hledáte, když já jsem měl za to, že si vystačíte s Českou republikou, ale evidentně teda musíte sahat i dál v Evropě, když některé věci nenajdete tady, tak jak široké to pole je? Odkud nejdál jste našla
3: nekonečné.
2: Něco, co jste potřebovala?
3: Nekonečné. V zásadě po celé Evropě hledáme, takže Francie, Anglie, Itálie, samozřejmě Německo, Rakousko. Teď jsem točila ve Španělsku, takže to španělské je taky fantastický, ale Indie například. Takže tam jde hodně o taky látky, taky tkaní látek a výrobu nábytků. Brala jsem třeba Nosferatu z Rumunska, ty tradiční transylvánské látky, které byly fantastické. No, tak Maroko,
2: Burgos, celý svět se tam
3: vejde. No.
2: Celý svět ve filmu, taková je charakteristika práce mého dnešního hosta, set dekoratérky Beatrice Brentnerové.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Ano, s Beatricí Brentnerovou, set dekoratérkou oceněnou a taky nominovanou loni na Oscara a také na BAFTu, si povídáme o její práci a jedním z momentů, který je potěšitelný, že se potkává nejenom s lidmi, ze kterých čerpá teoretické znalosti, ale také s mnohými řemeslníky, kteří vyrábějí nejenom kopie historických věcí, ale i nové předměty na zařizování do těch filmů. Jaká je vaše zkušenost s tím, s řemeslnou úrovní, se kterou se potkáváte. Je to radostné, anebo budeme patřit k té skupině lidí, kteří žehrají nad tím, že to upadá a že už to řemeslo není takové, jaké bývalo kdysi?
3: Já myslím, že ne, naopak. Já si musím říct, že já z toho mám vždycky radost, protože se nám vždycky podaří najít někoho, kdo i ty komplikované věci dokáže a komu se do toho chce. Takže to z toho speciálně, musím říct, skláři a to jak ať vánoční ozdoby dobový, tak i, jak jsem už zmiňovala, širmy na sklo, na lampičky, nebo i dobový broušený mísy, misky, nebo takový jako i netradiční věci, který, no tak já musím říct, že třeba skláři máme fantastický, i teď teda jsme dělali stovky dobových koulí na lustry, ověsky a tak dále, takže musím říct, že co se týká skla, tak nám je můžou všichni závidět. A musím říct, že třeba teď na tom posledním projektu se nám bohužel podařilo, nebo nám při natáčení se podařilo rozbít takovou dobovou misku, která byla asi 150 let stará a byla velmi komplikovaně broušená takovou starou technikou.
2: A byla důležitá v té dekoraci, byla vidět.
3: Velmi důležitá a byla z Francie, takže my jsme oslovili tady sklárnu v Květní, bylo tady několik skláren, ale musím říct, že právě Květná řekla, my to dokážeme, nebo minimálně my se o to pokusíme. A bylo to teda, dělali snad 10-15 pokusů. A opravdu si to vzali za svý a skutečně ve finále tu misku vyfoukli, vybrousili přesně podle toho původního vzoru. Myslím si, že to muselo stát strašný úsilí, ale prostě to dokázali. A jako tu věc prostě jednou řekli, že ji dokáže, opravdu ji dokázali a udělali fantastickou misku, udělali jich několik. A my, když jsme to poslali do té Francie, tak tam řekli, vy nám musíte dát kontakt na tu firmu. To už tady nikdo v celé Francii nedokáže. Takže musím říct,
2: další důvod k hrdosti.
3: Ano, že jsem na ně byla pyšná. Takže
2: to je skvělá zpráva. Říkám si, jaký je vlastně rozdíl, u toho skla je to zjevné, ale když se dělá třeba nábytek, je zcela zásadní rozdíl mezi nábytkem běžným, který používáme my ve svých domácnostech, domech, a mezi tím, který potřebujete do filmu, který musí zejména plnit tu estetickou funkci. Je na tom cedulka ze zadu nesedat, je to jenom pěkné. Máte i takové kusy, anebo je všechno použitelné, protože nikdy nevíte, jak se ta scéna může vyvinout a je potřeba, aby všechno bylo funkční.
3: My se snažíme ty původní kusy taky půjčovat třeba ze zámků nebo od sběratelů a tam skutečně oni úplně jako nechtějí, aby se s těma věcma zacházelo v uvozovkách zbytečně, takže se na to všichni budou sedat, nebo že se na to něco pokládá, co by se nemělo, to znamená, já nevím, nějaký jako pití nebo kytka, která by se zalila a teď by se samozřejmě ten nábytek rozbil a nevím, nějakým způsobem poničil, takže samozřejmě já se snažím půjčovat i tyhle ty originální věci, ale je to teda uhlídat, je to občas poměrně komplikovaný, ale většinou, když o tom všichni vědí, na place se to řekne, napíše se to, tak musím říct, že vždycky to vyšlo překvapivě.
2: Takže i herci, kteří jsou jako děti, tak dokážou dodržet dohodu, že se na to nemají sedat.
3: Ano, ano, oni tam mají tam hlídače.
2: Jaký je pak vlastně takový ten telefonát do Francie? Promiňte, my jsme vám tu mísu rozbili. Bývá to s velkou omluvou? Nebo jak se přitom cítíte, když oznamujete takovou nemyselou novinu?
3: Já musím říct, že my jsme udělali tak, že jsme volali, že se to ještě prodajíváme další 2 měsíce a doufali jsme, že to v té Květné zvládnou.
2: Že to pak napatinujete a nebude to znát.
3: Se snažíme samozřejmě o ty věci starat, ale prostě to občas se to stane, takže...
2: My mluvíme v tuto chvíli o filmu Nosferatu, který byl, jak už jsme říkali, ve vaší kategorii nominován na BAFTU a taky i na cenu Americké filmové akademie, tedy na Oscara. Měla jste vlastně čas a prostor, protože to bylo loni v tomto čase téměř, si užít ten pocit radosti z nominace a pak ty všechny ceremonie s tím spojené, anebo jste byla v příliš velkém pracovním tahu a vlastně to šlo mimo vás?
3: To já musím říct, že zrovna jsem dělala film ze současnosti, nebo taky seriál ze současnosti a byl hodně náročný a to bylo přesně v tom období, kdy jsme měli hodně dekorací, takže že bych si to úplně užila, tak bych to teda nezvolila říct, ale protože jsem toho měla hodně a jela jsem tam na co nejkratší dobu v té chvíli, takže jsem tam byla...
2: Na předávání cen.
3: Takže jsem tam byla asi 3-4 dny, což bylo poměrně rychlý se všema těma ceremoniema kolem dokola, ale určitě to byl skvělý zážitek, musím říct, no, že tak to asi se člověku jen tak nepoštěstí.
2: Není to mnohokrát za život, kdy jede na předávání Oscarů, to je pravda. A byla jste i na BAFTě?
3: Byla jsem i na BAFTě, no, ta byla ještě rychlejší.
2: Jo, to tak to je na otočku. To je, dá se říct, že některý ceremoniál vás třeba bavil víc, nebo si to člověk vlastně neužívá v tomhle smyslu diváckém, že sleduje, jaké to je a co ho těší víc. Spíš, že to jste v očekávání toho, jak to dopadne.
3: Takhle, musím říct, že ta BAFTA byla pro mě poměrně rychlá, ale ten na Oscarech to bylo, musím říct, že vlastně bylo hrozně příjemný to, že všichni ty mý kolegové, se kterými jsem tam měla čest se potkat, tak byly strašně příjemní. Musím říct, že to bylo opravdu jako, ta atmosféra byla hrozně hezká, my jsme tam byli na nějakých těch diskuzích a panelech a ty mý kolegové byly hrozně příjemný, milí, opravdu, že jsme, já jsem měla pocit, že je znám strašně dlouho tím, jak jsme se měli co říct. Takže to, ta, musím říct, že tam byla hrozně příjemná atmosféra, překvapivě. Takže.
2: Znamenalo to pro vás odstupem toho jednoho roku ta nominace, která zasvítí v životopise, nějaký zlomový bod, anebo zkrátka ty věci plynou dál a je to jenom příjemný moment, který vás v životě potkal a jste za něj ráda, ale vlastně z hlediska toho progresu té kariéry to není zas až tak důležité.
3: Překvapivě to má, má odezvu. Tady samozřejmě Čechy nebo Evropa je trošku jako jiný rybníček, ale samozřejmě v Americe to má poměrně velkou prestiž. Což jsem ani netušila, musím říct, že jsem až teprve pak na to, až vlastně potom, když jsem potkala všechny mé kolegy Američany a i Brity, tak skutečně z jejich chování bylo zřejmé, že pokud je člověk nominovaný, je teda mezi těma pěti, tak protože to skutečně jako je to, že už nemusíte nic dokazovat.
2: Jo, vstupujete do elitního klubu a není třeba
3: že
2: jako debatovat.
3: Že dřív to vždy bylo tak, že oni přijeli do Čech a my jsme byli ty servisní lidi, kteří nějakým způsobem dělali na jejich filmu, ale teď je to takový to, že člověk se stává jejich partnery a to neznamená, že jsme nebyli partnery předtím, ale je to zvláštní, je to tam cítit.
2: Ten, ta symetrie se trochu vyrovnala. Nicméně to pro vás nebylo první ocenění. Vy jste dostali za film Ledová archa, který jste dělala s českým architektem, scénografem Ondrou Nekvasilem, Critics Choice Awards. Letos jí získala, jsem se díval, architektka a set designer za film Frankenstein. Říkám si, že zase takové trochu podobné morbidní téma. Viděla jste ho Frankensteina?
3: Jo, krásný.
2: Umíte se dívat na tyhle ty filmy výpravné jako běžný normální divák, anebo si to zastavujete a díváte se, jak je ta dekorace nasetovaná, jak ten plac vypadá a pořád ta profesní deformace trvá, i když se díváte na jiný film, než je váš?
3: No, profesní deformace určitě trvá, ale překvapivě já jsem v tomhle tomu hodně naopak jak bych řekl, jako tolerantní, jo? Že já se dokážu představit, že třeba na ten film nebylo tolik peněz, nebo nebylo tolik času, přesně vidím, jo, no jo, tohle to tam nestačili dát, ježiš, tohle to nestačili vyměnit, no tam ten stůl je nakřivo, no tak to tam někdo. Takže já to vidím, ale jsem vůči tomu tolerantní, protože jak jsem byla i na tom place a vím, co se tam všechno děje a jak to může být velmi rychlý. A můžou tam být různý konstelace, jak finanční, tak organizační, že já jsem vlastně vůči tomu poměrně tolerantní.
2: To jsem se právě chtěla zeptat, když pak se díváte na ten výsledek hotový a vidíte tam nějakou třeba chybku, která přes veškerou péči a pozornost se tam může dostat, protože vždycky jsme jenom lidé, kteří to dělají. Je to něco, co vás zabolí a říkáte si, kdo to tam udělal, anebo máte v sobě i u svých věcí tu velkorysost, že si říkáte, no tak přihodilo se. Pokud si toho divák všimne, děláme něco špatně, protože měl by svoji pozornost investovat
3: tak,
2: jinam.
3: No, že je to tak, ale no já u toho, co dělám já, no mě to jako mrzí, no když tam je nějaká chyba, tak mi to mrzí. Ale já si myslím, že opravdu to vidím jenom já. No, tyhle ty drobnosti, že tamhle je tohle to nakřivo, tohle tam nemělo být, nebo naopak, tohle tam mělo být a není to tam.
2: My jsme zmínili jenom jednu z těch hvězd, se kterými jste dělala Willema Dafoe a v tom kabinetu okultisticko-matematickém. Jak vlastně ale intenzivní interakci s těmi herci máte? Protože vaše práce je vlastně nasetovat to filmové místo a pak zase už pracujete dál. Vlastně nejste při tom natáčení samotném. Tak je někdy aspoň nějaká chvilka, kdy třeba máte šanci se s něma pobavit, jestli byli spokojeni, jestli je to takhle těšilo, že se jim v tom třeba dobře hrálo, že to bylo něco, co je potěšilo, anebo to spíš vám tlumočí někdo, kdo na tom place byl?
3: No, já na to pak nemám čas, takže to spíš, pokud na place něco vznikne, tak to já se samozřejmě dozvím, ale občas se mi samozřejmě stává, když mi vyrábím nějakou věc na míru, jako křeslo na míru, nebo postel na míru, nebo něco, co ten herec má mít v ruce, nebo má v něčem ležet, tak samozřejmě to pak musíme s tím hercem konzultovat, musí si to třeba on vyzkoušet, takže to tam samozřejmě pak funguje, že se spolu potřebujeme domlouvat na tom, aby to fungovalo. No.
2: A bývají vstřícní?
3: Jo, většinou opravdu bývají vstřícní. Bývají vstřícní. Občas mají zvláštní požadavky, ale v zásadě jo, vstřícní.
2: Říká optimistický můj dnešní host, set dekoratérka Beatrice Brentnerová.

0: zeptat se na ní, protože to bylo netypické tím, co jste vybavovali, protože tam se to neodehrávalo v domech, v bytech, v průjezdech, v budovách, ale celé ve vlaku. Vytváří to na vás tlak v tom, že musíte úplně proměnit způsob myšlení, protože ten vlak se musí pohybovat a holt je to, byť vlastně to bylo v tu chvíli bydliště těch lidí, jestli jsem to správně pochopil, tak musíte vlastně proměnit úplně způsob myšlení, jak ty věci udělat, jak je vytvářet.
1: Určitě, určitě. To bylo strašně zajímavé. Tam jednak byl ten aspekt toho, že jsme museli vymyslet to, co tam vůbec dáme, protože ten vlak už jezdil po světě několik desetiletí a teď už úplně nevím, jak dlouho.
0: Řekněme, to je takový dystopický film po zkáze světa a vlastně ti zbývší lidé jezdí v tom vlaku po tom světě.
1: Tak,
0: je to tak.
1: Přesně,
0: a vzniká tam taková jako třídní vzpoura.
1: Ano, ano, ano. Takže v těch zadních vlacích, to je taková ta dělnická nejchudší třída a čím se jde k té lokomotivě, tak tam už samozřejmě je střední třída, vyšší třída a pak takový to velení. Takže my jsme v těch zadních vlacích, ty byly pro nás nejzajímavější, že jsme museli vymyslet příběhy těch věcí, co se stane s těma věcma po 20, 30, 40 letech, kdy už nesloužejí svýmu účelu. Takže samozřejmě co s počítačem a tak se z nich udělá, já nevím, obrázek nebo stůl a tak
0: že
1: dále.
0: Že ty věci přetvoříte, že dostanou jiný smysl, jiný význam, jinou funkci.
1: Přesně tak.
0: A to je zábavné.
1: Ano, no to bylo, musím říct, že to bylo velmi zábavný. Takže to byla jedna taková ta hodně zábavná část a pak samozřejmě ten challenge byl v tom, že ten vlak má samozřejmě omezený prostor, takže všechno je taková ta nudlička. Takže i když to Ondřej vočučínek tak neznatelně pro divácký oko trošku rozšířil, tak i tak to je pořád ta nudlička, kde se musí vejít jak kamera, tak herci. Tak ta dekorace a všechno, takže to bylo hodně náročný, ale všechno se tam vyrábělo a bylo to strašně zajímavé.
0: Měli i střechu ty vagony? Byly to celé jako...
1: Měli. Oni často měli nějaký světelný zdroj ze zhora, ale to bylo hodně zajímavé.
0: Na takových velkých zakázkách ty věci nemůžete zvládat sama, ani jenom se svým asistentem. Musí to být velký tým, jak jsme zmiňovali třeba ten poslední projekt pro Netflix, ten velký seriál. Jak jako mohutné těleso si představit toho vašeho departmentu nebo toho oboru, kterému vy velíte? Kolik to čítá třeba lidí?
1: No nás v kanceláři je třeba nějakých 8, dejme tomu. A plus jsou tam pak grafici a celý ten zařizovačský tým, takže to je takových 50 až 70 lidí.
0: To už je středně velká firma vlastně.
1: To je hodně, hodně lidí. Ale já naštěstí musím říct, že dělám s lidmi, kteří jsou velký profesionály a už to spolu děláme poměrně dlouho, takže se známe a vím, co, kdo je v čem dobrý, v čem je silný, v čem třeba méně, jak se ty lidi vzájemně můžou doplnit. Takže, ale je to, musím říct, že občas si říkám, že bychom tam potřebovali ještě nějakého psychologa. Obecně teda, ale...
0: No tak musíte jako manažer, jako lídr týmu vlastně zastávat i tuhletu roli.
1: Jo.
0: Bylo třeba tato manažerská vrstva té práce, je to něco, co jste se musela učit taky za pochodu, nebo jste v sobě měla nějaké vůdčí schopnosti odjakživa a vlastně jste to jenom uplatnila ve chvíli, kdy máte tak mohutný tým pod sebou?
1: Já si myslím, že tohle je věc, která se do jistý míry musí naučit, ale člověk podle mě takovou tu sociální inteligenci musí v sobě mít, protože jinak protože teda musím říct, že samozřejmě znám pár lidí, kteří jsou méně sociálně zdatní a dělají u filmu a je to většinou teda pak utrpení pro okolí.
0: Protože je to týmový sport, tam se nedá úplně... realizovat solounik. Jakkoliv vím, že samozřejmě to je obtížné v tom kličkovat, protože ty věci nesmíte prozrazovat všechny, ale přece jenom mě trochu zajímá. Vy jste říkala, že jste dokončila velký projekt s Netflixem a při vaší pracovitosti předpokládám, že máte zase něco před sebou, tak zkusme aspoň jenom trošku poodhalit oponu toho, co vás čeká, na co si můžete těšit, třeba z jakého je to období, nebo co tam bude za věci.
1: Já teď v létě začnu, nebo nějak, nebo před na začátkem léta začnu taky seriál pro Netflix, který bude ze současnosti. Je to podle knihy slavného amerického spisovatele. Bude se to všechno odehrávat tady v Praze, takže už se na to velmi těším, protože to je jeden z mála amerických projektů, který skutečně...
0: Kde Prahu budeme, hrajete jako Prahu.
1: Přesně tak, kde budeme dělat Prahu. Takže to bude velmi zajímavý a tak uvidíme, no.
0: Bývá ta současnost taky tak zábavná jako ty historické, ta historická období?
1: No, bývá. To je zajímavé, že každý si myslí, že ty dobové filmy jsou zajímavější, ale není tomu tak. Jsou to teda dvě úplně jiné disciplíny, že ta současnost je organizačně jiná i je to úplně ten typ práce trošku jiný, protože ty nábytky a ty věci scháníme jiným způsobem a jinak, takže ale už 100% je to zábava určitě.
0: A dá se vlastně do té dobově věrné dekorace vtisknout nějaký takový svůj vlastní rukopis autorský, že třeba člověk, že máte rád třeba nějakou barvu nebo nějaký předmět, že si dáte do každé dekorace takový drobný něžný podpis? A nebo to se nesmí?
1: No, když je na to prostor, tak to samozřejmě jde, ale jinak my samozřejmě musíme ctít ten koncept, který je daný jak studiem, tak samozřejmě architektem, takže to ne, že by to nešlo, ale myslím si, že je to první je ten koncept výtvarný od architekta.
0: V každém případě já moc děkuji, že jste přijala mé pozvání do nočního mikrofora. Přeju, aby se i ten projekt ze současnosti dařil zcela podle vašich představ a od mikrofonu dvojky se s vámi, milí posluchači, loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Beatrice Brentnerová.
1: Děkuji, hezký večer.
0: Přejeme dobrou noc.
1: Dobrý noc.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco ponulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chcem vědět, co tam je. Hejbá se tu. Ta sucha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Skončila letní repríza Nočního mikrofóra. Letos v dubnu si takto pěkně povídali Vasil Fridrich a Beatrice Brentnerová. 23. hodina, 30. minuta. Je pátek 21. srpna 2026 a i tento, stejně jako každý jiný noční proud, pro vás na dvojce vysíláme živě. Začíná hudba, která nikdy nespí, začíná noční proud. Dobrý poslech přeje Robin Šalamon.
4: Český rozhlas dvojka.

0: nočním proudu na dvojce měli absolutní premiéru tyto dvě dámy. Poznali jste je? To byla Madonna a také Kylie Minogue ve společném duetu s názvem Love Sensation. Ač mokrý, tak vám z dvojky přeji dobrý večer. Doufám, že jste ty večerní bouřky, které se táhnou celou republikou, přečkali někde v suchu. Na druhou stranu už bylo potřeba, aby zapršelo, tak za mě ať klidně prší, země potřebuje vláhu.
1: Legenda nočního proudu.
0: Teď už je tu Václav Neckář a doktor Dam de Dam.

Máme 21. srpna roku 2026 a v příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařadil Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdy Dam z roku 1970. Tady je tedy Václav Neckář a double nočního proudu. Je tu Píseň pro mne.

0: To byl Václav Neckář a píseň Pro mne ve 23 hodin a 40 minut v nočním proudu na Dvojce. Nevím, jestli se to k vám už doneslo, chystá se dvojkoncert Václava Neckáře a Petra Spáleného. Na jednom dvouhodinovém koncertu se potkají 26. října v pražském divadle Hibernia. Začátek je naplánován na 18. hodinu a 30. minutu a myslím si, že byste tam neměli chybět.
1: Legenda nočního proudu.
0: Toto je Petr Spálený,

varovat. To byl Petr Spálený a písnička Pane, vy jste vdova ze stejnojmenného filmu z roku 1970. Tuto písničku Petra Spáleného jsme si nehráli náhodou, protože právě dnes si připomínáme Pavla Koptu, textaře, který nás opustil 21. srpna v roce 1988. Právě on otextoval písničku Pane, vy jste vdova. Známy jsou i další písničky, ať už je to třeba muzika pro Karla Gotta nebo písnička Lásko má. Taky, pokud se nepletu, tak složil pro Juditu Čeřovskou Nic víc, anebo pro paní Hanu Hegerovou tento parádní song.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

chtějte je být. Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Bože, jak já vím. No, tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Pak? Líp.

Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. Začal nám další víkend, možná, že se zítra v sobotu chystáte někomu na svatbu. Možná, že se vdáváte nebo ženíte zrovna vy. Před 44 lety, 21. srpna v roce 1982, si Bono z U2 vzal svoji studentskou lásku Alison Stewart. Basák Adam Clayton mu šel za svědka, samozřejmě, že je to láska velká. Tak si dáme YouTube ve spojení s Mary J. Blige a legendární hit One. 9 minut před půlnocí, tady na Dvojce.

Mary J. Blige, ano, a YouTube, legendární hit One tady u nás na dvojce. 5 minut nás dělí od půlnoci. Silné bouřky dnes odpoledne a večer zasáhly Česko. Hasiči řeší stovky výjezdů. I o tom bude řeč v půlnočních zprávách. Zhruba 10 minut po půlnoci se sem na dvojku vrátí noční proud. Zůstává Robin Šalamon. Doufám, že po půlnoci zůstanete i vy.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Lidé i politici si připomněli vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa před 58 lety. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 15 lidí zemřelo a zraněných je přes 130. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem a dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26. Je sobota 22. srpna. Začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko si připomnělo 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tím pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Okupaci Československa v roce 1968 připomněl taky festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
5: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
6: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
5: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no. Když přijeli.
6: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
7: Rozhodně to pro nás důležité je.
8: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
6: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 370 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v Praze a v jižních Čechách.
9: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Na Lužické Nise na Liberecku platí nejnižší první stupeň povodňové pohotovosti. Výstraha před povodněmi vyhlásili meteorologové vedle Liberecka i pro Prahu. Aktuálně nejvíc prší v severní polovině země. Letošní sklizeň obilí a řepky je nejhorší za 15 let. Na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. Nižší výnosy souvisí se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
10: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně. U řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
11: Shrnuje výsledek letošní žní předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
12: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
11: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
1: Ruský dronový útok na nákupní centrum v Krivém Jihu na jihovýchodě Ukrajiny má nejméně 15 obětí. Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
13: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
14: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoků na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
15: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala dva zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Lidé, kteří si koupili vstupenky na hudební festival Hip Hop Camp, stále neví, jak dostanou zpátky své peníze. Pořadatelé akci na poslední chvíli zrušili. Do areálu Kosmo v Hradačce na severním Plzeňsku přesto včera přicestovali z celé Evropy stovky fanoušků.
16: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium. Z České Lípy dorazil David.
17: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
16: Kolik vlastně vás to stálo?
17: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
16: Z Mostu přijel Martin.
18: Obrovský zklamání.
16: Mluvčí festivalu Nicole Poselová už není mluvčí.
19: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
16: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: V Praze dnes budou naposledy pro návštěvníky otevřené vnitřní prostory Karlínské invalidovny. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce vyjde na více než 2 miliardy korun. Historii stavby popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
20: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila invalidovna do roku 1935.
1: Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030.
0: Sport.
1: České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla z 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
21: Já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá. Ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Geesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice na Táborsku a Přerovsku. Dálnice D1 mezi exity 21 a 34 bude do rána neprůjezdná obousměrně na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun by měla objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Trasa je ucpaná, volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek od Slivy. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec. Bude potřeba jet jinudy. Podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu po nehodě neprůjezdná. A dopravu mohou komplikovat i následky bouřek. Silnice 47 na výjezdu z Bělotina do Oder neprůjezdná, spadl tam strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Dobrý večer vám přejeme z Dvojky 10,5 minuty po půlnoci. Je tady sobota 22. srpen roku 2026. Bohuslav slaví svátek, tak samozřejmě blahopřejeme. Až do druhé hodiny pokračuje Noční proud, páteční sobotní vydání, kterým vás provází Robin Šalamon. A samozřejmě, i když to teď z pohledu počasí tak nevypadá, tak pokračuje i léto roku 2026. Tak tady je jeden velký letní hit.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Letošní hit.

Za minutu bude čtvrté na jednu. Pavel Calta před 12 lety naspíval Zrsku. Teď po 12 letech nabízí písničku o brunetce. Videoklip na brunetku natáčel v Ázii. Možná, že teď každá brunetka bude tajně doufat, že ta písnička je o ní. Takže před 12 lety to byla Zrska, letos brunetka. Kdo ví, třeba za dalších 12 let bude písnička s názvem Blondýnka. Každopádně toto je ta brunetka od Pavla Calty na Dvojce.

0: miluješ jí za svým hlasem. Nevnímej okolní šum, život je přece jen jeden, tak zahraj do všech šesti strun.
1: Noční proud. Dnes s Robinem Šalamounem.

Alice Cooper, Hey Stupid, na dvojce v nočním proudu. Mimochodem v pražské sportovní hale bude mít už 6. září koncert Partička, která si říká Hollywood Vampires, což je kapela, ve které hrají Johnny Depp, Joe Perry nebo právě Alice Cooper. A ještě než členové 6.

Za 5 minut bude 12:30, to byla Lucie a Marie. Nevím, kolik času trávíte na internetu. Můžete se podívat třeba na náš web www.2.rozhlas.cz. Tipněte si, který umělec je v roce 2026 nejvyhledávanějším na Google. Je to umělec, který už bohužel 17 let nežije. Je to samozřejmě král popu a může za to životopisný snímek Michael. Je tady Michael Jackson a Black or White.

To byl Michael Jackson, legendární píseň Black or White. Ano, skutečně je tomu tak. Michael Jackson je i po 17 letech, kdy už s námi není, tedy letos v roce 2026, nejvyhledávanějším umělcem na Google. Může za to životopisný snímek Michael. Chystá se pokračování filmu o Michaelu Jacksonovi. Ten druhý díl má nabídnout více prostoru obviněním ze sexuálního zneužívání dětí, kterým Michael Jackson čelil, ale nikdy soudně nebyl usvědčen. To druhé pokračování by mělo dát prostor právě Michaelově vlastnímu pohledu. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Tady je pátečně sobotní noční proud. Zdraví vás Robin Šalamon. Pokud jste byli na Letné na velkolepém koncertu Marka Ztraceného, už jste tu písničku naživo slyšeli. My si ji teď pustíme i v nočním proudu. Je to písnička, která vznikla v průběhu jedné noci. Noc, když skončila, hned ráno Marek vyrazil do studia a za dva dny měl hotovo. Je to písnička o tom, jak lehké je soudit druhé bez toho, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdříve zkusit podívat se na svět jeho očima, anebo si obrazně obout jeho boty. Nevím, jaký pocit máte vy, ale já si bohužel myslím, že se nám ta empatie nějak vytrácí. No, mohli bychom na sebe být více hodní. Co mi na to?
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno vstát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Italiano vero. Pokud jste letos byli na dovolené v Itálii, tak jste se tam díky této písničce alespoň v duchu znovu ocitli. To byl italský zpěvák Toto Cutugno. Dnes to jsou 3 roky ode dne, kdy nás opustil ve věku 80 let. Tento mega umělec se samozřejmě v rádiích hraje neustále. Písničku La Italiano naspíval v roce 1983. Dohromady prodal přes 100 milionů desek. Já jsem pro, abychom si dali double nočního proudu. Toto Cutugno zaspívá ještě jednou. A připomeneme si ho v písničce Insieme, což je skladba, se kterou v roce 1990 vyhrál Eurovizi. Insieme.

Toto Cotugno, to byla vzpomínka na tohoto italského zpěváka. Minutu po 3/4 na jednu v nočním proudu na dvojce, když už jsme byli v Itálii. Helena Vondráčková byla před několika dny na svatbě v Toskánsku. Svým přátelům tam zaspívala pro štěstí. Obdivovala krásy Itálie i typickou italskou kuchyni a víno. No a samozřejmě jako správná žena stihla i nákupy. Tak vzhledem k tomu, že prožíváme bouřkovou noc, tak si pustíme písničku Já

To byl James Blunt tady u nás na dvojce v pátečně sobotním nočním proudu. Když můzy mlčí, to je deska skupiny Monkey Business, která vyšla v roce 2024. Z ní si teď 6 minut před jednou hodinou pustíme Prima rozvod. Skupina Monkey Business chystá na listopad letošního roku nové album. Opět by mělo být v češtině, takže se těšíme. Nové písničky už jsou hotové. Jednu z nich, Miláček z hotelu Chelsea, věnovali Miloši Formanovi. Takže v listopadu nová deska skupiny Monkey Business má se jmenovat Jiný svět není k dispozici. Teď tedy z desky, když můzy mlčí, Prima rozvod.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco pohnulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chci vědět, co tam je. Hejbá se to. Ta socha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Před malou chvílí odbyla jedna hodina, to znamená, že ještě hodinu budete poslouchat páteční sobotní noční proud. Je sobota, je 22. srpna. Noční proud je tady pro vás každou noc, vždy živě, po celý rok, nikdy ze záznamu. V pondělí je s vámi Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon. V sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní noční proudy tady na dvojce patří Zdeňku Vrbovi. Pokračujeme dál, je tu Ariana Grande.

Takhle parádně to umí rozjet Olivia Rodrigo, to byl její aktuální single The Cure. Máme 1:09, teď se z roku 2026 přesuneme do roku 1979, přesně v tomto roce totiž tato kapela vydala album Go West, které mám v ruce. Je to americká kapela, říká si Village People, a na desce Go West najdete tento flák, In the Navy.

Nacházíte se ve společnosti dvojky? Nacházíte se ve společnosti nočního proudu? Nestrácejte rytmus. My si tuto písničku totiž pustíme ještě jednou. Toto je písnička kapely Village People in the Navy z roku 1979. O rok později, v roce 1980, se o český text této skladby postaral Zdeněk Borovec a Milan Chladil ji naspíval pod názvem Jsou to nervy.

To byla skupina Elán, písnička Netrpezlivý v 1:20. Tady u nás na dvojce v nočním proudu. V tomto týdnu bohužel zemřel Frank Bird, bubeníkovi skupiny ZZ Top, bylo 77 let. V kapele hrál přes 60 let a podílel se i na hitu, který si pustíme, Give Me All Your Lovin'. Zemřel 17. srpna na svém ranči v Richmondu v Texasu, kde byl v hospicové péči. Rodina u něj byla do posledního okamžiku.

Top. Tady u nás na dvojce v nočním proudu. Teď nás čeká dáma, která v minulosti spolupracovala třeba s Calvinem Harrisem. Mluvím o zpěvačce Ellie Goulding, která už 4. září vydá novou desku. Má název I Know Too Much. Mimochodem pustíme si pilotní single, který se jmenuje Ravers. Opravdu je to na poli taneční a elektrohudby. Myslím si, že si to užijete, pokud máte rádi tento styl hudby. Jinak, co se týče té písničky Ravers, tak myšlenka je taková, že zkrátka někdy vidíme až příliš a že v nevědomosti se ukrývá jistý druh svobody. Tak právě na toto, na své nové desce, na albu I Know Too Much, poukazuje Ellie Goulding, která deska, jak jsem říkal, vyjde 4. září. Ravers!

0: To byla rodačka ze Spojeného království Ellie Goulding, která, jak už jsem říkal, 4. září vydá novou desku. Novou desku chystá i australský zpěvák Troye Sivan, a to na 9. října. Bude se jmenovat She's the Best. Už v těchto dnech vydal pilotní single, jmenuje se stejně jako ta deska. Takže She's the Best. A ta písnička je jakousi poctou ženám, kterým Troye vděčí za směr, jakým se jeho život ubírá. Písnička je to odvážná, provokativní, euforická a zároveň svým způsobem křehká. Tak si teď v nočním proudu poslechněte.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Díky písničce Karla Gotta Cestu znám jen já jsme si připomněli pohádky z mechu a kapradí. Připomněli jsme si dvojici nerozlučných skřítků Křemílka a Vochomůrky, kteří bydlí v chalupce ukryté v mechu a kapradí a zažívají různá dobrodružství. Tento seriál režíroval Zdeněk Smetana podle předlohy Václava Čtvrtka. Je to vlastně večerníček, tak já doufám, že jste neusnuli, že jste stále bdělí v 1:36. Moment, tady leží nějaký prsten, tak já si ho nasadím, otočím s ním. Dnes v 11 hodin pro vás budeme reprízovat tobogán. Připomeneme si tobogán, který jsme pro vás vysílali na Vánoce. Tehdy jsme slavili 45 let od premiéry seriálu Arabella. Arabelu jste asi poznali, ten její prsten. A hosty Aleše Cibulky tehdy byly Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ondřej Kepka, ještě samozřejmě taky pan Václav Vorlíček anebo Ivana Andrlová. Petrovu spolužačku v Arabele hrála právě Ivana Andrlová, která stvárnila i princeznu Lenku v pohádce Princové jsou na draka. Tak z této pohádky si v nočním proudu pustíme písničku Kdyby se v komnatách.

To byla písnička z pohádky Princové jsou na draka. Nevím jak vám, ale mně se ve světě pohádek líbí. Tak si pustíme písničku, kterou otextoval Zdeněk Borovec, písničku, ke které složil hudbu Jiří Zmožek, a písničku, kterou Heidi Janků naspívala pod názvem Když se načančám. A je to z pohádky Co takhle svatba, princi?

Lucie Bílá, písnička z Drákuly, Jsi můj pán. Po derniéře 14. června se hudební divadlo Karlín rozhodlo pro odvážný krok vlít nejslavnějšímu českému upírovi dožil novou okysličenou krev. Podzimní sezóna tak přinese Drákulu mimo jiné s nejmodernějšími světly, a to v dynamické choreografii, která naváže na legendární odchod Richarda Hesse. Takže Drákula znovu ožije už v září v hudebním divadle Karlín a jednu z hlavních rolí v tomto muzikálu stvární Eva Burešová, která nám teď zaspívá s Markem Lamborou píseň Kovbojskou.

Takový byl páteční sobotní noční proud tady na dvojce. Dívám se na hodiny, 7 minut nás dělí od 2. hodiny. Ve 2 hodiny odstartuje repríza Toboganu z minulého týdne. Mimochodem, pokud máte rádi Janu Bouškovou, Věru Martinovou, Viktora Prajze nebo Václava Vidru, tak je mezi 2. až 3. hodinou tady u nás na dvojce uslyšíte. Dnes ve 23.30 se do znělky nočního proudu ozve Martin Hrdinka. Moc se na vás těší, stejně jako já příští víkend, to už bude 28. srpna, pátek. Školáci to asi neradi uslyší, ale i před nimi poslední prázdninový týden. Každopádně za týden bude před námi poslední prázdninový víkend, tak si to všechno užijeme. Přeju vám klidnou noc s dvojkou, poslouchejte nás, jsme rádi, že jste s námi, jsme rádi za to, že nás podporujete. Noční proud je tady pro vás každou noc v čase 23.30 až 2.00.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: tradičním čase toboganu vám všem, kteří posloucháte Dvojku nebo Pohodu, přeje krásné dopoledne Aleš Cibulka. V letních reprízách vzpomínáme na tobogany, které vás v uplynulé sezóně zaujaly. Zapomenout tedy nesmím na ten první z letošního roku. Kulatiny u nás slavil Vašek Vidra. Společně s ním přišla jeho manželka Jana Boušková, pozvání přijal Viktor Price a k tomu všemu hrála a zpívala Věra Martinová. A to je dost důvodů pro to si tenhle přímý přenos po čase připomenout. Přeju hezký poslech.
1: Děkujeme velmi za vlídné přijetí. Dámy a pánové, někdy se říká, že jaký je ten první host toho kterého roku, taková bude celá ta sezona, celý ten následující rok. Já jsem v klidu, já jsem v pohodě, protože ta sestava, která je dnes připravená v zákulisí, ta je opravdu skvostná. Dovolte mi, abych přivítal vlastně první dva živé hosty letošního roku. Přicházejí Jana Boušková a Václav Vidra. Krásné dobré dopoledne, Vašík Vidra, Janička Boušková, lásky plně za ruku a doprovází je smečka tří psů. Abych vám to popsal, tři psi se motají, všichni o sebe vzájemně zakopávají a Janičku Bouškovou ještě zdraví všichni a Janička dodává a jsme k tomu šťastní. Krásné dobré dopoledne, vítejte v toboganu. Jana Boušková, Václav Vidra. A jsme šťastní, dodala Janička. Posaďte se u nás, kde se vám to